Opět jsme se sešli v rozhlasovém studiu, abychom vám nabízeli oldies. Mistr zvuku Vojtěch Dluhý, zastupující zvídavé a tvořivé mládí, a já, autor Jirka Tieftrunk, starý pedant, perfekcionista a encyklopedista. Máme pro vás 17 hudebních titulů a začneme pohledem do britského žebříčku přesně před 45 lety. Skupina Status Quo v něm měla Mystery Song.

Mystery Song z alba Blue for You se u nás moc nehraje, proto jsem jej vybral. Dnes vám nabídnu to, o čem jsem se jenom zmínil, ale nezahrál, a také vás poprosím o pomoc. Ale pěkně po pořádku, zmínil jsem, že šlágr Cigeinerin se v Německu zpíval také anglicky, a to pod názvem Gypsy Boy, a byl to v roce 1970 single zpěváka Bena Thomase.

Just couldn't resist her with her pocket transistor jsem hrál na přání v britském provedení, teď jsem přidal originál Američana Dannyho Jordana z roku 1960. Je jasné, že píseň vznikla v Americe, v roce 1960 v Británii ještě žádná hitparádová rádia nevysílala. Před týdnem jsem zmínil Sonnyho Boye Williamsona. Oni vlastně byli dva.

Americký bluesman Sonny Boy Williamson první zaspíval Good Morning Schoolgirl. Nahrávka je z roku 1937 a je slyšet, že inspirovala třeba britské The Yardbirds. Sonny Boy Williamson II. Se narodil dříve a zemřel později než ten výše zmiňovaný první a jméno si od něj vypůjčil. Bring It On Home mu složil Willie Dixon, nahrávka inspirovala skupinu Led Zeppelin.

To byl skok od amerických bluesmenů k českému popíku. Americká inspirace je ale i v něm. Iveta Simonová a Milan Chladil zaspívali krásný román. Je to původně filmová píseň z roku 1936. Textoval Zdeněk Porovec, doprovázel samozřejmě Karel Vlach. Suprafonský singl je z roku 1971. Fine Romance vám zaspívá Bing Crosby s manželkou.

0: boy.
1: This is a fine romance.
2: Jak se říká, pokaždé není posvícení a týká se to samozřejmě i mě. Ne všechny zahraniční a našimi interprety převzaté nahrávky se mi daří identifikovat a tak se obracím na vás, posluchače. Protože stále platí, že více uší více slyší a více hlav víc ví. Takže víte-li něco o zahraničním původu těchto dvou nahrávek, moc prosím, laskavě mi napište.

Helena Blehárová zaspívala Pojď to vzdát, Hana Buštíková Už není sám, roky vzniku těchto nahrávek 1981 a 77. V případě první písně je uváděn jako zahraniční autor Giorgio Moroder, u té druhé Maďar Tibor Konc. To je bohužel bez záruky, ale mohlo by to znamenat, že originál zpívala třeba Dana Summer nebo Koty Kováč.

Toto porovnávání je naprosto jasné. Karel Štědrý zaspíval Magdalénu s textem Jiřího Suchého, doprovázel ho Karel Vlach se svým orchestrem. A název originálu vydavatelé uvádějí, takže je zřejmé, že vzorem byla těm všem už přes 100 let stará americká písnička Pretty Baby. Řekl jsem si, že by se vám mohla líbit interpretace Deana Martina.

případě světel promenád přání znělo ne s Vlachem a ne na šelaku, ale nahrávka Točru a sboru Lubomíra Pánka. Tu jste také slyšeli. Na desce vydána nebyla, pochází z roku 1965 a orchestr tehdy řídil Karel Krautgartner. A ještě k Froso Tarasidu, ta písnička je původem ze zahraničí, víte-li něco o originálu, prosím, podělte se mnou.

Hana Ulrichová zaspívala Sedmý den, Sedmý díl, Sedmý sen a myslím si, že v tomto porovnávání jste jistě měli po několika tónech jasno. Rok 1970 doprovázel ji Točer a textoval Michael Prostějovský. Ten svět a kraj mi moc nesedí, ale třeba jiný nápad a rým neměl. Původně samozřejmě Stevie Wonder a jeho hit Yester Me, Yester You, Yesterday.

Text originálu se od našeho liší. Stevie nostalgicky zpíval, co mezi námi bylo, to už je včerejšek. Mám tu ještě jeden malý rest, alespoň já to tak cítím. Začátkem června jsem říkal, že Jillian Hills převzala svoji píseň Tut, tut, tut, tut z Ameriky a teď to tou zaoceánskou nahrávkou také doložím. Toto je skupina The Lollipops a její Busy Signal.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Hezký letní den s osvěžením, s českým humorem přeje od mikrofonu Patrik Rozehnal a vítám svého hosta Petra Salavu.
2: Já přeji krásné a ničím nerušené odpoledne.
1: Co by ho mohlo rušit v případě Petra?
2: Já si myslím, v případě ještě většího vedra už budeme všichni zrušení. Musím říct, že mě to úplně deptá, že ta situace opravdu je velmi vážná a já bych strašně si přál trošku deště.
1: Ano, tak vzýváme a bubnujeme za dešť a samozřejmě taky za dobrou náladu. To rozjedeme, doufám, už brzy po písnice od Elánu. Humoriáda.

0: Začíná nám tady Humoriáda naplno s Petrem Salavou a před námi je výběr také první ukázky a pak je povídání s vámi, hodina je na začátku.
1: No, Patriku, já řeknu to, že si vyberu klasiku českého humoru a hlavně, že jsem strašně rád v Humoriádě, protože moje manželka tyhle ty prázdniny jede celou sérii s Jessicou Fletcher, tedy detektivky ano, To je vražda, napsala. Takže já vstávám s Jessicou Fletcher. Většinou i večer, po večeři tam je Jessica Fletcher, takže pro mě pohled na Patrika Rozehnala je absolutně skvělý. Takže bez Jessiky a poprosil bych o dvojici legend Lubomír Lipský a Jaroslav Štercl. To je můj výběr.
0: Starosti pana Melichara.
2: Zdravíčko, pane Melichar, zdravíčko. Všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichar.
3: Melichar, no jo, Melichar, já... Že jsem vás potkal už půl hodiny. Přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichar, no, já viděl, že to začíná nějak na chá.
2: Ale pane Melichar, odkud jdete, pane Melichar?
3: Ze Silvestra.
2: Neříkej, na Cikláre? No, jste si nějak zašel, pane Melichar?
3: No, zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýžu. Ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmy, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil v Čil, až jsem do Brna.
2: No počkejte snad do Prahy, ne?
3: Do Prahy.
2: No do Prahy.
3: Já jsem tady v Praze?
2: No pochopitelně jste v Praze.
3: A co bych tady dělal v sídelním městě?
2: No, sídlíte tady.
3: No tak, to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je stěné jméno?
2: Sláma, prosím, Sláma. Sláma.
3: Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchetna...
2: Sláma.
3: Co říkáte?
2: Sláma,
3: když říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
2: Co je s ním?
3: Nemáte močáka?
2: Ježi, ne.
3: Nebo aspoň rychlokvašňák.
2: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
3: A co takhle hltáne kláku, nebyl vy?
2: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
3: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už tři dní scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika, jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil tak, aby tam neležel jenom tak na sucho.
2: Já.
3: Žaludečním traktoru. Samá vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
2: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho sila.
3: Já? Trojnásobnýho? Abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohleto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz a ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
2: No ne, tak to já vám můžu říct, helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
3: Jak to víte?
2: Teď já jsem tam byl s váma přece.
3: Sakra.
2: Nepamatujete?
3: U Mordýře.
2: No.
3: A co jsem tam dělal?
2: Striptease.
3: Ajejejejejej. Striptease. Mě bolí hlava až po černici. Ale ostuda, víte?
2: Ne, ostuda.
3: Co říkáte striptease?
2: Ne, striptease, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte? Tak ostuda nebyla.
3: Já ani nechci vědět, co bylo dál.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: A to my bychom možná rádi věděli, protože samozřejmě scénka pokračuje. Jestli bude znít i ve vysílání, rozhodnete za malou chvíli vy. Hrál někdy muziku ke striptýzu Petr Salava?
1: Nehrál. To je zajímavý. Dlouhá léta doprovázím hudbou opravdu všechno možné, zvláště teda největší sportovní události, ale teď jste mě dostal. Ne, ne, ne. Ale víte co? Nikdy nemá člověk říkat nikdy. To se ještě může stát. To je dobrý
0: objednávka
1: tip.
0: Objednávka může přijít.
1: Objednávka. Třeba někdo poslouchá, kdo si mě na to objedná.
0: Jo. My jsme si mimochodem Petra Salavu taky objednali na tu oslavu 10. narozenin pochůdkového roku na 29. srpna na sobotu do Kostelce nad Orlicí, takže tam se bude hrát.
1: Jasně, já se dokonce budu snažit připravit nějakou soutěž hudebních ukázek, které budou souviset s jídlem. Takže určitě pobavíme a možná necháme i vyhrát nějakou krásnou cenu.
0: Určitě, cen bude dost, bude tam i kolo štěstí, kromě jiného. Můžete si třeba vytočit i zdarma kávu nebo zmrzlinu, můžete si ji pořídit. Pozveme vás do naší velké kavárny před pódiem, na kterém se bude odehrávat spoustu zajímavých rozhovorů i s osobnostmi z toho světa gastronomie, které znáte. Určitě se na to ještě dostane s informacemi v našem vysílání. Já taky jenom rychle připomenu Naďa Konvalinková, taky Jan Punčochář, Ivan Vodochodský a další. Oslava 10. narozenin 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin v Kostelci nad Orlicí. Teď dáme tady na výběr tu druhou manželost. Můžu vybrat?
1: No, já stojím stále za dvojicí Lipský Štercl.
0: Tak já
1: uvidíme.
0: Zkusím trojici. Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Závěrečná zkouška z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného. Tak vy vybíráte Ačko, starosti pana Melichara, Lubomír Lipský, Jaroslav Štercl, Bčko, závěrečná zkouška, Náhlovský, Šíp a Dvořák. Číslo pro vaše SMSky 90 01 04, pro přímé volání 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Stále si můžete vybrat první souboj. Je tady Jaroslav Šterc, Lubomír Lipský Ačko, Bčko, Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Telefon pro vás 731 800 900 ve studiu se mnou Petr Salava. Kdo je na telefonu?
5: Dobré odpoledne, z Rapoti z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych Bčko.
4: Děkujeme, Jano, mějte se pěkně, ať se daří a přesouváme se za dalším po telefonu.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Salovo, dobrý den, Patriku.
7: Dobrý den.
6: A než budu hlasovat, tak mám jenom takovou malou připomínku. Takový dvě těžké váhy proti sobě, to by snad ani nemělo být.
4: Ano.
6: Ale hlasuju pro dvojku.
4: Dobře.
7: Já dávám žlutou kartu Patrikovi.
4: Děkujeme. Když tě někdo na telefonu, dobrý den.
8: Krásné odpoledne, Robert Praha, 7. Zdravím pana Salavu, vás, Patriku.
4: Děkuju.
7: A je vás
8: chtěl
7: taky.
8: Bych Bčko.
4: Chtěl byste Bčko, dobře. Přibývá Bčko, děkujeme. A poslední telefon, pak prozradíme, jak to dopadlo.
9: Tak, dobré odpoledne, Patriku. A zdravím vašeho hosta. A myslím si, že to vyhraje Bčko. Děkuji, na shledanou.
4: Petře, vidíte mi pod ruku.
7: Bohužel vidím.
4: Bčko to není. Bohužel ten těžký kalibr, jak byste říkali, nevyšlo to mně tedy, ale vyšlo to Petrovi. Dobře zvolil Jaroslava Štercla, Lubomíra Lipského, získali víc hlasů. Starosti pana Melichara budou pokračovat.
10: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
11: Kde to je?
10: To je tam v Kamenném hvozdu.
11: Ježišmarja, tam taky striptease?
10: Ne, tam se dělal Rothschilda.
11: Rothschilda?
10: Rothschilda.
11: Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
10: Ale ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
11: Ježe, já platím, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
10: Jo, dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
11: Takže to je špatný.
10: No.
11: Ani mi neříkejte, co bylo dál.
10: No jo, no jo, brali vás tam za strašného pracháče, pane Melichar.
11: Pracháče, to je dneska tahleta doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držejí za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mně prší do polívky.
10: Děte, vy nemáte šindel, chudáku malá.
11: Ani jeden, proto já takhle dohádím, pane. Umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez dožky nad hlavou?
10: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta dožka vlastně je?
11: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
10: Počkejte, ale vy máte střechu?
11: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dupím. binu.
10: Je to mizérie, pane Melichar. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech? Víte?
11: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu.
10: No tak pardon, vy máte mlejn? No. A co kolo mlýnský za 4 rýnský?
11: Jo, za 4 papíry. I s elektromotorem, no.
10: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap.
11: Mrko, co máte, voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivím. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
10: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlýn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo. No. A šindele, tedy došky.
11: Ty právě nemám, takže mi kape...
10: Na maják.
11: Ale ne, na mlad. Pochopte, že stylovej mlýn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerné době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
10: Počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
11: Starám se o fondy.
10: Děte, vy máte nějaký fondy?
11: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
10: No a co pak to došly?
11: Došly na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barev. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt týšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli s prachama.
10: Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele, no, bez došku, no, bez perspektivy. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
11: Hastrmana? No. To si budu asi dělat sám, až jsem tam namočil až po krk.
4: Že to vypadalo, že došky ani šindle potřeba nejsou, jaké sucho, jak nic z nebe nepadá, a mělo by, aby jsme to právě se zase vrátili k té vodě. Ale k Jaroslavu Šterclovi.
7: No, já musím říct, že to byl vynikající komik, herec i zpívající interpret. Mně se strašně líbil jako klukovi, když na obrazovkách Československé televize běžel Souboj s pamětí, tak on tam dělal vlastně jakoby opičky, legrácky, vypadalo to, že nic neví, ale vždycky zamotal tu svoji odpověď velmi dobře. A vlastně napálil ty soutěžíce a přitom byl strašně vzdělaný. Jeho, řekl bych, že byl jednička toho programu, a to tam byla Stella Zázvorková, Ljuba Jarmanová, Ivo Niedrle, myslím, že i pan Lipský, ale myslím, že Jaroslav Šterce byl nad nimi a jeho souboj s pamětí byl úžasný.
4: Mimochodem, ten model se často opakoval, takové to vlastně šálení toho diváka. Bylo to i ve videostopu něco podobného.
7: Ano,
4: pak i na Nově svého času pro ty mladší.
7: Když jsem pracoval jako dramaturg redakce Zábavy televize Nova, tak jsme uvedli Štveráky. Ty uváděla Bára Štěpánová a vlastně systém byl taky těch historek a znalostí, ale myslím, že Souboj s pamětí byl lepší.
4: Jaké to bylo v té době v té redakci Zábavy na Nově, když ještě fungovaly zábavné pořady i tam?
7: No, vedl to Ivan Ressler, ten tým, který měl, si myslím, že byl poměrně silný, a byla to doba, kdy se dělali jakoby zábavné programy pro lidi, kteří to chtěli, tedy pro diváky. A vlastně pak po odchodu téhleté redakce se znovu vlastně stala stanice reality show. A mě je to hrozně líto, protože často potkávám i diváky nebo posluchače a oslovují na ulici a ptají se, a proč už nejsou takové programy? No, bohužel.
4: Nejsou. I ti, co by to řídili, vybírali.
7: Ano, a nejsou bohužel ani autoři, protože ano, od těch autorů typu pana Gustava Oplustila se to všechno vždycky prostě stavělo.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ukázka číslo 3 před námi, humoriáda zhruba v polovině svého času. Co tam dáme do éteru, Petře?
2: Tak já dneska budu opravdu klasik. Já si poprosím velikána Vladimíra Menčíka a vím, proč to dělám.
1: O vojně bude povídat.
3: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po nás se chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda, nějakýho Wegschneidera, takovýho prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitelé tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak mi, že ano, já pám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenomže uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby a nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic, poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zopa, to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějaký okrahujíce, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Vostry a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že viděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Salava řekl, že ví, proč to vybírá. Proč?
2: No, už proto, že nad tohohle vypravěče není. A pak ještě docela nedávno, protože já jsem součástí uměleckého sdružení Artes a my v rámci mistra zábavního umění jsme udělali poprvé titul In Memoriam a získal ho právě Vladimír Menčík a pro cenu si přišel syn pana Menčíka, což byl obtisk. Najednou se tam objevil mladý Vladimír Menčík a na toho tátu úžasně zaspomínal. A já si myslím, že zcela právem. Takže jsem rád, že jsem vybral Vladimíra Menčíka. Stojím si za tím.
1: Jo, tak uvidíme, jak to dopadne, když tam pídeme ještě druhé jméno. Než k tomu mě zajímá syn. Má i ten dar vyprávět? Má ten hlas nebo způsob vyprávění podobný, nebo je originální jiný?
2: Jan Menčík, který přebíral tu cenu, je velmi podobný. Hlas, tedy alespoň na tom jevišti, měl samozřejmě jiný než táta, protože táta byl nezastavitelný bavič, ale má v sobě hodně toho menčíkovského. Takže
1: z té rodiny.
2: Myslím, že ano,
1: něco
2: z té
1: si
2: rodiny.
1: Tam nese. Tak co proti? No, předtím jste mě nařkli z toho, že dávám silná jména, tak já se snažím, ať to není úplně tak jako marný souboj. A já si myslím, že František Nepil zase z jiného soudku, ale také silné jméno. Takže protidávám já Františka Nepila. Ačko Vladimír Menčík, Bčko František Nepil, jak odchází chalupář z tohoto světa, z CD nebo tehdy desky, jak se dělá chalupa. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Číslo SMS-kové 90 01 04. Tak do toho, je to humoriáda.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Který z pánů to v Humoriádě vyhraje teď v tom souboji? Vladimír Menšík nebo František Nepil? Voláte na telefon 731 800 900 a baví se s vámi dnes Patrik Rozenal a Petr Salava. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Pavel z Prahy 4. Já bych vás chtěl oba pozdravit. A já jsem byl svého času zaměstnaný s manželkou Petra Salavy na tranzitním plynovodu.
4: Jo, jo, před lety.
3: Tak bych volil Ačko.
2: Dobře.
3: Ačko bych volil.
2: Ano. Děkujeme.
3: Mám před sebou fotografii Amfory, kterou mi dal Petr. A je tam Pepík Jelínek a Kvašňák a takovýhle hráč.
4: No jo, legendy.
2: Děkujeme.
3: A ještě jsem měl plakát, na kterém byli všechny hráči jako účastníci té Amfory, protože tam byl Tankway.
4: Jo, taky býval, taky býval.
2: Ano, populární to osobnost v 90. letech hlavně.
4: Sluníčko.
2: Kdo další hlasuje, vybírá, je s námi.
5: Krásné odpoledne vám do studia.

0: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Ačko a také jsem chtěla poděkovat Petru Salovovi za hezké utkání fotbalové v Lipové u Chebu při Anenské pouti.
1: Ano, a před pár dny.
0: Ano, no, 14 dní je to. A máte můj obdiv, jo, že jste moderoval a i běhal po trávníku, bo obdiv mají všichni, kdo v tom vedru tam
1: no právě.
0: Běhali. Jo,
1: děkujeme.
0: Byl to hezký zážitek. Jo.
1: Díky,
0: naslyšenou, krásný den. Čen.
2: Ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se ozve. Dobrý den po telefonu.
3: Já vás zdravím, Patriku. Ahoj, tady je Milan. Teďka momentálně teda ze Slatský psychiatrický léčebny, trošičku jsem se složil, ale nebo je.
2: Tak ať se všechno vrátí do dobrých kolejí. A co to bude?
3: Zdravím pana Salavu.
1: Já taky.
3: Vás mám rád, oba dva. Chtěl bych pozdravit kluky tady z pokoje pana Šlihara, pana Ševčíka a kluci kamarády. Chtěl bych poděkovat všem doktorům a všem sestřičkám tady v Slatský, jak se o nás starají a jste super rádio.
2: No a co vybíráte? Menšíka nebo Nepila?
3: Ačko.
2: Dobře. Ačko. Takhle ano, bych to taky mohl číst. A vyhrálo to Ačko. Vyhrál to Menšík. Je tady kousek scénky Návštěvy po 15 letech. Tak si dáme.
4: Ne, já ti pak omluvím a ceremonie. Přece se nebudeme žinírovat před sebou. Co přece může? Chlapi!
5: Prosím pěkně. Vám to možná přijde divný. Jsem tu poprvé cizí chlap. Sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. Nemyslete si nic zlýho. Rozumíte?
6: Ne.
5: A jako říkáte chlapi, já jsem sem pane Drost, nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství. My jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo. A tak jsem si řekl, zaskočíš tam, co kdyby bylo něco.
4: A jste už tady dlouho?
5: Prosím?
4: Jste už tady dlouho?
5: No, celou noc jsem tady byl.
4: Yeah. Ne u vás doma, prosím.
5: Ve městě. Já jsem přijel večer, ubytoval jsem se, ráno jsem se probudil. No tak normálně ty věci, že ano? Jdu tak městem a tady jsem chvilku. No než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel.
4: Ne, to chápu.
5: No prosím, chápete, ale byste to nechápali nějak obráceně.
6: Jak obráceně?
5: No, obráceně, abyste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte. Prosím, taky
4: nepřipouštějte. Co vás nemyslím, co?
6: A co bych si měl myslet?
5: No, prosím, vlastně dítě nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, nejenom koukáte, manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fialky, cizí chlap v košili, na to vám nedojde, nebo co?
6: Fialky, a co vás znamená, ty fialky a víno, no tak ty...
5: No přece to je tak známý, jak to je, ženy, zpěv a víno, no fialky jsou tady navíc teda, no to je pravda. Ale prosím tě, uvědomte si, ta láhev je nová, není načnutá, takže jsme si z toho vůbec necvakli, no, takže jsme neměli kdy pač, ten, jo, tohle to tak vše.
6: No jo.
5: No. No tak, jak bych tak řekl, no teď,
6: co?
5: Já najednou v košili.
6: Ne, a no, když je to jednoduché, když jste přišel, byl vám horko, tak se sundal sako, ne?
5: Pane, my jste vážně u vás horko, tady máte snad i vlhko, pane, mě je zima, jak psovi.
6: Ne, tak proč jste si sundával to sako?
5: To je právě to, pane Drosti, já jsem si vůbec žádný sako nesundal, to vám chci říct. Ona mi ho sundala.
6: Ona.
5: Já pán nesundávej mi sako, to je nesmysl, co když ten tvůj sem vrazí a najednou tohleto, no ale... No, jistě, no ale co ženská, jestli něco umane, tak ta by z vás stáhla kůži.
6: Jo.
5: No, ty tamhle někde dlachni mi sako, já jsem tady takhle v košili, pane. Já jsem si říkal, to nemá cenu, když on přijde, co si o nás pomyslí, že on, ne, prosím, tak se to stalo, no.
6: Co bys měl myslet?
5: No jak to, no, když se to stalo takhle, no, tak co byste si měl myslet, no jakože to, že jsme vás nečekali, že ano, no, co jsme vás taky nečekali. No a co, no tak já jsem to zkrátka nechtěl, pak
6: je to riskantní. A co je riskantní?
5: No když nevíme, kdy přijdete, že ano.
4: No tak.
5: Víte to, tohle ona povídá, to ne, prej, my už jsme tak dlouho spolu, on prej je starý, no já jsem si vás takhle nepředstavoval. On prej ten můj už jako nic povídá, no. No rozumíte? No tak jsem si myslel, že jako vy už nic, no tak já to...
4: No tak teď mě to teprve dopadlo. Tak vy tady, jo?
5: Já si bane nemám
4: společnýho. V košili a já jakože nic, jo?
5: No to řekla Máňa, já nic takového neřek.
4: Moment! Sedět! Tohle se musí vyjasnit.
5: Na stranu.
4: Sedět, čekat, přijdu.
5: No to víš, že jo, to jo.
7: Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ještě v krátkosti, když máme léto. Petře, je čas odpočívat nebo je to čas práce? Byl jste někde na dovolené?
1: Byl jsem na krátké dovolené, ale já léto využívám na malování, protože my chystáme už příští neděli, vlastně máme vernisáž další výstavy s Danou Čenskou na zámku Berchtold a potom na podzim ještě na Kampě, takže já dodělávám obrázky, protože na Kampě je moc velký prostor a tam bude potřeba umístit asi 50 obrázků.
2: Malujete podle prostoru, kolik je třeba doplnit?
1: Ne, tak to ne, ale já jsem samozřejmě, já nejsem žádný výtvarník, já jsem naivní malíř, a dopředu, protože moje obrázky jsou maximálně formátu 40x40, vím, že jich musí být víc, ale ještě vám řeknu, co jsem dělal včera předevčírem. Manželka, protože sucho přináší mouchy, asi víte, že ty jsou nesestřelitelné, tak mě poslala schánět mucholapku, což není v dnešní době vůbec jako legrace koupit mucholapku. Já jsem se teda něco najezdil, než jsem koupil mucholapku a pak jsem zjistil, že u nás v tom obývacím pokoji, který je propojený s kuchyní, nemám jinou šanci, než jí pověsit na krásný designový lustr. A manželka mi řekla, to nemyslíš vážně. Přece nebudu jíst tam, kde jsou mouchy. No, takže mucholapku, přátelé, kdybyste někdo potřeboval, můžu vám nabídnout.
2: Dobře. Vážení, poslední dnešní souboj do hry. Vracíme ty ukázky, které nevyhrály, tak je příznivce, ať pro ně hlasují. Takže Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák, Ačko, Bčko, František Nepil a hlasujete na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Takže Nahovský šíp, Dvořák nebo František Nepil. Kdo to vyhraje? Ptáme se vás, co voláte. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honza z Rukavín. Zdravím vás oba, vás Patriku i pana Salavu.
3: Ano.
2: Hlasuji pro pana Nepila.
1: Tak, zklamu vás. Díky. Bylo to málo hlasů.
2: Já jsem si to myslel.
1: Ale je dobře, že jste mu dal hlas. Děkuju. Nebylo jich zase úplně málo, ale nestačilo to na vítězství. Víc hlasů, Nahovský šíp a Dvořák. Závěrečná zkouška.
4: Věruško, udělejte mi jedno kafe, jo? A pošlete mi sem rovnou ty dva. Pane majore, na strážmistr Snaživec.
5: Strážmistr Konvalinka.
4: No chlapci, tak teďka se ukáže, jak jste připravený plnit náročný úkoly. Protože vy se můžete vlastně stát prvními protikorupčními agenty v České republice. Samozřejmě, pokud úspěšně složíte závěrečnou zkoušku. Chlapci, jestli pak víte, proč jste byli vybraný právě vy dva?
5: No, protože takový ty protikorupční agenti musí být nenápadní. Aby nezbudili podezření, že jde o řízenou provokaci. Čili
4: takový agent musí vypadat jako úplný vůl. Správně. Proto jste to výběrový řízení vyhráli právě vy dva.
6: Opravdu? Teda to je štěstí, pane majore. Já nevím jak kolega, ale já už dlouho nic nevyhrál.
4: Samozřejmě záleží, jak si poradíte s tou zkouškou, čili takovým agentem se může stát
6: pouze příslušník policie, který jedná tak, aby zastřel pravý důvod své činnosti. Podle trestního řádu číslo 158, písmeno...
4: Písmeno E. No, ale jinak v pořádku.
5: Pane
4: no.
5: Maro, já mám takový problém.
4: Co pak?
5: Jak jsou placení tyhle ty protikorupční agenti? Víte, já jsem zatím doposavat jenom šlapal chodník a tam ty platy byly úplně nejnižší, jo? Ale já jsem kolikrát neměl ani na činči. Kdyby mě ty holky z té Perlovky občas něco neškoupily, tak jsem byl...
4: Chodník. Chodník, Konvalinka, chodník no? Jste šlapal, protože jste měl nějaký škralou, no? Dokonce. Tady to vidíme ve vašich materiálech. Čilé kontakty s lehkými děvčaty.
5: A to čilé, tak jako občas, no. Tak...
4: Dokonce tady píšou, že jste měl dokonce jednou v podnapilém stavu ve službě při noční pochůzce morální sex.
5: Kdo to napsal?
4: Tohle mi přepisovala manželka.
5: Tak ty se držte, pane majore. Ženská, která napíše morální, a přitom šlo o sex, jak my víme.
4: Je to pryč, teď se budeme věnovat té zkoušce. No tak, předveďte mi chlapci třeba model dopravák, jo? Konvalinka, protikorupční agent, Snaživec, dopravní policista.
6: Ano, pane majore.
4: Tak, pojďte.
6: Tak, pane řidiči, silniční kontrola, připravte si doklady. Řidičský průkaz, občanský průkaz.
7: No jo, celá babička.
6: Taky si pak víte, pane řidiči, kolik jsme vám naměřili?
5: 4 piva.
4: Chyba, rychlost, děláme rychlost, Konvalinka, nedovolené překročení rychlosti.
5: Promiňte, pane doktor, promiňte. Už ty nemáte doktorát, že jo, pane majore? Promiňte, pane majore, já jsem takový nervózní z toho všeho. To víte, rychlost mi dělá potíže, ale chlast.
4: Snaživec, pokračujte.
6: Víte, jak máme těžkou službu, pane ano. Majore? Co všechno musí... Tak, pane řidiči, podržte se. My jsme vám naměřili v obci 115 pip za hodinu.
4: Kilometrů!
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní už tedy čas má za sebou, zbývá jenom jeden prostor pro písničku a na rozloučení s Petrem Salavou. Moc děkuju za návštěvu.
3: Já moc děkuju, bylo to opravdu úžasné a těším se na příště.
1: I já a zítra s Alešem Ulmem a v pátek třeba s Ondřejem Kepkou, když prozrazuju dopředu. A poslouchejte dál Český rozhlas. Zůstaňte s námi.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Litvínově představili 7 nových speciálních domků pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Radnice ve Velemíně na Litoměřicku plánuje opravit sochu svatého Jana Křtitele v Mlíncích. Počet lidí, kteří podnikají na vedlejší činnost, v Česku mírně roste. Dnes bude převažovat jasno s teplotou do 30 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Firstová. Domky pro lidi trpící některou z forem demence vybudovali v Litvínově na Mostecku v areálu tamního domova sociálních služeb. Ústecký kraj zaplatil za stavbu necelých 115 milionů korun. Přibližně 2/3 se podílela dotace z Národního plánu obnovy. Doplňuje ředitel Litvínovského domova sociálních služeb Vladimír Vopelka.
2: Je tady 6 domků, každý je pro 6 klientů, v každém domku je jeden dvoulůžkový pokoj a 4 jednolůžkové. Pak je tady malý domek, ten je pro personál, kde jsou pracovníci v přímé péči a zdravotní sestry. Je to pro domov se zvláštním režimem, je to pro zvláštní režim pro lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence.
0: Klienti se budou moct do 6 domků nastěhovat na přelomu září a října. Socha svatého Jana Křtitele v Mlíncích u Velemína na Litoměřicku se dočká opravy. Radnice současně na svých sociálních sítích žádá veřejnost o spolupráci. Soše totiž dlouhodobě chybí hlava a pro potřebné restaurátorské práce hledá vedení obce její původní podobu. Pokud lidé mají fotografii této drobné památky, mají se obrátit na tamní obecní úřad. Někteří chovatelé v Česku kvůli nedostatku krmiv způsobeným suchem prodávají dobytek. Upozornila na to Asociace soukromých zemědělců. Důvodem je podle ní nedostatek sena nebo jeho rostoucí cena. Pro některé chovy je tak jedinou možností snižovat stavy zvířat. Ministerstvo před měsícem umožnilo kvůli suchu využít oznámení tzv. Vyšší moci, aby zemědělci nepřišli o dotace navázané na počet zvířat na hektar hospodářství. Extrémní sucho ale podle asociace vyžaduje dlouhodobější koncepci. Počet lidí, kteří v Česku podnikají na vedlejší činnost, za posledních 10 let mírně vzrostl. Ukazují to čísla České správy sociálního zabezpečení. Na vedlejší činnost podnikalo ke konci loňského roku bezmála 500 000 lidí, tedy o 80 tisíc víc než v roce 2016. Podle Tomáše Surky z personální agentury Orienta Czech stojí za nárůstem i počet maminek, které stále častěji rozjíždí vlastní biznis na mateřské nebo rodičovské dovolené, i kvůli malé flexibilitě svého zaměstnavatele. A Surka dodává, v jakých odvětvích začínají podnikat nejčastěji.
3: To jsou typické služby, které jsou jako vedlejší činnost, které jsou flexibilní, dají se dobře plánovat. Můžou to být různé administrativní činnosti, nebo i úklidové, marketingové, nebo jiné služby, případně nějaký menší obchod, e-shop, kde si může ta žena volně organizovat práci.
0: Vedlejší činnost si můžou založit například matky na mateřské nebo rodičovské, důchodci nebo například studenti do 26 let věku.
1: Počasí.
0: Dál platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Dnes bude většinou jasno a nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dopravní omezení očekávejte v Moravské ulici v Chomutově. Kvůli pracím údržby bude uzavřená do konce září.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 5 hodině, tak je tady čtvrtek, hezký den vám všem, krásné dobré ráno na severu Čech, venku je chladněji, než jsme byli zvyklí, což je dobře, alespoň jsme se dobře vyspali. K tomu všemu samozřejmě musím říct, že 13. srpen může být šťastný den, protože je čtvrtek 13. a jaký ten den je z hlediska kalendáře, to se dozvíte za chvíli a k tomu přidáme písničky, které nestárnou. Hana Zagorová, Petr Rezek a teď Ilona Čáková.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Vyplníme dotazník dnešního dne. Máme 11 minut po 5. hodině. Je čtvrtek 13. srpna. Svátek má Alena. Hezký den, hezké ráno. A ten zbytek dotazníku to má na starosti Petr Jungmann v kalendáriu.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 13. srpna. Svátek mají Aleny. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Vláda Německé demokratické republiky zavřela hranice na západ před 65 lety v roce 1961.
3: V ten den zakryli berlínské ворота na vostok.
2: Na dělící čáře mezi východním a západním Berlínem začala růst zeď.
4: We have lived in the shadow of the wall for more than a year.
2: Železobetonové monstrum, které město a symbolicky i svět neprodyšně rozdělilo na dlouhých 28 let. Před 24 lety s plnou silou podruhé během několika dnů udeřily tragické povodně. 13. srpna 2002 se pod vodou ocitla většina zoologické zahrady v Troji. To nejhorší naši zemi ještě čekalo. Pod vodou byly České Budějovice a další města a vesnice, především na Lužnici a Vltavě. Tisíce lidí muselo opustit domovy a hladiny řek stále stoupaly. Přírodní katastrofa postihla tehdy celkem 753 měst a obcí. Starší z bratrů Mašínových, Ctirad, zemřel před 15 lety ve svých 81. Člen odbojářské skupiny žil od roku 1954 ve Spojených státech. Před 100 lety v roce 1926 se narodil bývalý kubánský vůdce, revolucionář, líder Maximo, Fidel Castro.
5: Patria o muerte!
2: A kulatou osmdesátku má dneska náš zpěvák, skladatel a moderátor, dokonce i bývalý politik Michal Prokop. Všechno nejlepší vám všem, pěkný den.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Minutu po čtvrt na šest posloucháte Český rozhlas Sever. Máme ještě léto, ale v televizích už chystají novinky na podzim. V České televizi novou talk show, moderně pojatou nedělní politickou debatu i dvoudílný film Gerta Schnirch, natočený podle knižní předlohy. Podrobnosti o podzimním programu České televize pro vás máme za pár minut.
1: Počasí.
0: Podrobnosti o počasí v tuto chvíli po ránu u nás na severu Čech. Teploty 12 stupňů ve Šluknovském výběžku, 13 stupňů v Mostě. Nebe je čisté, krásné, bez srážek. V tuto chvíli teploty znáte. Přes den ty teploty budou až 30 stupňů a bude většinou jasno. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut před půl šestou posloucháte Český rozhlas Sever. Česká televize chystá na září několik novinek. Nedělní politickou debatu v nové podobě, návrat Stardance i množství původní domácí hrané tvorby. Po třetí se vrátí i divácky oblíbená minisérie Docent v hlavních rolích s Ondřejem Vetkým, Terezou Ramba a Ivanem Trojanem jako docentem.
1: Upřímně, pane docente, myslíte si, že je téma té vaší přednášky v pohodě?
2: Jsou to přes 30 let staré případy, dávno promlčené.
3: Tak byl to návrat domů. Byl jsem mezi lidmi, který mám rád, znal jsem téma, znal jsem autora. Už jsme, myslím, věděli, co jsou ty postavy zač, takže jsme se vrátili do bezpečného přístavu.
4: Říká ke svému návratu k postavě šéfa oddělení vražd, plukovníka Milana Šery, Ondřej Vetchý. Režie minisérie se opět ujal Jiří Strach.
5: My obecně s klukama, myslím, že můžu mluvit za oba, se strašně rádi vracíme do trojek. Jo? Já se domnívám, že zatím vším stojí rukopis právě pana plukovníka Mareše, bývalého šéfa pražské kriminálky, který ty věci nemá vymyšlené, nemá je vycucené z prstu.
6: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu.
4: S novým krimiseriálem Hec přijde na Českou televizi režisér Michal Samír a hned 2. září diváci uvidí první díl seriálu Jana Hřebejka Na tělo. Filmového nebo televizního zpracování se dočkaly i některé knižní předlohy, jak říká Milan Friedrich, ředitel programu obsahu a digitálních služeb České televize.
7: Budeme mít dvoudílný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové o divokém odsunu v Brně po druhé světové válce.
8: Byly věci, které našly říct.
4: Starší alter ego Gerty Schnirch hraje Milena Steinmaslová. Stvárňuje ji jako 70-letou dámu, která přežila válku, odsun i komunisty.
9: Pokračujeme v nedělní debatě.
4: Proměny se už 30. srpna dočká diskuzní pořad Nedělní debata. Nově propojí přímý politický souboj s odbornou analytickou částí. Moderovat budou střídavě Jana Peroutková a Lukáš Dolanský.
10: Na ČT jedna poběží zrovna ta velká politická debata, ale na ČT 24 diváci uvidí komentáře odborníků a komentátorů, kteří v reálném čase budou digitálně přispívat příspěvky, ať už svými komentáři, anebo třeba budou kontrolovat to, co politici říkají, jestli to řekli správně, jestli řekli všechno, nebo třeba řeknou možná i to, co měli říct a neřekli.
4: Podzimní novinky tento týden představili i televize Nova a platforma OnePlay. Diváky čeká několik původních seriálů. Vězeňská komedie Oddíl B od tvůrců Mostu, Muži v letu s Miroslavem Donutilem, Bolkem Polívkou a Pavlem Zedníčkem, nebo komediální seriál Boží plán. Víc přibližuje ředitel vývoje TV Nova a OnePlay Michal Reitler.
11: Který je na téma rozvodu a na téma sdíleného bydlení, což prostě třicátníky poměrně drsně drtí. A v tomhle případě jsme k tomu přistoupili s nadsázkou, s nadějí, s nějakou jako zábavností až jako romanticko-komediální.
4: A po 5 letech se na obrazovky nově vrátí pěvecká soutěž Superstar. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

tři minuty před 17:30. Český rozhlas Sever s námi i s vámi, před vámi a před námi zprávy v půl s Petrou Firstovou a k tomu důležitá informace o tom, že v některých českých lesích začalo předčasně opadávat listí kvůli suchu. Podrobnosti už za chvíli. I nadále klidné ráno.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Litoměřická radnice chystá na 24. srpna veřejné projednání podoby nároží v Jiráskových sadech. Jde o místo, odkud město loni nechalo odstranit pomník s názvem Čest a sláva sovětské armádě. Na internetových stránkách to uvedla mluvčí města Michaela Rosypalová. Ústecké magistrátní garáže budou od pátku do neděle kvůli dokončování stavebních prací uzavřené. Podle webu města půjde o kompletní opravu trhlin a sanaci v prvním podlaží. Na příměstském táboře v botanické zahradě v Liberci si děti mohly vypěstovat vlastní rostliny nebo vyrobit mechárium pro netřesky. Tábor zahrada pořádala třetím rokem. Snaží se dětem představovat práci botaniků a důležitost botanických zahrad. V některých českých lesích začalo předčasně opadávat listí. Důvodem je podle lesníků nedostatek vody. Stromy tak listy nemají z čeho živit. Například v okolí Brna začaly některé stromy listí schazovat skoro o čtvrt roku dříve, než je běžné. Lesy města Brna kvůli suchu přišly i o některé jarní sazenice. Po domácí výhře 2:0 čeká fotbalisty Jablonce v lotyšské Rize odveta třetího předkola konferenční ligy. K utkání proti domácímu RFS Riga nastoupí v 18 hodin a 30 minut českého času. Dnes bude většinou jasno, s teplotou nejvýše 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Děčíně počítejte s dopravním omezením v ulici Liberecká. Kvůli opravám je tam vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever, tak se odívali jste se na zatmění slunce. Já jsem svářičský brejle neměl, tak jsem se o to ani nepokoušel, tedy chviličku, asi tak vteřinku jsem se na slunce podíval. Viděl jsem jen slunce, nic víc, oči bolely, ale za to, když jsem dneska jel brzo ráno do práce, tak přede mnou padaly hvězdy. No já jsem si přál takových přání. Tak snad se mi to vyplní, ještě teď máte čas, ještě možná nějakou tu hvězdičku zachytnete, protože teprve teď nám začíná svítat. Hezké ráno i s písničkami, které stárnou, za chvíli Olympik, teď už skupina Lucie.

0: 8 minut po půl šesté. Český rozhlas Sever s vámi, hezký den. Po 13. hodině, tedy odpoledne, u nás bude pořádně veselo. Přijde módní návrhář Osmany Lafita do pořadu Alex a host. Dozvíte se například i to, jaký je jeho denní rytmus, kdy se mu nejlépe pracuje.
1: Já jsem spíš takový jako nošní, tak jak se to říká, protože já miluju presovat. Nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukám, jestli je do 1 hodina, 2, 3 hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem půl desátý a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v noci. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
2: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v 1, 2 ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako tedy se starají věci, tedy se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovatý modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi.
0: Tak po 13. hodině Osmany Lafita u nás na Českém rozhlasu Sever. Těšte se, hezký den vám všem i nadále. Dobré ráno, severní Čechy.

0: Za 2 minuty, 6:15 posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno, dneska je trošičku chladněji, možná to snese nějaký svetřík.
1: Počasí.
0: Je to tak, když se koukám na teploty, 11 stupňů teď máme v Bílině a 9 stupňů máme v Děčíně. Dnešní předpověď ale je celkem jasná, až 30 stupňů bude a bude většinou jasno. I nadále pěkný den vám všem.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: za 12 minut 6. hodina. Vy jste s Českým rozhlasem Sever, dáváte si po ránu čaj s citronem, tak ty slupky od citronu neházejte do odpadkového koše. Naše babské rady poradí, co si z nich můžete vyrobit.
1: Babské rady.
2: Domácí univerzální čistič, jehož výroba je ideální právě v létě, když pro své blízké připravujete osvěžující citronádu. Potřebovat na něj totiž budete citronovou kůru. Oloupejte ji tolik, abyste naplnili do poloviny střední zavařovací sklenici. Tu poté naplňte octem. Nechte alespoň 2 týdny na tmavém místě luhovat. Poté přeceďte a tekutinu přelijte do čisté lahve s rozprašovačem. Nemusíte používat jen citron. Přidat lze i kůru z pomerančů nebo limetek. Pokud nemáte více kůry najednou, nevadí. Zalijte ji octem a postupně přidávejte do sklenice. Až bude kůry dostatek, nalijte do sklenice ještě trochu octu, zamíchejte a nechte stát uvedenou dobu. Citron při úklidu řada z vás určitě používá. Nezapomeňte na něj, ale třeba i když loupete česnek. Jeho odér vám z prstů zmizí snáze, když si je poté potřete právě citronovou šťávou.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

z Vysočiny si to namíříme k jezeru v Mostě. Vodu začaly podrobně zkoumat věci a studentky Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Co přesně zkoumají, to se dozvíte ve zprávách celou již za 7 minut. Hezký den.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Roman se vrací a chystá pomstu Luďkovi a celé Severce. Komediální seriál Most. ČT2. Pomsta byla dokonána. Přinese mu vytoužené smíření. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh legendárního režiséra, podepsaného pod filmy jako Čelisti, Indiana Jones a Schindlerův seznam. Filmařské legendy Steven Spielberg. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Vodu v jezeře Most začaly podrobně zkoumat vědci a studentky z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Dodatečné povolení stavby na Klínovci zpochybnila nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová. Severní polokoule během středečního večera zažila částečné i úplné zatmění slunce. Dnes bude většinou jasno s teplotou do 30 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Firstová. Vědci a tři studentky z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze zahájili na jezeře Most terénní výzkum kvality vody. Podle mluvčí města Kláry Vidrové odebírají vzorky a měří například její teplotu, pH nebo průhlednost. Získaná data mají ukázat, jak se jezero a jeho ekosystém dlouhodobě vyvíjejí.
4: Na výzkumu spolupracuje taky Výzkumný ústav pro hnědé uhlí. Vzorky budou vědci dál analyzovat v laboratořích Vysoké školy v Praze. V budoucnu by část rozborů mohly převzít taky laboratoře transformačního kampusu Most. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
3: Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti dodatečnému povolení rozšíření sky areálu Klínovec. Informoval o tom mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Rozšíření sky areálu dodatečně povolil Krajský úřad Karlovarského kraje. Podle Bradáčové postupoval nezákonně, když lesní cestu označil za drobnou stavbu, přestože výrazně překračuje zákonný limit pro takovou kategorii. Díky tomu stavba nepodléhala tak přísnému povolovacímu režimu, což podle Bradáčové zasáhlo do veřejného zájmu na ochraně přírody, krajiny a lesa. Kdo chtěl vidět úplné zatmění slunce, musel ho pozorovat z Islandu, Portugalska nebo Španělska. Právě tam se vypravilo mnoho vědců i nadšenců.
5: Na jihu Evropy zakryl měsíc slunce na více než minutu. Přímo ve španělském Kantaberském pohoří je pozoroval i Jaroslav Chum z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd.
6: To slunce je vlastně právě teď nad tím Picos de Europa, nad kterýma pak bude i zapadat.
5: Do Španělska se kvůli tomu vypravil třeba i kytarista skupiny Queen Brian May. Zatmění pozoroval z vyhlídky na observatoři Avalambra v Teruelu.
7: Po tomto zážitku se už necítíte stejně. Jediné, na co dokážete myslet, je ta krása úplně zatemněného slunce.
5: Takto významné sluneční zatmění nastalo naposledy v roce 1999. V Česku to příští můžeme pozorovat až v roce 2075. Anabelio, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalisté Ústí nad Labem postoupili do druhého kola domácího MOL Cupu po výhře 3-0 v Karlových Varech. Z týmů z Ústeckého kraje jdou dál také Varnsdorf a Most Souš. Naopak pohár končí pro Brozany a Klášterec nad Ohří. Z druholigových celků vypadla Opava.
2: Počasí.
3: Dnes očekáváme většinou jasno a teplotu naměříme nejvýše 27 až 30 stupňů Celsia, ve Šluknovském výběžku 25 až 28 stupňů Celsia a nadále platí výstraha před požáry.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Teplicích je uzavřena ulice Kladrubská, silničáři tam totiž opravují vozovku. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu a příjemné ráno.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: 4 minuty po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska v 1 odpoledne bude zátěžový test. Určitě už někdo z vás má e-doklady a určitě si pamatujete na pár výpadků elektronické podoby dokladů, kde se prostě nenačetli, všechno to spadlo. A tak ministerstvo vnitra dneska chystá zátěžový test. Stačí, když si ve 13 hodin otevřete aplikaci e-dokladů a pak to zase zavřete. Nic víc dělat nemusíte. Pak se uvidí, co systém vydrží. Já vám popřeji, abyste dnešní ráno vydrželi s námi a my vám můžeme slíbit krásné písničky, které nestárnou. Budou tu Karel Zich a Damiens.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 12 minut po 6. hodině, Alenka má svátek, všechno nejlepší, hezký den, hezké ráno s Českým rozhlasem Sever. Teď obrátíme list, jdeme ke krimi historce, my se vydáme do jednoho hotelu v Chomutově s Petrem Beranem.
1: Krimi historky.
2: Pouhý měsíc po propuštění z vězení se podle chomutovských policistů vrátil ke krádežím 32-letý recidivista. V jednom z hotelů v centru Chomutova využil odemčeného vstupu, dostal se až k baru a z pokladny odcizil 3600 korun. Zaměstnanci hotelu krádež oznámili policii, která díky kamerovým záznamům pachatele rychle poznala. Muž se přiznal a uvedl, že peníze potřeboval na drogy. A tak mu policisté sdělili podezření z krádeže a za opakovanou majetkovou trestnou činnost mu znovu hrozí až 2 roky za mřížemi.
1: Krimi historky.

0: 2 minuty po 7:15 posloucháte Český rozhlas Sever. Já když jsem se dozvěděl, kam se za chvilku vypravíme, tak jsem měl velkou radost. Na můj nejoblíbenější kopec. Není to Milešovka, není to Raná, není to Klínovec, je to Oblík. Tam musím několikrát do roka vždycky vystoupat a my se do tohohle kopce vydáme společně za chvíli.
1: Počasí.
0: Nejdřív si ale něco řekneme o dnešním počasí. Aktuálně teploty kolem 12 stupňů. Tato teplota je v Jirkově, 14 stupňů je v Roudnici. Předpověď pro dnešní den. Nejvyšší teploty do 30 stupňů a bude většinou jasno. Hezký den.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever, rádio.

0: křížem krajem.
1: 8 minut před 6:30 jdeme na Oblík, to je tak nádherný kopec, na který se dostanete po zelené turistické značce. Cesta může být kratší nebo delší podle toho, kudy a kam půjdete. Odkud vyrazit poradí Eva Bucharová.
2: Zelená na Oblík vede z Loun, je to 8 kilometrů. Z Mnichova pak jen 1,5 kilometru. Bez lesí 509 metrů vysoký Oblík je dominantou jižního českého středohoří. Dominantní poloha kopce přitahovala návštěvní už v pravěku, jak dokazuje nález keltské spony na jeho vrcholu. Od poloviny 15. do poloviny 18. století se na svazích jižně od Oblíku pěstovala vinná réva. Už v roce 1604 Jan Willenberg zachytil siluetu Oblíku na své rytině, čímž se Oblík zařadil k nejstarším vyobrazeným horám naší země. Z Oblíku byl taky dovezen kámen pro slavnostní zahájení stavby Národního divadla. Z Oblíku taky rádi startují vyznavači padákového létání. Informační panel upozorňuje na to, že se nacházíme v Národní přírodní rezervaci. Byla vyhlášena v roce 1967. Že tato lokalita je cenná jedinečnou stepní vegetací a faunou mezinárodního významu. Botanici zaznamenali výskyt hlaváčku jarního, koniklece lučního, kavilu vláskovitého a jejich kolegové zoologové tady objevili roháče obecného, dudka chocholatého a spousty chrobáků. Mezi nimi i vzácné druhy. Nicméně běžný turista ocení hlavně skvělý kruhový výhled na české středohoří, Lounsko, pohoří Džbán i Doupovské hory. A když už budete na Oblíku, vyběhněte si ještě na dva jeho sousedy, Sedov a Brník.
1: No, ano, to taky doporučuju a až tam přijdete a někdo tam bude ležet nahoře, jen tak si užívat, tak to třeba budu já, protože tam je opravdu nádherný relax. Užívejte dne.
0: Jsme s vámi i v českém středohoří. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Všechno nejlepší. Popřejeme Alenkám dnešnímu svátku. Máme 4 minuty před 6:30. Před námi jsou zprávy v 6:30. V nich se dozvíte, že v Litvínově byly otevřeny domky pro lidi trpící některou z forem demence. Podrobnosti od Petry Firstové už za pár minut. I nadále užívejte dnešního dne.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Domky pro lidi trpící některou z forem demence vybudovali v Litvínově na Mostecku v areálu tamního domova sociálních služeb. Ústecký kraj zaplatil za stavbu necelých 115 milionů korun. Přibližně 2/3 se podílela dotace z Národního plánu obnovy. Socha svatého Jana Křtitele v Mlýncích u Velemína na Litoměřicku se dočká opravy. Radnice současně na svých sociálních sítích žádá veřejnost o spolupráci. Soše totiž dlouhodobě chybí hlava a pro potřebné restaurátorské práce hledá vedení obce její původní podobu. Stav venkovního pláště horského hotelu a vysílače na Ještědu v Liberci prověřuje odborná firma. Opláštění je ze speciální pryžové membrány, která chrání vnitřní konstrukci budovy před povětrnostními vlivy. Posudek je nutný před plánovanou generální opravou Ještědu, kterou připravuje Liberecký kraj. Stát dnes ve 13 hodin spustí zátěžový test aplikace e-doklady. Má zjistit, jak je aplikace připravená na nápor při podzimních volbách do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Loni při sněmovních volbách totiž e-doklady kvůli přetížení nefungovaly. Jablonecké fotbalisty čeká po domácí výhře 2-0 odveta třetího předkola konferenční ligy. V lotyšské Rize zápas proti domácímu RFS Riga rozehrají v 18 hodin a 30 minut českého času. Dnes bude většinou jasno s teplotou nejvýše 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V České Kamenici na Děčínsku počítejte s omezením v ulici Mánesova. Kvůli pracím na inženýrských sítích je tam vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 6:58 posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska mám svátek, je Mezinárodní den leváků, tak doufám, že zavoláte do pořadu Dáme řeč po 9. hodině. Myslíte si, že leváci to mají v životě těžší než praváci? Máte s tím nějaké osobní zkušenosti? Co vám levákům pokomplikuje život? To všechno probereme mezi 9:15. Už teď můžete psát maily na damereč@rozhlas.cz. Tak zdravím všechny leváky i praváky a teď vám posílám písničku, kterou mají mazlíčky. Rádi. Iveta Bartošová Může lžhát a za chvilku i písničky, které nestárnou, s Pavlem Bobkem.

0: 10 minut po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever, je čtvrtek 13. srpna, co přinese dnešní den. Ústecký krajský okresní soud bude rozhodovat v případu podvodu v krajské majetkové. Obžalovaní jsou dva bývalí místostarostové Lovosic Miroslav Závada, dříve ODS, a Vladimíra Nováková z Nezávislých. Podle obžaloby Závada jako manažer krajské majetkové, která spravuje krajský majetek, zařizoval Novákové zákazky na fiktivní práce za 100 000 korun měsíčně. Krajské organizaci tak vznikla škoda přes 5 milionů korun. Podrobnosti uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. Na Hněvíně v Mostě bude dnes parádní koncert, budeme poslouchat Slavíka. Čeká vás open air koncert, jehož hlavní hvězdou bude Václav Noid Barta. Doplní ho další rokově laděné kapely a společně vytvoří večer, který bude patřit hudbě, létu, atmosféře, na kterou se nezapomíná. Celá akce začíná v 17 hodin. A samozřejmě kromě hudby si užijete i nádherné výhledy na město Most a okolí. Další super koncert bude ve vinařství Johan V. v Třebíblicích v rámci hudby na Vinicích. U Táboráku bude hrát dvojice Krhut a Kozub. Pod hradem Házenburg to bude ojedinělý zážitek, začíná se ve 20 hodin. A na zámku v Děčíně dnes budou tři mistři. Od 19 hodin si užijete talk show Petra Kostky, Jaroslava Satoranského a Tomáše Tepfra. Tři ikony českého divadla a filmu se setkají na jednom pódiu, aby sdíleli své nejsilnější vzpomínky, herecké anekdoty i životní nadhled. Hezký den vám všem, užijte si to.
1: Český rozhlas Sever.

0: 3:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvilku to vezmeme směr Račice. Tam je známý veslařský kanoistický kanál, ale Račice je i půvabná obec. Jejíž příběh vám povyprávíme za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď si něco řekneme o dnešním počasí. Na telefonu je Polina Maťunina z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jak to teď po ránu u nás vypadá?
2: Tak zrovna teďka na území Ústeckého kraje máme absolutně jasnou oblohu a fouká nám slábý převážně východní vítr. A co se týče teplot, tak většinou se pohybujeme v intervalu od 7 do 11 stupňů Celsia, ale máme i městečka, hlavně v údolích, kdy nám teploty klesly dokonce i pod 5 stupňů.
0: Ano, a to jasno vydrží přes den?
2: A jasno vydrží i přes den, určitě čeká nás další krásný sluneční den. A co se týče teplot, tak vyleze nám na to na interval 27 až 30 stupňů Celsia. Šluknovský výběžek bude o něco chladnější, tam očekáváme 25 až 28 stupňů a nadále nám bude víc přivážně východní vítr.
0: Já vám děkuji a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
0: I nadále hezký letní den.
1: Český rozhlas Sever.

0: 10 minut před sedmou nasedáme na loď a pádlujeme směr Račice. Kormidelnice je Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Když se řekne Račice, nejspíš si představíte veslaře. A je to správně, protože v Račicích je známý veslařský a kanoistický kanál. Obec Račice na Litoměřicku leží na Labi, asi 8 kilometrů od Roudnice nad Labem. Původní název byl Radčice, později ta hláska D uprostřed slova vypadla. Ve 13. století patřily Račice do komplexu církevního domínia v Roudnici nad Labem. Na stránkách obce si můžete přečíst, že v roce 1845 měly Račice 35 domů a 230 obyvatel a že v roce 1890 už to bylo 56 domů a 299 obyvatel. Od obcí u řeky byl přívoz, který zajišťoval spojení mezi Račicemi a Štětím. Veslařský areál vznikl v 70. a 80. letech 20. století na místě bývalé pískovny mezi Račicemi, Zálužím a Předunínem. Stavba byla dokončena v roce 1986. Vodní kanál je široký 130 metrů a měří 2350 metrů. Labe Arena Ústeckého kraje je vlastně takový unikát, který spojuje dvě sportovní centra, jedno v Račicích a druhé ve Štětí. Veslařský a kanoistický kanál v Račicích patří k největším sportovním stavbám v České republice. Konají se tam mistrovství světa veslařů, světové poháry v kanoistice a světový šampionát račích lodí, ale také mistrovství světa v rybaření.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Komunitní centrum Kostka v krásné Lípě teď vyplácí bonusy za dobrý prospěch svým stipendistům. I tohle se dozvíte ve zprávách celou. Příjemné vstávání vám všem. Nádherný čtvrtek.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: České lesy trpí nedostatkem vody, kvůli suchu nepřežily některé sazenice. Komunitní centrum Kostka v Krásné Lípě vyplácí bonusy za dobrý prospěch svým stipendistům. Lidé se dnes ve 13 hodin můžou zapojit do zátěžového testu e-dokladů. Stačí spustit aplikaci a doklad aktualizovat. Dnes bude většinou jasno s teplotou do 30 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Firstová. Letošní extrémní sucho způsobuje na některých místech v tuzemských lesích dřívější opadávání listí. Stromy v horku spotřebovávají více vody k ochlazování, ta potom v listech chybí. Nedostatek vláhy a vysoké teploty se projevují také na jarních sazenicích. Místy jich uschly i desítky procent.
4: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Nejenom, že tam nic neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky.
5: Ukazuje uschlé stromky Jiří Bezdíček z lesů města Brna. Podle mluvčí lesů České republiky Evy Jouklové se sucho projeví i na struktuře stromů.
6: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromu nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
5: Oslabené stromy jsou náchylnější k napadení škůdci. Některé druhy dřevin méně odolné suchu můžou do budoucna z českých lesů zmizet. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Dvě desítky studentů ze Šluknovského výběžku dostávají v těchto dnech od komunitního centra Kostka z Krásné Lípy peněžní bonusy za dobrý prospěch na vysvědčení. Kostka usnadňuje cestu ke vzdělání asi 60 sociálně znevýhodněným dětem z celé oblasti pomocí stipendií. Peníze mohou využít na dojíždění nebo nákup pomůcek. Ti nejlepší pak mohou dostat finanční odměnu za dobré vysvědčení, říká ředitelka Kostky Hana Volkova.
7: Pokud ten stipendista, který od nás dostává kariérní poradenství a finanční podporu v průběhu roku, vlastně každý měsíc, tak pokud má průměr na vysvědčení 1,5, tak ještě má nárok na bonus. Jsou to 2000.
3: Liberecký kraj upravuje plány na novou výjezdovou základnu pro zdravotnickou záchrannou službu v Liberci. Sídlí v nevyhovujících prostorách v Husově ulici. Nové zázemí má získat v lokalitě Ulomu pod sídlištěm Králův háj. Záchranáři tam chtěli základnu pro 5 výjezdových skupin, školicí a opravárenské středisko, dispečink a ředitelství. Podle náměstka hejtmana Vladimíra Richtra z ODS by ale taková základna vyšla na několik stovek milionů korun. Stát dnes ve 13 hodin spustí veřejný zátěžový test aplikace e-doklady. Lidé se můžou zapojit jednoduše tím, že aplikaci otevřou a aktualizují svůj doklad. Cílem je zjistit, jestli systém před podzimními komunálními a senátními volbami zvládne desítky tisíc přihlášení najednou. Ideálně by se podle státu mělo zapojit kolem 40 tisíc lidí.
2: Počasí.
3: Dnes očekáváme většinou jasno a teplotu naměříme nejvýše 27 až 30 stupňů Celsia. Nadále také platí výstraha před požáry.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na silnici číslo 260 u Úštěka na Litoměřicku došlo ke střetu motorky se srnou a na silnici číslo 27 u Očihova na Lounsku ve směru na Blšany srazilo osobní auto divočáka. Je tam teď neprůjezdný jeden pruh.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 4 minuty po 7 posloucháte Český rozhlas Sever. Určitě znáte krásnou lípu, je tam krásně a dnešní host nás do krásné lípy pozve. Původně jsem si myslel, že je tam překlep ve jménu, ale opravdu z krásné lípy dnes přijede Mariana Krásnolipská. To je organizátorka Park Maratonu v Krásné lípě a určitě nás pozve i na Den Českého Švýcarska. Někdo z vás se určitě teď obléká, aby si šel zaběhat, tak trénujte a pak si můžete zazávodit v Park Maratonu. Hezký den, hezké ráno s písničkami, které nestárnou, čeká nás Petr Novák a Eláni.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: chodit po špičkách. 10 minut po 7. posloucháte Český rozhlas Sever. Děti mají prázdniny, tak jestli teď vstáváte, jdete do práce, tak po špičkách, abyste je nezbudili. Dobré ráno, je čtvrtek 13. srpna, svátek má Alena. Všechno nejlepší a k tomu přidáváme dnešní kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 13. srpna. Svátek mají Aleny. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Vláda Německé demokratické republiky zavřela hranice na západ před 65 lety v roce 1961.
3: V ten den zakryli berlínský ворота na vostok.
2: Na dělící čáře mezi východním a západním Berlínem začala růst zeď. We have lived in the shadow of the wall for more than a year. Železobetonové monstrum, které město a symbolicky i svět neprodyšně rozdělilo na dlouhých 28 let. Před 24 lety s plnou silou podruhé během několika dnů udeřily tragické povodně. 13. srpna 2002 se pod vodou ocitla většina zoologické zahrady v Troji. To nejhorší naši zemi ještě čekalo. Pod vodou byly České Budějovice a další města a vesnice, především na Lužnici a Vltavě. Tisíce lidí muselo opustit domovy a hladiny řek stále stoupaly. Přírodní katastrofa postihla tehdy celkem 753 měst a obcí. Starší z bratrů Mašínových, Ctirad, zemřel před 15 lety ve svých 81. Člen odbojářské skupiny žil od roku 1954 ve Spojených státech. Před 100 lety v roce 1926 se narodil bývalý kubánský vůdce, revolucionář, líder Maximo, Fidel Castro. Patria o muerte, dej seren. A kulatou osmdesátku má dneska náš zpěvák, skladatel a moderátor, dokonce i bývalý politik Michal Prokop. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Čtvrt na osm, posloucháte Český rozhlas Sever. Už probíhají přípravná hokejová utkání před sezónou. My se vydáme do Litvínova. Hokejista Tomáš Urban chce ukázat, že na extraligu má posila chemiků. Se nám představí už za pár minut.
1: Počasí.
0: Venku sluníčko, aktuální teploty v tuto chvíli na severu Čech kolem 11 stupňů, takže celkem ještě chladno, 11 stupňů máme v Ústí, 13 stupňů máme ve Varnsdorfu, dnešní maxima 30 stupňů a bude většinou jasno, hezký den.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever

0: 10 minut před půl osmou posloucháte Český rozhlas Sever. Je mu 24 let a konečně chce prorazit v české extralize. Držíme palce, hokejista Tomáš Urban. Už v ní odehrál 116 zápasů, ale v bodového hráče ještě nevyrost. V nabitém kádru Pardubic k tomu neměl moc příležitostí. O to větší motivaci bude mít v Litvínově, který bývalého mládežnického reprezentanta získal na celou příští sezónu.
1: S Pardubicemi má titul, ale za Dynamo nastoupil v minulém ročníku jen 10krát. Víc v mužstvu plném reprezentantů nedokázal.
2: Těžký, hodně těžký, až jako nereálný bych řekl se tam jako probojovat někam nahoru. Jako myslím, že jsem měl ten minulý rok, ten začátek až jako výborný tu přípravu a stejně jsem se tam přesto jako nedostal.
1: Řekl Tomáš Urban, který už v Pardubicích neviděl perspektivu.
2: Ani se s tím moc už nedá jako počítat, že se tam jako dostane někdo do nějaký jako větší role, jako max se tam někdo dostane na pár 10-12 zápasů s malým ice timem jako a jedině, kdyby bylo nějaké zranění jako větší u někoho, ale jinak si myslím, že ne.
1: Věděl Tomáš Urban, že po příchodu Noska, Stránského a Tomáška jeho šance na místo v pardubickém útoku ještě poklesly. Přesto času stráveného po boku výborných hráčů nelitoval.
2: Ono celkově jako všichni, kdo tam jsou, tak byli někde AHL, NHL, jako Červenka, to je jako extrém, jako úplně a nikdo jako by nejde hned domů. Všichni tam makají, jako, takže tam si od každého dá něco jako vzít, každý jiný hráč. Jako, tak furt kam se podívám, tak se dá něco vzít.
1: Do Litvínova se Urban vrátil po skoro 3 letech. Trenérovi Robertu Rajchlovi chce dokázat, že si vybral správného muže.
2: Ukázat, že na to mám a vybojovat se nějaký stabilní jako místo v té sestavě. Je tady jako větší šance se dostat, ale i tak to bude těžký. Ale myslím, že se to dá a budu to dělat maximum. I tím, že vlastně tady mám blízko rodinu, všichni mi pomáhají, já soustředím se jenom na hokej a makám prostě, co to jde, abych to ukázal a dokázal.
1: Zatímco v první lize nastřádal Urban už 102 kanadských bodů, v extralize jich získal jen 17. Teď doufá, že v elitní soutěži budou další přibývat.
2: Když budu předvádět výkony na to, abych si prostě zasloužil hrát, tak hrát budu, jako je to jenom na mě, a když budu hrát dobře, tak tím víc dostanu prostoru. Jsem nikdy nedostal jakoby vlastně prostor, jako řeknu, větší jako v extralize, takže doufám, že když ho dostanu, takže to splním. I tu produktivitu už by bylo na čase i v té extralize něco ukázat.
1: Řekl hokejista Tomáš Urban, který posílil extraligový Litvínov. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Litvínovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 4:08 vy jste s Českým rozhlasem Sever ve zprávách v půl s Petrou Firstovou. Navštívíme příměstský tábor v botanické zahradě v Liberci. Dozvíte se, co tam všechno děti zkouší, co se tam naučí. Hezký den vám všem, dobré ráno na severu Čech.

0: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
0: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Vysoké teploty komplikují práci soudcům okresního soudu v Ústí nad Labem. Některá jednání trvají i několik hodin a po celou dobu přitom musí mít soudci na sobě talár. Lepší podmínky má soudcům přinést nový justiční palác, který vzniká na Bukově. V Krásné Lípě na Děčínsku se lidé mohou zapojit do fotografické soutěže, kterou vyhlásila radnice. Fotografie je možné zasílat do konce srpna. Odborná porota pak vybere 10 nejlepších snímků. Podle nezávislého starosty Jana Koláře je téma fotografie Krásnolipský list. Umělecké dílo stojí na návrší na příjezdu od Rumburku. Na příměstském táboře v botanické zahradě v Liberci si děti mohly vypěstovat vlastní rostliny nebo vyrobit mechárium pro netřesky. Tábor zahrada pořádala třetím rokem. Snaží se dětem představovat práci botaniků a důležitost botanických zahrad. V Česku přibývá lidí, kteří podnikají na vedlejší činnost. Ke konci loňského roku jich bylo bezmála 500 000, zhruba o 80 tisíc víc než před 10 lety. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení. Vedlejší podnikání můžou využívat například studenti, důchodci nebo rodiče na mateřské či rodičovské dovolené. Odvetný duel třetího předkola konferenční ligy čeká fotbalisty Jablonce, a to na hřišti lotyšské RFS Riga. Utkání začne v 18 hodin a 30 minut českého času. Dnes bude většinou jasno s teplotou nejvýše 27 až 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na silnici číslo 260 v Úštěku na Litoměřicku došlo ke srážce motorky se srnou. Na místě jsou záchranáři a policie, jeďte tam raději opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dvě minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Spoustu mých přátel, kamarádů, vodáků muselo už letos zrušit jízdu na lodích, protože prostě voda v řekách není. Aktuálně je z opatrnosti u nás jízda Dolní jezera, Berounka, dolní úseky Ohře, některé části Ploučnice a stále splavný je pro vodáky také dolní úsek Labes Ústí nad Labem do Německa. No nic moc, tak se alespoň z vesela pozdravíme po vodácky. Ahoj! A ahoj, dobré ráno i dalším písničkám, které nestárnou. Za chvíli Václav Neckář, teď už Karel Gott.

0: 10 minut po půl osmé. Těmto písničkám říkáme, že jsou pěkně rozjuchané. Tak hezké rozjuchané ráno s Českým rozhlasem Sever. Ve včerejším pořadu Dáme řeč jsme hledali vaši nejkrásnější pláž, na kterou vzpomínáte, kde jste se rádi opalovali, slunili nebo jen tak leželi. Zavolala i Vlaďka z Chotyně.
1: Hezký den, dobrý den.
0: Tak vy jste taky někdy byla na pláži?
1: Taky jsem byla hodně na plážích a taky mám ráda, když tam není moc lidí. Aha. A já jsem byla poprvé u moře, když mě bylo 15 a já mám ráda ty obláskový pláže.
0: Je, hezký.
1: Takže tam se mi hrozně líbilo a tak jsme byli i v Itálii a v Rumunsku tam byly ty písečny.
0: Ano.
1: No a ještě jsem byla ve Španělsku a taky se mi líbí i pláže tady u nás, no.
0: Jaký?
1: Třeba na Kristině. Když jsem měla malé děti, tak jsme tam jezdili hodně na kolech nebo i pěšky a tam to bylo ze začátku, tam ještě nebyly žádný ty stánky a nic, ani žádný ubytování, to tam bývalo tak krásný, tam se mi to taky moc líbilo.
0: Hmm.
1: A tam byla taky tráva jenom a nikde nikdo.
0: Krásný.
1: A tady v Udysi taky máme malé dvě plážičky, takže se sama tam někdy taky zajdu.
0: Rozumím.
1: Tam je jedna kamenitá, jedna piščitá, takže holky si tam zaplavou, jen tak se napijou a zase jdeme domů.
0: No a dneska budu hledat leváky. Já jsem levák, přiznám se k tomu. Dneska je Mezinárodní den leváků. Máte problémy v obyčejném životě s čím? Jakou máte zkušenost nebo jste přeučeným levákem? Zvládáte třeba práci stejně dobře oběma rukama? Leváctví, to je dnešní téma. V pořadu Dáme řeč už teď můžete psát maily na dámereč@rozhlas.cz a budu rád, když po deváté zavoláte. Hezký den, hezké ráno všem.

0: 8:15 Český rozhlas Sever s vámi. Okresní soud v Ústí nad Labem má dnes vynést rozsudek nad dvěma bývalými místostarosty Lovosic. Jde o podvody ve firmě, která spravuje majetek Ústeckého kraje. My pro vás máme podrobnosti, dozvíte se je za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí, v tuto chvíli aktuální teploty, 12 stupňů Celsia je na Mostecku a 12 stupňů Celsia je také na Děčínsku. Maximální dnešní teploty 30 stupňů a bude jasno. Hezký den.
2: Týden od 17. srpna bude na Českém rozhlasu Sever patřit tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravíme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se bude dvakrát denně přesouvat na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut 8 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno. Okresní soud v Ústí nad Labem dnes rozhodne v případu podvodu ve firmě Krajská majetková, která spravuje majetek Ústeckého kraje. Obžalovaní jsou dva bývalí místostarostové Lovosic. Případ sleduje i naše reportérka Daniela Pilařová. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Bývalý místostarosta Lovosic Miroslav Závada, dříve ODS, se měl společně s bývalou nezávislou místostarostkou Vladimírou Novákovou dopouštět podvodu ve firmě, která spravuje majetek Ústeckého kraje. Škoda přesahuje 5 milionů korun. Závadovi navrhl státní zástupce souhrnný trest ve výši nejméně 4,5 roku. Ženě pak podmínku a peněžitý trest 200 tisíc korun. Rozsudek by si měli oba vyslechnout právě dnes.
0: Danilo, můžeš celý případ připomenout?
1: Určitě. Bývalý místostarosta podle obžaloby zařizoval Novákové zakázky na fiktivní práce za 100 tisíce korun měsíčně, byla totiž jeho milenkou. U soudu už žena podvody přiznala, bývalý místostarosta Závada nejprve odmítnul prohlásit vinu a podle státního zástupce Jakuba Juřici zlehčoval celou záležitost. K jednání se přiznal až později a vysvětlil ho s tím, že chtěl pomoci tehdejší milence z trestné činnosti, ale sám neměl mít prospěch. O vině obou obžalovaných svědčí i velké množství listinných důkazů, které zajistila policie při domovních prohlídkách.
0: Bývalý lovosický místostarosta Miroslav Závada ale není u soudu poprvé. Krajský soud ho už dřív potrestal za pokus o zabití. Můžeš o tom říct něco víc?
1: Ústecký krajský soud nedávno Závadu za postřelení manžela jeho milenky poslal do vězení na 12 let. Odvolací pražský vrchní soud ale dospěl k závěru, že se Závada nepokusil o předem promyšlenou vraždu, ale o zabití. Ve strachu z protivníka překročil meze nutné obrany. Vrchní soud proto čin překvalifikoval a trest zmírnil. Závada dostal 3 roky s 5letým podmínečným odkladem. Postřelenému muži musí také uhradit přes 2 miliony korun, dalších 275 tisíc zaplatí zdravotní pojišťovně. Rozsudek je pravomocný a státní zástupce proto navrhl uložit trest souhrnný za oba dva tyhle zločiny.
0: My děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Krásný den za 5.8, vy jste s Českým rozhlasem Sever ve zprávách. Celou se dozvíte, že od zítřka do neděle budou uzavřeny podzemní garáže na magistrátě v Ústí nad Labem. Proč? Vyčkejte si na odpověď do celé. Hezký den i nadále. Hezký čtvrtek vám všem.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Nedostatek zásob pitné vody v obcích napříč Ústeckým krajem vodohospodáři doplňují cisternami. Podzemní garáže na magistrátě v Ústí nad Labem budou kvůli dokončování stavebních prací od pátku do neděle uzavřené. Jablonecké fotbalisty čeká odveta třetího předkola konferenční ligy v lotyšské Rize. Dnes bude většinou jasno s teplotou do 30 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Firstová. Některé obce napříč Českou republikou musí kvůli suchu doplňovat pitnou vodu cisternami. Místní zdroje vody kvůli snížené vydatnosti nestíhají produkovat zásoby. V Ústeckém kraji vodohospodáři musí neustále zavážet vodojemy tak, aby obyvatelé nepocítili důsledky sucha a z kohoutků jim stále tekla pitná voda, říká mluvčí Severočeských vod a kanalizací Iveta Kardiánová.
3: Nejvíce postižená suchem je oblast Děčínská, kde obce Velká Veleň, Dobkovice, Úlovčín, Heřmanov, Markvartice, Brložec, Chlum, Babětín. Toto jsou všechno obce, kde mají lokální povrchové zdroje sníženou vydatnost anebo jsou již úplně vyschlé.
1: Podle Kardiánové situaci a vytíženost cisteren komplikují i havárie vodovodního řádu. Ústecké magistrátní garáže budou od pátku do neděle kvůli dokončování stavebních prací uzavřené. Podle webu města půjde o kompletní opravu trhlin a sanaci v prvním podlaží. Město pak opraví mechanicky namáhané podlahy v podlaží druhém. Práce mají skončit do 31. srpna a město vyjdou na necelých 4,5 milionu korun bez DPH. Japonská vláda důrazně odsoudila návštěvu ruského prezidenta Vladimíra Putina na Kurilských ostrovech. Uvedl to ministr zahraničí Toshimitsu Motegi, který souostroví označil za nedílnou součást Japonska. Putin dnes přijel na Kurily vůbec poprvé, konkrétně na největší z ostrovů Iturup. Moskva a Tokio se dlouhodobě přou o moc nad tímto územím. Nikdy kvůli tomu nepodepsali oficiální mírovou smlouvu ukončující druhou světovou válku. Sport. Po domácí výhře 2-0 čeká fotbalisty Jablonce v lotyšské Rize odveta třetího předkola konferenční ligy. K utkání proti domácímu RFS Riga nastoupí v 18 hodin a 30 minut českého času. Záložník Jablonce Jan Suchan moc dobře vnímá sílu soupeře.
4: Určitě víme, že nás nečeká nic lehkého. Samozřejmě radši bychom tu odvetu hráli doma, než u nich. Víme, že na domácím hřišti jsou silní, že před pár lety porazili Ajax. Víme, že mají sílu ve vejšce, že jsou silní ve standardních situacích. Navíc teď o víkendu vyhráli 6-1, takže góly dát umějí.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme většinou jasno a teplotu naměříme nejvýše 27 až 30 stupňů Celsia. Nadále také platí výstraha před požáry.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Policie vyšetřuje nehodu na silnici číslo 260 v Úštěku na Litoměřicku. Došlo tam ke střetu motorky se srnou. A na dálnici D8 zhruba na 56. kilometru u Velemína je ve směru na Ústí nad Labem uzavřený pravý jízdní pruh. Probíhají tam totiž údržbové práce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tři minuty po osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Nejlepší letní osvěžení jaké? jasně meloun, ale dávejte si pozor, abyste to nepřehnali, protože meloun zavodňuje, také je doporučeno meloun i tu slupku samozřejmě pořádně omít a myslete na to, že v šíření bakterií je na krajiny meloun horší než točená zbrzlina, tak pokud můžete, kupte meloun v celku. Meloun má taky málo kalorií, takže ideální na hubnutí a asi nejdůležitější úkol je tedy vybrat ten správný uzrálý meloun, protože jak říká italské přísloví, do ženy a do melounu nevidíš. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou. Máme pro vás Vladimíra Mišíka a Hanu Zagorovou.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem. Hey!

0: pohádky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: 12 minut po 8. Posloucháte Český rozhlas Sever. Teď vám představíme některé ryby s neobvyklými jmény. Míříme pod vodu společně s Martinem Písaříkem, takže potápíme se právě teď.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že slunečnice je i ryba? Hned několik v Česku žijících ryb má nezvyklá nebo kuriózní jména. Například slunečnice pestrá, původně severoamerický druh, zavlečený do Evropy v 19. století. U nás byla poprvé identifikována v roce 1929. Slunečnice pestrá opravdu hýří všemi barvami. Hlava je zlatohnědá až olivová, na bocích těla má zelenomodré pásky, břicho může být až červené. Žije v čistých stojatých vodách, třeba v pískovnách. Další rybou s výmluvným názvem je hořavka hořká. Drobná, asi 10 cm dlouhá rybka stříbrné barvy, která tvarem zjevně inspirovala tvůrce oblíbeného zavíracího nože rybičky. Název je pravdivý, její maso je totiž skutečně nepříjemně hořké. Samice hořavky se v minulém století využívaly k testování těhotenství. Třetí rybou se zvláštním jménem je piskoř pruhovaný. Dorůstá délky až 27 cm a pozornost upoutá 5 páry vousů kolem ústního otvoru. Nejsou to však pisky, jak by se mohlo podle jména zdát. Zvláštností piskoře je fakt, že umí přijímat i vzdušný kyslík, a to sliznicí střeva.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dvě minuty po čtvrt na devět posloucháte Český rozhlas Sever a je to animované figurky Patamat letos slaví 50 let a my se dozvíme za pár minut, proč jeden z nich na několik let přišel o svůj červený rolák. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: Venku svítí sluníčko, aktuální teploty 15 stupňů v tuto chvíli na Chomutovsku, 16 stupňů máme v Lovosicích, dnešní maximální teploty 30 a bude jasno. Krásný den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude módní návrhář Osmany Lafita.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut před půl devátou, Český rozhlas Sever s vámi, tak červené tričko, žlutý rolák, dva kutilové, kteří si vždycky poradí, i když většinou úplně špatně. Pat a Mat, ty se poprvé objevili před 50 lety. Do jejich příběhu zasáhla i normalizační cenzura, ale i tu kutilové přežili a dodnes jejich příběhy plní i sály kin.
1: Rozhodnou se třeba pověsit obraz, vezmou vrtačku, kladivo, žebřík, provázek a za pár minut je z obyčejného věšení obrazu stavební projekt a neřízená demolice bytu. Přesně takové situace už 50 let řeší Pat a Mat. Němí hrdinové se poprvé objevili 12. srpna roku 1976 v krátkém loutkovém filmu nazvaném Kuťáci. Tehdy ho natočil režisér Lubomír Beneš a na podobě postaviček spolupracoval kreslíř a karikaturista Vladimír Jiránek.
2: S těmi panáčkami se to má tak, že když já jim nadávám, tak to je dialog, jenomže to zasvěcený člověk neslyší. Já vím, co mi odpovídá, a pak se dohodneme na nějakém přijatelném kompromisu.
1: Vzpomínal Jiránek v televizním dokumentu z roku 1993. Inspirací byly mimo jiné Benešovi starší kreslené vtipy o domácích kutilech. Kuťáci nakonec u diváku uspěli a vznikl z nich televizní seriál. Ten se už ale jmenoval A je to. A první díly natočili v roce 1979. Právě tehdy se do příběhu dostala i politika. Seriál se vyráběl v době normalizace a výrobu převzalo bratislavské studio Československé televize. Jedním z důvodů bylo i to, že se tak projekt dostal dál od pražských filmových cenzorů. I přesto ale jeden z kutilů načas přišel o svůj typický červený rolák. Údajně to bylo kvůli tomu, že záměrně vybranou barvu cenzoři považovali za zesměšňování některých socialistických zemí. A tak tvůrci loutku převlékli do zelenomodrého svetru. V prvních filmech vystupovali dva bezejmenní kuťáci. Jména Pat a Mat získali až po roce 89, původně hlavně kvůli zahraniční distribuci. V ní pak výrazně uspěli u diváků třeba v Iránu, popsal Marek Beneš před 10 lety ve vysílání Radiožurnálu.
3: Dokonce se dostalo do perštiny synonymum pro nešiky, že říkají, že někdo je jako Patu Matu. Tam Pat a Mat jsou populárnější než Česká republika.
1: Syn režiséra Lubomíra Beneše vzpomínal i na to, že Matova hlava vznikla tak, že jeho otec nalil sádru do obyčejného slepičího vajíčka. Diváci uvidí dvojici kutilů na plátně znova tento rok na podzim. A to konkrétně 8. října, kdy kina uvedou film Pat a Mat zpátky na venkově. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Dobré ráno na severu Čech, 3 minuty před 8:30. Mezi Rokytnicí nad Jizerou a Jabloncem nad Jizerou se aktuálně opravuje silnice prvé třídy. I tohle se dozvíte ve zprávách 7:30 od Petry Firstové. I nadále hezký den, hezké ráno všem.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Domky pro lidi trpící některou z forem demence vybudovali v Litvínově na Mostecku v areálu tamního domova sociálních služeb. Ústecký kraj zaplatil za stavbu necelých 115 milionů korun. Přibližně 2/3 se podílela dotace z Národního plánu obnovy. 20 studentů ze Šluknovského výběžku dostávají v těchto dnech od komunitního centra Kostka z Krásné Lípy peněžní bonusy za dobrý prospěch na vysvědčení. Kostka usnadňuje cestu ke vzdělání asi 60 sociálně znevýhodněným dětem z celé oblasti pomocí stipendií. Peníze mohou využít na dojíždění nebo nákup pomůcek. Ředitelství silnic a dálnic pokračuje v opravě silnice 1/14 mezi Rokytnicí nad Jizerou a Jabloncem nad Jizerou na Semilsku. Kromě výměny asfaltu tam firma musí opravit i 9 opěrných zdí a vystužit 5 prudkých svahů. Práce přijdou na více než 60 milionů korun. Stát dnes ve 13 hodin spustí zátěžový test aplikace e-doklady. Má zjistit, jak je aplikace připravená na nápor při podzimních volbách do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Loni při sněmovních volbách totiž e-doklady kvůli přetížení nefungovaly. Fotbalisté Ústí nad Labem postoupili do druhého kola domácího MOL Cupu po výhře 3-0 v Karlových Varech. S týmů z Ústeckého kraje jdou dál také Barnsdorf a Most Souš. Naopak pohár končí pro Brozany a Klášterec nad Ohří. Dnes bude většinou jasno s teplotou nejvýše 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Ústí nad Labem došlo k dopravní nehodě v ulici Pařížská. Srazila se tam dvě osobní auta. A na silnici číslo 38 u Dox na Českolipsku stojí porouchané nákladní auto. Očekávejte tam zdržení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 2 minuty po půl deváté posloucháte Český rozhlas Sever, tak do konce týdne teplo, velmi teplo, o víkendech až tropy 35 stupňů a v neděli odpoledne přijdou bouřky a pak konečně studená fronta a prý i nějaký ten déšť. V pondělí by měl začít pršet, tak snad to vyjde. Hezký den, hezké ráno vám všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Lenka Filipová a Jindra Malík, teď skupina Činasky.

0: 10 minut po půl deváté, vy jste s Českým rozhlasem Sever, příjemný čtvrtek 13. srpna. Ptáte se, co přinese dnešní den? Myslím si, že hezké věci. Na Hvině víně v Mostě dnes bude parádní koncert, budeme poslouchat Slavíka. Čeká vás open air koncert, jehož hlavní hvězdou bude Václav Neud Bárta. Doplní ho další rokově laděné kapely a společně vytvoří večer, který bude patřit hudbě, létu, atmosféře, na kterou se nezapomíná. Celá akce začíná v 17 hodin a samozřejmě kromě hudby si užijete nádherné výhledy na město Most a okolí. Další super koncert bude dnes ve Vinařství Johan V. v Třebívlicích v rámci hudby na Vinicích. U Táboráku dnes bude hrát dvojice Krhut a Kozub. Pod hradem Házenburg to bude ojedinělý zážitek. Koncert začíná ve 20 hodin. A na zámku v Děčíně dnes budou tři mistři. Od 19 hodin si užijete talk show Petra Kostky, Jaroslava Satoranského a Tomáše Tepfra. Tři ikony českého divadla a filmu se setkají na jednom pódiu. Bude veselo, budou vzpomínky na divadlo, budou herecké anekdoty a nebude chybět životní nadhled. Užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ve 8:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Vysoké teploty, ty komplikují práci mnoha z nás. Vysoké teploty komplikují i soudní jednání. Jak vedra zvládají soudci i advokáti? To uslyšíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Venku už teď sluníčko, aktuálně ty teploty jsou kolem 20 stupňů Celsia v Kadani, 19 stupňů máme v Litoměřicích, dnešní maxima 30 stupňů a dneska po celý den bude jasno.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Minut 9, vy jste s Českým rozhlasem Sever, Alenka, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Soudci i advokáti se v současných vedrech potýkají s vysokými teplotami v jednacích síních. Práce jim stěžují také taláry a další povinné oblečení. Těm v Ústí nad Labem by mohl v dalších letech pomoci nový justiční palác, který by měl být dokončený na přelomu let 2027 a 2028.
1: Tady v našem přízemí také několik jednacích síní, jediných tedy vybavených klimatizací. Ještě donedávna, tak jsem jednou z nich také disponoval, bohužel už nemám ani jednu klimatizovanou jednací síň a to zkrátka se projevuje na tom tepelném komfortu. Tak tady můžeme nahlédnout do jedné z nich.
2: Při vstupu do jednací síně mi soudce Ondřej Šafránek ukazuje místa pro účastníky, jejich zástupce a zapisovatelku. V malé místnosti se tak během jednání sejde hned několik lidí.
1: Ten vzduch se poměrně rychle vydýchá, nicméně pokud člověk chce mít otevřené okno, tak samozřejmě bojuje s tím, že venku ta teplota je taková, jaká je a zkrátka nějakým způsobem vyvažujete to, jestli tam chcete mít kyslík, anebo ještě horší vedro v podstatě.
2: Horko soudcům ještě znepříjemňuje talár. Ondřej Šafránek mi ten svůj dává potěškat.
1: Látka je dost taková umělina, není to žádný podle mě přírodní materiál a když do toho započtete to, že ho máte v podstatě s dlouhým rukávem, sahá vám prakticky ke kolenům, musíte ho mít zapnutý, zkrátka to připočtete ke všem vrstvám, které člověk v tu chvíli má na sobě. Jestli správně počítám, tak včetně nějakého trička pod košilí, to jsou třeba 4 vrstvy naraz.
2: Vedru se nevyhnou ani advokáti. V trestních věcech musí mít talár. K civilním jednáním chodí zpravidla v obleku. Ústecký advokát Pavel Mareček říká, že několika hodinová jednání jsou v Horku náročná pro všechny.
3: Jediná úleva, kterou asi můžete v takovém prostředí mít, je, že soudce povolí, aby účastníci měli nějaké nápoje a s jeho souhlasem tedy aspoň pili, ale opravdu je to pracovně velmi zatěžující.
2: Během veder ale soudci podle Marečka většinou netrvají na saku a advokátům dovolí jednat jen v košili. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

4 minuty, 9 hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever i nadále. Hezké dobré ráno vám všem, to se nám láme do dopoledne po 9 hodině v pořadu. Dáme řeč, oslavíme dnešní Mezinárodní den leváku. Budu se vás ptát, jestli třeba někdo z vás není levákem, s jakými obtížemi jste se v životě potkávali, nebo jestli nejste třeba přeučeným levákem. Ale nejdřív zprávy v celou, v nich se dozvíte, že Ústí nad Labem rozmýšlí formu uctění památky Vladimíra Párala. I nadále klidný den.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ke konci týdne se do Česka vrátí tropy, v neděli by mohlo zapršet. Ústí nad Labem rozmýšlí formu uctění památky Vladimíra Párala. Odborníci prověřují technický stav venkovního pláště hotelu a vysílače na Ještědu. Dnes bude většinou jasno s teplotou do 30 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová, dobré začínající dopoledne. O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tropy se do Česka vrátí už v pátek. Na konci týdne bude převážně jasno. V neděli se ale hlavně v Čechách může zatáhnout a objeví se bouřky. Dnes ráno přitom podle meteorologů na některých místech Česka mrzlo. V horských kotlinách Šumavy, Jizerských a Krušných hor klesly teploty na minus 2 stupně. Ústí nad Labem zvažuje uctění památky spisovatele Vladimíra Párala. Ve svých knihách se inspiroval právě Ústím nad Labem. Mezi jeho nejznámější díla patří romány Milenci a vrazy a Mladý muž a bílá velryba. Primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický z hnutí ANO k tomu řekl.
2: My k tomu povedeme diskuzi, protože skutečně je to velká osobnost historie města Ústí nad Labem a zauvažujeme, jakou formu zavolíme, aby tady ten otisk po panu Páralovi byl jasný.
0: Vladimír Páral zemřel v pondělí 10. srpna ve věku 94 let. Stav venkovního pláště horského hotelu a vysílače na Ještědu v Liberci prověřuje odborná firma. Opláštění je ze speciální pryžové membrány, která chrání vnitřní konstrukci budovy před povětrnostními vlivy. Posudek je nutný před plánovanou generální opravou Ještědu, kterou připravuje Liberecký kraj. Z rekonstrukce bude vyjmutý jen horní tubus s 20-metrovou anténou pro přenos televizních a rozhlasových programů, uvedl Marcel Procházka z Českých radiokomunikací.
3: Pod opláštěním jsou umístěny vlastně desítky mikrovlnných spojů a jiných antén, které využívají nejenom internetoví operátoři, ale třeba také kritická infrastruktura státu, jako je policie, záchranka a další. Ale ta špička ta je ve velmi dobrém stavu, byla několikrát měněna, takže špičky se rekonstrukce týkat nebude.
0: Počet lidí podnikajících na vedlejší činnost v Česku za posledních 10 let mírně vzrostl. Podle České správy sociálního zabezpečení jich bylo na konci loňského roku téměř 500 000. K nárůstu podle odborníků přispívají i matky, které začínají podnikat během mateřské nebo rodičovské dovolené. Jedním z důvodů může být nedostatečná flexibilita jejich zaměstnavatelů.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme většinou jasno a teplotu naměříme nejvýše 27 až 30 stupňů Celsia. Nadále také platí výstraha před požáry. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v ústí 116 cm. Průtok 68 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 110 cm. Tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v ústí nad Labem je dnes 110 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Opatrní buďte v Ústí nad Labem v ulici Pařížská. Došlo tam k dopravní nehodě, srazila se tam dvě osobní auta. Přejeme vám šťastnou cestu a také příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska je Mezinárodní den leváků. Patříte mezi leváky? Tak zavolejte, co vám nejvíc komplikuje život. Nebo jste přeučenými leváky? Tak také můžete samozřejmě zavolat. A nebo můžete zavolat, pokud znáte nějakého leváka. Tak budeme slavit svátek leváků. Petruš, ty píšeš pravou rukou, jsi pravačka?
5: Já jsem pravák.
4: Znáš nějakého leváka?
0: Můj děda byl přeučený. Pravák vlastně.
4: Jo?
0: Mm-hmm. Nebo levák, ale naučil se psát pravou rukou.
4: A to ti prozradil tedy?
0: To mi prozradil.
4: Ale nebylo to nějak poznat, že by...
0: Já jsem to vůbec nevěděla. Kdyby mi to neřekl, tak bych to nijak nepoznala.
4: Ano, to se kdysi dělalo, že se přeučovali leváci na praváky. Jak je to u vás? Volejte 475 212 212 Dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz. Dáme i písničky, které nestárnou, Helenu Mundráčkovou a Mekyho Žbirku.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Dneska je Mezinárodní den leváku. Já jsem levákem od narození. Nikdo se mě naštěstí nesnažil přeučit, když se to dělávalo. Co dělám levou rukou? Píšu, třeba šroubuju, stříhám. Ovšem zuby si čistím pravou a u jídla jim taky jako pravák. Normálně mám vidličku levé a nůž v pravé ruce. O leváctví jsme si povídali i s dětmi, ptali jsme se předškoláků, kdo je to levák.
1: Kdo je levák?
2: Levák je ten člověk, kdo byl třeba malý a narodil se, měl pravou i levou a nejlepší se mu stalo, že chtěl být pořád levák. Všechno dělal levou, třeba držel nějakou hračku, tak v levý ruce, protože se tak s tím narodil.
3: Když někdo levák, tak nějaký věci může dělat taky pravou, ale jenom nějaký. Já jsem třeba pravák, taky nějaký věci dělám levou.
1: Je na světě víc praváků nebo leváků?
4: Víc praváků si myslím.
1: Kolik je na světě leváků?
2: 2 miliony, abych řekl.
1: Co to znamená, když se o někom řekne, ty jsi ale levej?
3: Že je z toho třeba úplně vedle, úplně mimo, že ztratil mysl.
2: Přečukat v obrázek, protukne to, pak to bude vytáhat nějakýma kleštima, urve celou zeď, tam nahodí omítku a znova mu to spadne. A spadne mu celý barák, no tak to bude teda strašný.
0: Ano, tak co to znamená být úplně levej, to se zeptám třeba i vás. Leváci, zavolejte, jaké máte starosti, komplikace v životě. Zavolejte i přeučení leváci, naše telefonní číslo je 475 212 212, dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz. Dneska máme Mezinárodní den leváků.
5: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi dneska Mezinárodní den leváku. Co musím říct, že jsem fakt levej, nešikovnej, nejsem domácí kutil. Co si pamatuji, jako levák, tak v první třídě jsem nemohl psát plnícím perem, protože co jsem napsal, to jsem si zároveň rukou rozmazal. Takže už od první třídy jsem měl to privilegium, že jsem měl propisku nebo čínu tenkrát. Pojďme na první telefonát. Paní Marie z Jablonce nad Nisou je na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den, hezký den a zdravím Rádio Sever i ostatní posluchače.
0: Dobrý den.
1: My jsme se do Jablonce přistěhovali v 1949 a já jsem začala chodit do první třídy. No krize, protože co jsem měla sešity, jak říkáte, rozmazaný, ale písma, ale to se psalo normálně klasickým perem,
0: ano, že jo,
1: takže
0: ano.
1: Já, moje matka, ta sešity a všechno to vyhodila, protože to, a měla jsem štyrku v první třídě, tak už to bylo lepší. Manžel levák a ten byl klasický, protože ten skoro všechno dělal levou rukou.
0: Ano.
1: Vnuk je levák, ten taky všechno dělá levou rukou, ten i píše a já ho ráda pozoruju. A dcera má, jí říkali, že podle písma určili, že je levák.
0: Aha, takhle.
1: Takže to je...
0: Takže máte rodinu plnou ale leváků.
1: No, rodiče ty teda byli praváci, že jo.
0: Ano, ano. No a jinak, kromě toho psaní, měla jste ještě nějaké komplikace v životě jako levačka? Třeba, že jste nemohla stříhat nůžkama pořádně, nebo... Tyhle ty.
1: No, můj otec ten vždycky mě říkal, že jsem krchňa, protože já třeba fotbal jsem hrála levou nohou, šila jsem levou rukou, že jo, takže jako, no a pak jsem se teda naučila být psát pravou.
0: Takže jo. Sama od sebe, no, nebo vás tomu donutili?
1: No, donutili. Psát pravou.
0: Jasně.
1: No.
0: Dobře, tak já vám děkuji za telefonát, za vaše zkušenosti, díky moc a mějte se hezky.
1: Taky, hezký den, ať taky. Se vám všechno daří.
0: Vám taky, mějte
1: děkuji,
0: se.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou. Tak první levačka zavolala, i když přeučená, píše Magda, sestra i manžel jsou leváci, nikdo to u nich neřešil a to za nás nebyly ani nůžky pro leváky, ani pera, vůbec nic, oba se s tím nějak srovnali a nosili dokonce i zepsaní jedničky. Zavolejte i vy 475 212 212, jaké máte zkušenosti s leváky. Můžete napsat e-mail na damereč@rozhlas.cz.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Dnes je Mezinárodní den leváků, všem levákům všechno nejlepší. Já jsem byl svým způsobem jedinečný, leváků nás ve třídě bylo pár, asi maximálně dva. Ale samozřejmě problémy byly nůžky, otvíráky na konzervy, škrabky na brambory. To bylo vždycky tvarované pro praváky, takže konzervu jsem prostě neuměl otevřít a naštěstí jsem ani nemusel škrábat brambory. Pojďme na další telefonát. Paní Vlasta z Ústí nad Labem na telefonu. Hezký den.
2: Hezký den vám, Zdenku, a všem posluchačům. A já teda kvůli leváctví jsem byla přímo skoro šikanovala.
1: Povídejte.
2: No, zrovna, když já jsem začala chodit do školy, to bylo v 51. roce, tak to bylo pro leváky úplně prostě neštěstí. Takže já jsem dostávala přes tu levou ruku i rákoskou.
1: Takhle až. Takže jste se musela přeučit na pravačku.
2: No, tak teď já mám to tak, že něco dělám levou, něco pravou, něco oběma, umím psát zrcadlovým písmem. Umím psát oběma rukama najednou.
1: Samozřejmě měla pro vás něco nebo nevýhodu nebo výhodu to leváctví, že jste něco neuměla, že vám něco nešlo? Nevím,
2: já jsem právě naopak byla velice šikovná.
1: Takhle.
2: No. Já jsem se všechno strašně rychle naučila. Já jsem si uměla rozebrat a napřít kolo. Já jsem jako opravovala si nábytek, natírala nábytek. No prostě jsem byla velice šikovná.
1: Ano, takže levák, ale pravej levák.
2: No.
1: Dobře.
2: No a on jako můj syn, jo.
1: Ano.
2: Tenkrát jako strašně čmáral. A ne, prostě když jsem mu řekla, že jako prostě jsem chtěla psát lesčit, tak on mi řekl, že nemusí, protože doktor je taky čmáral. A on opravdu je teď doktorem.
1: Dobře, já vám děkuji za telefonát a mějte se hezky. Napsala nám Jitka, já jsem levák, přítel je levák, dcera je levák, každý jsme lepší a horší v něčem jiném, stejně jako praváci. Největší nevýhodu vidím v písmu, všichni škrábeme jak kocouři. Volejte i vy, 475 212 212, dáme řeč. A samozřejmě slavíme Mezinárodní den leváků. Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The more she

0: Český rozhlas Sever s vámi. Slavíme Mezinárodní den leváků. Pro leváka je prý ideální spát na levé straně postele. Pro praváka na pravé. Já to mám celý život opačně. A leváci, jak jsem zjistil, během spánku kopou nohama a natahují ruce pětkrát častěji než praváci. To je zjištěno. Pojďme na další telefonát. Paní Martina z Lovosic je na telefonu. Hezký den.
1: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den. Tak vy jste taky levačka?
1: Já jsem taky leváčka a my to máme v rodě. Maminka byla levačka, já jsem levačka, syn je levačka a vnuk taky.
0: Jo, takhle. No a vy píšete teda levou rukou, nebo jste musela se
1: já
0: naučit?
1: Já píšu pravou rukou, protože mě to přeučovali. No tak asi docela tak škrabu. Ano. A jinak všechno dělám levou rukou. Všechno. Jo.
0: A jak jste zvládala?
1: Neumím do pravý ruky vzít.
0: Nic.
1: To bych se snad pořezala.
0: No a jak jste zvládala to škrábání brambor tou škrabkou?
1: Levou rukou.
0: Levou rukou, jo, tak já jsem
1: a
0: se...
1: A oni, no to, kolik mi bylo, tak 25, tak začali dělat škrabky i pro leváky, anebo obou straní byly.
0: Aha, takhle, takhle.
1: No, takže to bylo dobrý, a i na knůžky to... Vemu levou ruku taky, když jsou pro praváky, to připadá, že to je všestranný. Srp jsem vždycky brala v obráceně.
0: A do levačky, něco, no, ano.
1: Všechno prostě, já neumím pravou rukou, to bych se spíš zmrznačila.
0: Vůbec nic.
1: A vždycky říkám, co kdybych si tu levou zlámala, špatně by to dopadlo.
0: A ještě mi řekněte, nevím, jestli jste řidička, jestli jste zvládla řadit pravou rukou. Řadící pak.
1: Ne, jezdila jsem akorát na motor.
0: Jenom na motorce. Tak tam to řízení, no. Nevím, jak je, ale asi si myslím, že tam jste to zvládala, ne? Tam je asi musíte.
1: Tam jsem to zvládala.
0: Tam jste to zvládala. A no. Nějaká, a vidíte třeba, vy jste říkala, že vnuk je taky levák, syn je levák. Vidíte u nich nějaké komplikace, že mají v životě s něčím?
1: Syn tedy tak nenásilně ho přeučovali. Učitelka právě říká, to půjde, tak to a naučil se, ale od Gimplu píše tiska syn.
0: Tiska,
1: protože
0: jo.
1: To,
0: jo.
1: U yes. Nějakého to písmo nějaké ne to nešlo.
0: Dobře, no. Dobrý. Tak já vám moc děkuji za telefonát, za vaše zkušenosti a všechno nejlepší k svátku leváku. Mějte se hezky.
1: Jo, mějte se hezky, děkuji.
0: Petr Zloun napsal, v první třídě mě učitelka Hromadová přeučila na pravou ruku, to bylo v roce 1960 v Horních Počernicích. Třeba na tabuli dokážu psát i levou, ale má to vliv i na řeč, to mě provází doposud. Jo, a kdybych měl jíst polévku pravou rukou, tak se nenajím. Manželka je na tom stejně. Tak koukám na čas, ještě jeden telefon a stihneme, zavolejte 475 212 212, dáme řeč a slavíme Den leváků.
2: Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.
1: Ano, leváctví dneska probíráme, já se přiznám, jsem levák a měl jsem výhodu, když jsem náhodou hrál fotbal s klukama, jako levák jsem byl nevyspytatelný, nikdo nevěděl, kam ten míč poletí. Pojďme na poslední telefonát, paní Gabriela Steplic je na telefonu, hezký den, já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den, slyšíme se? A vypadá to, že máme špatný signál. Paní Gabriela tam je, ale není slyšet. Tak to je škoda, tak pokud chcete. Už se slyšíme?
2: No, já vás slyším.
1: A já vás taky už slyším. Dobrý den,
2: no,
1: paní.
2: To je výborný.
1: Tak, výborně.
2: Máme štěstí.
1: Tak už se slyšíme. Tak co vy a leváctví?
2: No, je mě přes 80 a v té době, kdy já jsem chodila do školy, tak to bylo prostě něco hrozného, že jo? Prostě to jste byl vyřazený ze společnosti. Takže já v první třídě mám dvojku schování o pololetí a trojku buclatou, ať jsem uměla číst i počítat, jo? Bylo to hrozný. To jsem byla ve škole, kde byl prostě ředitel, který ze mě dělal vyvrhele. No potom v druhém pololetí se mě podařilo dostat se do jiné školy, protože já jsem byla trošku putovní, děcáky a příbuzný. A tam byla velice dobrá paní učitelka, která si mě vzala, prostě řekla, Gabinko, já tě naučím psát.
1: Ano.
2: Tak tou pravou rukou samozřejmě, protože to byl zákaz, to si nikdo nemohl dovolit, když je mě přes 80, tak všichni vám řeknou, že v té době... No tak prostě jsem se naučila, paní učitelka se mi věnovala, naučila mě psát, takže na konci první třídy už jsem uměla psát, sice ne krásně, ale psala jsem. Ale tahlo se to všema třídama, takže třeba se stalo, že ve třetí třídě já a moje kamarádka, která byla taky levačka, jsme seděli ve škole a k židli jsme měli prádlovou gumou uvázanou levou ruku, aby jsme ji nemohli používat.
1: Je, tak to je hrůza. No, takže...
2: Tak jsme tenkrát žili my leváci, jo. Ale jenže, víte, co mně se stalo, když jsem začala chodit s manželem, já jsem si vůbec nevšimla, že je levák. A on o mě taky ne, jo, protože oba jsme byli leváci,
1: no.
2: Tak nám na tom druhém nepřipadalo nic divného. Objevila to vlastně až moje tchyně, jo.
1: Ano.
2: A my jsme měli teda děsnou výhodu tím, že jsme byli oba leváci, tak nám nepřipadalo nic divného. Ale musím říct, že teda užila jsem si z toho dost, jo. V
1: té
2: první třídě ta dvojka schování mě jenom za to, že jsem neposlouchala, neustále jsem si to brala do druhé ruky, jo. Ale mám schovaný to vysvědčení, tu buclatou trojku, ať jsem uměla číst i psát.
1: Dobrá.
2: Tak to vysvědčení mám schovaný, jinak potom už jsem měla vždycky samé jedničky, když jsem se dostala do jiné školy.
1: Tak krásně.
2: Měli jsme to tvrdý, no.
1: No, je to tak, no. Dobře, díky za telefonát a mějte se hezky. Naschledanou. Tak naštěstí ta doba, kdy leváci byli ve vrholové, už skončila. Píše i Lenka, nevím, jestli jsem levák nebo pravák, lžíci vezmu jen do levé ruky, protože pravou se nenajím, tušku taky v levé krajím levou a háčkuju levou. Tak díky moc za dnešní příspěvky, do pořadu dáme řeč. A levákům zdar.

0: Dnešní příběh končí, dáme řeč za námi. Zítra se vás budu ptát, jestli jste byli už na dovolený a jestli jste si říkali, je tady je draho, tohle je opravdu drahá země, co, jaké ceny vás v zahraničí překvapily, kde je opravdu draho nebo naopak, kde jste si mohli více dovolit. Už zítra v pořadu dáme řeč. Budu se těšit a vy se těšte za okamžik na zámecké léto.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rád

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám hezký, úspěšný, sluný letní den, když toho sluníčka už máme asi všichni po krk, kdyby tak se zatáhla obloha a malinko zapršelo. No já jsem včera předznamenal, že dnes se na zámek vydáme do Boru. Bor kdysi byl docela nechvalně známý, říkal se mu, nebo říká se také někdy Bor u Tachova, vojenským útvarem 1745. Naštěstí ta posádka byla zrušena v roce 1991. No a vojáci, zejména

0: samozřejmě starší generace, která vojnu pamatuje, tak říká, že kdo nebyl v boru na vojně, tak na vojně vlastně nikdy nebyl, protože přezdívka Borské peklo nebo Zelené peklo se docela mezi tehdejšími vojáky ujala právě třeba pro tu, řekněme, základňáckou, mazáckou, bigošáckou vojnu, jak se také říkalo. To je naštěstí minulost. Zámek tam zůstává, zámek je nádherný a právě ten dnes navštívíme. František Kinský je naším průvodcem a zve nás.
1: Zámecké léto.
2: Nyní podnikneme cestu na západ Čech, na Tachovsko, kde se nachází zámek Bor. Tato rozsáhlá stavba vypadá, jako byste dali dohromady zámek Hluboká a Křivoklát. Během historie tam žili jen tři šlechtické rody. Více nám prozradí Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Bor už z dálky zaujme svojí věží. Kolik schodů na ně vede?
4: Na ochoz zámecké věže vede 117 schodů. Vyhlídka je tam velmi krásná, je z 30 metrů, takže návštěvníci vidí celý Bor jako na dlani.
3: Schody má spočítané kastelánka zámku Galina Mariana Kortanova.
4: Prohlídka celé expozice právě na té vyhlídkové věži končí. Ono je to taková ta perlička nakonec.
3: Jedním z lákadel k návštěvě zámku Bor je knihovna, která se sem vrátila přibližně po 80 letech.
4: A my se tedy přesuneme do prvního patra zámku, kde v rámci knížecích salonků se knihovna nachází. Zámeckou knihovnu založil kníže Karel z Levensteinu na počátku 19. století a z původních 2000 svazků se nám dochovalo zhruba 1000 knih.
3: Knihovna je umístěna v knížecím salonku. Připomeňte nám šlechtické rody, které se tady vystřídaly. Zámek je raritou v tom, že jich nebylo příliš. Vy se tím chlubíte.
4: Ano, je to velká zajímavost, protože hrad založili v polovině 13. století. První písemná zmínka je z roku 1263, přičemž Borské panství vlastnili pouze tři šlechtické rody. Byli to tedy zakladatelé našeho hradu Švamberkové, hraběcí rod von Gezen a Levensteinové.
3: Salonků, šlechtických salonků je tady celkem 6. Šlechta měla pro každou denní dobu a pro každou příležitost nějaký.
4: Tato zámecká jídelna sloužila pro majitele zámku. Tady je zajímavostí, že máme původní mobiliář a také původní obrazy, které znázorňují pejsky Karla z Levensteinu, který byl velký milovník psů a samozřejmě také lovu.
3: A to se mi líbí, my jsme vstoupili rovnou na jeviště.
4: Do klasicistního sálu, který byl původně tedy v tom gotickém paláci, ale v rámci pozdějších přestaveb tady vznikl tento sál, který my i dnes využíváme jako kulturní prostor. V prostorách předsálí bych vás ráda upozornila na vzácná záclonová okna. Ta okna vypadají, jako kdyby na nich byly záclonky.
3: Takže ne klasický oblouk nahoru, ale skutečně jako zavěšené záclonky. Je tady překrásná sklípková klenba, když se člověk podívá nahoru, úplně se mu z toho zatočí hlava, to je nádhera.
4: Té klembě se také říká diamantová právě pro ten svůj tvar. Tady u nás v zámku vidíte opravdu původní architektonické řešení bez jakýchkoliv zásahů a prakticky i s původními omítkami a krásnou sklípkovou klembu máme také v naší hradní kapli svatého Vavřince. Do kaple máme nejstarší a největší klíč.
3: A opět je tady, jak jste říkala, sklípková klenba, v tomto případě už svý malbou.
4: Jedná se o renesanční malbu, není to klasická freska, ale je to malba seko do suchých omítek a samozřejmě velkou zajímavostí je tady také barokní oltář svatého Vavřince.
3: Než odejdeme z našeho pohledu vpravo, vidím otisk dvou dlaní, každá je jiná, takže asi dlaně dvou různých lidí.
4: Ano, v podkruchtí se nachází dvě dlaně, ke kterým se pojí zámecká legenda o nenaplněné lásce dvou mladých lidí, ale to si necháme pro návštěvníky, až k nám zavítají na prohlídku.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Bor si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: To skutečně udělejte, taky mi to nedalo. Podíval jsem se na fotografie boru. Je to opravdu takové zvláštní spojení zámecké budovy svěží, taková ta opravdu, jak říkal František Kinský, taková ta křivoklácká věž k tomu přilepená, taková hradní. Je to takový zvláštní záběr. Takže podívejte se, je to krásný objekt a doporučujeme rozhodně navštívit. Tak, teď to sklidníme, teď tu návštěvu ukončíme a začneme teď takovou tu napjatou chvilku, a to je soutěž. Jenom pro vaši informaci, když vám zvednu telefon, neznamená to, že jste třetí. Mohu vám říct, že jste první, že jste druzí, ale až ten třetí půjde do vysílání. Tak začněte vytáčet naše telefonní číslo a dáme se do soutěže. Držím palce.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina Olympic, osmý den, no my máme vlastně čtvrtý pracovní den, je čtvrtek 13. srpna, zítra už budeme losovat výherce té soukromé prohlídky z našich týdenních výherců. Paní Vlasta z Račeněvsi byla třetí, dobrý den paní Vlasto.
1: Dobrý den.
0: Já jsem teď byl trochu na váškách, odkud bude kdo volat. Já jsem dostal včera vyčiněno, lehce od paní posluchačky poslala i mi e-mail, že prý, když někdo zavolá z Brna, tak je automaticky v záloze. Tak jsem se mírně urazil nebo víc urazil a díval jsem se na Loňsko, tak zhruba ze 40 soutěžících bylo 8 brněnských a dnes za uplynulý týden byly 2 z Brna. Takže jsem se opravdu ohradil, takže s paní posluchačkou jsme si lehce psali, tak jsem teď říkal, kdo pak asi zavolá. Z Račeněvsi. Kde je Račeněves?
1: Račeněves je vesnička pod Žipem.
0: Pod Žipem, jasně. Paní Vlasto, soutěžní otázka, můžeme?
1: Můžeme.
0: Tak se do toho dáme. Jaký šlechtický rod nepůsobil na zámku Bor u Tachova? Nepůsobil za A. Švamberkové, za B. Levensteinové, za C. Schwarzenbergové.
1: Tak já myslím, že bože můj dobrej.
0: Jste mě krásně oslovila, tak prosím, Švamberkové, Levensteinové, Schwarzenbergové.
1: Já myslím, že na A. Ježišmarja, to mi neříkejte.
0: To vám neříkám, to už bylo naznačeno. Paní Vlasto, zítra zase, jak se říká, jede. Mějte se hezky a zkuste to. Tak hezký den. Paní Jana Střepkova je není náhradníkem, vidíte, ta zmizela. Takže zkusíme dalšího z posluchačů. Teď je to vždycky takové trošku napínavé, kdo tam bude, kdo tam je. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No vidíte, takže já vás poprosím, kdo tam, jenom křestní.
2: Jiří.
0: Tak pane Jiří, stejná otázka zůstává i pro vás. Kdo nepůsobil na zámku Bor u Tachova, Švamberkové, Levensteinové, Schwarzenbergové?
2: Schwarzenbergové.
0: Máte pravdu, telefonní číslo jsem si napsal, škoda, že paní Jana Střepkova nevydržela, že položila telefon, ale tím pádem vy jste měl štěstí. Zůstaňte u telefonu, tedy respektive já vám zavolám po 10. hodině, tak buďte u telefonu. Jo, děkuju. Samozřejmě napíšu si adresu, abychom věděli, kam poslat dnešní výhru. No a zítra nás čeká zámek Nové Město nad Metují, zítra nás čeká také Pavel Kudrna v 9.45. A prosím, když nejste tím třetím, ale náhradníkem, vydržte, jak vidíte, vyplatí se to. Tak dnes se to nevyplatilo. Hezký den přeji, naschánu.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Lidé se dnes ve 13 hodin můžou zapojit do zátěžového testu e-dokladů. Stačí spustit aplikaci a doklad aktualizovat. Litoměřická radnice 24. srpna představí novou podobu jiráskových sadů. Děti si na táboře v Liberecké botanické zahradě vypěstovaly vlastní rostliny. Dnes bude většinou jasno s teplotou do 30 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré dopoledne. Stát dnes ve 13 hodin spustí zátěžový test aplikace e-doklady. Má zjistit, jak je aplikace připravená na nápor při podzimních volbách do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Loni při sněmovních volbách totiž e-doklady kvůli přetížení nefungovaly. Podle ředitele digitální informační agentury Bohdana Urbana je potřeba otestovat aplikaci veřejně a popisuje, jak se lidé můžou zapojit.
2: My bychom potřebovali, aby uživatelé si zaregistrovali aplikaci předem, to znamená dříve než v tu jednu hodinu. V jednu hodinu bychom potom potřebovali, aby uživatel udělal ten úkon, který proběhne při volbách, to je, že si otevře tu aplikaci, jako kdyby prokazoval tu svoji totožnost.
0: Po přihlášení se pak doklad automaticky aktualizuje. Podle Urbana by se k testu mohlo přihlásit ideálně 40 tisíc lidí najednou. Případné nedostatky pak stát vyhodnotí a opraví, aby systém při podzimních volbách fungoval. Litoměřická radnice chystá na 24. srpna veřejné projednání podoby nároží v jiráskových sadech. Jde o místo, odkud město loni nechalo odstranit pomník s názvem Čest a sláva sovětské armádě. Na internetových stránkách to uvedla mluvčí města Michaela Rosypalová. Na jednání bude prostor pro dotazy, diskuzi i vyjádření názorů veřejnosti.
3: K vidění bude v parku všech 40 architektonických návrhů, které do soutěže přišly. Tři z nich vybrala odborná porota. Vítězem se stal návrh na okraji snu od sochaře Štěpána Císaře Beránka. Zastupitelé po tomto projednání rozhodnou o budoucí podobě nároží. Z Litoměřic Lucie Jízlová, Český rozhlas.
0: Na příměstském táboře v botanické zahradě v Liberci si děti mohly vypěstovat vlastní rostliny nebo vyrobit mechárium pro netřesky. Tábor zahrada pořádala třetím rokem. Snaží se dětem představovat práci botaniků a důležitost botanických zahrad. Ministerstvo spravedlnosti chce podruhé odložit nová pravidla pro velikost cel a ložnic ve věznicích. Platit měla od příštího roku a vězňům měla zajistit větší prostor. Podle rezortu na to ale věznice nejsou připravené. Jejich kapacita by se po změně snížila o zhruba 2800 míst, tedy o víc než desetinu. S dalším odkladem nesouhlasí například kancelář ombudsmanky.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme většinou jasno a teplotu naměříme nejvýše 27 až 30 stupňů Celsia. Nadále také platí výstraha před požáry.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústí nad Labem se srazila dvě osobní auta v ulici Krčínova a k nehodě také došlo v Dubíně na Teplicku v ulici Mírová. I tam se srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásný letní den s Českým rozhlasem Sever. Dopolední expres se právě rozjíždí a my si už v téhle hodině užijeme vláčky. Pro velký zájem se totiž do oblastního muzea v Ústí nad Labem vrací výstava o modelové železnici. Je funkční a je v měřítku 1:87. Uvidíte tratě z České Lípy do Lovosic a taky z Kořenova do Sklářské Poreby. A nejen uvidíte, můžete si mnohé sami vyzkoušet, malí i velcí. Stát se strojvedoucím, signalistou nebo třeba výpravčím. A písničky, které nestárnou vám teď po desáté, zaspívají třeba František Nedvěd nebo skupina Buty. Tak hezký poslech.
1: Dopolední expres s Evou Bucharovou.

0: Frankie Louhán dozněl v dopoledním expresu a další díl seriálu Českého rozhlasu Sever o slavných Severočeších připravil i dneska Milan Knotek.
1: Slavní Severočeši.
2: Novinář, libretista, básník a překladatel a také neúnavný motor pražské kultury. Tím vším byl Karel Kádner, který se narodil v roce 1859 v Hřivici na Lounsku. Syn rolníka pocházející z 12 dětí nedostudoval chemii na pražské technice. Chtěl být totiž novinářem. Jeho jméno bylo desítky let spojeno především s deníkem Národní politika. Přispíval také do pražských úředních novin. Karel Kádner psal verše s vlasteneckou tematikou i pro mládež. V divadelním světě uspěl jako autor textů k operám významných českých skladatelů. Byly to například Satanela a Černé jezero pro Josefa Richarda Rozkošného nebo Stáňa a Veselé námluvy pro Jana Maláta. Příležitostně skládal drobné klavírní skladby. Velmi ceněné jsou jeho překlady románů z francouzštiny. Jako člen Spolku českých žurnalistů a Akademického spolku Krakovec patřil k hlavním hybatelům pražského kulturního života. Od roku 1899 organizoval reprezentační květnové koncerty, na kterých vystupovaly tehdejší hvězdy Emma Destinová nebo Jan Kubelík. Když v roce 1919 odešel kvůli nemoci do důchodu, dostal jen malou penzi. Dožíval v nouzi. Naštěstí mu pomáhala rodná obec, která si ho vážila. Karel Kádner zemřel v roce 1923.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: den od 17. srpna bude na Českém rozhlasu Sever patřit tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravíme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se bude dvakrát denně přesouvat na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Samozřejmě ani dneska nechybí turistický seriál Českého rozhlasu Sever křížem krajem. A my dneska vyrážíme na vrchol Oblík, na dominantu Českého středohoří. Dojdeme tam po zelené turistické značce. Cesta může být kratší nebo delší. Záleží na tom, kde začneme.
2: Zelená na Oblík vede z Loun, je to 8 kilometrů. Z Mnichova pak jen 1,5 kilometru. Bez lesí 509 metrů vysoký Oblík je dominantou jižního Českého středohoří. Dominantní poloha kopce přitahovala návštěvníky už v pravěku, jak dokazuje nález keltské spony na jeho vrcholu. Od poloviny 15. do poloviny 18. století se na svazích jižně od Oblíku pěstovala vinná réva. Už v roce 1604 Jan Willenberg zachytil siluetu Oblíku na své rytině, čímž se Oblík zařadil k nejstarším vyobrazeným horám naší země. Z Oblíku byl taky dovezen kámen pro slavnostní zahájení stavby Národního divadla. Z Oblíku taky rádi startují vyznavači padákového létání. Informační panel upozorňuje na to, že se nacházíme v Národní přírodní rezervaci. Byla vyhlášena v roce 1967. Že tato lokalita je cenná jedinečnou stepní vegetací a faunou mezinárodního významu. Botanici zaznamenali výskyt hlaváčku jarního, koniklece lučního, kavilu vláskovitého a jejich kolegové zoologové tady objevili roháče obecného, dudka chocholatého a spousty chrobáků. Mezi nimi i vzácné druhy. Nicméně běžný turista ocení hlavně skvělý kruhový výhled na České středohoří, Lounsko, pohoří Džbán i Doupovské hory. A když už budete na Oblíku, vyběhněte si ještě na dva jeho sousedy, Sedov a Brník.
0: Dopolední Express s Evou Bucharovou.

0: Už jsem to na Českém rozhlase Sever dneska zmiňovala, že v Ústeckém muzeu je opět vystavena funkční modelová železnice, a to v měřítku 1:87. Autory jsou Institut technického vzdělávání v Litoměřicích a Kolegium Bohemicum, obecně prospěšná společnost. Podrobnosti pro nás má Veronika Jaklová. Hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Výstava se do Ústeckého muzea po půl roce vrací, proč?
1: Výstava byla velmi úspěšná, navštěvovali hlavně rodiny s dětmi. Autoři modelové železnice se proto rozhodli znovu svoje dílo veřejnosti zpřístupnit. A tentokrát byla výstava zahájena dnes, ve čtvrtek 13. srpna, už od 9 hodin.
0: Tak a teď, co je na výstavě k vidění?
1: K vidění jsou dva samostatné projekty, za prvé model trati Česká Lípa Lovosice, a to z přelomu 70. a 80. let minulého století, kdy parní lokomotivy začaly být nahrazovány motorovými. Návštěvníci tedy mohou porovnat oba typy lokomotiv. Oproti výstavě v lednu tentokrát jezdí i parní lokomotiva, která vydává kouř. Podrobněji jsou také představeny železniční stanice Ploskovice a Úštěk. Druhá část expozice se věnuje horské železniční trati Kořenov-Sklářská Poreba z let 1930 až 1945, kdy tato trať už byla elektrifikovaná a jezdily na ní například elektromotorové vozy ET89, lidově zvané Krakonoš. Obě modulové části zobrazují nejen železnici, ale i okolní krajinu té doby. Pro představu, měřítko 1:87 už je docela detailní. Zřetelně jsou například vidět kliky dveří u vozů, jednotlivé květiny na louce nebo každý klas obilí na poli. Čelo modulu má 50 cm a je takzvaně normované. To znamená, že se tímto rozměrem řídí i ostatní modeláři. A je to z toho důvodu, aby se jednotlivé modely mohly pospojovat ve větší celky. A tím se prohlubuje spolupráce jednotlivých modelářských spolků nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Například Kolegium Bohemicum spolupracuje s německým spolkem ze Saska.
0: A můžou si lidé na výstavě železničních modulů třeba i něco vyzkoušet?
1: Všichni návštěvníci, a to i dospělí, se na chvíli mohou stát dětmi. Budou mít možnost sami vláčky řídit, stát se strojvedoucím, signalistou nebo výpravčím v jednom. A jak? Dostanou ovládací zařízení, ve kterém jsou nainstalované aplikace, a prostřednictvím nich jde mašinky ovládat. Například vlak můžou zastavit ve stanici i mimo ni, anebo ovládat houkání mašinek.
0: A jak dlouho budou moct lidé navštívit tuhletu výstavu?
1: Předpokládaný konec výstavy je 23. srpna, ale jestli dojde k případnému dalšímu prodloužení výstavy, o tom rozhodne až větší zájem návštěvníků.
0: A my to budeme sledovat. Děkujeme Veronice Jaklové za pozvání na mašinky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

zmizela, zmizela jako laň u lesa v hnízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marník.

0: V dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever si dál budeme hrát české písničky, ale budeme třeba taky využívat slupky z citrónů. Ty rozhodně neházejte do odpadkového koše. Naše dnešní babské rady poradí, jak z nich vyrobit třeba účinný domácí čistič.
1: Babské rady.
2: Domácí univerzální čistič, jehož výroba je ideální právě v létě, když pro své blízké připravujete osvěžující citronádu. Potřebovat na něj totiž budete citronovou kůru. Oloupejte ji tolik, abyste naplnili do poloviny střední zavařovací sklenici. Tu poté naplňte octem. Nechte alespoň 2 týdny na tmavém místě luhovat. Poté přeceďte a tekutinu přelijte do čisté lahve s rozprašovačem. Nemusíte používat jen citron. Přidat lze i kůru z pomerančů nebo limetek. Pokud nemáte více kůry najednou, nevadí. Zalijte ji octem a postupně přidávejte do sklenice. Až bude kůry dostatek, nalijte do sklenice ještě trochu octu, zamíchejte a nechte stát uvedenou dobu. Citron při úklidu řada z vás určitě používá. Nezapomeňte na něj, ale třeba i když loupete česnek. Jeho odér vám z prstů zmizí snáze, když si je poté potřete právě citronovou šťávou.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude módní návrhář Osmany Lafita.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Je čtvrtek 13. srpna 2026 a z dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever se teď dozvíte, kam byste mohli vyrazit a dobře se pobavit. A dozvíte se to od Slávky Brádlové, už tradičně hezký den.
1: Hezký den tobě i posluchačům, tak nevím, jestli z toho nenaslibovala hodně, zkusíme dát pár tipů. Jižní zámecké zahrady v Děčíně u tamního zámku v 19 hodin zvou na talk show Mistři na zámku a těmi mistry jsou Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Tomáš Tepfr, no tak to jsou velká jména, ať už divadelní nebo filmová. A docela by mě zajímalo, jestli bude i nějaký prostor na dotazy těch návštěvníků. A docela by mě zajímalo, jestli Tomáš Tepfr zavzpomíná třeba na své působení v Ústeckém činoherním studiu.
0: Tak to tam
1: studiu.
0: Budeš muset zajet.
1: Asi tak. Tak, další pozvánka, ta je do Mostu na hrad Hněvín. Začátek koncertu je v 17 hodin a vystoupí Václav Noid Bárta live na Hněvíně. A protože ten koncert potrvá až do 22 hodin, tak na to nebude Vašík úplně sám, budou tam další rockové kapely. No a myslím si, že to je večer, na který účastníci hned tak nezapomenou. A rozhodně velký zážitek nabízí i koncert Tria Damar v synagoze v Žatci. Tady se začíná v 18 hodin a to Trio Damar se věnuje takové speciální, bych řekla, hudbě, protože na repertoáru mají bosenské milostné písně, romské písničky, balkánský swing a temperamentní dechová hudba. Takže já si myslím, že to také bude stát za to. No a poslední tip, to je pozvánka do Hvězdárny v Teplicích od 18 hodin, Café Nobel, kde leží duha. Takže odborník Petr Zacharov tam bude vyprávět o duze a určitě se účastníci dozvědí spoustu zajímavých věcí.
0: Tak děkujeme, Slávko, za tvoje pozvánky a za tipy a zase třeba za hodinku při vaření květákovém naslyšenou.
1: Hezký den a dobrou chuť už teď.
0: Už teď a my si počkáme na zprávy, které připravuje Petra Firstová. Uslyšíte je za 9 minut, ale do té doby ještě čas na muziku. Takže z Českého rozhlasu Sever budou teď hrát a zpívat třeba skupina Holky nebo Keks. Tak i dál hezký poslech.
1: Hezky to.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Roman se vrací a chystá pomstu Lučkovi a celé Severce. Komediální seriál Most. ČT2. Pomsta byla dokonána. Přinese mu vytoužené smíření. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh legendárního režiséra, podepsaného pod filmy jako Čelisti, Indiana Jones a Schindlerův seznam. Filmařské legendy Steven Spielberg. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Vysoké teploty komplikují práci soudcům Ústeckého okresního soudu. Při demolici budovy 34 ve Zlíně dnes spadl i ohořelý velký plakát s portrétem Tomáše Bati. Německo si připomíná 65 let od začátku stavby berlínské zdi. Dnes bude většinou jasno s teplotou do 30 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré dopoledne. Vysoké teploty komplikují práci soudcům okresního soudu v Ústí nad Labem. Některá jednání trvají i několik hodin a po celou dobu přitom musí mít soudci na sobě talár. Podmínky v jednacích síních popisuje soudce Ondřej Šafránek.
4: Ten vzduch se poměrně rychle vydýchá, nicméně pokud člověk chce mít otevřené okno, tak samozřejmě bojuje s tím, že venku ta teplota je taková, jaká je, a zkrátka nějakým způsobem vyvažujete to, jestli tam chcete mít kyslík, anebo ještě horší vedro.
2: Lepší podmínky má soudcům přinést nový justiční palác, který vzniká na Bukově. Hotový by měl být na přelomu let 2027 a 2028. Socha svatého Jana Křtitele v Mlýncích u Velemína na Litoměřicku se dočká opravy. Radnice současně na svých sociálních sítích žádá veřejnost o spolupráci. Soše totiž dlouhodobě chybí hlava a pro potřebné restaurátorské práce hledá vedení obce její původní podobu. Pokud lidé mají fotografii této drobné památky, mají se obrátit na tamní obecní úřad. Další část výškové budovy 34 ve Zlíně, kterou 9. července poničil požár, se dnes dopoledne zřítila. Padající trosky strhly i velký plakát s portrétem Tomáše Bati. Ten přitom dnes chtěli pracovníci demoliční firmy zkusit zachránit. Stát tak zůstává už jen necelá třetina objektu na východní straně. Před 65 lety začala stavba takzvané berlínské zdi. V rozděleném Německu to byl jeden z vrcholů studené války. Bariéra obkroužila západní část města ovládanou spojenci a na dalších skoro 30 let ji oddělila od okolního socialistického státu.
5: Lídr východoněmeckých socialistů Walter Ulbricht ujišťoval sice ještě v červnu roku 1961, že stavbu zdi nikdo neplánuje, ale už v noci na 13. srpna tisíce vojáků a policistů uzavřeli hraniční přechody. Nejprve zátarasy a ostnatým drátem skoro 4metrová ikonická zeď z betonových dílců rozdělující město přišla až později. Strana tak chtěla vyřešit mimo jiné úbytek obyvatel. Ze země utekli do té doby na západ skoro 3 miliony lidí. Až do znovu otevření hranice v roce 1989 východoněmečtí pohraničníci zastřelili při pokusu překonat zeď 90 lidí. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Dnes očekáváme většinou jasno a teplotu naměříme nejvýše 27 až 30 stupňů Celsia. Nadále také platí výstraha před požáry.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Zdržení nám kvůli dopravnímu omezení aktuálně hlásíte z Litoměřic.
6: Já jsem přijel do Litoměřic po mostu generála Fáberin a chtěl jsem jít na Českou Lípu. Tady takový docela kolaps, projížděl jsem takhle jako městem půl hodiny.
2: A v Dubí na Teplicku došlo k dopravní nehodě v ulici Mírová. Srazila se tam dvě osobní auta.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: K
7: Krásný letní den s Českým rozhlasem Sever i dál. Dopolední Express pokračuje, no a teď po 11. je ten nejvyšší čas přivítat hosta. Dnes jim bude Mariana Krásnolipská, organizátorka Park Maratonu, který se v Krásné Lípě na Děčínsku uskuteční 29. srpna v rámci Dne Českého Švýcarska. K němu patří už tradičně třeba sraz historických motorek Čechie Bemerland. A když už budeme v Krásné Lípě, povíme vám taky o nápadu založit univerzitu právě v tomto městě. Tak vám přeju hezký poslech.
1: Dopolední Express s Evou Bucharovou.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dopolední expres Českého rozhlasu Sever pokračuje dál a už tady máme taky hosta, paní Marianu Krásnolipskou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Budeme se bavit o významném dnu, který je 29. srpen a v Krásné Lípě se bude konat už tradiční Den Českého Švýcarska. My si o tom programu řekneme. Ale co je důležité, že vlastně tím hlavním programem je maraton, park maraton. Tak co to je ten park maraton?
2: Cross Park Maraton je běžecký závod, který letošní ročník už je 17. To znamená, máme za sebou už spoustu zkušeností a praxe. A ten závod v sobě má několik různých závodů a jedním z nich je takový ten královský maraton.
1: A to je kolik?
2: To je 42 kilometrů. Mm-hmm. Pak je tam půlmaraton, což je půlka, 21 kilometrů.
1: Mm-hmm.
2: Pak tam máme trať 10 kilometrů, 5 kilometrů. Máme tam závody kanikrosové, což jsou závody se psy. Jsou tam závody štafet, to jsou čtyřčlenné týmy, které většinou vznikají poslední týdny v hospodách a je to velká legrace. Máme tam i závody 10 kilometrů Nordic Walking.
1: Hmm.
2: A jako třešínku jsou dětské závody, které organizuje Schrödingerův institut.
1: Tak já to teď spočítám, jo? Kolik máte těch kategorií. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, takže očekáváte určitě velkou účast. A protože je to 17. ročník, tak obvykle kolik těch závodníků se na ten start postaví?
2: Většinou je to tak okolo 300 závodníků. My startujeme ve dvou vlnách, aby maratonci neběželi v tak velkém teplu. Takže ty startují v 8 ráno a pak ta velká největší vlna, kde jsou všichni ostatní, startují v 10 hodin. To znamená, když se pak maratonci vracejí, protože oni běží dvakrát tu půlmaratonovou trasu, ale po druhé ji běží s opačného úhlu pohledu, aby se podívali na věc taky z druhé strany, tak se pak potkávají a je to takový zajímavý, hezký a podporující navzájem.
1: Vy jste řekla hezky maratonci, ale když se podíváme na start těch různých závodů, které tady probíhají, tak na tom startu stojí profesionálové, ale stojí tam taky úplní lajci, jako amatérští běžci, amatérští sportovci, takže pro koho vlastně je ten Krásnolipský Cross Park Maraton určen?
2: Já si myslím, že je určen úplně pro všechny, že si tam najdou určitě zalíbení úplně všichni, protože pro někoho to může být jeden z mnoha závodů z celého roku a jeden z tréninků, ale pro někoho to může být celoživotní výzva, vlastně potkání se s vlastními limity a překročení sama sebe, protože si dovolím podotknout, že ta trasa je jedna z těch nejkrásnějších v České republice, protože se běží v Národním parku České Švýcarsko mezi skalami, lesy, vodami, neuvěřitelnými výhledy, takže si myslím, že to je velký zážitek.
1: A my se tomu terénu s naším hostem Marianou Krásnolipskou budeme věnovat v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever i po písničce.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

bude cíl. Když jdou na mužskýho léta, teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z malérů a vůbec neuzná.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dopolední expres na Českém rozhlase Sever pokračuje dál s naším hostem Marianou Krásnolipskou, která nás zve do krásné Lípy na 29. srpna. Já jenom tak jako na okraj z toho maratonu, paní Krásnolipská, to je opravdu shoda, že jste z krásné Lípy Krásnolipská?
2: Já jsem se přejmenovala před asi 7-8 lety a je to jenom z takového, asi by se dalo říct, iracionálního důvodu, že jsem měla pocit, že tomu kraji mám něco vrátit, že tam můžu žít svůj sen a že můžu vlastně marketingově šířit krásu krásné Lípy po celé České republice a po celém světě.
1: I se kvůli tomu přejmenovala po celém světě. Krásné. Dobrá, pojďme k našemu parkmaratonu. Nabídli jsme tady našim posluchačům všelijaké trasy. 42 klasiku, půlmaraton 21, pak je tady 10, 5, pak je tady trasa se psy, jsou tady štafety, je tady Nordic Walking, je tady trasa pro děti. Blíží se nám ten den, je to tak za 2 týdny zhruba. Je tam nutná nějaká včasná registrace na ten maraton?
2: V současné době je možné se přihlásit na stránkách parkmaratonu, tam je to jednoduché a v případě, když vás něco na poslední chvíli osvítí nebo budete mít vnuknutí, tak je možné samozřejmě přijít i brzo ráno a do 9 hodin je možné se ještě na místě zaregistrovat a běžet.
1: Dobře, tak běžet. Boty, určitě mít sebou boty. Co si připravit na ten maraton, kdo to nezná, není zkušený, co mít sebou, nezapomenout doma?
2: Jo. Na ten maraton si myslím, že asi není možné přijít jenom tak, že se rozhodnu den předem, že mám chuť si to vyzkoušet. To je potřeba opravdu jako trénovat. I ta trať půlmaratonová si myslím, že je velice obtížná. Při výšení té půlmaratonové tratě je okolo 500 metrů nad mořem, protože kdo zná Šluknovský výběžek, Národní park České Švýcarsko, a to rozložení, tak je to nahoru a dolů, takže to chce mít trošičku naběháno, ale myslím si, že prostě trenýrky, elasťáky, tílko, tričko a tenisky a člověk prostě může zažít velké věci.
1: A na jaké se můžeme těšit zázemí? Na startu, potom na té trase, potom v cíli. Postaráte se o nás?
2: No, snažíme se o to hodně a dost si na tom jako necháváme záležet, protože já během celé té trasy jsou 3 občerstvovací stanice, je tam toho spousta, zelenina, pití, jonťáky, co prostě je potřeba pro klasický běžec, pro klasický závod. A což je takové zajímavé, kdy pak běžci doběhnou do cíle, tak tam máme velký švédský stůl, který je, na kterém jsou regionální produkty, jsou tam dobroty od uzenářství Vohnout, je tam pivo z Falkensteina, jsou tam místní produkty, schotské pekárny, polívky, takže si myslím, že je na co se těšit. A během té tratě je také spousta hudební produkce a překvapení, máme tam také duchovní podpory.
1: Dokonce na trati přímo.
2: No, takže když člověk běží, tak si myslím, že je čemu se divit nejenom té nádherné přírodě, ale i spousta dalším podnětům.
1: A tohle všechno si vlastně můžou užít i diváci, kteří nepoběží ten maraton, protože je to atraktivní i koukat se na ty výkony, na ty lidi, nebo fandit, je to určitě i důležité pro ty závodníky. Já to vím, jak to fandění dokáže, jaká to dokáže být injekce, jaká to dokáže být medicína, doping prostě pro ty závodníky, když tam někdo na té trase fandí. Je to tak?
2: Určitě, protože si myslím, že je to neskutečně nakažlivé, když vidíte ty silné a hluboké emoce, které v tom běžném životě moc vidět nejsou, protože lidi si řeší svoje věci, ale když tam vidíte, jak někdo pláče radostí nebo vyčerpáním nebo někoho objímá, tak si myslím, že to má obrovský vliv i na nás, na všechny, které vidíme, a možná i nějaký motivační prvek, kde si řeknu, no možná příští rok bych mohl zkusit nebo začít sportovat, protože všichni máme, je to pro nás výzva se hýbat a udržovat se fit.
1: Určitě to je hodně nakažlivé, to máte pravdu. Jinak jsme tady zmínili, že ten parkmaraton je součástí Dne Českého Švýcarska a ten má taky velmi bohatý program a jemu se budeme věnovat v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever hned po písničce.
3: Týden od 17. srpna bude na Českém rozhlasu Sever patřit tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravíme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se bude dvakrát denně přesouvat na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever je Mariana Krásnolipská z Krásné Lípy a zveme vás na 29. srpna na Den Českého Švýcarska a taky Park Maraton. Den Českého Švýcarska i ten maraton je velká tradice, vy jste říkala po 17.
2: Ano, přesně tak.
1: Po 17. Už máte zkušenosti s tou organizací. Pojďme teď teda nalákat naše návštěvníky, kteří nepoběží, na Den Českého Švýcarska, co jste připravili, na co se můžeme těšit.
2: Přesně tak, ono ten Den Českého Švýcarska je velice zajímavý tím, že poskládává dohromady komunity lidí, které by se možná normálně jako nepotkali, což jsou běžci, lidé, kteří zajímá kultura, trhy a velkou věcí Českého Švýcarska je taky příjezd Čechie Bemrandu, to jsou staré historické motorky, které vznikaly v Krásné Lípě a v okolí mezi první a druhou světovou válkou. Takže během toho dopoledne jsou starty, parkmaratonové, příjezd těchto historických motorek, pak tam průběžně začíná program pro děti, různé pohádky, starty dětských závodů a odpoledne se ten program pak překlene do koncertního módu a vlastně to běží od rána až do večera.
1: Vy jste tady říkala, že pro ty závodníky v cíli bude takový švédský stůl, který bude obsypaný regionálními dobrotami. A co třeba ti ostatní návštěvníci? Budou si tam moci z těchto regionálních výrobků něco zakoupit?
2: Určitě, tam pak je velké tržiště, jsou tam je ještě zajímavý ten Den Českého Švýcarska tím, že tam jsou přístupněny vlastně místní firmy, jako je firma Nobili Stylia, kde můžou lidi si domluvit prohlídku, což je aromaterapeutická firma, dále mohou navštívit pivovar Falkenstein a nebo navštívit Schindlerovu pletárnu, všechny tyto tři.
1: Budou otevřeny,
2: jsou tam připraveny prohlídky pro zájemce, takže to je taky velice zajímavé, když už toho budou mít plnou hlavu z náměstí, tak si mohou odskočit nebo se projít na rozhledu na Vlčí horu, protože bude jezdit každou hodinu shuffle bus z Krásné Lípy na Vlčí horu. Takže je to takové, že si můžu i na chviličku sejít, projít a nasát tu energii a atmosféru Národního parku České Švýcarsko, Plšíkova zahrada bude také otevřena na správě Národního parku.
1: Tak a pojďme k muzice, protože koncerty budou, takže kdo nám zahraje?
2: Z těch takových nejvíc tam bude koncert Kabátu Revival a pak koncert PSH a Vladimír 518, takže to jsou takové jako zajímavosti. A před nimi ještě tam bude koncert Zuzany Kropáčové a Saga Band.
1: A pro přespolní nebo vzdálenější účastníky, kteří už teď se chystají, které jsme nalákali, jak se do Krásné Lípy dostaneme?
2: Samozřejmě je velice příjemná doprava vlakem, kdy se z Prahy dostanete podél Labe přes Děčín, je to asi na skoro 3hodinová cesta. Samozřejmě je možné dojet s autobusem anebo klasickým autem.
1: A to auto doporučíme spíš nebo ne? Protože vím, že tam bývaly docela problémy s parkováním.
2: Tím, jak jsme malé městečko, tak samozřejmě, protože přijíždí na ten den celé rodiny, tak pokud je možné zaparkovat, když přijedete autem někde v okolních vesnicích a třeba přijet na kole nebo přijít pěšky nebo využít místní dopravu, tak je to samozřejmě lepší nebo přijet s vlakem.
1: Takový tedy bude program Dne Českého Švýcarska 29. srpna. Takový bude program Park Maratonu. A když už jsme v Krásné Lípě a máme tady hosta z Krásné Lípy, Marianu Krásnolipskou, tak pro vás máme v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever ještě jednu zajímavost, protože v Krásné Lípě chystají založit univerzitu.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dopolední expres Českého rozhlasu Sever je tady pro vás i dneska. Z Krásné Lípy k nám přijel dnešní host Mariana Krásnolipská. V Krásné Lípy mají kromě jiného takovou zajímavou studijní novinku a chystají tam zajímavou věc. Univerzitu. Co to bude za studium?
2: Je to studium, které má název Inovativní podnikání a bude součástí Fakulty sociální ekonomie UJEPu, tady v Ústí nad Labem. A možná jednou větou, je to vzdělávání, které nemá vůbec nic společného s klasickým vzděláváním, jak jsme zvyklí s univerzitním, to znamená, nejsou tam žádní učitelé, nejsou tam žádné přednášky. Vychází to z finského modelu Timia Akademia, z týmové spolupráce a v podstatě to stojí na jedné velké praxi, to znamená, že ty studenti, týmpreneři, týmoví podnikatelé během toho studia si založí firmu a využívají podnikání k seberozboji a k sebepoznání. Takže je to velice praktická věc a myslím si, že do současného světa velice potřebná a uvidíme, jestli se nám to podaří.
1: Jak praktické to studium bude, tak to vám na Českém rozhlase Sever brzy přiblížíme. Určitě se tomuto tématu budeme věnovat, protože Mariana Krásnolipská nás tak teď trošku napnula. Ale ještě vám chci říci něco k tomu 29. srpnu, k tomu Dni Českého Švýcarska a k tomu maratonu, protože my potřebujeme lidi ještě.
2: Určitě, pokud někdo má pocit, že by velice rád běžel, ale prostě jeho psychické, fyzické dovednosti, schopnosti mu to nedovolí, tak vy všichni jste vítáni vlastně přijít, přiložit ruku k dílu, stát se součástí toho týmu organizačního. Protože jenom mám potřebu říct, že ten tým, který organizuje Crosspark maraton, se skládá z místního pana starosty, z místní paní ředitelky základní školy, z místních ředitelů, ředitelek, místních agentur, podnikatelů. Takže je to velice, velice zajímavá sorta lidí a je to velice zajímavá atmosféra.
1: A dobrovolníci, kdybyste chtěli pomoct, tak přijďte třeba 29. srpna třeba v 8 ráno.
2: To už je trošku pozdě, to už máme všecko rozjeto, tam je, by bylo fajn, na stránkách je na mě kontakt nebo e-mail, tak zavolat,
1: tak se domluvit během těch 14 dnů.
2: Tak. Jo, jo.
1: A občerstvení jsme tady taky už lákali na naše regionální specialitky.
2: Tam je možná taková zajímavost, my jsme před asi 7 lety jsme ve spolupráci s pivovarem Funkelstein vymysleli 9-stupňové pivo Svižný Emil, který je takovým jakoby produkt, který samozřejmě dostávají běžci pak jako cenu a je to velice dobré, lehké pivo, takže nás vlastně doprovází během toho park maratonu spoustu takových detailů, který nás pozbudí.
1: Všichni závodníci se těší taky na nějakou odměnu, tak co dostanou kromě piva?
2: Určitě tam jsou, dostanou závodníci, kteří se umístí, tak dostanou věcné ceny, ale každý závodník, který doběhne, dostane velice zajímavou medaili jako účastník. Možná je zajímavé taky říci, že Park Maraton má své motto a to motto zní, že život a běh mají rádi změnu a proto každý rok ta trasa je vlastně vždycky trošičku jiná a protože chceme zavést vlastně návštěvníky do různých koutů toho Národního parku České Švýcarsko, protože to není jenom jedna trasa, ale těch tras je neuvěřitelné množství a s tím pomáhá kolega Karel Valenta, který organizuje také spoustu.
1: Pozdravujeme. Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever byla Mariana Krásnolipská, pozvala vás na 29. srpna do Krásné Lípy na Den Českého Švýcarska a také Park Maraton, který má spoustu tras různé délky, takže pro každého každý si vybere. My děkujeme za pozvání, těšíme se u vás, na shledanou.
2: Děkuju, na shledanou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Aktivit Malečovského spolku si všimli vědci z Ústecké univerzity a zařadili ho do projektu Mozaika proměn regionu. Ten oceňuje lidi, firmy i skupinky lidí, které se podílejí na pozitivních změnách Ústeckého kraje, čím se spolek Malečovský rozhled snaží oživit oblast Českého středohoří Ústím a Litoměřicemi. To nám teď přiblíží náš severočeský stopař Robin Rerich. Dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.

0: lednu na tom Lucemburkově kopci slavnostně otevřít. Pod patronací předsedy Zdeňka Petra se spolek následně zaměřil i na realizaci dalších vizí, spojených hlavně s historií, pamětí tady toho místa. Šlo například o renovaci drobných sakrálních památek, křížků nebo kapličky, zajištění překladů kronik v němčí a v Proboštově, opravu válečných pomníků nebo například i kostela v Čeřeništi.
1: A jaké mají teď další plány?
0: Přímo dnes odpoledne má v komunitním centru v Malečově Zdeněk Petr prezentaci projektu Babiny 1. Jedná se o připomínku jedné ze zaniklých obcí, kde před válkou bydlelo v nějakých 30 staveních asi 130 lidí. Aktuálně se podařilo ve spolupráci s Klubem českých turistů vyznačit naučnou stezku nazvanou Obnova paměti. Na 10 kilometrech je 10 takových zastavení připomínajících zdejší život. A v přípravě má také obnovu větrného čerpadla v němčí. V případě úspěchu by to nebyl unikát místní, ale zřejmě i širší než jen v Ústeckém kraji.
1: To byly novinky z Malečova. My děkujeme našemu severočeskému stopařovi Robinu Rerichovi a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Dnes ráno, když bylo půl

0: A já jsem ráda, že jste s námi s Českým rozhlasem Sever v dopoledním expresu. Nás totiž ještě čeká jedna návštěva a vy už tušíte, jaká teď předpolednem. Ano, návštěva kuchyně Slávky Brádlové. Tento týden máme květákový, tak pojďme se zeptat, jakou další květákovou dobrotu nás dneska Slávka naučí.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Komu už se v těch květákových hodech stýská po mase, tak si může dnes připravit květákové placičky opravdu s masem. Budeme potřebovat asi tak čtvrtku květáku, 150 gramů mletého vepřového masa, sůl, pepř, jednu malou cibuli, jedno vejce, trochu strouhanky, tuk na smažení a ještě tatarskou omáčku a šery rajčata. Květák rozkrájíme a uvaříme v osolené vodě. Necháme trochu schladnout. V míse pak nadrobno nasekaný květák smícháme s mletým masem, vejcem, nadrobno nakrájenou cibulí, osolíme a opepříme. A směs zahustíme strouhankou, aby se daly tvořit placičky. Tu strouhanku přidáváme postupně, no a nakonec hotové placičky ještě ve strouhance obalíme. Smažíme v rozehřátém tuku pěkně z obou stran a pozor, obracíme opatrně. Podáváme s vařenými bramborami, tatarkou a doplníme šery rajčaty.
1: Vaříme se Slávkou.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ke konci týdne se do Česka vrátí tropy, v neděli by mohlo zapršet. Ústí nad Labem chystá rozsáhlou opravu v uličním prostoru u krematoria. Krásná Lípa na Děčínsku vyhlásila fotografickou soutěž pro veřejnost. Dál je v platnosti výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů, jinak bude na severu převažovat jasno s teplotou dnes do 30 stupňů Celsia. Pěkné poledne zprávy a Jana Moravcová. O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tropy se do Česka vrátí už v pátek. Na konci týdne bude převážně jasno, v neděli se ale hlavně v Čechách může zatáhnout a objeví se bouřky. Dnes ráno přitom podle meteorologů na některých místech Česka mrzlo. V horských kotlinách Šumavy, Jizerských a Krušných horách klesly teploty na minus 2 stupně. Ulici u krematoria v Ústí nad Labem čeká rozsáhlá rekonstrukce za více než 3,75 milionu korun bez daně. Město tím navazuje na opravu chodníků na Střekově, říká primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický z ANO.
2: Teď budeme pokračovat tou komunikací u krematoria plus teda samozřejmě chodníky plus hlavně ty žlaby pro odvod dešťových vod.
0: Podle vedení města by stavba měla být dokončená do konce roku. V krásné Lípě na Děčínsku se lidé mohou zapojit do fotografické soutěže, kterou vyhlásila radnice. Fotografie je možné zasílat do konce srpna. Odborná porota pak vybere 10 nejlepších snímků. Vítěz fotografické soutěže dostane od města hodnotnou cenu.
3: Podle nezávislého starosty Jana Koláře je téma fotografie Krásnolipský list. Jedná se o umělecké dílo ve tvaru kovového lipového listu. Krásná Lípa ho dostala od soukromých dárců k příležitosti 156. výročí od povýšení na město. List stojí na návrší na příjezdu od Rumburku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Další část výškové budovy 34 ve Zlíně, kterou 9. července poničil požár, se dnes dopoledne zřítila. Padající trosky strhly i velký plakát s portrétem Tomáše Bati. Ten přitom dnes chtěli pracovníci demoliční firmy zkusit zachránit. Stát tak zůstává už jen necelá třetina objektu na východní straně. Sport. Plavkyně Barbora Sémanová postoupila na mistrovství Evropy do semifinále na trati 100 metrů motýlek. Časem 57 sekund a 43 setin, navíc o 7 setin vylepšila vlastní český rekord. Počasí. Bude většinou jasno, nejvyšší denní teploty dnes 27 až 30 stupňů, maxima na horách do 25 a dál platí výstraha meteorologů před požáry.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor si dejte, řidiči v Teplicích, ulici u Císařských lázní, je tam nehoda dvou osobních aut, obešla se bez zranění a vy místem nehody projedete s opatrností. Tak i dál šťastnou cestu a příjemný poslech čtvrtečního vysílání Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.
4: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

písnička, která nestárne, tak to byl Pavel Vítek a Modlitba. S vámi je Český rozhlas Sever, teď už také posloucháte polední písničky na přání a tak vás od mikrofonu zdraví Miroslav Tartárek a hned tady máme také pro vás nachystané kontakty do studia. Tak telefon i dnes číslo 475 212 212, také můžete napsat SMSku tu na 90 011 04, tvar musí být takovýto, první slovo zahrajte, mezral na jeden znak a potom text vašeho vzkazu. A nebo si o písničku napište na e-mail a také hodně píšete, jak se dívám. Adresa do studia, ta je zahrajte@rozhlas.cz. Toli tedy kontakty do písniček na přání a teď už ten první e-mail, jak se dívám. Zahrajte prosím paní Aleně Domimoně k dnešnímu svátku. Něco od Petra Koláře, že jí to posílá manžel. Děkuju za zahrání. Tak já myslím, že se hodí písnička Ještě, že tě lásku má.

0: ještě, že tě láskou mám. Tak to byl Petr Kolář v písničkách Dabřádí na Českém rozhlasu Sever. No a samozřejmě tady nesmí také i v poledne chybět vaše telefonáty. Ten první je z Ústí nad Labem a ve vysílání vítám pana Karla, o kterém se ví, že je to hornický rentier. Stále to souhlasí. Dobrý den.
1: Zdar Bůh, Míro, zdravím vás všechny.
0: Zdravím také.
1: No a chtěl bych od Pavla Nováka písničku Chci zapomenout.
0: Ano, bude tam.
1: Jinak zapomínat nechci, jo?
0: Ne,
1: ale to je to hezká písnička, mi se to líbí. A bude to pro Alenku Balvínovou, pro moji vnučku, k jejímu svátku.
0: Tak to se povedlo, že jste první, že jste mohl první takhle na úvod na telefonu popřát. No. Tak, že jí také přeji všechno lepší, vlastně všem malenkám. No, vám přeju hezký den i dál, aby byl. No a tady je Pavel Novák, já vím, že ta písnička je i vaše oblíbená. Tak, pojďme si ji poslechnout a zase někdy naslyšenou.
1: Zdar Bůh.

0: Tady tedy Pavel Novák a písnička, která se oficiálně jmenuje Chci zapomenout. Ale já rozhodně nezapomenu to, že na telefonu čeká další posluchač a tím je Milan z Křivoklátu. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Já vás taky všichni zdravím, vás Mirku.
0: Děkuju.
1: A dáme si takovou nostalgii, všichni ji znáte, a protože teďka akorát čas v obědu a venku hezky, tak si to užívejte.
0: A vy také si to užijte. Naslyšenou, ta písnička tady bude za malý okamžik a s Milanem jsme vybrali písničku od Heleny Vondráčkové s názvem To je štěstí.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude módní návrhář Osmany Lafita.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Alena Vondráčková, písnička To je štěstí, tolik tedy další napřání ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Za námi první telefonáty, pojďme se teď také naskok podívat za nějakým e-mailem. Dobrý den, chtěl bych vás dnes poprosit o písničku od Elvise Presleyho a bylo by to pro všechny Alenky, ale především pro mou milovanou ženu Alenku. Předem vám moc děkuji za splnění mého přání. S pozdravem Václav, tak přeji také všechno nejlepší, zdravím i Václava a já myslím, že od Elvise Presleyho se teď bude hodit písnička, která se jmenuje Burning Love.

0: Elvis Presley, Burning Love, písničky Dabčádi jsou tady stále v plném proudu a budou tady ještě zhruba půl hodinu a já se teď vrátím k telefonní lince s číslem 475 212 212, kde už čeká Petr, možná také v dáli Alenka a oba ze Stelčevse. Zdravím oba, přeji dobrý den.
1: Zdravíme Míro do Ústí a všechny posluchače a dneska speciální přáníčko, takže moji Alence k svátku hodně štěstí, zdraví, pohody, takže jí dávám písničku jako překvápko, pak to bude Marušce do Děčína, do Benešova, Hance do Úval, Hance Básnice, holkám do Liberce, no a všem, co si dáváme, hra Janice na Tuřana, no a Silvě do Prahy a celý tý naší veliký partičce a Alenky, ať si užijou svátečky dneska.
0: A Alenku také, že zdravím a přeji všechno nejlepší, hodně zdravíčka hlavně k tomu svátečku.
1: Ano, tak, děkuji.
0: Ať se hezky poslouchá, za chviličku tady bude ta písnička. A naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

Progres, cesta životem, písničky nepřání stále v plném proudu a ve vysílání Českého rozhlasu Sever nás teď čeká další z vašich e-mailů. Hezký čtvrtek, inspirována včerejším zatměním slunce, létem a svým mládím, vybírám dnes irskou sourozenskou kapelu The Corrs a jejich písničku Summer Sunshine. Alenkám k svátku, jmenovitě Aleně a Petrovi do Stelčevse, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia děkujeme a všema posluchačům Sylvie z Prahy a tady je skupina Corrs.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, písně.

Písnička, která nestárná, kterou si také dost často vybíráte v písničkách Davčádi. A tak to byly Helmana Spol a divokej horskej tymián. No ale pojďme dál plnit vaše písničková přání, jak už jste několikrát určitě z našeho vysílání slyšeli a jak to také víte, dnes mají svátek Alenky a já jsem rád, že se také jedné podařilo dotelefonovat sem do písniček Davčádi. Ve vysílání vítám Alenku z Litvínova. Dobrý den přeju a přeji všechno nejlepší. Všechno nejlepší, hodně zdraví.

písnička, kterou jste určitě poznali, to byl Karel Zich a Alenka v říši divu, tak ještě jednou všem Alenkám všechno nejlepší k dnešnímu svátku. No ale nejenom svátky se dnes slaví, ale také narozeniny, jak se tady dívám. A hned si tedy pojďme přečíst další z vašich e-mailů. Dobrý den, srdečně zdravím vás i posluchače tohoto skvělého rádia Českého rozhlasu Sever, děkujeme. Písničku I Will Always Love You posílám mé bývalé spolužačce z let 61 až 65, paní Evě Grimikové do Žadce, která má dnes krásné 80. narozeniny. Evino, tohle číslo vůbec neřeš, nepočítej léta, mysli na to hezké, co tě ještě čeká. Zdravíčko ti, přeji lásku a štěstí, ať je to napořádné na pro den dnešní. Martina z České Kamenice a k tomu písnička od Whitney Houston.

Tolik zpěvačka Whitney Houston, I Will Always Love You, písničky na přání pokračují a já tady mám hned nachystané další čtení a další váš e-mail. Zdravím Mirku, já také zdravím, dnes má svátek kamarádka Alenka z Blankartic a Alenka ze Stelčevse. Oběma přeji vše nej a posílám písničku a to od skupiny Keks, jak děkuje se andělům a já děkuji vám, Marie Děčín.

0: Volí tedy skupina Kex, jak děkuje se andělům a polední písničky na přání jsou za námi. No a pokud se na vás snad nedostalo, tak další tady budou už po 18. hodině. Za chviličku chystáme aktuální zprávy a hned potom začíná pořad Alex a host a hostem bude dnes módní návrhář Osmany Lafita. Po 18. hodině se těším u dalších písniček na přání. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: dobrý den.
1: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Meteorologové varují před požáry už v celém Česku. Komunitní centrum Kostka v Krásné Lípě vyplácí bonusy za dobrý prospěch svým stipendistům. Paliva v Česku za poslední týden výrazně zlevnila, za litr nafty řidiči zaplatí 44 korun. Dál je v platnosti výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů. Dnes bude jasno s teplotou do 30 stupňů. Zprávy a Jana Moravcová. Krásné odpoledne. Výstraha před požáry už kvůli pokračujícímu suchu a horku platí v celém Česku, oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkend je v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám. Ty budou na většině republiky stoupat nad 32 stupňů. Horko může způsobit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení. Dvě desítky studentů ze Šluknovského výběžku dostávají v těchto dnech od komunitního centra Kostka z Krásné Lípy peněžní bonusy za dobrý prospěch na vysvědčení. Kostka usnadňuje cestu ke vzdělání asi 60 sociálně znevýhodněným dětem, a to z celé oblasti pomocí stipendií. Peníze mohou využít na dojíždění nebo nákup pomůcek. Ti nejlepší pak mohou dostat finanční odměnu za dobré vysvědčení, říká ředitelka Kostky Hana Wolfová.
2: Pokud ten stipendista, který od nás dostává kariérní poradenství a finanční podporu v průběhu roku, vlastně každý měsíc, tak pokud má průměr na vysvědčení 1,5, tak ještě má nárok na bonus. Jsou to 2000.
0: Ředitelství silnice dálnic pokračuje v opravě silnice 1/14 mezi Rokytnicí nad Jizerou a Jabloncem nad Jizerou na Semelsku. Kromě výměny asfaltu tam firma musí opravit i 9 opěrných zdí a vystužit 5 prudkých svahů. Práce přijdou na více než 60 milionů korun. Opěrné zdi i odvodnění silnice už byly v havarijním stavu. Práce začaly už vloni. Kvůli velkému rozsahu ale skončí až letos, sdělil ředitel libereckého závodu ředitelství silnice dálnic Jan Volmut.
3: To je druhý rok ty stavby, ale řekněme poslední rok na dlouhou dobu vlastně úsek, kde tou rekonstrukcí ty opěrné zdi neprošly. Běží to podle harmonogramu a předpokládáme, že do konce října před zahájením zimní údržby, že by rekonstrukce měla být dokončena.
0: Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevněly. Cena benzínu klesla o 1,70 haléřů na 41 korun a 47 haléřů za litr. Naftu řidiči natankují za 44 korun a 6 haléřů. V porovnání o 60 haléřů méně než před týdnem. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejlevnější benzín nabízí čerpací stanice v Ústeckém kraji, naftu pak v Pardubickém. Nejdražší paliva jsou v Praze.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek očekáváme na severu Čech převážně jasno, nejvyšší denní teploty do 30 stupňů, na horách do 25 a dál je v platnosti výstraha před požáry.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Jak to vypadá na severu v dopravě? Komplikace čekejte v Žitavské ulici ve Cvikově po nehodě dvou osobních aut a bouralo se taky v obci Plov na Chomutovsku. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmanyho Lafitu, módního návrháře. V dobré náladě opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě to už, pro mě už je to ráno, protože to je teprve před chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat, kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě, brzo ráno jsem stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte
1: spát
0: pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako nošní tak, jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukaně si je do jednu hodinu, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem devět, půl desát, a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v noci. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
0: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jednu, ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako který se starají věci, které se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vydávání modely, technické věci, jako okolím technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi. Takže já o toho moc se nestarám.
0: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
1: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslím, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadat. A pak to všechno vysvětlím moje holky.
0: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitu.
1: Je to zajímavé, protože já když tvořím, já jsem hodně na ty romantický, latinský hudba, jo? Ale je pravda, že když začínám dát ty návrhy vedle sebe a už vidím, jak ty modely budou za sebou, já pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely, jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo míň, víš, jako, ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka, co já nemůžu ani si vybírat, tak na to je člověk, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyke právě, tvoří celá ta hudba. A já se budu jenom nechat překlapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
0: Ale modely budou všechny vaše.
1: Všechny
0: na té
1: moje,
0: velké modní přehlídce, která se chystá na zážitek.
1: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 140, je to největší show, co jsem dělal, když jsme kariéra jako. A já působím od rok 1999. A musím říct, že poprvé v životě jela něco takového. Všichni ví, jakože moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal, 50%, možná i 90% vyšší než to všechno překonali jsme nebo jelali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádět. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, než budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělané se na kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
0: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmany Lafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano,
0: podíval jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno rámci můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 50. leta, 60. leta, vydám 60. leta, jsem si rozhodnul, že budu dělat retrospektivní módní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v České republice jako navrhář, který se řídí pohled světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce, každá kolekce se skladuje, je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám všichni moji modely od rok 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se snaží, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, něco takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klidně dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, který ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překlapený, jakože jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudoval, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, teď materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví teď, jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako co do, za to všechno je do opravdu. Koli studio, koli technika, koli... protože furt si musíš naučit, existuje nový materiály, materiály, které jsou v kovový níti, jako vlakno, takové. A musíš umět s tím pracovat. A ty technika stříhu taky, jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale to jsou věci, které už v současný dobu vůbec ani nepoužívám.
0: Ta praxe to umocnila.
1: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
0: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
1: Já myslím, že to bylo, když já jsem měl ten lom, když jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale takhle, jako dítě, mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce mi dala, když pomáhal, mě ona kreslila to šára, říká, stříhej podle šára, jako. A musím říct, že nelakalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelakalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený, jsem měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnici. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnice než doma, mě lakalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říká, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemocnice, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat, já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malířská akademie San Alejandro. A tam jsem začínal jako studovat jako sochař, malíř. A potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilní průmyslové navrhování, co bylo všechno jako textil. A tam celá ta kariéra se směrovala na navrhářství, no.
0: Osmane Lafita je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to být výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava, jste slavící typ? To jsme viděli minulý rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta furt mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu, učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Ne, právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, aby tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i mě, i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problémů. Tak.
0: Takže výbava jazyková velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: říkají
0: věk.
1: Říkají to, oni říkají, kolik z toho jsem si udělal jako plastická chirurgie a tak dále. Díky bohu, že říkám se tím, protože nejsem se stát jako... Vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nehal ty svůj ples srál jako přírodní. A jasné, že až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím, bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu. Lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slávit a taky je. Já myslím, že já to mám po mámě. Já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože mama vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že dělala tu diplomáci, vždycky byla hezky oblečená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se pichne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat celá svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou?
1: To je, já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkci. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco jelat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a bojovala. Byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Ful, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojovat, takže neměla taky lehko život, ale dáří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová. Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě, že ne. Vždycky většinu a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balit a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stala dost peníze, ale nejde o peníze. Já si myslím, že mi bude dělat to radost, že se setkám se činný z tí svůj blížší kamarádi, to jsem dělal takové a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950 taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl furt chtěl, aby každý byl spokojený, aby každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista.
1: No, ano, jsem takový. No.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dát. V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini.
1: Ano.
0: Vy jste od něj dostal osobní dopis.
1: Ano, ano, je to tak. A byl to krásné, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, abych já oblíkal, abych i oblíkal průběhu mandátu on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlová. A takové jsem začínal já z mé kariéra, kdy potom průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausová, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozvané na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nijaké. Ale přitom jsem dělal můj první přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory, místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že Daviel, ale já jsem ho pozval na narozenina, mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne, a s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenina.
0: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže ano, takhle ano. Čerstvě je
1: ano,
0: vaše. Vaše
1: fešák to je.
0: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře
1: podle
0: vás?
1: Až po, jak jsem ho viděl, se oblíkal moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
0: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte a nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
1: ano,
0: k něčemu dalšímu?
1: To mám, já chodím po ulici jako koukám na každý člověk. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na všechno pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje, tak.
0: Ale říkáte si to často?
1: To mi dělá i třeba tady problém, kdy koukám na naše vláda tady, jak když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
0: no k vám asi ne.
1: No určitě ne, určitě ne. Jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi někdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I první dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělají, jako ale to je její věc.
0: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak to je podle mého gusta. Máte z toho radost?
1: Dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje, něco tvořil. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve Česměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, který hrádí a nevím jak, proč, protože měli se hrádí sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člově. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člově, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říká, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
0: To zarazí ještě více do země.
1: To vypadá jako Monty normálně, ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
0: Osman Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik
1: no,
0: lidí,
1: tahle,
0: co?
1: Bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od lednu. Ledna, ale začalo to s jeden z mé klient, který je to berlínský import takové klasické auto jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To se nejelal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show se nejelal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdy nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá, jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá, můžu.
0: Já myslím, ta, protože, že můžete, určitě.
1: Protože hudba, přijde osobní Paul Van Dyk a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátek nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce slovo celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý, takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budu mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnika, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to. Doufám, že nevymyslí se nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největší. Jako, a věřte mi, že, jako, že jsem dělal hodně, hodně velký programy jako show. Já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky. Dokonce zapřeli jsme celá Valsasky na městě a já jediný jsem mohl to udělat. Jsem zapřel celá Valsasky na městě a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl. Jako, nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Valsasky na městě. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, Rádio

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu módních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim. Teď datum 22.
1: nebo 25. září
0: na Expo, v Praze
1: na Expo Leňany, Expo, na PVA Expo.
0: Nebo v Letňanech na výstavišti zkrátka.
1: Na výstavišti.
0: A vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i když je zarostla a začínají kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jako, že je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříháné a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít až po ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, když se zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: No, doufejme. Jo, můžu ještě říct něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, můžu. Ano? Stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Uh-huh. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začínají prodávat mimo, jako, a to jsou falešní. Ano, právě, prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou, to oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud se chcete současný, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde.
1: No.
0: Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, on mám v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svůj vílu a tak až na víkend jdu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mamě na šivu, doufám, že jo, že bude další několik let, příští rok máma slaví ty 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě. No.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká decentnější, komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech, proto jdu na Kubě, protože máma má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Český hydrometeorologický ústav ode dneška varuje před víkendovým zvýšením rizika požárů a vysokými teplotami. Bývalé místostarosty Lovosic uznal okresní soud vinnými z podvodů. Některé nemocnice mají nedostatek krve. Ústav krevní transfuze vyzval lidi, aby přišli darovat. V platnosti je výstraha před požáry, bude jasno, s teplotou do 30 stupňů. Dobré odpoledne zprávy a Jana Morovcová. Před víkendovým zvýšením rizika požáru a vysokými teplotami dnes varuje Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro celé území Česka. Zvýšené riziko požáru nastává kvůli déletrvajícímu suchu. Podle meteoroložky Poliny Matuniny z Českého hydrometeorologického ústavu by lidé v těchto dnech neměli rozdělávat oheň v přírodě a používat přenosné vařiče.
2: Možný vznik a šíření závažného požáru s následnými škodami očekáváme na celém severu Čech. Je i riziko zranění osob, navíc vysoké teploty budou znamenat silnou zátěž pro lidský organismus.
0: Bývalý místostarosta Lovosic Miroslav Závada odešel od okresního soudu v Ústí nad Labem s trestem 4 let a 2 měsíců ve vězení. S bývalou nezávislou místostarostkou Vladimírou Novákovou připravili o více než 5 milionů korun společnost, která se stará o majetek Ústeckého kraje. Oba musí zaplatit peněžité tresty. Místostarostovi navíc přitížil předchozí trest za zabití. Vysvětlil státní zástupce Jakub Juřica.
3: Dnes byl panu obžalovanému Závadovi ukládán trest souhrnný za nespravedlivý trestný čin podvodu a s ním spíhající se zločin zabití ve stádiu pokusů, pro který byl uznán vinným již v minulosti krajským soudem v Ústí nad Labem ve spojení s rozhodnutím vrchního soudu.
0: Obhájce Závady si vzal čas na rozmyšlenou. V případě Novákové je rozsudek pravomocný. Některým nemocnicím dochází zásoby krve. V Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Zásoby jsou podle něj na kritickém minimu. Ústav proto vyzývá lidi, aby přišli darovat. Problémy s nedostatkem krve od dárců jsou během léta každý rok. Lidé o prázdninách často odběry odkládají kvůli plánovanému volnu i dovoleným. Nedostatek krve tak teď mají taky ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Pražské ústřední vojenské nemocnici nebo v transfuzní stanici nemocnice v Benešově. Lávu a popel chrlící italská sopka Etna láká davy návštěvníků. Podle agentury AFP jejich průvodci denně evidují stovky. Zároveň ale varují, že se lidé k vulkánu kvůli jeho nestabilnímu chování nevydávali na vlastní pěst. Sopečná aktivita Etny omezila provoz nedalekého letiště v sicilské Katánii. Od soboty zrušilo stovky letů. Doprava na letišti zůstává pozastavená minimálně do pátečního rána.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek většinou jasno, teploty do 30 a na horách do 25 stupňů a dál je v platnosti výstraha před nebezpečím vzniku požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na D8 ve směru na Ústí je nehoda na 25. kilometru u Vraškova a komplikace čekejte taky v Děčíně na 131. a 5. kilometru silnici 1/13. Pozor na odpad na vozovce, jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál pěkné odpoledne s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jsou 4 minuty po 2 hodině odpolední a právě začíná pohodové odpoledne. Vítejte u něj. Vezmeme vás v něm společně do Lovosic, do tamní centrální školní jídelny. Jejíž rekonstrukce se chystá. Taky si připomeneme narozeniny Michala Prokopa, představíme si dalšího slavného Severočecha i další zámek, který můžete navštívit třeba v rámci svých stále ještě prázdninových cest. Písničky, které nestárnou, zaspívají Michal Kocáb a Marie Rotrová a teď hned taky Janek Ledecký.
1: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Mariero trvá v pohodovém odpoledni na Českém rozhlase Sever. Po loňském velkém úspěchu vám i letos nabízíme zámecké léto. Celé prázdniny vás v jeho rámci zveme na šlechtická sídla v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. No a dnes nás průvodce pořadem František Kinský vezme na zámek Bor.
1: Zámecké léto.
2: Nyní podnikneme cestu na západ Čech, na Tachovsko, kde se nachází zámek Bor. Tato rozsáhlá stavba vypadá, jako byste dali dohromady zámek Hluboká a Křivoklát. Během historie tam žili jen tři šlechtické rody. Více nám prozradí Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Bor už z dálky zaujme svojí věží. Kolik schodů na ně vede?
4: Na ochoz zámecké věže vede 117 schodů. Vyhlídka je tam velmi krásná, je z 30 metrů, takže návštěvníci vidí celý Bor jako na dlani.
3: Schody má spočítané kastelánka zámku Galina Mariana Kortanova.
4: Prohlídka celé expozice právě na té vyhlídkové věži končí. Ono je to taková ta perlička nakonec.
3: Jedním z lákadel k návštěvě zámku Bor je knihovna, která se sem vrátila přibližně po 80 letech.
4: A my se tedy přesuneme do prvního patra zámku, kde v rámci knížecích salonků se knihovna nachází. Zámeckou knihovnu založil kníže Karel z Levensteinu na počátku 19. století a z původních 2000 svazků se nám dochovalo zhruba 1000 knih.
3: Knihovna je umístěna v knížecím salonku. Připomeňte nám šlechtické rody, které se tady vystřídaly. Zámek je raritou v tom, že jich nebylo příliš. Vy se tím chlubíte.
4: Ano, je to velká zajímavost, protože hrad založili v polovině 13. století. První písemná zmínka je z roku 1263, přičemž borské panství vlastnili pouze tři šlechtické rody. Byli to tedy zakladatelé našeho hradu Švamberkové, hraběcí rod von Gezen a Levensteinové.
3: Salonků, šlechtických salonků je tady celkem 6. Šlechta měla pro každou denní dobu a pro každou příležitost nějaký.
4: Tato zámecká jídelna sloužila pro majitele zámku. Tady je zajímavostí, že máme původní mobiliář a také původní obrazy, které znázorňují pejsky Karla z Levensteinu, který byl velký milovník psů a samozřejmě také lovu.
3: A to se mi líbí, my jsme vstoupili rovnou na jeviště.
4: Do klasicistního sálu, který byl původně tedy v tom gotickém paláci, ale v rámci pozdějších přestaveb tady vznikl tento sál, který my i dnes využíváme jako kulturní prostor. V prostorách předsálí bych vás ráda upozornila na vzácná záclonová okna. Ta okna vypadají, jako kdyby na nich byly záclonky.
3: Takže ne klasický oblouk nahoru, ale skutečně jako zavěšené záclonky. Je tady překrásná sklípková klenba. Když se člověk podívá nahoru, úplně se mu z toho zatočí hlava, to je nádhera.
4: Té klembě se také říká diamantová právě pro ten svůj tvar. Tady u nás v zámku vidíte opravdu původní architektonické řešení bez jakýchkoliv zásahů a prakticky i s původními omítkami a krásnou sklípkovou klembu máme také v naší hradní kapli svatého Vavřince. Do kaple máme nejstarší a největší klíč.
3: A opět je tady, jak jste říkala, sklípková klenba, v tomto případě už s výmalbou.
4: Jedná se o renesanční malbu, není to klasická freska, ale je to malba seko do suchých omítek a samozřejmě velkou zajímavostí je tady také barokní oltář svatého Vavřince.
3: Než odejdeme z našeho pohledu vpravo, vidím otisk dvou dlaní, každá je jiná, takže asi dlaně dvou různých lidí.
4: Ano, v podkruchtí se nachází dvě dlaně, ke kterým se pojí zámecká legenda o nenaplněné lásce dvou mladých lidí, ale to si necháme pro návštěvníky, až k nám zavítají na prohlídku.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Bor si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: týden od 17. srpna bude na Českém rozhlasu Sever patřit tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravíme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se bude dvakrát denně přesouvat na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Už skoro 14 hodin a 25 minut ukazují hodiny ve studiu Českého rozhlasu Sever. Posloucháte naše pohodové odpoledne, spolu s kterým se teď vypravíte do Lovosic. Právě tady totiž radnice připravuje rekonstrukci centrální školní jídelny. Ta v současnosti vaří zhruba pro 1500 strávníků hned několik jídel denně. Začátek oprav se ale protáhl kvůli stavbě nové trafostanice, která je pro rekonstrukci budovy potřebná. Město navíc musí mít všechna potřebná povolení. Podrobnosti pro nás má redaktorka Lucie Hejzlová. Lucko, hezké odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Co všechno je tedy potřeba dodělat? Kdy začnou ty samotné opravy jídelny?
1: Radnici zbývá získat ještě povolení od krajské hygienické stanice pro to fungování a zařízení kuchyně. Tam patří třeba konvektomaty, mycí linky a tak podobně. A také zařízení výdejny. Přeneseně jde o povolení pro přesun stávající jídelny do bývalého hotelu Lev. To ale podle starosty Vojtěcha Krejčího z uskupení pro Lovosice souvisí i s výběrem samotného dodavatele, který by měl zajistit jak vybavení, tak dodat harmonogram prací.
2: S tímhletím harmonogramem my víme, že do konce kalendárního roku v jídelně vaříme. Jakmile budeme mít vysoutěženou firmu, tak ta by měla předložit harmonogram prací ve smlouvě. A s ohledem na ten harmonogram pak budeme řešit, kdyby bylo nejvhodnější stěhovat personál, vybavení a zajišťovat ten přesun z jídelny do hotelu.
1: Po schválení úvěru, vyhlášení výběrového řízení na dodavatele, toho chce mimochodem radnice vybrat během podzimu, by pak stavebně celý ten projekt měl začít v příštím roce.
0: Jak bude radnice řešit náhradní jídelnu pro školáky?
1: Radnice musí zajistit stravování pro všechny školou povinné žáky. V praxi to znamená pro děti do 15 let. Podle Vojtěcha Krejčího tak počet strávníků klesne zhruba na tisícovku denně.
2: Máme tady nějakých 900 žáků, kud si budeme teda 1000, reálně předpokládám, že tam bude chodit třeba 600, 500, 600, ono to ubyde i z toho důvodu, že v tom hotelu budeme vařit prostě jenom jedno jídlo, jedna polévka. Nebude se moc v tom prostoru vařit více druhů k výběru.
1: A ještě dodám, že celá rekonstrukce, včetně stravování v bývalém hotelu Lev, by měly trvat zhruba rok a půl.
0: Říká redaktorka Lucie Hejzlová. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Lovosicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: tak trochu jiné než dovolenkové balení kufru se skupinou Olympic. Zpěvák, který načas vyměnil koncertní pódia za poslaneckou lavici a později za televizní studio. Právě tak by se nějak dala shrnout životní cesta Michala Prokopa, který dnes slaví osmdesátiny. No a my vám teď celou jeho pestrou kariéru připomeneme.
1: Kolej Yesterday.
2: Prázdnou ulicí na kolej. Jo, to je dávno. Yesterday.
1: Nebo Bitva o Karlův most. To jsou jen některé z hitů, kterými se Michal Prokop zapsal do historie české hudby. Začínal v 60. letech, kdy s kapelou Framus 5 pomáhal v Československu prosazovat blues a soul. Brzy se ukázalo, že hraní na kytaru není jeho jedinou devízou a začal i zpívat. V roce 1970 pak natočil album Město R, kde využil texty Josefa Kainara právě pro titulní píseň. Dnes deska patří k zásadním nahrávkám československého roku. Její vydání se ale kvůli nastupující normalizaci zdrželo o 2 roky.
3: Když jsme to potom začali zkoušet, tak jsme měli pocit, že by si to zasloužilo nějakou větší orchestraci. My jsme tenkrát měli takovou tu ambici, že jako jsme chtěli dokázat, že jsme opravdu umělci, že ta naše hudba je opravdovský umění s velkým jako U.
1: Vzpomínal hudebník v dokumentu Michal Prokop, Až si pro mě přijdou. V té době se spřátel také s Hanou Zagorovou.
4: Po nějaké době jsme si s Michalem řekli, že čas nazrál a že bychom si mohli založit vlastní kapelu. Tak jsme postavili koncertní Posa.
2: Slova se mi pletou, nevím, jak mám to říct.
5: Nevyštěnou větou, mnohdy řeknem si víc.
1: Po listopadových událostech roku 1989 pak zamířil do politiky. Byl poslancem federálního shromáždění a později náměstkem ministra kultury. Pak přišla ještě další změna. Prokop se stal moderátorem pořadu Krásné ztráty, ve kterém během 14 let zpovídal stovky hostů. Že se na hudební scéně rozhodně nestratil, ukázal i letos. Za album Ostraka, které natočil právě s Framus 5, získal na jaře 2 ceny Anděl. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Michal Kocáb a jeho vlastně zpívaná báseň o cizí ženě v cizím pokoji. O básníkovi bude dnes ve slavných Severočeších mluvit i Milan Knotek. A je to básník, kterého zdá se inspirovaly denní doby. Mezi jeho básnickými sbírkami nechybí ta nazvaná Zajitra, ani ta, kterou pojmenoval V poledne. Z této perspektivy, z tohohle úhlu pohledu to vypadá, že neměl rád večer, protože žádná o večeru nevznikla, ale to je jenom taková chabá moderátorská domněnka. Ověřená fakta vám teď přinese Milan Knotek.
1: Slavní Severočeši.
2: Novinář, libretista, básník a překladatel a také neúnavný motor pražské kultury. Tím vším byl Karel Kádner, který se narodil v roce 1859 v Hřivici na Lounsku. Syn rolníka pocházející z 12 dětí nedostudoval chemii na pražské technice. Chtěl být totiž novinářem. Jeho jméno bylo desítky let spojeno především s deníkem Národní politika. Přispíval také do pražských úředních novin. Karel Kádner psal verše s vlasteneckou tematikou i pro mládež. V divadelním světě uspěl jako autor textů k operám významných českých skladatelů. Byly to například Satanela a Černé jezero pro Josefa Richarda Rozkošného nebo Stáňa a Veselé námluvy pro Jana Maláta. Příležitostně skládal drobné klavírní skladby. Velmi ceněné jsou jeho překlady románů z francouzštiny. Jako člen Spolku českých žurnalistů a Akademického spolku Krakovec patřil k hlavním hybatelům pražského kulturního života. Od roku 1899 organizoval reprezentační květnové koncerty, na kterých vystupovaly tehdejší hvězdy Emma Destinová nebo Jan Kubelík. Když v roce 1919 odešel kvůli nemoci do důchodu, dostal jen malou penzi. Dožíval v nouzi. Naštěstí mu pomáhala rodná obec, která si ho vážila. Karel Kádner zemřel v roce 1923.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Když se snáší déšť s tmou.

0: To hudební provokace, jak jinak brát píseň O dešti v podání Báry Basikové a Kamila Střihavky v tomhletom naprosto suchém počasí. Ale pojďme k informacím, které vám pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever přináší a servíruje. Bývalý místostarosta Lovosic Miroslav Závada, dříve člen ODS, dostal od okresního soudu v Ústí nad Labem 4 roky a 2 měsíce ve vězení za podvody. Těch se dopustil ve společnosti, která spravuje majetek Ústeckého kraje. V minulosti byl navíc trestaný za zabití a proto soudkyně přistoupila k vyššímu souhrnému trestu. Závada se podvodu dopustil s bývalou nezávislou místostarostkou Vladimírou Novákovou. U vyhlášení rozsudku byla naše reportérka Daniela Pilařová. Danielo, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Závadu uznal nedávno soud vinným za postřelení manžela svojí milenky, tedy paní Novákové. Ústecký krajský soud ho původně poslal na 12 let do vězení. Odvolací pražský vrchní soud však dospěl k závěru, že se Závada nepokusil o předem promyšlenou vraždu, ale o zabití. Ve strachu z protivníka překročil meze nutné obrany a vrchní soud tak čin překvalifikoval na pokus o zabití a vyměřil mu trest 3 roky ve vězení s 5letým odkladem. Dnešní rozhodnutí okresního soudu uložilo bývalému místostarostovi souhrnný trest, říká státní zástupce Jakub Juřica.
2: Dnes byl panu obžalovanému Závadovi ukládán trest souhrnný za nespravedlivý trestný čin podvodu a s ním spíhající se zločin zabití ve stádiu pokusu, pro který byl uznán vinným již v minulosti krajským soudem v Ústí nad Labem ve spojení s rozhodnutím vrchního soudu.
1: Podvod tedy bývalému místostarostovi přitížil, dostal dnes 4 roky a 2 měsíce ve vězení a soud mu zabavil pistoli, zásobníky a náboje.
0: Oba obžalovaní připravili společnost, která se stará o majetek Ústeckého kraje, o víc než 5 milionů korun. Musí ty peníze vrátit?
1: Ano, musí je vrátit. Nováková navíc odešla od soudu s peněžitým trestem ve výši 1 milion a 125 tisíc korun. Soudkyně přihlédla k tomu, že žena je netrestaná a u soudu přiznala, že pro ní bývalý místostarosta zařizoval fiktivní zakázky za 100 tisíce korun. Naproti tomu on zpočátku vinu popíral, plně se doznal až během soudního řízení a dnešního vynesení soudu se Závada neúčastnil. Na poslední chvíli se omluvil, že mu není dobře, a tak si jeho obhájce vzal čas na rozmyšlenou a Nováková se proti trestu odvolávat nebude a ten tak nabyl právní moci.
0: Říká reportérka Daniela Pilařová. Díky za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Nedostatek zásob pitné vody v obcích napříč Ústeckým krajem, vodohospodáři doplňují cisternami. Část libereckého magistrátu se na podzim přesune do bývalé pobočky kooperativy. Netflix začne v září natáčet v Praze seriál podle bestselleru Dana Browna Tajemství všech tajemství. V platnosti je výstraha před nebezpečím vzniku požáru, zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami až k 32 stupňům. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Některé obce napříč Českou republikou musí kvůli suchu doplňovat pitnou vodu cisternami. Místní zdroje vody kvůli snížené vydatnosti nestíhají produkovat zásoby. V Ústeckém kraji vodohospodáři musí neustále zavážet vodojemy tak, aby obyvatelé nepocítili důsledky sucha a z kohoutku jim stále tekla pitná voda. Říká mluvčí Severočeských vod a kanalizací Iveta Kardianová.
3: Nejvíce postižená suchem je oblast Děčínská, kde obce Velká Veleň, Dobkovice u Ovčín, Heřmanov, Markvartice, Brložec, Chlum, Babětín. Toto jsou všechno obce, kde mají lokální povrchové zdroje sníženou vydatnost anebo jsou již úplně vyschlé.
2: Podle Kardianové situace a vytíženost cisteren komplikují i havárie vodovodního řadu. Část libereckého magistrátu se na podzim přesune do bývalé pobočky kooperativy. Zhruba 40 úředníků, která dosud pracuje v pronajatých kancelářích v soukromé budově Estaur. Městu tam smlouva končí na konci roku. Budovu bývalé kooperativy Liberec koupil za 44 milionů korun. Netflix začne na začátku září natáčet v Praze seriál podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Štáb se bude minimálně měsíc pohybovat mimo jiné na Karlově mostě, Petříně nebo v Klementinu.
4: Cestou přes most padl Langdonovi zrak na hotel Four Seasons.
5: Brown vybíral místa pro knihu během několika návštěv v české metropole. Pomáhal mu přitom redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Stejně tak Prahu ukázal i scénáristovi a producentovi seriálu Karl Tnukjus.
6: My jsme domluvali, nebo pomáhali mu domluvit nějaké prohlídky různých míst, takže se uvidí, co nakonec všechno z té knihy se v seriálu objeví.
2: Při výbuchu v přístavu v nizozemském Rotterdamu zemřel podle policie nejméně jeden člověk. Několik dalších utrpělo zranění. Příčina výbuchu podle agentury Reuters není jasná. Na místě zasahují policisté, kteří zatím další informace neuvedli.
1: Počasí.
2: Meteorologové i nadále na severu Čech varují před nebezpečím vzniku požárů. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů, ve Šluknovském výběžku do 30 a maxima na horách do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na D8 uvražkována 25,5 kilometru ve směru na Ústí. Pozor na nehodu nákladního vozidla, skončilo tam převrácené a jsou tam záchranáři. A komplikace očekávejte aktuálně taky na silnici druhé třídy u Krištofova údolí na Liberecku v části obce Novina. Je to silnice 592, i tam se stala nehoda. A na D8 očekávejte kolony ve směru na Německo mezi 14,5 až 26. kilometrem. Tvoří se tam kolona, protože je neprůjezdný pravý jízdní pruh. To byly zprávy v 15 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Písničkou Heleny Vondráčkové už za okamžik bude pokračovat pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever a vy se v něm můžete těšit třeba na úspěšné české tenistky, na návštěvu letního tábora v Botanické zahradě ale i na příběh lounského cukrovarníka, který byl tak zajímavou a významnou osobností své doby, že mu dnes lounští historici věnují jednu z oblíbených komentovaných prohlídek města. Máme toho před sebou mnoho, tak pojďme začít, a to tou slibovanou písní. Helena Vondráčková a Copacabana, a ne místo, kde je taky vedro.
1: Pohodové odpoledne, slang.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět.

0: Hezké čtvrteční odpoledne s Českým rozhlasem Sever. České tenistky aktuálně vládnou světu. Jen před pár týdny se v rámci wimbledonského finále utkali poprvé v historii dvě naše hráčky. V čem tkví tajemství českého tenisu, zjišťovala redaktorka Monika Doležalová.
1: Když se zeptáte všech dneska těch top hráčů, tak vám řeknou, že sbírali Jirkovi Novákovi prostě na Challengeru v Prostějově, nebo že sbírali na Davis Cupech, nebo tady na Štvanici. Myslím si, že úspěch tady těch všech je nejlepší náborová kampaň, jo, jakoby prostě pro to, aby ty děti začaly vlastně jako sportovat.
2: Sdělil mi ředitel tenisového klubu Sparta Praha pan Miroslav Malý, který se mi pokusil odpovědět i na otázku, čím to je, že máme u nás tak dobré tenisty.
1: Tak je to určitě prostě tím prostředím, ten tenis tady má hroznou tradici. Máme tady jednu z nejlepších vlastně tenisových zázemí, je to tady tradiční sport, hodně kurtů, hodně areálů a samozřejmě máme prostě jako výborné trenéry. Máme štěstí, že většina těch hráčů po kariéře třeba má i zájem jakoby trénovat, předávat ty svoje zkušenosti dál a tak dále. Když dneska se zeptáme těch malých hráček, Terka Valentová, Sára Bejlek, Laura Samson, oni odpoví, tyjo, tady hrála vlastně Petra Kvitová, Bára Strýcová, když jsem je viděla na kurtu, když jsem viděla, co dělají, jak se připravují, tak mě to jednak motivovalo, druhak jsem viděla, když jsem si s nima zkusila trénink, že s nima můžu hrát, že je tam ten potenciál, holky jim poradí v šatně, hrajeme nějaké vlastně týmové soutěže, kde jo, poznají se líp.
2: Bohužel dětí sportu je čím dál méně. Ubývá i zájem o kariéru profesionálního sportovce. A tak jsem se zajímala, v kolika letech by se s tenisem mělo začít.
1: Ve třech letech třeba by dvakrát v týdnu už jako přišlo. Určitě 100% skvělý, když třeba do toho to dítě dělá ještě atletiku nebo nějaký pohybový sport, který to dítě rozvíjí komplexně. My máme už kategorie od 4 do 9 let. Když se bavíme o té kategorii, vlastně dneska Lehečka, Machač, Menčík, Valentová, Bartuňková, všechny vlastně tyhle ty děti tady prošly už tou kategorii, už od těch 4-5 určitě jako hráli, protože když začnete dneska v 9 nějak jako profi víc, tak najednou vy jste na turnaji, kde máte děti, které začaly už v těch 4-5, tak ty už mají odehráno o řeknu 100-200 zápasů víc, o x hodin víc a teď podle mě musí být pro to dítě hrozně demotivující, že jako začal později, samozřejmě nemůže vyhrát. Jo.
3: Co se vlastně to dítě jako malý může vlastně naučit i přesto, že to je jako individuální sport?
1: Naučí to určitě tu disciplínu, samostatnost a myslím si i psychickou odolnost. Jo. Prostě
3: zvládání emocí.
1: Je na tom kurtu sám, musí si poradit sám, jo? Neodehraje to nikdo za něj.
2: A my budeme doufat, že na úspěchy našich tenisových legend naváže i další generace. Monika Doležalová, Český rozhlas.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin a 22 minut. Pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Před námi je dnešní díl seriálu, který se věnuje severočeským městům a obcím. A dnes v něm bude Alena Škraňková mluvit o Račicích. A já jsem si uvědomila, že s Račicemi souvisí jeden z mých dětských omylů. Kousek od Litvínova se nacházejí Mariánské Radčice. A já jsem si jako holka dlouho myslela, že právě tam se nachází ten Veslařský kanál, že tam se konají ty soutěže, které jsou k vidění v televizi. Později jsem zjistila, že je to úplně jiné místo, že nejsou Radčice jako Račice, ale díky Aleně se vlastně teď spolu se mnou dozvíte, že ten omyl zas nebyl tak veliký, jak se může zdát. Račice tamto D totiž původně taky měly.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Když se řekne Račice, nejspíš si představíte Veslaře a je to správně, protože v Račicích je známý veslařský a kanoistický kanál. Obec Račice na Litoměřicku leží na Labi, asi 8 kilometrů od Roudnice nad Labem. Původní název byl Radčice, později ta hláska D uprostřed slova vypadla. Ve 13. století patřily Račice do komplexu církevního domínia v Roudnici nad Labem. Na stránkách obce si můžete přečíst, že v roce 1845 měly Račice 35 domů a 230 obyvatel. A že v roce 1890 už to bylo 56 domů a 299 obyvatel. Od obcí u řeky byl přívoz, který zajišťoval spojení mezi Račicemi a Štětím. Veslařský areál vznikl v 70. a 80. letech 20. století na místě bývalé pískovny mezi Račicemi, Zálužím a Předunínem. Stavba byla dokončena v roce 1986. Vodní kanál je široký 130 metrů a měří 2350 metrů. Labe Arena Ústeckého kraje je vlastně takový unikát, který spojuje dvě sportovní centra, jedno v Račicích a druhé ve Štětí. Veslařský a kanoistický kanál v Račicích patří k největším sportovním stavbám v České republice. Konají se tam mistrovství světa veslařů, světové poháry v kanoistice a světový šampionát račích lodí, ale také mistrovství světa v rybaření.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Děti v Liberci si mohly užít příměstský tábor v botanické zahradě. Hravé i vzdělávací týdny tam pořádají už třetím rokem. Letos měli v nabídce dva turnusy a zúčastnili se jich děti od 7 do 11 let. Mohli se dozvědět zajímavosti ze světa rostlin a některé z nich si taky vypěstovali.
1: Tady uvidím třeba rostliny, které normálně nemusím vidět a jsou třeba tak starý, že zažili třeba ještě dinosaury.
2: Mikeš Koudelka se zúčastnil příměstského tábora v botanické zahradě v Liberci.
1: Tady si říkáme různé rostliny, přitom se i docela hodně učíme. Občas hrajeme i hry a máme odpoledne volný jako program.
3: Tak v naší botanické zahradě se poslední roky snažíme rozvinout oddělení edukace. Díky tomu se pořádají programy pro děti, které jsou zaměřené na rostliny z celého světa.
2: Vysvětluje mluvčí botanické zahrady v Liberci a lektorka na příměstském táboře Soňa Kajzrová.
3: Letos se zaměřujeme na pravěk. Během tábora se děti setkají i s našimi zahradníky, kteří jim představují svoji práci.
4: Líbí se mi, že tady jsou třeba axolotl, což někde úplně obvykle v přírodě neuvidíš.
5: A co to je?
4: To je takový vodní tvoreč.
2: Říká další z účastníků Vítek Bartuněk. Děti se na táboře učili taky některé druhy rostlin zasadit a starat se o ně. Vyráběli třeba takzvaná mechária pro netřesky.
6: A pak si tam dáte lopatku s tím pískem a takhle pokryjete to dno.
7: To je teplý.
8: A to máte v těch sklenicích?
9: Jsou ještě nějaký kamínky. Spíš se speciální, protože normální by takhle hezky nevypadaly.
2: Účastníci tábora sázeli taky semínka řeřichy.
10: A mě už to trošku vyklíčilo.
2: A do čeho jste to zasadili?
1: Je to docela i jednoduchý na vyrobení. To je vlastně rulička od toaleťáku a dvě půlky novin. Jak to tam zabalíš, tak potom tam dáš hlínu a semínka od tý řeřichy.
2: Vysvětluje Mikeš Koudelka. Rodiče zájemců o botanický tábor můžou na příští rok své děti přihlásit přes webové stránky zahrady. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
11: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Dam-di-dam, 15 hodin 37 minut, pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Téměř každý den někomu nebo něčemu patří, no a ten dnešní den, ten je mezinárodním dnem leváků. A tak se vás Zdeněk Lukesle dopoledne ptal, jestli si myslíte, že to leváci mají v životě těžší než praváci. A zavolala nám i Martina z Lovosic.
1: Já jsem taky leváčka a my to máme v rodě. Maminka byla levačka, já jsem levačka, syn je levačka a vnuk taky.
2: No a vy píšete teda levou rukou nebo?
1: Píšu pravou rukou, protože mě to přeučovali, asi docela tak škrabu. Ano. A jinak všechno dělám levou rukou, všechno.
2: No. No a jak jste zvládla to škrábání brambor tou škrabkou?
1: Levou rukou.
2: Levou rukou.
1: Kolik mi bylo, tak 25. Tak začali dělat škrabky i pro leváky, anebo obou strany byly. To bylo dobrý, a jinak nůžky, to mám levou ruku taky, když jsou pro praváky, to připadá, že to je všestranný. Srp jsem vždycky v obráceně, já neumím pravou rukou, to bych se spíš naznačila asi.
2: Vůbec nic.
1: A vždycky říkám, co kdybych si tu levou zlámala, špatně by to dopadlo.
0: Pro většinu z nás je zlomenina levé ruky ta méně komplikovaná, ovšem leváci to zcela logicky mají naopak. Zítra po 9. hodině se vás Zdeněk Lukesle bude ptát, kde je podle vás v Evropě nejdráž, kde jste během letošního cestování narazili na to, že je tam opravdu draho, a jak a na čem šetříte na dovolené, kde je naopak tak levno, že se tam rádi vracíte. To všechno Zdeňka bude zajímat a vy si s ním o tom můžete povídat zítra po 9. hodině v dalším vydání pořadu Dáme řeč.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13.

0: 12 minut před čtvrtou ve vysílání Českého rozhlasu Sever Pavel Bobek. A následovat bude pozvánka na jednu z mnoha oblíbených komentovaných prohlídek města, kterou organizuje Lounské muzeum. Ta dnešní bude věnovaná největšímu českému cukrovarníkovi přelomu 19. a 20. století Matěji Walterovi. Podrobnou pozvánku pro nás má Veronika Jaklová. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Kdo to tedy byl, ten Matěj Waltera?
1: Matěj Waltera se narodil roku 1844 poblíž Náchoda. Vystudoval tam obchod a nějaký čas pracoval jako účetní v různých pivovarech. No a to teda cukrovarech. A to cukrovarnictví mu učarovalo. Na Lounsko se dostal ve druhé polovině 70. let 19. století, kde po krachu na vídeňské burze zakoupil v Lounech tamní cukrovar. Přestože se hodně zadlužil, tak ten cukrovar rychle splatil a dokonce se brzy stal nejbohatším mužem v regionu. I když cukrovar o něco později vyhořel, Matěj Waltera ho dokázal zmodernizovat a přes konkurenci výrobu znovu rozjet. V té době patřil ten jeho cukrovar k největším v českých zemích. Mimo to Waltera vlastnil a provozoval mlýny. Byl mecenášem, podporoval umělce i chudé, přispěl obrovskou částkou na Národní divadlo. V Lounech podpořil nově vzniklou reálnou školu a dokonce tam založil fond na podporu chudých dětí. Pro zajímavost do této školy pořídil hvězdářský dalekohled, který je tam k vidění dodnes. Podporoval Františka Ženíška, Antonína Chytusyho nebo Antonína Sochora. A ačkoliv původně pocházel z malinké vesničky, narodil se do rodiny starosty jako sedmé dítě, tak jako dospělý člověk si dokázal vybudovat zázemí

0: přímo v Praze. Nechal postavit kousek od Národního divadla takzvaný Walterův palác, tehdy jednu z prvních elektrifikovaných budov v Praze. Matěj Waltera se dožil krásných 92 let.
1: Zajímavý osud, pěkný příběh. Teď k té prohlídce. Kdy a kde začíná?
0: Zájemci se sejdou dnes v 17 hodin před oblastním muzeem v Lounech. Provázet bude Martin Vostřel, historik oblastního muzea v Lounech.
1: No a můžeme prozradit, kudy ta prohlídka povede a co všechno návštěvníci uvidí?
0: Tak začne se u muzea, půjde se směrem ke kostelu svatého Mikuláše. Potom zájemci přejdou k lounským mlýnům a na závěr až k bývalému cukrovaru. Ten terén procházky je přívětivý i pro starší osoby a časově mohou lidé počítat na tu komentovanou prohlídku zhruba s hodinou a půl.
1: Já myslím, že jako program na dnešní pozdní odpoledne to vůbec není špatné. Zajímavou pozvánku pro nás měla Veronika Jaklová. Děkujeme a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Proč ode dneška nefunguje lanová dráha na Komáří výšku? Dozvíte se ve zprávách, které na čtvrtou chystá Jana Moravcová. Tak zůstaňte i dál s Českým rozhlasem Sever. Pěkný čtvrtek s námi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Okresní soud v Ústí nad Labem uznal oba bývalé místostarosty Lovosic vinné z podvodu. Lanová dráha v Krupce na Teplicku je ode dneška kvůli opravám mimo provoz. Litoměřická radnice 24. srpna představí novou podobu jiráskových sadů. Zítřek bude jasný nebo skoro jasný s teplotou do 32 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Dva bývalí místostarostové Lovosic Miroslav Závada, dříve za ODS a nezávislá Vladimíra Nováková, odešli od okresního soudu v Ústí nad Labem s peněžitými tresty. Připravili totiž společnost, která spravuje majetek Ústeckého kraje o více než 5 milionů korun. Nováková musí zaplatit pokutu přes 1 milion korun. Závada navíc půjde na 4 roky a 2 měsíce do vězení. Už v minulosti ho totiž krajský soud v Ústí nad Labem potrestal za zabití. Soudkyně Romana Vlachová mu tak uložila souhrnný trest za oba činy. Oba pak musí napáchanou škodu společnosti uhradit. Rozhodnutí soudu nabylo v případě Vladimíry Novákové právní moci. Miroslav Závada si podle svého právního zástupce nechal lhůtu na rozmyšlenou. Lanovka na Komáří výšku v Krupce na Teplicku je kvůli opravám ode dneška mimo provoz. Důvodem je oprava hlavního poháněcího kotouče. Práce budou podle tiskové mluvčí Stanislavy Hankové trvat do úterý.
4: Je důležitý pro lidi, aby si, když budou chtít jet na lanovku, aby se ověřili na našich stránkách, jestli je aktuálně v provozu nebo není, protože ty opravy mohou být bez jakéhokoliv ohlášení dopředu.
3: Litoměřická radnice chystá na 24. srpna veřejné projednání podoby nároží v jiráskových sadech. Jde o místo, odkud město loni nechalo odstranit pomník s názvem Čest a sláva sovětské armádě. Na internetových stránkách to uvedla mluvčí města Michaela Rosypalová. Na jednání bude prostor pro dotazy, diskuzi i vyjádření názoru veřejnosti.
5: K vidění bude v parku všech 40 architektonických návrhů, které do soutěže přišly. Tři z nich vybrala odborná porota. Vítězem se stal návrh na okraji snu od sochaře Štěpána Císaře Beránka. Zastupitelé po tomto projednání rozhodnou o budoucí podobě nároží. Z Litoměřic Lucie Jízlová, Český rozhlas.
3: Někteří chovatelé v Česku kvůli nedostatku krmiv způsobeným suchem prodávají dobytek. Upozornila na to Asociace soukromých zemědělců. Důvodem je podle ní nedostatek sena nebo jeho rostoucí cena. Pro některé chovy je tak jedinou možností snižovat stavy zvířat. Ministerstvo před měsícem umožnilo kvůli suchu využít oznámení tzv. Vyšší moci, aby zemědělci nepřišli o dotace navázané na počet zvířat na hektar hospodářství. Extrémní sucho ale podle asociace vyžaduje dlouhodobější koncepci.
2: Počasí.
3: Dál platí výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů. Zítra bude skoro jasno nebo jasno s teplotou do 32 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Lipčevsi a části Všechlapy čekejte komplikace po nehodě osobního vozu, který boural ve směru na D8 na nájezd. V Blatenské ulici v Chomutově havarovala dvě osobní auta a bouralo se taky v Americké ulici v Teplicích. To byly zprávy v 16 hodin. Šťastnou cestu a pěkné odpoledne.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Humoriáda.
0: Já doufám, že tahle znělka vám už vlezla pod kůži, jak se říká, dostatečně a tušíte, že před námi je hodina plná zábavy, rozhovorů, telefonátů, SMSek a možná i vzpomínek. To všechno dnes doprovozeno i vyprávěním a slovem Aleše Ulma, už se na mě usmívá. Aleši,
6: určitě, hezké odpoledne. Určitě, paď se těším. Pochváleno buďš léto i v zemi této. Psal jsem teď někomu. Tak trochu vody by to chtělo, ale ono to přijde.
0: Všechno ještě bude.
6: Ano.
0: Teď ale hlavně zábava, tak se těšíme na vás.
2: Humoriáda.

0: Aleš Ulm je naším hostem v Humoriádě a má před sebou seznam, už si udělal dokonce i poznámky, možná si to rozstřídil, jeho touhy budou znát. Tak co jako první bychom měli pustit?
1: Určitě s radostí Miroslav Horníček, já jsem ho navštívil u nich, jeho paní ještě za jeho života samozřejmě na chalupě.
0: Ano.
1: A bylo to nezapomenutelné a jako rád si na něj vzpomenu a bylo to je pro mě s ním svázáno i
0: přes tu chalupu.
1: Samozřejmě i léto v Mariánských Lázních, nebo jak psal tyhle ty věci, ale vůbec takovou s touhletou osobní historkou. Takže
0: tím pádem má Horníček máme.
1: Jsem četl, že by tam něco bylo s Danou Metrickou.
0: Ano, vzpomínka na něj, tak jo, máme, pustíme, uvidíme.
2: My jsme s Danou Metrickou hráli řadu věcí, já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavou, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavou a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
3: Tragédia.
2: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrá Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomatenýho takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Metrická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravení na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom. A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece, dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jaký odvíral dveře a ona ho míl a on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Metrická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal. A ona už zápasila o každý slovo. Už prostě nemohla. Jo? A my jsme stáli dole a měli jsme oba nalepený kníry, protože já jsem byl mladý a měl jsem rád doktora, tak mě dali aspoň knír, aby lidi věřili, že mám aspoň maturitu, že jo? A řvali jsme smíchy a jak jsme věděli, že jsme ve tmě, tak jsme se otočili zády k hledišti a čuměli jsme na ty dva nahoru, jak tam spolu bojujou o ten smích. Skončili, vypotáceli se a já cítil, že se mě odlepila půlka kníru a visí mě dolů přes rty. Tak jsem si říkal, je zle. Teď za chvilku do nás přijde světlo, máme dialog, který já jsem začínal větou s pohledem za ní, jsem říkal, ta dáma má jazyk jako břitvu. Jo? Rozsvítila se světla a já jsem si řekl, zachráním to. Takže jsem držel ten knír a říkal jsem, budu mluvit s Karlem takhle přes rameno, takže ani on, ani diváci si toho nevšimnou. Taky jo, jsem si přidržel knír a povídám, ta dáma má jazyk a víc jsem neřekl, že v té chvíli se na mě Karel Forst obrátil a taky mu vysela půlka. Takže jsme se oba rozeřvali, odešli jsme, jo. Tak tam byl nesmyslný výstup, jeden herec, ta dáma má jazyk, řekne a odejde. Naprosto nesmyslný. A čím větší tragédie, tím větší srandy. To byl zákon, absolutní zákon.
0: Taky se vám, Aleši, někdy něco takového stalo na pódiu, že jste prostě nebyl v té formě, nebo vám oblečení vypodil službu, rupnul knoflík třeba u kalhot, určitě, nebo něco určitě, takového, no, nebo,
1: ano,
0: nebo
1: ano.
0: Nedorazil kostým třeba.
1: No, já jsem byl v rokoku, jak já jsem nehrál toho divadla tolik, že jo, ale tam jsem se vyřádil v tom rokoku, 2 roky jsem tam dělal a děkoval jsem Bohu pak, že prostě by to bylo dopřáno pod tím škoda toho Vostřela, že
0: ano.
1: Prostě musel tak rychle skončit, že tam to bylo krásný na tom Václaváku a já jsem tam hrál po Labským Mouřeninovi, tuším, a ten hrál toho Kandrase, to je takový, který nic neumí ještě, ten herec, co tam přijde a dostal jsem od něj jako rád facku, jako takovou tedy kaširovanou, ale pak on přitlačil, já jsem říkal, to už nepřeháněj zase, Darku.
0: To jste měl dostat pak nějaké fackovné, ne?
1: No, nedostal, ale ne. To bylo mezi námi jako dobře, to nebylo nic to, ale takže tam se děli takové věci. No, já jsem poprosil akorát Kozderkovou kolegyni, Laďko, prosím tě, kdybys byla tak hodná, ty tam zpíváš na mě tu písničku. Na mě, poněvadž já jsem byl na 4, to bylo jako šantán takovej, jako, a ona si na mě sedla ze strany jako na fotel. A to bylo mělo být vtipné. A teď tam zpívala tu píseň a teď ona, jak se jí to líbilo,
0: jo,
1: tak
0: se pohupovala.
1: Si říkala, mladý, ten to vydrží, tak se pohupovala. Já jsem říkal, Laďko, mě bolely záda, teďka, jestli to budeš dělat, tak já už prostě nebudu možný, tak toho nechala. No. Tak to bylo takový jedno s mnoha nebo s kostým, že vám nemůžou najít. A včera se mi stala jiná věc a to jsem si říkal, bože, je to tady, ten, jak se jmenuje, ten ne Parkinson, ale ten druhej, ano,
0: co se
1: nebo
0: stalo?
1: Oba možná. A já jsem, ne, není to pravda, já jsem se naučil, vylez jsem u Anděla v parkovišti, tam v tom centru, a hledal jsem vůz, svůj auto. A ono tam nebylo. Já jsem si říkal, E4, to musí tam být, snad nejsem blbej. A je to tady, jsem říkal. Katastrofa přišla, všechno vycházelo.
0: Aha, bylo to jiné podlaží, nebo co?
1: No, ono to bylo o podlaží míň, ale stejně číslovaný. A ten na mě řval v toho reproduktoru, jako kdybych se mu nějak ublížil, ten informátor.
0: Jo.
1: No.
0: Tak všechno zachráněno.
1: No, nakonec dobrý.
0: Jak budeme pokračovat v Humoriádě dnes? První dnešní souboj. Miroslav Horníček je ve hře, vybral tedy Aleš Ulm. Já proti zkusím taky nasadit jméno možná v podobné době. Vladimír Komárek, malíř, ale taky velký bavič, řekl bych. Jeho vzpomínka a vyprávění může zaznít. Tak buď to bude od Horníčka o psovi, anebo od Vladimíra Komárka o módě. Co si vyberete? 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v téhle chvíli, a můžete posílat i SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
4: Humoriáda dnes s Alešem Ulmem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900 a vybíráte tedy mezi Miroslavem Horníčkem a Vladimírem Komárkem. Na telefonu v této chvíli je s námi kdo? Dobrý den, kdo hlasuje?
5: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Patriku, vypadá Aleše Ulma. A já bych chtěl pokračování.
6: Děkuji.
4: To znamená další vyprávění Miroslava Horníčka. Píšu, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy, zdravím vás vám do rádia a přál bych si Miroslava Horníčka.
4: Dobře, ano. Děkujeme. Děkujem. Nashledanou, děkujeme za ten krátký, rychlý telefonát. Kdo dál?
8: Dobrý den, tady Jarka z Prahy. A přála bych si pana Horníčka.
4: Dobře, píšu Horníčkovi další bod. Myslím si, že asi už to z toho je i docela jasné, ale ještě jeden hlas přidáme, ať vám dáme prostor. Kdo pak tam je?
9: Dobrý den.
4: Dobrý den, tak Ačko nebo Bčko?
9: Já bych prosil pana Komárka.
4: Zklamu vás. Měl tady taky hlasů nemálo, ale ne tolik, aby to stačilo na vítězství. Téměř 2/3 jich putovalo na konto Miroslava Horníčka. To znamená, že právě on vyhrává a teď bude vzpomínat na psa.
10: Verich měl dlouho kolii psa, krásně. Jmenoval se Hero. A to byl nádherný pes, chytrý. Ten byl cvičený, takže když jsem vešel, on byl zvyklý, že se s ním peru o papíry. A vždycky vzal první papír, který našel a lítal po bytě, já mu ho bral a rvali jsme se spolu. A tak nikdy to byla stránka rozepsaného Verichova rukopisu. A pak jsme se honili tři. Ale ten Hero, ten byl na mě vysazený, že jsem vešel a už bral papír a už si chtěl hrát. A já jsem si pak po letech opatřil taky koli, taky psa. Taky Hero se jmenoval, to už Verichův Hero nežil. A měl jsem ho, 13 let jsme ho měli. A jednou, tomu bylo asi 5 nebo nevím kolik, tak Verich povídá, poslyšte Horníčku, přivezte mi někdy toho vašeho Hera, já bych chtěl zase doma zažít koli, jako pro vzpomínku. Tak jsem ho tam vezl autem, naložil jsem našeho Hera, jeli jsme na kampu, že jo, a Verich měl takovej kameninovej, takovou věc v pokoji, takový jako vodotrysk to vypadalo, a tam měl kyčky v tom nasázený a to měl jako ozdobu v pokoji. Náš Hero vletěl rovnou k tomu bývalýmu vodotrysku, zvedl nožičku a pokropil. To byl tak čistotný pes, že třeba na zahradě to nevykonal. To zahradu ještě považoval u nás doma za součást bytu, to ne. To se musel za dveře, ven na ulici, tam teprve to vykonal a vrátili jsme se. A tady najednou v bytě u Vericha. Takže to dal do provozu. A já mu strašně nadával, tedy psovi, a říkal jsem, můžeš to do toho? A Verich říkal, neřvěte na něj, člověče, co na něj hulákáte, tady čurá každý pes. On to cítí, to nevydrží, to musí udělat, to je samozřejmě.
0: Humoriáda.
4: Taky takovéhle zážitky měl Miroslav Horníček. Mimochodem, Jan Verich je autorem mnoha krásných citátů o tom, jaký člověk je, jakou náladu by si měl udržet, o humoru. Taky když si řekl, že kdo se umí smát sám sobě, tak má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.
6: Mm-hmm.
3: No a to ten Vladimír Komárek byl podobný v tomhle tom jako vypravěč úžasný, jenomže ten horníček byl prostě, to měl být cizelovaný a všechno to. A Komárek se bál jako přitom.
4: Ano.
3: Ten říkal, já nemůžu tohle to říkat, já se prostě se styděl jako jo, ale přitom byl uchvatný. No a ten říkal třeba, blbost je velký dar od přírody, činí člověka šťastným. A nebo že třeba, co se mi líbilo velice, že já jsem si to napsal tady, holky mám stále rád, jen si nemůžu vzpomenout k čemu. Ale mám to někde napsaný, jenže ten notes nemůžu najít. Což je geniálně, on to rozved. To je známá věc, no. Takže za ním jsem taky rád jezdil a bylo to samozřejmě i s tím horníčkem. V jednom pořadu jsem je právě měl. O létě ještě k tomu, no tak to je úžasný. Hmm. Tak se musím zmínit.
4: A proč ne třeba o malování?
3: Prosím?
4: Proč ne o malování? Komárek maloval, horníček taky, vlastně ten dělal koláže.
3: No tak dobře, ale to bylo tak, jo, no. No
4: jo,
3: no,
4: jo,
3: no.
4: Jo. Léto se nabízelo víc, tehdy se hodilo.
3: Jasně, no ne, ono je pojelo to léto, víte, jo. Jako tam byl.
4: Láska k létu a to, že léto mají rádi
3: tam v ještě období. Byl, no spousta lidí zajímavých. No, ale to se mi moc líbilo, ten pořád. No a...
4: A když už jsme u toho léta, ano. Nějaká dovolená bude? Nějakám k moři, do hotelu,
3: dovolená bude.
4: Do lázní?
3: Bude.
4: Bude? Co bude?
3: Bude. A bude v září. My to máme už dlouho s mojí přítelkyní vyhledu to. Ano.
4: Kdo vybírá, jako přítelkyně nebo vy, nebo je to
3: oba
4: rada?
3: Oba dva jsme to vybrali. Fakt, stejně, jo? No stejně zase. Říkal, v chvíli mám takový záchvat, že my myslím něco jiného, a pak ne, podívej se, chodbaň máš hůl teďka, nemůžeš jako, jeďme do toho, kde to známe. Já jsem říkal, no ano, špitál tam znám, to je pravda na tom Rodosu, tam jsem byl asi 4
4: tam
3: dny.
4: Tam už ne.
3: Ne, a ne, právě, že tam pojedu, pak znám tam ty doktory, jako, tam už tě budou volat.
4: No myslím, abyste poznal něco jiného než
3: zdravit,
4: špitál.
3: Zdravit, myslím, jako jo, ale to já tam nepůjdu. Já jsem připravený teďka.
4: Tak jo,
3: že,
4: tak jako, hezkou no. Dovolenou teda
3: no,
4: už dopředu.
3: No a to jedeme na Rodos tedy v půlce září. No.
4: Ať je počasí a když už o té dovolené mluvíme, tak si dáme hudebně, když vás tady máme, Aleši.
3: Děkuji.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Opět zamíříme do archivu, který šuplíček teď otevřeme, s jakým jménem a jako ukázku pustíme posluchačům. Ptám se Aleše Ulma.
2: Kde to máme, kde jsme? Tady Luďka Sobotu bychom mohli vzít, co?
1: No, tak jo, tak můžeme.
2: Máme tam vlastní životopis. No,
1: máme.
2: To musí být sranda docela, bych řekl.
3: Třeba ještě dneska, prosím pěkně, o půlnoci, kdyby se mě vzbudil, tak já když byšem, teda ne, aby se mě chodili budit o půlnoci, v klidu, ale... Nechte toho čověče. Po půlnoci ještě ke všemu dneska již byste mě zmrzkali bičem. Počkejte, no tak nechte to. Všech si nevzpomne. Jo, ale ještě dneska. Vov ausgerechne. Vo půl noci, jo. Já když prskám. Vokno, ještě dnes, ale vok, když by, ještě dneska. Vokno, když bych se zmrzkal. A to je jedno, ale hodně. Ale jiný třeba, teď nevím, jo, hodně. Tře- jo, pak jsem ještě ke všemu jsem učil francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. Ne každý slovo jiný. No tak. Nejsem zvok. Ale to třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel, protože přihazuje všechny. Sice arabské, to je pravda, to by se počátku dělalo potíž. No ale když si na to zvyknete, víte, hlavně nejdůležitější u tohle z toho všeho je, že se dělá hlavou. Když to se nedělá nic. A o tom by šlo celý život. No ale... No protože ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo je krku, ta se zná někde váhá. A když vás tak sleduju, mě to tak připadá, že vy taky asi spíš tou hlavou, že? Sice některej rukou, tak ještě línej. No podívejte se, vážení přátelé, takhle by to nešlo. Společnost do vás investuje. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžko, víte. Tak já to s váma udělám jinak. Já vám zaspívám a ono vás to zvedne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zpívat už jsme slyšeli dnes Aleše Ulma, že by nám zaspíval Luděk Sobota. Taky zpíval. Jak zpíval Luděk Sobota?
2: Luděk Sobota, já myslím, že strašně. To se nedá nic jiného očekávat u něj. Než...
1: Tak to je herecké, no, zpívání, úplně něco ale... jiného.
2: No tak při jeho tom, jako to spíš myslím, že Pepa Dvořák by, ten by vyloudil asi nějakou písničku, že dělal v těch svých těch hrách, ale...
1: I Luděk Sobota zpíval, i třeba s Lenkou Kořínkovou zpíval.
2: Jo, no tak to je v pořádku. myslím si, že tam se doplnili. No.
1: Víte, kolik jste naspíval písní vůbec, Aleši?
2: Já?
1: No, máte to spočítané?
2: Nemám. Nemám, protože já jsem dělal ještě takový, jakože někdo něco přinesl v té době, kdy jsem začínal, tak jsem nemohl odmítat a tak, tak jsem prostě zaspíval tu písničku, tamhle tu, kterou vy pak naši najdete tady a pustíte. Já se divím, ale naštěstí to nezní špatně, takže se nestydím za to. A jako dobrý, no, tak jako já nevím, 100 nebo...
1: To není málo.
2: No, protože ty televize vždycky přinesla jinou písničku, že jo? Když jsem dělal třeba to kabarety byly, no. A tohleto.
1: Byly zábavné pořady, i ty písničkové, jenom to už dneska vůbec
2: ano,
1: není.
2: Ano, a no. To už jsem dostal, to už mi vybíral Opustil pak, vydával písničky, no.
1: Takhle jako přidělil rovnou.
2: Jo, to oni už měli vykoukaný, oni věděli, kdo se jim tam hodí typově, jako, že jo?
1: Jo.
2: No. Tam bylo kousek, jsem byl od toho, abych hrál na Karlštejně toho...
1: Koho?
2: Toho pátera tam, jak Bartoň, myslím, že to dělal.
1: Aha, no vydá.
2: Pavel, že jo, tam stojí na tom zábradlí někde, tam na těch kasematech a co, zpívá.
1: Proč
2: a,
1: z toho sešlo?
2: No, protože nějak tam byl zrovna, nevím, ale...
1: Šel okolo
2: zrovna Bartoň. Ale taky mladý děl rozsah takový a tohleto a všechno. Asi se jim vzdál takovej jakoby kněžštější. Než já.
1: Říká Aleš Ulm. Vybral nám Luďka Sobotu. Já zas z toho seznamu, který dnes máme, vybírám další jméno proti, zkusím Jiřího Sováka. To jsou obyselná jména.
2: Úžasný.
1: Tak uvidíme, jak nám budou naskakovat SMSky v SMSkovníku. Uslyšíme vaše hovory na telefonním čísle 731 800 900. SMSky pak můžete posílat na číslo 90 01 04. Všechny hlasy sčítáme a jejich součet určí vítěze v Humoriádě a toho, kdo půjde do éteru. Tak užijte si pořad. Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Už teď se na to těšíme, protože tahle akce bude opravdu vyvrcholení těch oslav 10 let pochoutkového roku a velké pódium, velká kavárna pod širým nebem. Představíme i detailně naši knížku Sladké Česko, nabídneme i něco sladkého a budou tam i další účinkující. S Františkem Kinským se budete moci potkat a vyslechnout jeho povídání. To všechno právě na té oslavě 29. srpna v sobotu mezi 11. a 16. hodinou v Kostelci nad Orlicí. Tak za námi zajeďte a užijte si tenhle ten krásný den. Ale teď je tu humoria. A ve hře Luděk Sobota, Jiří Sovák stojí proti sobě, vy jim dáváte hlasy. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je?
3: Jo, dobrý den, tady je Jitka u telefonu, Jižní Morava, a já bych si přála, zdravím vás oba dva pánové.
2: Děkujeme.
3: A děkujem. Přála bych si Sobotu.
2: Luďka Sobotu, ano. Píšeme mu bod, které Esko získá teď hlas od vás, Sobota nebo Sovák?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Ulme.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a já dávám hlas Jiřímu Sovákovi.
2: Dobrá, jasně. Děkuju za to, mějte se moc pěkně. Kdo další?
6: Jo, dobrý den, tady je Pepík z Brna a já bych chtěl Sováka.
2: Dobře, jasně, Pepíku, Pepí, už to můžu říct, pustíme ho, protože ano, ke slovu tady a do éteru. Vyhrál to na plné čáře. Aha. Jiří Sovák vzpomínka na maminku, na tatínka, tahle ukázka právě teď začíná.
7: Taková její mánie byla, že já nesměl nikam v krátkých podlikačkách. Pro ní byl furt venku vítr. Vidíš tu větev, jak se to... Já už byl starý pacholek. A už jsem chodil za holkama a jsem říkal, maminko, když já mám rande. Čím spíš? Čím spíš, ty kluku pitama? Pojď sem. A ona, když mi říkala něco pikantního, tak se rozhlížela, jako jsem byl na dvoře. Až přijdete k ní, nebo kam to chodíte, vy svináci? A když se slíkat, tak ji po očku pozoruj. Až ona uvidí ty dlouhý podlikačky a ošklíbne se. Pryč, pryč, taková to s tebou nikdy nebude myslet dobře. A taková roztomilá prověrka. Já jsem celkem třikrát ženatý, tím nechci říct, že jsem nějaký nebrava. Naopak, tyhle ty kluci se nežení. Já dal slovo, tak jsem ho splnil, že jo. No, tak si s náma zahádal osud, jak to bývá. Maminka tomu trochu pomohla, to je fakt. No ale s ohlednutím zpět musím říct, že ta máma měla pravdu. No ale přece jenom, abych ten maraton těch rozvodů a těch svadeb nějak skončil, tak jsem za mámou šlapal. Prosím tě, maminko, buď tak hodná, vyber si nevěstu sama, ať už je pokoj, já jsem kluk čipe.

0: krát 75, tam dole 22, že jo, ta dávala ten kastrol sem, ta už chtěla dávat sem, už byli v sobě, hádali se, já je kádroval, každý jsem vynadal zvlášť a u tý mámy jsem vždycky končil, nechci si žet ani slovo, co jsi si vybrala, Tomáš? No tak tatínka jsem měl taky rád, to vypadá, když jsem neměl tatínka, to víte, ale to už je jiný druh lásky, když máte tatínka, který zvedne 3 metráky, to už máte rád tak s odstupem trošku, že jo. Nebo mě nikdy nebyl, on by mě zabil, že jo. Ona mě vždycky roztrhala šaty a pak mě musel koupit nový, takže já jsem ve čtvrtí platil za nejlíp oblíkanýho chlapečka. A on mě dal tvrdou výchovu, táta. Já jsem mu za to vděčný, bač po tom, co mě v životě čekalo, se mi velice hodila ta tvrdá výchova. On vždycky říkal, koukej ty blbečku, koukej něco u mě, pořádně, ale dobře, tak dobře, že budou o tobě lidi říkat, že seš machr a pak tě budou vždycky potřebovat. Velice taková zajímavá zásada, jsem se tak podvědomě říct. Dělal jsem tatínka moc neužil, abych byl upřímný, on byl furt v hospodě. To nemyslím jako alkoholik, on měl hospodu. My jsme živnostníci, no, šetadenku. Jsem s ním měl potíže, když jsem nepotížil, vždycky, když legrace, když jsem, my jsme v Buriana jeli někam do zahraničí, tak jsme museli vyplňovat ty archy, že jo, tam byla vždycky taková povolání rodičů a to už menšík a tyhle barchanti číhali mi přes ramen, říkali, no díváme se, díváme, jen to tam napíš hezky, no, no, jen to tam napíš živnostníci. A jste přece měli hospodu, ne? Říkám, ty blbečko, jako by jsme měli hospodu, víš, jak my jsme se jmenovali, restaurace u Rudé hvězdy.
1: Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jak vzpomíná na Jiřího Sováka Aleš Ulm?
3: No úžasně, jako na úžasného člověka, který, já jsem byl u něj doma někdy v té vilce, co měli venku takhle za Prahou. A
2: tu chatku takovou, kam,
3: ano, ano,
2: kde
3: ano,
2: to venkovní
3: chatku,
2: sprchu.
3: Ano,
2: tak.
3: Ano, takový, jo, tohle, jo, tak jo. Tam jsem byl přesně a tam jsem s ním projednával nějaký pořad, že jo, a to a on furt nechtěl a jakože ne a tohle to na to, to. No a že už je starý na to a jako já jsem říkal, vy prosím, vy jste studnice tadyhle, jak máte na dvoře, to je plný prostě vaši, no já už jsem všechno řekl a takový byl jako potěšený, ale no a tak jsem ho vždycky jako nějak přesvědčil a říkal jsem, ale vy jste měl i bouřlivý období, že jo, nějaký, jako, ale o tom nebudeme mluvit, že jo, no dá, to nebudeme mluvit, ale pak si tě taky nějaký věci vyplynuly, jako, kdy on
2: se
3: měl takový divočejší období a platila na něj jedině paní, teďka nevím to jméno.
2: Andulka.
3: Andulka byla manželka zavolala ještě pak tu paní do divadla.
2: No,
3: to byla tajemnice divadla národního. A ta se sebrala, vzala kabelku a jela prostě za Sovákem. A ten Sovák, který odmítal někam, kamkoliv už nastoupit, že už nebude hrát, tak prostě ona ho jako skrotlého lva přivedla zpátky do klece zase.
2: Takže vyšlo to. Jak budeme pokračovat? S Jiřím Sovákem jako hostem Miloslava Šimka v pořadu Zavěste prosím volá semafor anebo vyprávěním o cizích jazycích z úst Bohumila Klepla. Nabízím proti jako druhou variantu. Takže Ačko Jiří Sovák, Bčko Bohumil Klepl a vy víte, že můžete volat na číslo 731 800 900 nebo SMSky na číslo 90 01 04.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Vysílejte s námi, přidejte svůj hlas někomu, kdo v této chvíli volá a vybírá. Dobrý den, koho jste zvolili?
2: Dobré odpoledne, panové.
3: Dobrý den.
2: To je vás, Petr Zahloty. Já bych si pana Bezovošku.
1: Máme pana Bohumila Klepla.
2: Jo, tak pana Klepla.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň, předávám telefon někomu dalšímu, kdo tam je.
4: Dobrý den, Michal, Litultovice Opavsko, hlasu pro Ačko.
1: To je Jiří Sovák tím pádem. Dobrá, děkuju.
4: Ano.
1: Děkujeme moc za zavolání, ať se daří. Vám taky. Další telefon, dobrý den.
5: Dobrý den, Žabeň, téměř od Frýdku Místku.
1: Ano.
5: Chci klepla.
1: Dobře.
3: Ano.
1: Dobrá. A ještě poslední hlas, rychlé hlasování. Kdo to bude, komu?
6: No, dobrý den, prosím pana Klepla.
1: Pana Klepla. Jasně. Tak, sčítám to, ale nestačily tyhle poslední dva hlasy. Vyhrál to Jiří Sovák, 76% hlasů pro něj s panem Šimkem.
7: Pavlíku, najdi prosím tě správnou hromádku s dotazy. Fajn, děkuji ti.
8: Ano.
7: Šimek, divadlo Semafor.
8: Sovák.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Tak já už jsem tady přichystán s dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
8: No poslyšte tohle. To zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám. Nevážím si lidí, kteří na to věří. To je nesmysl. Skutečně to je pověra, to je nesmysl. To není důstojno člověka 20. století. Ovšem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
7: Na čem právě pracujete?
8: Na čem pracuju? No tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad my se volá televize zlobí, že jí konkurujem, to snad my jsme... Že bych měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, jako když koukám z okna a nikdo nejde.
7: Prý máte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
8: No, já mám ani ne tak zahrádku, jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsobem. Poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byla ohromná věc, řídký vápno, lejt do myších děr. Oni prej, když vylezou ven, tak zbělaj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhlubějí se zároveň.
1: Humoriáda. Úžasný Jiří Sovák a Miloslav Šimek taky. Děkuju za návštěvu, Aleši.
3: Já děkuju a budu se těšit někdy příště.
1: Ano, hezkou dovolenou narodu.
3: O, díky.
1: Ať se daří a vy poslouchejte zase zítra. Možná už to víte, bude to jako host Ondřej Kepka. Těší se i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Ke konci týdne se do Česka vrátí tropy, v neděli by mohlo zapršet. Vysoké teploty komplikují práci soudcům Ústeckého okresního soudu. Některým nemocnicím chybí krev ústav krevní transfuze, proto lidi vyzývám, aby přišli darovat. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 32 stupňů. Pěkné odpoledne zprávy a Jana Moravcová. O víkendu se teploty znovu dostanou až k 630 stupňům Celsia, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tropy se do Česka vrátí už v pátek. Na konci týdne bude převážně jasno, v neděli se ale hlavně v Čechách může zatáhnout a objeví se bouřky. Dnes ráno přitom podle meteorologů na některých místech Česka mrzlo. Vysoké teploty komplikují práci soudcům okresního soudu v Ústí nad Labem. Některá jednání trvají i několik hodin, po celou dobu přitom musí mít soudci na sobě talár. Podmínky v jednacích síních popisuje soudce Ondřej Šafránek.
4: K vidění bude v parku všech 40 architektonických návrhů, které do soutěže přišly. Tři z nich vybrala odborná porota. Vítězem se stal návrh na okraji snu od sochaře Štěpána císaře Beránka. Zastupitelé po tomto projednání rozhodnou o budoucí podobě nároží. Z Litoměřic Lucie Jízlová, Český rozhlas.
3: Hygienici na základě rozborů provedených v pondělí dnes zrušili zákaz koupání v Hamru na jezeře. Ten platil od minulého týdne. V Hamru ale stále zůstává voda nevhodná ke koupání, jsou v ní sinice. V ostatních sledovaných přírodních koupalištích se podle krajské hygienické stanice v Liberci nic nezměnilo. Citlivým lidem nedoporučuje koupání v Máchově jezeře kvůli sinicím a sníženou průhlednost vody hygienici zaznamenali v Zákupech, Nedamově, Sedmihorkách a Hejnicích. V některých nemocnicích dochází zásoby krve. Třeba Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Zásoby se podle něj blíží kritickému minimu. Ústav proto vyzývá lidi k darování. Problémy s nedostatkem krve v létě jsou podle přednosti Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze Jana Loužila každý rok.
5: Dárci víc cestují, kdy samozřejmě dochází k určitým omezením v darování krve, když člověk navštíví nějakou zemi, kde je riziko třeba komárů. Takže prostě nemáme třeba tolik dárců jako obvykle v těch letních měsících.
3: Nedostatek krve tak teď mají taky ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v pražské ústřední vojenské nemocnici nebo v transfuzní stanici nemocnice v Benešově. Krev může darovat každý zdravý člověk od 18 let, který váží více než 50 kg.
2: Počasí.
3: Meteorologové i nadále varují před nebezpečím vzniku požárů, jak bude zítra, převažovat bude jasno nebo skoro jasno, s teplotami do 32 a na horách do 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz na silnici 1/15 u Lipčevsi na Lounsku. Na D8 ve směru na Ústí je nehoda na 25. a 5. kilometru a s uzavírkou počítejte řidiči v Duchcovské ulici v Teplicích.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
6: 13. srpnový den patřící ale nám teď pohledem reportérů Českého rozhlasu Sever. U hodiny, která nabídne to důležité a zajímavé ze dneška, vás vítá Lenka Šobová.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Sumář dnešních událostí připravila Jana Moravcová.
2: Dva bývalí místostarostové Lovosic Miroslav Závada, dříve za ODS a nezávislá Vladimíra Nováková, odešli od okresního soudu v Ústí nad Labem s peněžitými tresty. Připravili totiž společnost, která spravuje majetek Ústeckého kraje o více než 5 milionů korun. Nováková musí zaplatit pokutu přes 1 milion korun, Závada navíc půjde na 4 roky a 2 měsíce do vězení. Už v minulosti ho totiž krajský soud v Ústí nad Labem potrestal za zabití. Lanová dráha v Krupce na Teplicku je ode dneška kvůli opravám mimo provoz. Důvodem je oprava hlavního poháněcího kotouče. Práce budou podle tiskové mluvčí Stanislavy Hankové trvat do úterý.
3: Je důležitý pro lidi, aby si, když budou chtít jet na lanovku, aby si ověřili na našich stránkách, jestli je aktuálně v provozu nebo není.
2: Před víkendovým zvýšením rizika požárů a vysokými teplotami dnes varuje Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro celé území Česka. Podle meteoroložky Poliny Maťuniny z Českého hydrometeorologického ústavu by lidé v těchto dnech neměli rozdělávat oheň v přírodě a používat přenosné vařiče. Nedostatek zásob pitné vody v obcích napříč Ústeckým krajem vodohospodáři doplňují cisternami. V Ústeckém kraji vodohospodáři musí neustále zavážet vodojemy tak, aby obyvatelé nepocítili důsledky sucha a z kohoutku jim stále tekla pitná voda, říká mluvčí Severočeských vod a kanalizací Iveta Kardianová.
4: Nejvíce postižená suchem je oblast Děčínská, kde obce Velká Veleň, Dobkovice u Ovčín, Heřmanov, Markvartice, Brložec, Chlum, Babětín.
2: Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Cena benzínu klesla na 41 korun a 47 haléřů za litr. Naftořidiči natankují za 44 korun a 6 haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejlevněji benzín nabízí čerpací stanice v Ústeckém kraji, naftu pak v Pardubickém a nejdražší paliva jsou v Praze.
1: Tolik tedy zpravodajský přehled Jany Moravcové. K některým ze zmíněných událostí se společně ještě vrátíme. Jste s Českým rozhlasem Sever.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
5: Kup mi den, kup mi noc.

0: Lenka Filipová, 13 minut po páté ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Posloucháte Den v kraji. Bývalý místostarosta Lovosic Miroslav Závada, dříve za ODS, dostal od okresního soudu v Ústí nad Labem 4 roky a 2 měsíce ve vězení za podvody. Těch se dopustil ve společnosti, která spravuje majetek Ústeckého kraje. V minulosti byl navíc trestaný za zabití, proto soudkyně přistoupila k vyššímu souhrnému trestu. Závada se podvodu dopustil s bývalou nezávislou místostarostkou Vladimírou Novákovou. U vyhlášení rozsudku byla naše reportérka Daniela Pilařová.
1: Závadu uznal nedávno soud vinným za postřelení manžela svojí milenky, tedy paní Novákové. Ústecký krajský soud ho původně poslal na 12 let do vězení. Odvolací pražský vrchní soud však dospěl k závěru, že se Závada nepokusil o předem promyšlenou vraždu, ale o zabití ve strachu z protivníka překročil meze nutné obrany a vrchní soud tak čin překvalifikoval na pokus o zabití a vyměřil mu trest 3 roky ve vězení s 5letým odkladem. Dnešní rozhodnutí okresního soudu uložilo bývalému místostarostovi souhrnný trest, říká státní zástupce Jakub Juřica.
2: Dnes byl panu obžalovanému Závadovi ukládán trest souhrnný za nespravedlivý trestný čin podvodu a s ním spíhající se zločin zabití ve stádiu pokusu, pro který byl uznán vinným již v minulosti krajským soudem v Ústí nad Labem ve spojení s rozhodnutím vrchního soudu.
1: Podvod tedy bývalému místostarostovi přitížil, dostal dnes 4 roky a 2 měsíce ve vězení a soud mu zabavil pistoli, zásobníky a náboje.
0: Oba obžalovaní připravili společnost, která se stará o majetek Ústeckého kraje, o víc než 5 milionů korun. Musí ty peníze vrátit?
1: Ano, musí je vrátit. Nováková navíc odešla od soudu s peněžitým trestem ve výši 1 milion a 125 tisíc korun. Soudkyně přihlédla k tomu, že žena je netrestaná a u soudu přiznala, že pro ní bývalý místostarosta zařizoval fiktivní zakázky za 100 tisíce korun. Naproti tomu on zpočátku vinu popíral, plně se doznal až během soudního řízení a dnešního vynesení soudu se Závada neúčastnil. Na poslední chvíli se omluvil, že mu není dobře, a tak si jeho obhájce vzal čas na rozmyšlenou a Nováková se proti trestu odvolávat nebude a ten tak nabyl právní moci.
0: Informace od soudu pro nás měla reportérka Daniela Pilařová.
3: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Informačním přehledu dnešního dne nesmí chybět informace o počasí. A tak právě ty teď probereme s meteoroložkou Polinou Maťuninou. Pěkné odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: V posledních dnech jsou ty předpovědi tak trochu jako přes kopírák, jakože pořád hezky a pořád teplo a pořád neprší. Tak si to dáme dneska stejně jako včera. Jak moc teplo máme dnes?
2: A tak dneska dáváme v podstatě opakovačku. A teploty nám v současné chvíli se pohybují mezi 28 až 31 stupněm Celsia a i nadále na území Ústeckého kraje máme úplně jasnou oblohu.
1: Na včerejší noc jste předpovídali velké zimy a na některých územích v České republice to bylo skutečně až někde u bodu mrazu nebo blízko k němu. Jak studená bude noc na zítřek?
2: Noc na zítřek bude o něco teplejší. Očekáváme, že budeme mít 14 až 11 stupňů Celsia, ale i nadále platí, že v údolích nebo například v mrazových kotlinách na horách teploty budou i podstatně nižší, jako například u nás ve Velkém Chvojně. Dnes ráno jsme naměřili 4 stupně Celsia.
1: A to je řádná zima v kontrastu s tím, co měříme teď. Jak vysoko se rtuť teploměrů vyšplhá zítra?
2: Tak zítra, vzhledem k tomu, že čekáme i nadále krásný sluneční den, očekáváme, že teploty se nám budou pohybovat mezi 30 až 33 stupni Celsia. Severovýchod našeho kraje, zejména Šluknovský výběžek, bude o něco chladnější. Tam čekáme teploty v rozmezí 28 až 30 stupni Celsia.
1: Úplně zbytečná otázka na závěr. Zítra pršet nebude?
2: Zítra pršet určitě nebude.
1: Říká Polina Maťunina, já děkuji za předpověď počasí a přeju hezký den. Naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Hezký čtvrtek s Českým rozhlasem Sever, posloucháte Den v kraji a ten vás teď zavede do Lovosic. Radnice právě tam totiž připravuje rekonstrukci centrální školní jídelny. Ta v současnosti vaří zhruba pro 1500 strávníků a to hned několik jídel denně. Začátek oprav se ale protáhl kvůli stavbě nové trafostanice, která je pro rekonstrukci budovy potřebná. Město navíc ještě musí získat všechna potřebná povolení. Podrobnosti pro nás má redaktorka Lucie Hejzlová.
1: Radnici zbývá získat ještě povolení od krajské hygienické stanice pro to fungování a zařízení kuchyně. Tam patří třeba konvektomaty, mycí linky a tak podobně. A také zařízení výdejny. Přeneseně jde o povolení pro přesun stávající jídelny do bývalého hotelu Lev. To ale podle starosty Vojtěcha Krejčího z uskupení pro Lovosice souvisí i s výběrem samotného dodavatele, který by měl zajistit jak vybavení, tak dodat harmonogram prací.
2: S tímhletím harmonogramem my víme, že do konce kalendářního roku v jídelně vaříme. Jakmile budeme mít vysoutěženou firmu, tak ta by měla předložit harmonogram prací ve smlouvě. A s ohledem na ten harmonogram pak budeme řešit, kdyby bylo nejvhodnější stěhovat personál, vybavení a zajišťovat ten přesun z jídelny do hotelu.
1: Po schválení úvěru, vyhlášení výběrového řízení na dodavatele, toho chce mimochodem radnice vybrat během podzimu, by pak stavebně celý ten projekt měl začít v příštím roce.
0: Jak bude radnice řešit náhradní jídelnu pro školáky?
1: Radnice musí zajistit stravování pro všechny školou povinné žáky. V praxi to znamená pro děti do 15 let. Podle Vojtěcha Krejčího tak počet strávníků klesne zhruba na tisícovku denně.
2: Máme tady nějakých 900 žáků, koncipujeme 2000, reálně předpokládám, že tam bude chodit třeba 600, 500, 600, ono to ubyde i z toho důvodu, že v tom hotelu budeme vařit prostě jenom jedno jídlo, jedna polévka. Nebude se moc v tom prostoru vařit více druhů k výběru.
1: A ještě dodám, že celá rekonstrukce, včetně stravování v bývalém hotelu Lev, by měly trvat zhruba rok a půl.
0: Vysvětlila redaktorka Lucie Hejzlová.
3: Den v kraji.

0: I 13. srpnový den v kraji byl pořádně horký, tak je vám vedro doma i v práci. Stejné problémy mají i soudci a advokáti. V současných vedrech se potýkají s vysokými teplotami v jednacích síních. Práci jim stěžují také taláry a další povinné oblečení. Těm v Ústí nad Labem by mohl v dalších letech pomoci nový justiční palác, který by měl být dokončený na přelomu let 2027 a 2028.
1: Tady v našem přízemí tak je několik jednacích síní, jediných tedy vybavených klimatizací, ještě donedávna, tak jsem jednou z nich také disponoval, bohužel už nemám ani jednu klimatizovanou jednací síň a to zkrátka se projevuje na tom tepelném komfortu. Tak tady můžeme nahlédnout do jedné z nich.
2: Při vstupu do jednací síně mi soudce Ondřej Šafránek ukazuje místa pro účastníky, jejich zástupce a zapisovatelku. V malé místnosti se tak během jednání sejde hned několik lidí.
1: Ten vzduch se poměrně rychle vydýchá, nicméně pokud člověk chce mít otevřené okno, tak samozřejmě bojuje s tím, že venku ta teplota je taková, jaká je a zkrátka nějakým způsobem vyvažujete to, jestli tam chcete mít kyslík anebo ještě horší vedro v podstatě.
2: Horko soudcům ještě znepříjemňuje talár. Ondřej Šafránek mi ten svůj dává potěžkat.
1: Látka je dost taková umělina, není to žádný podle mě přírodní materiál a když do toho započtete to, že ho máte v podstatě s dlouhým rukávem, sahá vám prakticky ke kolenům, musíte ho mít zapnutý, zkrátka to připočtete ke všem vrstvám, které člověk v tu chvíli má na sobě. Jestli správně počítám, tak včetně nějakého trička pod košilí, to jsou třeba 4 vrstvy naraz.
2: Vedru se nevyhnou ani advokáti. V trestních věcech musí mít talár. K civilním jednáním chodí zpravidla v obleku. Ústecký advokát Pavel Mareček říká, že několikahodinová jednání jsou v horku náročná pro všechny.
3: Jediná úleva, kterou asi můžete v takovém prostředí mít, je, že soudce povolí, aby účastníci měli nějaké nápoje a s jeho souhlasem tedy aspoň pili, ale opravdu je to pracovně velmi zatěžující.
2: Během veder ale soudci podle Marečka většinou netrvají na saku a advokátům dovolí jednat jen v košili. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: ABBA ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Posloucháte Den v kraji, do kterého patří i příspěvky našeho regionálního stopaře. Ten se dnes zaměřil na Malečov. Aktivit malečovského spolku si totiž všimli vědci z Ústecké univerzity a zařadili ho do projektu Mozaika proměn regionu. Ten oceňuje lidi, firmy a skupinky lidí, kteří se podílejí na pozitivních změnách Ústeckého kraje. Čím se spolek Malečovský rozhled snaží oživit oblast Českého středohoří mezi Ústím a Litoměřicemi, tak to nám přiblížil náš severočeský stopař Robin Rerich.
1: Než řeknu čím, je důležité říct hlavně, kdo tvoří ten spolek. Malečovský rozhled je spolek pod vedením tří lidí. Tím nejvíc aktivním je Zdeněk Petr, místní patriot a předseda spolku. Do Malečova se dostal asi před 13 lety. Jeho aktivity začaly tím, že se se spolkem pustili do stavby rozhledny, kterou se předtím na několik pokusů nepodařilo dokončit. To byl ten první projekt.
2: O jakou rozhlednu jde?
1: Nad lyžařským areálem tady v Malečově na Lucemburkově kopci. Když tehdy stavba rozhledny nezískala dotaci a přišla o stavební povolení, rozhodla se ta trojice zakladajících členů spolku Malečovský rozhled vzít osud do vlastních rukou. Bez dotací se jim podařilo sehnat peníze a v roce 2020 rozhlednu na tom Lucemburkově kopci slavnostně otevřít. Pod patronací předsedy Zdeňka Petra se spolek následně zaměřil i na realizaci dalších vizí spojených hlavně s historií, pamětí tady toho místa. Šlo například o renovaci drobných sakrálních památek, křížků nebo kapličky, zajištění překladů kronik v němčí a v Proboštově, opravu válečných pomníků nebo například i kostela v Čeřeništi.
2: A jaké mají teď další plány?
1: Přímo dnes odpoledne má v komunitním centru v Malečově Zdeněk Petr prezentaci projektu Babiny 1. Jedná se o připomínku jedné ze zaniklých obcí, kde před válkou bydlelo v nějakých 30 staveních asi 130 lidí. Aktuálně se podařilo ve spolupráci s klubem českých turistů vyznačit naučnou stezku nazvanou Obnova paměti. Na 10 kilometrech je 10 takových zastavení připomínajících zdejší život. A v přípravě má také obnovu větrného čerpadla v němčí. V případě úspěchu by to nebyl unikát místní, ale zřejmě i širší než jen v Ústeckém kraji.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tuhle malou modlitbu Věry Martinové ve vysílání Českého rozhlasu Sever vystřídá slavná Atlantida v podání Mekyho Žbirky a můžete se těšit i na kapelu Styx, to všechno v závěru dnešního Dne v kraji. Díky, že jste s námi byli. Poslouchejte i dál Český rozhlas Sever. Pěkný večer přeje Lenka Šobová.
1: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Ústí nad Labem chystá rozsáhlou opravu v uličním prostoru u krematoria. Radnice ve Velemíně na Litoměřicku plánuje opravit sochu svatého Jana Křtitele v Mlýncích. Aplikace e-doklady podle ministerstva vnitra ustála zátěžový test. Dál platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Zítra čekáme jasnou nebo skoro jasnou oblohu a teploty do 32 stupňů. Krásný podvečer, zprávy s Janou Moravcovou. Ulici u krematoria v Ústí nad Labem čeká rozsáhlá rekonstrukce za více než 3,75 milionu korun bez DPH. Město tím navazuje na opravu chodníku na Střekově, říká primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický z ANO.
4: Teď budeme pokračovat tou komunikací u krematoria plus teda samozřejmě chodníky plus hlavně ty žlaby pro odvod dešťových vod.
3: Podle vedení města by stavba měla být dokončená do konce roku. Socha svatého Jana Křtitele v Mlýncích u Velemína na Litoměřicku se dočká opravy. Radnice současně na svých sociálních sítích žádá veřejnost o spolupráci. Soše totiž dlouhodobě chybí hlava a pro potřebné restaurátorské práce hledá vedení obce její původní podobu. Pokud lidé mají fotografie této drobné památky, mají se obrátit na tamní obecní úřad. Zátěžový test e-dokladů před podzimními volbami byl podle ministerstva vnitra úspěšný. V jednu hodinu odpoledne se do systému najednou přihlásilo 30 tisíc reálných uživatelů. Některým ale mohlo otevírání aplikace trvat i desítky vteřin.
5: Teď je přesně 13, takže otevíráme aplikaci e-doklady, klikneme na prokázat se. Já jsem tam. Tak co vy, vám se ta aplikace načítá zatím?
6: Se zatím načítá. Výborně, takže já jsem se dostal dokladu, trvalo to 30 vteřin, řekněme, je tam ta latence velká.
7: Podobně jako u mě a šéfa digitální a informační agentury Bohdana Urbana mohl zátěžový test vypadat i u dalších 30 tisíc lidí. Další načítání nebo případnou chybovou hlášku mohlo způsobit i to, že aplikaci uživatelé neaktualizovali anebo neměli zkontrolované přihlašovací údaje. Právě na to by agentura měla podle Urbana před volbami víc upozorňovat.
6: To jsou opravdu věci, které už teďka na první pohled je zjevný, že budou muset mediálně zvládnout lépe.
7: Výsledky zátěžového testu teď bude digitální a informační agentura vyhodnocovat a případné chyby do voleb odstraní. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
3: Vláda obnoví národní koalici pro boj se suchem. Fungovat má od pondělí, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Koalice zasedala v minulosti od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. Ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí se v ní radili kvůli vlně veder podobné té, kterou Česko zažívá teď. Obnovená koalice se má soustředit na efektivní využívání srážkové vody, zadržování vody a financování nových přehrad. Vláda chce na opatření věnovat 4 miliardy korun, dodal premiér. Opozice ale vládu kritizuje, že na sucho reaguje pozdě. Podle meteorologů Česko zažívá zřejmě nejsušší rok od roku 1961.
2: Počasí.
3: Dál platí výstraha před nebezpečím vzniku požáru. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Teploty do 32 a na horách 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na D8 ve směru na Ústí čekejte komplikace kvůli porouchanému osobnímu vozu na 24. a 5. kilometru a bouralo se taky v obci Plavy na Jablonecku. Tam se střetla dvě osobní auta, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Tolik Jirka Korn a Windsurfing. Na Českém rozhlasu Sever dohrála písnička, která nestárne. No a pěkný podvečer vám od mikrofonu přeje Miroslav Tartárek a jsou tady dnešní druhé písničky na přání. Že nás ladíte a posloucháte poprvé, neznáte kontakty sem k nám do studia, tak o písničku si můžete zavolat číslo telefonu do studia, to je 475 212 212, anebo si o písničku napište buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04, první slovo zahrajte, mezrana jeden znak a potom text vašeho přání a také tady mám e-mail a ten má adresu zahrajte@rozhlas.cz. Nás už ovšem čeká první písnička na přání, než tady budou telefonáty, tak je k SMS-ce nebo z SMS-ky. Prosím, zahrajte k sobotnímu svátku paní Hance od Teplic nějakou hezkou písničku od Ivety Simonové. Přejeme všechno nejlepší a hodně zdraví a zdravíme i Hinka. Ústečtí kamarádi, já se přidávám a tady je Iveta Simonová a moje srdce housle jsou.

0: Hudební vzpomínky a Iveta Simonová, Moje srdce housle jsou. Jsou tady písničky na přání a to znamená, že tady také nesmí chybět vaše telefonáty. Ten první po 18. hodině je Zloun a volá nám pan Rudolf. Hezký podvečer.
1: Dobrý večer, pane Mírku.
0: Děkuju. Tak my jsme tam nachystali spolu písničku, kterou jste tady u mě objednal, to znamená, bude tady Mirek Hofman a skladba Byl jsem v country nebi. Komu dalšímu pustíme písničku?
1: No tak bude pro mě a pro vás.
0: A já moc děkuju teda.
1: A to stačí. A ještě pro kolegy, který mají v tom jako
0: službu,
1: v tom okruhu,
0: tady,
1: co ano. Tam dělat.
0: Dobře,
1: jo?
0: Vyřídím. Tak hezký poslech, jo. Hezký večer a naslyšenou.
1: Taky, naschledanou.

jsem podivný sen. Tóny nebeské harfy mě pozvedly z lůžka a unášely ke hvězdám. A byly to hvězdy, že tajil se dech. A ta z největších mě uvítala hned u diamantové brány. Pecikla. Pojď, tady jsou všichni, které jsi znal a na které tak rád vzpomínáš. A já uviděl plejádu hvězd, oce country hudby Jimmyho Rogerse, elegantního Marty Robince, uhlazeného Jima Reevese, usměvavého Ernsta Tubba, stvořitele bluegrassu Billa Monroea, mýtického Henka Williamse a tam...

pak mi Peci představila další hvězdy. Provedla mě dvoranou slávy se všemi zlatými kytarami, benži, skřipkami a platinovými deskami, které tu všude visely na stříbrných nítích. Pojď, zvala mě dál. Nejsou tu jen zpěváci a hudebníci, ale i herci. A já viděl další a další osobnosti, které jsem vždycky obdivoval.

Tex Ritter, Jirka Grossman, Roy Acuff, Johnny Horton, jeden vedle druhého se usmívají a laskavě mi kynou rukou.

Pak mi Peci podala velkou knihu se zlatou ořízkou a povídá: tady jsou jména těch, kteří sem přijdou v příštích 100 letech. Otevřel jsem knihu, co stránka to jedno jméno vyražené zlatým písmem. Johnny Cash, Dave Dudley, Paul Newman, Willie Nelson, Tom T. Hall, Don Williams, Gregory Peck, Chris Christopherson, Dolly Parton, Buck Owens, Flett, Scruggs, Bobek, Martinová, Hoffman? Nevěřícně jsem se k ní otočil, to i já. Schovývavě se usmála, to je Dustin, chlapče, Dustin Hoffman. A pak jsem se probudil.

0: Rick Hoffman, Byl jsem v country nebi, to byl název další písničky na přání ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Nás čeká další telefonát, pojďme se po telefonních linkách také vypravit do Prahy, konkrétně do Nuslí, kde je u telefonu nachystaná paní Jarmila. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, Merečku.
0: Tak vy jste tady u mě objednala další pěknou písničku, tak co to bude a komu zahrajeme?
1: Tak já bych dneska si přála od Valdemara Matušky, zpívá Valdemar Matuška, pozor, ne Vaby Daněk, ale Valdemar Matuška, Loch Lomond.
0: Ano, mám ji tam.
1: A tu písničku bych ráda poslala k dnešnímu svátku Alence ze Stehelčevse. Takže álo, všechno nejlepší a hodně, hodně zdravíčka ti přeju. Potom bych ještě teda vzala těch lidí, kteří něco mají, mám ještě víc. A ještě v sobotu bude mít svátek Hanka od Teplic, Hanička básnička a s ní slaví svátek i její manžel Harry. Takže ještě těmhletěm třem taky přeju všechno nejlepší a hodně, hodně zdravíčka.
0: Já se přidávám, no a písnička.
1: A pro všechny ostatní je písnička taky.
0: Ano.
1: A jsou to teda ty lidi, kterým asi nechávám normálně hrát.
0: Dobře, tak za chviličku zahraje, bude tady opravdu Valdemar Matuška, ať i vám se hezky poslouchá a budu se těšit. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, Mrečku.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Miloch Lomond, Valdemar Matuška, písničky na přání. Další telefonát nás zavede do Hřivic, kde je u telefonu a u rádia nachystaná paní Anděla. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer i vám, pane Mirku, a všem posluchačům.
0: Děkuji, děkujeme.
1: Abych chtěla poslat písničku do, ježiš, jak se jmenuje, do Dírkova Božence, potom Alence Božence do Žadce, hlavně Božence do Jirkova, já už jsem stoupil, to má, jsem se rozčila.
0: Ne, ne.
1: Alence do...
0: Tehlčevse?
1: Ne.
0: Ne, ale můžem taky. Proč ne?
1: A ona bude vědět, já už nevím do...
0: Jo, už
1: do, tady Smolnic, na... do Smolnice.
0: A, už to víme, dobře.
1: Jsem si vzpomněla.
0: Dobře, to je to
1: a
0: počasí.
1: A Pepovi do Štětí posílám písničku taky a... všem posluchačům.
0: A vám
1: taky do rádia a pro všechny posluchače.
0: Dobře, já vám také samozřejmě budu hrát. Pospíšilo, jak jsme se domluvili, a písnička Měl jsem holku, taková rozverná písnička, jestli si to dobře pamatuju. Tak zase se někdy ozvěte a mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Děkuju.

0: Pospíšilovi, měl jsem holku písničky na přání, za námi první telefonáty. Pojďme se tedy také podívat na jeden z mnoha vašich písemných vzkazů. Dobrý den, zahrajte prosím pro Alenku k svátku písničku Jdi za štěstím od 4 tenorů. S přáním hodně štěstí a zdraví, posílá Karel, tady čtu. Tak tady je ta písnička.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: 4 tenoři, jdi za štěstím, to byla další písnička na přání ve vysílání Českého rozhlasu Sever. No a já teď ve vysílání nebudu sám, protože na telefonu už je právě teď nachystaná paní Helena z Oldřichova na Hranicích. I vám přeju hezký podvečer, vítám vás.
1: Já také přeji hezký podvečer.
0: Děkuju.
1: A ano, a tuto písničku posílám všem posluchačům s přáním hezkého nadcházejícího víkendu.
0: A já vám také, a také hezký pátek ještě popřeju předtím. No a vybrali jsme písničku od Miroš Birky a Ráchel Skleničkové, vidíte, souhlasí to?
1: Ano.
0: Písničku Čistý svět, tak si ji pojďme užít a vy se mějte také krásně. A naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Rozich, Alenka v říši divu, další z písniček, které nestárnou, nám pomalu dohrává. Ještě samozřejmě všechno nejlepší dodatečně, nebo znovu všem Alenkám tomu dnešnímu svátku. No ale pojďme se věnovat také v písničkách na přání dalším telefonátům. Ten, co tady je nachystaný, je od Teplic. Ve vysílání vítám paní Hanku. Já vám přeji hezký podvečer.
1: Ano, hezký podvečer všem posluchačům. Písnička v podání Helenky Vondráčkové a Milana Chladila, Vidím tvůj stín. Tou písničkou bych chtěla poděkovat za přání přátelům do Ústí nad Labem. Paní Jarmile Donuslí, dále písničku posílám paní Janě do Kojetic, Helence do Teplic, pro vaší maminku.
0: Děkuju.
1: A paní Jině do Děčína přeji taky hezký večer a posílám tuto krásnou písničku a vám, pane Míro, děkuji za příjemné a hezké moderování tohoto pořadu.
0: Já děkuji za pochvalu a ještě než se rozloučíme, tak já samozřejmě vám také přeji k sobotnímu svátku hodně zdraví, štěstí a všeho, co si budete přát.
1: No, já vám děkuji.
0: Rádo se stalo. Tady je písnička, zdravím i vašeho Hinka a zase někdy u nás, naslyšenou.
1: Hezký poslech.

Vidím tvůj stín, to byla Helena Vondráčková, Milan Chladil v písničkách Davča Dída České v rozhlasu Sever. Před dalším telefonátem tady mám další váš e-mail, další váš písemný vzkaz. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Levandulová pro Alenku Krejčovou z Loun k dnešnímu svátku. Hodně zdraví a pohody přejí Hrabáci, Bichrťáci, Martin a manžel Jarda.

0: Levandolová, Hana Hegerová, Petr Habka, písničky na přání nás záhy čeká další duet. No a také hned teď další z telefonátů. Z Litvínova se k nám po linkách telefonních probojovala paní Helena. Já vás zdravím, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, Miročku. Tak jsem si probojovala.
0: No, ano, ano, je to dobře.
1: Teď mám, jsem se mi nikam nechtělo jít, a tak říkám, zavolám Mirečko.
0: Budete bojovat s telefonem. Tak, písnička nachystaná, Láska se nám může stát, to je zvláštní název. Václav Norbárta, no. Olga Lounová nám tady budou zpívat, to je ten další duet. A koho tou písničkou potěšíme konkrétně, jestli někoho máte?
1: No já jsem měla potěšit, včera měla moje dcerka Helenka, měla 49 roku. Tak to jsem to, jako jí to pak přehraju. No tak jí přeju všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí, a se jí daří všude v práci a všude.
0: Ano.
1: A přeji to Jirka s Ilonkou. No a prostě, jo, tak jí to vyřídím. No a pak jsem to chtěla teda pro vás, Mirečku, abych nezapomněla vaší mamince Věrušce a to Herbertovi a paní Lindě do Heilbronu.
0: Ano, Heilbron.
1: Potom jsem to chtěla Marcelce do Neštěmic a tým Marušce do Chomutova.
0: Dobře.
1: Jo, no to je všechno.
0: A já vám taky budu hrát, jo? Jestli můžu.
1: Já vám moc děkuji a já si to poslechnu, je to hezký.
0: Jo, a že vaší dceři přeji všechno nejlepší, hodně zdraví.
1: Já jí moc děkuji a jí to vyřídím.
0: No a tady je ta písnička.
1: Moc děkuji.
0: Jdeme hrát, tak se hezky poslouchá. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Václav Noď Bárta, Olga Lunová, Láska se nám může stát. Písničky na přání pomalu končí, ale další tady budou, jak je zvykem, zase zítra po 12. a také potom po 18. hodině. Ideálně mějte pokud možno krásný večer, zítra se zase těším v písničkách na přání naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Bývalé místostarosty Lovosic uznal okresní soud vinnými z podvodů. Krásná Lípa na Děčínsku vyhlásila fotografickou soutěž pro veřejnost. Meteorologové varují před požáry už v celém Česku. Zítřek bude jasný nebo skoro jasný s teplotami do 32 stupňů. Dobrý večer, zprávy a Jana Moravcová. Bývalý místostarosta Lovosic Miroslav Závada, dříve za ODS, odešel od okresního soudu v Ústí nad Labem s trestem 4 let a 2 měsíců ve vězení. S bývalou nezávislou místostarostkou Vladimírou Novákovou připravili o více než 5 milionů korun společnost, která se stará o majetek Ústeckého kraje. Oba musí zaplatit peněžité tresty. Místostarostovi navíc přitížil předchozí trest za zabití. Vysvětluje státní zástupce Jakub Juřica.
2: Dnes byl panu obžalovanému Závadovi ukládán trest souhrnný za nesprávný trestný čin podvodu a s ním spíhající se zločin zabití ve stádiu pokusu, pro který byl uznán vinným již v minulosti krajským soudem v Ústí nad Labem ve spojení s rozhodnutím vrchního soudu.
0: Obhájce Závady si vzal čas na rozmyšlenou, v případě Novákové je rozsudek pravomocný. V Krásné Lípě na Děčínsku se lidé můžou zapojit do fotografické soutěže, kterou vyhlásila radnice. Fotografie je možné zasílat do konce srpna. Odborná porota pak vybere 10 nejlepších snímků. Vítěz fotografické soutěže dostane od města hodnotnou cenu.
3: Podle nezávislého starosty Jana Koláře je téma fotografie Krásnolipský list. Jedná se o umělecké dílo ve tvaru kovového lipového listu. Krásná Lípa ho dostala od soukromých dárců k příležitosti 156. výročí od povýšení na město. List stojí na návrší na příjezdu od Rumburku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Výstraha před požáry už kvůli pokračujícímu suchu a horku platí v celém Česku, oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkend je v platnosti předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině republiky stoupat nad 32 stupňů. Horko může způsobit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení. V okolí továrny na výrobu munice ve městě Colleferro nedaleko Říma byl slyšet silný výbuch. Informovala o tom italská agentura ANSA. Exploze nastala ve chvíli, kdy už na místě zasahovali policisti a hasiči kvůli požáru. Příčina požáru a následného výbuchu stále není jasná. O žádných obětech ani zraněných zatím úřady neinformovaly. V závodu se vyrábí střední a velkorážová munice pro pozemní a námořní obranné systémy.
1: Počasí.
0: V platnosti nadále zůstává výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 32 a na horách do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda se stala v Jirkově na Chomutovsku v Zahradní ulici a komplikace očekávejte řidiči aktuálně taky na dálnici D8 u Vraškova. Je to 25. a 5. kilometr ve směru na Ústí nad Labem. Po dopravní nehodě je tam aktuálně neprůjezdný pravý jízdní pruh. Tak s tím počítejte, to byly zprávy v 19 hodin. Zítra v 5 ráno se na vás opět těším. Krásný večer.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Sledujete televizní soutěžní pořady, paní magistro?
2: Jako o život.
1: Třeba AZ Quiz?
2: No jasně, to je klasika.
1: No já o tom mluvím, protože jsem nedávno slyšel v jednom soutěžním televizním pořadu zadání seřaďte chronologicky podle abecedy a přišlo mi to jako nesmysl.
2: No je to nesmysl, ano.
1: Chronologicky je časově vždycky.
2: Přesně, když to vezmeme historicky od počátku, tak bylo řecké slovo chronos a to znamenalo čas. A chronologický, od něj je chronologie, tedy určování podle časového pořadí. No a od chronologie máme chronologický nebo chronologicky, takže opět sestavit, uspořádat něco podle časového pořadí.
1: Kdo to byl chronolog?
2: No, to je, vidíte, chronolog byl specializovaný dějepisec, který uváděl jaksi závazně letopočty z minulosti, ale ne vždy úplně spolehlivě. Například za nespolehlivého chronologa je považován Tadeáš Hájek.
1: Takže sečtěme si to a podtrhněme, buď něco řadíme chronologicky tedy podle časové posloupnosti, anebo jinak a to už není chronologicky.
2: Přesně tak, takže to zadání neprojde ani v televizní soutěži.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že slunečnice je i ryba? Hned několik v Česku žijících ryb má nezvyklá nebo kuriózní jména. Například slunečnice pestrá, původně severoamerický druh, zavlečený do Evropy v 19. století. U nás byla poprvé identifikována v roce 1929. Slunečnice pestrá opravdu hýří všemi barvami. Hlava je zlatohnědá až olivová, na bocích těla má zelenomodré pásky, břicho může být až červené. Žije v čistých stojatých vodách, třeba v pískovnách. Další rybou s výmluvným názvem je hořavka hořká. Drobná, asi 10 cm dlouhá rybka stříbrné barvy, která tvarem zjevně inspirovala tvůrce oblíbeného zavíracího nože rybičky. Název je pravdivý, její maso je totiž skutečně nepříjemně hořké. Samice hořavky se v minulém století využívaly k testování těhotenství. Třetí rybou se zvláštním jménem je piskoř pruhovaný. Dorůstá délky až 27 cm a pozornost upoutá 5 páry vousů kolem ústního otvoru. Nejsou to však pisky, jak by se mohlo podle jména zdát. Zvláštností piskoře je fakt, že umí přijímat i vzdušný kyslík, a to sliznicí střeva.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusí.

nosím od dětství a skrývá se v ní svědectví, ty mladší.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

Dobrý večer. Lačerat šukar šuniben. Nový ročník krajských a okresních fotbalových soutěží už odstartoval. V reportáži se vydáme do Jihlavy, kde se po 6 letech podařilo obnovit zaniklý romský fotbalový klub. A přiblížíme vám také projekt Book to Screen, který propojuje svět literatury a filmu. Jedním z představených titulů byla i kniha Skutečná cesta ven novináře Patrika Bangy.

0: Saekchunen Amor Romano Vakereben Lacerat. Pěkný večer a poslech nám zpříjemnili Tomáš Botlo a Roman z Pardubice. Letošní mezinárodní filmový festival Karlovy Vary poprvé hostil projekt Book to Screen, který propojuje svět literatury a filmu. Mezi 8 tituly ze střední a východní Evropy představenými producentům jako možné filmové či seriálové adaptace nechyběl ani autobiografický román Skutečná cesta ven novináře Patrika Bangy, oceněný v roce 2023 cenou Magnesia Litera za debut roku. Jak vnímá možnost předvést svůj životní příběh na filmové plátno a co mu účast v projektu přinesla, pověděl Reně Horvátové Patrik Banga.
1: V Německu funguje takový jako trh, kde vydavatelství nabízejí svoje literární díla, které jsou vhodné ke sfilmování. Letos se něco takového stalo poprvé na festivalu v Karlových Varech ve spolupráci teda s Moravskou zemskou knihovnou a s veletrhem ve Frankfurtu. A z celé Evropy se vybralo 8 knižních titulů, mezi nimi 2 český a jedna z těch knih byla moje. A představovali se producentům a zástupcům filmových společností jako nejvhodnější příběhy na sfilmování.
2: Říká novinář a spisovatel Patrik Banga, který svou autobiografickou knihu Skutečná cesta ven osobně představil filmovým producentům na festivalu v Karlových Varech v rámci projektu Book to Screen.
1: A Míša Dermau z nakladatelství Host měla skvělou prezentaci v angličtině, kde 7-10 minut vysvětlovala děj té knížky. Musím říct, že s moderátorkou to dali opravdu dobře dohromady a že z toho vylezl vlastně jako velmi rychlej ucelený příběh a že jsme tam skledili velký, poměrně velký úspěch, který nám samotným dává naději na to, že by to mohlo klapnout.
2: Po úvodní prezentaci následovala diskuze s producenty. Jejich otázky se nejčastěji týkaly historických souvislostí příběhů i postavení Romů v české společnosti.
1: To bylo face to face. Jakmile skončily ty oficiální prezentace, tak se samozřejmě byly doptávat na různé jako věci.
2: A překvapilo vás nějaký dotaz?
1: Ne. Jako je zajímavý, že třeba ty Američani většinou se ptají spíš na ty sociální témata, zatímco lidi ze střední Evropy, tam je prostě znát, že mají jako jiný vztah k těm menšinám trošku, takže zajímají spíš jako ty praktické věci než sociální věci, které se etnika jako týkají nebo mě jako dítěte tehdy, že jo.
2: Podle Bangy sehrál významnou roli i fakt, že jeho kniha vyšla v několika jazykových mutacích. Bez zahraničních překladů by se podle něj jen těžko dostala mezi vybrané tituly projektu.
1: Já myslím, že to je úplně klíčová věc, ty překlady, protože čím víc těch překladů je, tím víc těch lidí zodpovědných za ten film si to může přečíst. Někdo je Němec, někdo je Angličan, někdo je Američan. Ta kniha teď vyjde v chorvatštině, v polštině, v rumunštině. Teď jednáme o řeckém překladu, má to arabský překlad, čili těch překladů už je tolik, že můžeš oslovit poměrně velký široký publikum a díky tomu vlastně se ty producenti dozvědějí, co v té knize vlastně je a vzbudí to ten zájem.
2: Ačkoliv rukopis ležel řadu let v šuplíku, dnes je autor přesvědčený, že kniha vyšla ve správný čas. Právě načasování podle něj sehrálo důležitou roli v tom, jak ji přijali čtenáři i odborná veřejnost.
1: Potom covidu byl docela hlad, jako po silných knihách. Zároveň ty devadesátky jsou hodně moderní, takže jeden čas fakt jeli hodně. A já jsem se trefil přesně do té doby, kdy to zaujalo tím tématem, tak vlastně tím časem toho vydání. A navíc se hodně pomohla ta Magnesia Litera samozřejmě.
2: Úspěch Skutečné cesty ven sebou přinesl i očekávání čtenářů. Na Patrika Bangu se stále častěji obracejí s otázkou, kdy vyjde pokračování jeho autobiografického příběhu.
1: Řekl bych, že jsou čím dál tím větší ty tlaky, že hodně lidí vlastně se dožaduje jako toho pokračování, ale já si myslím, že ještě není vhodný čas, že je potřeba nechat to chvíli dojet a pak napsat. Ne, že bych chtěl přivolat chrám Bůh žádný další covid, jo, ale třeba přijde ten správný čas jako něco napsat dalšího. Ale jako přiznávám se bez mučení, že už mi to proběhlo hlavou, že to napíšu. Ale já to mám tak, že já musím dostat impuls a pak k tomu sednu a napíšu to na jeden zátah nebo na dva, ale napíšu to většinou na jednou.
0: Vysvětluje novin.

0: Posloucháte O Roma Vakeren a dospíval Nicolas Melko. Nejnižší fotbalová soutěž na Jihlavsku bude mít nového účastníka. Do 10. ligy se po 6 letech vrací romský klub. Pod názvem AF Amari Roma jej zaregistroval jihlavský asistent prevence kriminality David Drevňák s tím, že zejména mladší lidi z tamní komunity přivede ke sportu a při hře je naučí týmové spolupráci a respektování autorit. Součástí klubu bude i žákovský tým. Na jejich trénink se šla podívat naše reportérka.
1: Přehraju. No já jsem vás už jednou na hřišti potkala ve volném čase, jo. Jsme hráli proti sobě, jestli si pamatujete.
2: Asi jo.
3: Jo, jo.
1: Ty jsi mi dal jesle. Bylo to, jak je rošárna, to hřiště. Náš věkový průměr byl tak třeba 35. A dali jste nám hrozný klepec. Třeba 16-2 to bylo.
3: Jo, jo, jo, jo. Jo, jo.
1: Jak dlouho hrajete fotbal?
2: Tak jakoby celý život.
3: Taky no, jsem 4-5 let.
2: To dělám radost. Radost. Dělám to, co mě baví. Cítím se to dobře.
1: Kristián a Marek zatím hráli fotbal jen pro zábavu, mimo jakoukoliv soutěž. Teď budou společně kopat ve zbrusunovém dresu a Amari Roma Kvítek Jihlava 5. ligu starších žáků Jihlavska. Na první zápas se už plně připravují.
2: Jsme za to rádi, ale jsme lepší.
1: Takže vy budete trénovat je.
2: Přesně.
3: Jo, jo.
1: A chcete mi ještě k tomu něco říct, k tomu fotbalu?
2: Pokud vás to baví, tak se tomu věnujte.
1: Klub AF Amari Roma po 6leté odmlce obnovil David Drevňák.
4: Hrával tam můj děda, vlastně to byl jeden z těch nejstarších, z té nejstarší generace. Po něm vlastně strejda, táta a další strejdové. Potom v těch posledních letech kolem toho roku 2020, tak to už zase bratranci mý a takhle. Takže vždycky se to vlastně v rodině nějak točilo a dědilo.
1: Teď přišla řada na vás.
4: Jo, jo, přesně to.
1: A dobrovolně nebo?
4: Jo, dobrovolně, jo, jo. Vlastně jsem to bral takovou, jako takovou povinnost za pokračování v tradici.
1: Teď se dcera asi chce něco zeptat?
5: Kde máme tašku?
4: Tam tlačičko, já by to za chvilku dám.
1: Taky má v ruce fotbalový míč. Bude to otevřené pro chlapce, taky dívky?
4: Jo, zatím máme teda těch dívek jenom minimálně. Očekáváme, že se právě budou předávat jak děti, tak i dospělí, ale určitě vítáme i neromský jakoby, hráče. Hlavně chceme, aby se naučili jakoby, nějaký společný týmový hry, nějaký spolupráce. Chceme taky, aby měli respekt ke starším ty děti, ten nějaký vzor v těch dospělých. A proto i ty dospělíci, myslím, že to tak budou brát, že teďka má nějakou zodpovědnost vůči těm dětem a navzájem se to jako nějak propojí.
1: Podle adresáře klubu fotbalové asociace Kraje Vysočina je to jediný romský klub zařazený v oficiálních soutěžích v regionu. Své zápasy bude hrát v Jihlavě v areálu na Stoupách. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: A my jsme na konci dnešního O Roma Vakeren. Savorenge manga vudbacht. Zhorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nemocnicím v Česku chybí zásoby krve, některé hlásí kritické minimum. Nedostatek zásob pitné vody v obcích napříč Ústeckým krajem vodohospodáři doplňují cisternami. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamhara Kocourková. Pěkný večer. Některým nemocnicím dochází zásoby krve. Nedostatek hlásí nemocnice v Praze, Ostravě nebo v Benešově. Dárci v létě odběry často odkládají kvůli plánovanému volnu a dovoleným.
2: Aktuálně potřebujeme doplnit zásoby krevních skupin A, B a 0, a to jak v pozitivním, tak i negativním RH faktoru.
3: Říká mluvčí benešovské nemocnice Markéta Zikmuntová. Krev ale chybí třeba fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v pražské ústřední vojenské nemocnici a nebo v nemocnici v Českých Budějovicích. Primář tamního transfuzního oddělení Vít Motaň dodává, že je to každoroční prázdninový problém.
4: Například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
3: Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý desátý hospitalizovaný pacient a během života jeden ze tří. Krev je potřeba při operacích, úrazech, porodních komplikacích a nebo při léčbě závažných nemocí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Některé obce napříč Českou republikou musí kvůli suchu doplňovat pitnou vodu cisternami. Místní zdroje vody kvůli snížené vydatnosti nestíhají produkovat zásoby. V Ústeckém kraji vodohospodáři musí neustále zavážet vodojemy tak, aby obyvatelé nepocítili důsledky sucha a z kohoutku jim stále tekla pitná voda, říká mluvčí Severočeských vod a kanalizací Iveta Kardiánová.
5: Nejvíce postižená suchem je oblast Děčínská, kde obce Velká Veleň, Dobkovice u Ovčína, Heřmanov, Markvartice, Brložec, Chlum, Babětín. Toto jsou všechno obce, kde mají lokální povrchové zdroje sníženou vydatnost anebo jsou již úplně vyschlé.
0: Správa Národního parku Šumava získala povolení zpřístupnit stezku Luzenským údolím na hraniční přechod Modrý sloup. Vypořádala se s námitkami Ministerstva životního prostředí, které souvisely především s ochranou tetřeva hlušce. Podrobnosti má ředitel Šumavského parku Pavel Hubený.
6: Schválili povolení vstupu omezeného počtu osob v omezené době. Budeme čekat, jestli se někdo odvolá. Potřebujeme mít k tomu chodníku ještě stavební povolení, protože to nemůže nám být vydáno dřív, než je tohle rozhodnutí pravomocný. Na tom bychom mohli strávit zimu a před sezónou bychom spustili rezervační systém.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě kolem 26, na horách většinou kolem 22. O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 je na 25. a 0,5 kilometru po nehodě nákladního auta uzavřená teď v obou směrech kvůli překládání nákladu. Ve směru do Ústí nad Labem je náhradní trasa z exitu 18 po souběžné silnici. Zpět se vrátíte u Rounice. Ve směru do Prahy provoz odklánějí na exitu 29. Je tam krátká fronta, zpět na dálnici se vrátíte u Nové Vsi na 18. kilometru. Jeďte opatrně a přejeme vám včasnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmanyho Lafitu, módního návrháře. V dobré náladě opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě to už, pro mě už je to ráno, protože to je teprve před chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat? Kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě, brzo ráno jsem stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte
1: spát
0: pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako nošní tak, jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukaně si je do jednu hodinu, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem půl desátý, a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v noci. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
0: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jednu, ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako který se starají věci, který se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovatý modely, technické věci, jako okolím technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi. Takže já o toho moc se nestarám.
0: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
1: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslím, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadat. A pak to všechno vysvětlím moje holky.
0: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitu.
1: Je to zajímavé, protože já když tvořím, já jsem hodně na ty romantický, latinský hudba, jo? Ale je pravda, že když začínám dát ty návrhy vedle sebe a už vidím, jak ty modely budou za sebou, já pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely, jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo míň, víš, jako, ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka, co já nemůžu ani si vybírat, tak na to je člověk, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyke právě, tvoří celá ta hudba. A já se budu jenom nechat překlapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
0: Ale modely budou všechny vaše.
1: Všechny
0: na té
1: moje,
0: velké modní přehlídce, která se chystá na zážitek.
1: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 140, je to největší show, co jsem dělal, když jsme kariéra jako. A já působím od rok 1999. A musím říct, že poprvé v životě jela něco takového. Všichni ví, jakože moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal, 50%, možná i 90% vyšší než to všechno překonali jsme nebo jelali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádět. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, než budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový uděláne se na kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
0: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmany Lafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano, je to.
0: Podíval jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno hrám si můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 50. leta. 60. leta. Vydám 60. leta. Jsem si rozhodnu, že budu dělat retrospektivní módní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v České republice jako navrhář, který se řídí pohle světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce, každá kolekce se skladuje, je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám činný můj modely od roku 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se značí, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, něco takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klidně dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, které ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překvapený, jakože jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudoval, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, tež materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví tež jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako za to všechno je doopravdu. Kolik studio, kolik technika, protože furt si musíš naučit, existuje nový materiály, materiály, které jsou v kovové niti, jako vlakno, takové. A musíš umět s ním pracovat. A ty technika stříhu taky, jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale to jsou věci, které už v současné dobu vůbec ani nepoužívám.
0: Ta praxe to umocnila.
1: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
0: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
1: Já myslím, že to bylo, kdy já jsem měl ten lom, kdy jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale jako dítě mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce mi dala, když pomáhal, ona kreslila to šára, říká, stříhej podle šára. Jako. A musím říct, že nelakalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelakalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený jsem, měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnici. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnice než doma, mě lakalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říká, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemocnice, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat? Já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malířská akademie San Alejandro, a tam jsem začínal jako studovat jako sochař, malíř, a potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilní průmyslové navrhování, co bylo všechno jako textil, a celá ta kariéra se směrovala na navrhářství, no.
0: Osmane Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to mít výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava. Jste slavící typ? To jsme viděli minulý
1: asi ne,
0: rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta furt mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu, učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Ne, právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, aby tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i mě, i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problémů. Tak.
0: Takže výbava jazyková velmi, velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: říkaj
0: věk.
1: Říkají to. Oni říkají, kolik z toho jsem si udělat jako plastická chirurgie a tak dále. Díky bohu, že nic za tím. Říkám za tím, protože nejsem za stát jako... Vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nehal ty svůj ples zrál jako přírodní. A jasné, že až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím, bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu. Lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slavit a taky je. Já myslím, že já to mám po mámě. Já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože mama vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že dělala tu diplomácie, vždycky byla hezky oblečená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se píchne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat se na svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou?
1: To je, já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkci. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco dělat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a bojovala, byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Ful, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojovat, takže neměla taky lehko život, ale daří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová.
1: Ocelová.
0: Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě, že ne. Vždycky většinou a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balil a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stála dost peníze, ale nejde o peníze. Já si myslím, že mi bude dělat to radost, že se setkám se všichni s tí svůj blížší kamarádi, to jsem dělal takové a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950, taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl furt chtěl, abyš každý byl spokojený, abyš každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista
1: no,
0: jste.
1: No ano, jsem takový. No.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dát. V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini.
1: Ano.
0: Vy jste od něj dostal osobní dopis.
1: Ano, ano, je to tak. A byl to krásný, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, abych já oblíkal, abych i oblíkal průběhu mandátu on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlova. A takové jsem začínal já z mé kariéra, kdy potom průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausova, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozvané na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nijaké. Ale přitom jsem dělal můj první přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravený pro nás jaký ty VIP prostory, místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že dá viděl. Ale já jsem ho pozval na narozenina. Mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenin.
0: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže
1: ano,
0: takhle čerstvě
1: ano,
0: je vaše. Vaše
1: fešák to je.
0: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře
1: oblíká
0: podle vás?
1: Se, až pom, jak jsem ho viděl, se oblíkal moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
0: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte a nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
1: ano,
0: k něčemu dalšímu?
1: To mám, já chodím po ulici jako koukám na každý člověk. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na černo pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje, tak.
0: Ale říkáte si to často?
1: To mi dělá i třeba tady problém, když koukám na naše vláda tady, jak když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
0: no k vám asi ne.
1: No určitě ne, určitě nejsou, jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi někdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I první dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělají, jako ale to je její věc.
0: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak tohle je podle mého gusta. Máte z toho radost?
1: Dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje, něco tvořil. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve šestměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, který hrádí a nevím jak proč, protože měli se hrádí sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člověk. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člověk, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říká, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
0: To zarazí ještě více do země.
1: To jako Monty normálně, ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
0: Osman Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. Má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik lidí,
1: bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od ledna, ale začalo to s jeden z mé klient, který je to berlínský import, takové klasické auto, jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nejelal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nejelal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produkce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá, jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá, můžu.
0: Já myslím, že můžete, určitě.
1: Protože hudba přijde osobní Paul Van Dyk a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátku nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce složí celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý, takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budou mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnika, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to. Doufám, že nevymyslí se nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největších. Jako, a věřte mi, že jsem dělal hodně velký programy jako show. Já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky. Dokonce zapřeli jsme se la Varsavsky na městě a já jediný jsem mohl to udělat. Jsem zapřel se la Varsavsky na městě a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl. Jako, nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Václavské náměstí. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu módních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim. Teď datum 22.
1: nebo
0: 25. září
1: na Expo,
0: v Praze na
1: Expo Letňany, Expo, na PVA Expo.
0: V Letňanech na výstavišti zkrátka.
1: Na výstavišti.
0: A vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně, hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i když je zarostla a začíná kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jako, že je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vadí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříháné a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít až po ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, když se zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: Doufejme. Jo, můžu ještě říct něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, můžu. Ano? Stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Uh-huh. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začínají prodávat mimo jako... A ty jsou falešní. Ano, právě. Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou... To oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud chcete současný, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde.
1: No.
0: Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, on má v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svůj vílu a tak až na víkend jdu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mamě na šivu, doufám, že jo, že bude další několik let, příští rok máma slaví 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě. No.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká velká, decentnější,
1: ano,
0: komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech, proto jdu na Kubě, protože mama má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: máme.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Aplikace e-doklady podle ministerstva vnitra ustála zátěžový test. Opavští policisté obvinili 5 lidí kvůli podvodu se sociálními dávkami za víc než 11 milionů korun. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zátěžový test e-dokladů před podzimními volbami byl podle ministerstva vnitra úspěšný. V 1 hodinu odpoledne se do systému najednou přihlásilo 30 tisíc reálných uživatelů. Některým ale mohlo otevírání aplikace trvat i desítky vteřin.
5: Teď je přesně 13, takže otevíráme aplikaci e-doklady, klikneme na prokázat se, já jsem tam. Tak co vy, vám se ta aplikace načítá zatím?
6: Se zatím načítá, výborně, takže já jsem se dostal dokladu, trvalo to 30 vteřin, řekněme, je tam ta latence velká.
7: Podobně jako u mě a šéfa digitální a informační agentury Bohdana Urbana mohl zátěžový test vypadat i u dalších 30 tisíc lidí. Další načítání nebo případnou chybovou hlášku mohlo způsobit i to, že aplikaci uživatelé neaktualizovali anebo neměli zkontrolované přihlašovací údaje. Právě na to by agentura měla podle Urbana před volbami víc upozorňovat.
6: To jsou opravdu věci, které už teďka na první pohled je zjevný, že budou muset mediálně zvládnout lépe.
7: Výsledky zátěžového testu teď bude digitální a informační agentura vyhodnocovat a případné chyby do voleb odstraní. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
4: Policisté odhalili 2 bratry z Opavy, kteří měli stát připravit na sociálních dávkách o víc než 11 milionů korun. Téměř 19 let podle kriminalistů předstírali závažné duševní onemocnění a dařilo se jim obelstít úřady i lékaře. Kromě bratrů policie obvinila z podvodu také další 3 lidi, kteří předstírali, že o ně pečují.
8: Podle policie bratři při kontrolách nekomunikovali a vydávali skřeky, takže některá vyšetření vůbec nebylo možné dokončit. Mimo dohled úřadů, ale sami nakupovali v obchodech a uzavírali půjčky nebo smlouvy s mobilními operátory. Z Opavy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: V libereckých Lidových sadech vzniklo 15 zasakovacích tůní. Mají zadržet vodu v krajině, zmírnit erozi a taky ochránit lesní koupaliště před naplaveninami při přívalových deštích. V lesích je vybudovaly městské lesy ve spolupráci se spolkem Milujeme jizerky. Další opatření pro zadržení vody v přírodě zhrnul ředitel městských lesů Jiří Bliml.
9: Svodnice, tůně, jama, hráz. Svodnice tady myslím kolem 60. Těch tůní, velkých tůní zasakovacích, tak těch je tady 15. Jama, hráz je na 3 linkách. Vlastně to území jsou desítky hektarů, které jsme vlastně takhle ošetřili. Sport.
4: Obhájce titulu Jakub Vadlejch postoupil na atletické mistrovství Evropy do oštěpařského finále. V kvalifikaci hodil z první série 80 metrů a 92 centimetrů. Další 2 čeští oštěpaři Jan Výška ani Martin Konečný do sobotního finále nepostoupili.
3: Počasí.
4: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26, na horách většinou kolem 22.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most u nájezdu ze Strašnici je uzavřený pravý pruh, jsou tam hasiči, zasahují u požáru vagónu na nedaleké trati. A na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice se zkracuje kolona, začíná na kilometru 175, osobními auty je to na 25 minut ke sjezdu na Bratislavu. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Teď už je tu Zlatá láska.
3: Zlatá láska.
0: Nejlepší a nejkrásnější věci na světě nelze vidět, ba ani slyšet, ale je třeba je cítit srdcem.
10: Proto vám chceme dnes vyprávět o 72-letém Jiřím a 69-leté Zdenice.
0: On lezl po skalách, ona hrála tenis, on po ní toužil, ona ho odmítala, on ji pozval do hor a zrodila se láska.
10: Našli společnou cestu na vrchol citů, kde dominuje víra, naděje a láska.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příjemný poslech vám přeje Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Zlatá láska je pořad o velké lásce, která si zaslouží pozornost a náš obdiv.
1: Ze zaslaných příběhů jsme dnes vybrali ten, který se týká manželů Zdeňky a Jiřího Tučkových z Horní Radechové v Podkrkonoší.
0: Nedávno oslavili zlatou svatbu. Po 50 letech společného manželství už vědí, jak je důležité, když se o toho druhého můžete opřít, když vám nabídne pomocnou ruku a drží vás s láskou v náručí.
1: Proto jsme k ním do chalupy poslali našeho naslouchajícího kolegu Patrika Rozénala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy budete pan Jiří.
4: Ano.
3: Je to tak?
4: Je to tak, no.
3: A kde máte manželku?
4: Vevnitř.
3: Máte krásnou roubenku?
4: No, snažili jsme se.
3: Dělali jste jako vlastníma rukama něco?
4: Jo, těmhle.
3: Fakt?
4: Všechno sami, no. Odkácení dřeva až po všechno.
3: Vypadá krásně, jak by to stála od pradávna.
4: No, však to tak mělo být.
3: A bydlí se v ní dobře?
4: Bydlí, výborně.
3: Tak jo, no, tak půjdeme za vámi. Pojď, Jiřího, známe a teď Zdeňku, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Já mám pro vás kytičku.
5: No, děkuju moc.
3: Máte i kytky na zahradě, když máte tak krásnou chalupu?
5: Určitě, určitě máme, ale teďkon jste přijeli pozdě, protože ty nejkrásnější jsou odkvetlí.
3: To nevadí. Vy to teď rozzáříte v tom vysílání.
5: Určitě. Určitě, ano. Pojďte dál.
3: No, krásná světnice. No, to je nádhera.
5: No, to jsem si všechno malovala.
3: Všechno?
5: Všechno. Tamhle mám jednu truhlu po prababičce a podle toho jsem dělala ty krkonošské motivy. Zkoumala jsem, jak se to dělá.
3: A vy to máte i na té lince? No jo.
5: Kupovala jsem po bazarech starý nábytek, který jsem opálila a takhle jsem to všechno malovala.
3: To je krásný.
5: Děkuju, děkuju.
3: A i takhle kachlová kam na
5: no,
3: pec, poráková
5: kam.
3: Ty dělal zase manžel.
5: Dělal manžel a já jsem dělala to patlání.
3: Nahodila jste to.
5: Já jsem to nahodila, tak.
3: Mimochodem, prozraďme posluchačům, jak dlouho už jste spolu, manžele?
4: No, 50 let, no.
5: 53 se známe a 50 let jsme manžele, no.
3: Tak si o tom budeme vyprávět.
5: Tak fajn, posaďte se.
1: Poprvé Jiří zahlédl Zdeňku u své kamarádky z lyžařského oddílu. Zalíbila se mu a toužil jí poznat víc. Jemu bylo 19, ona oslavila 16. narozeniny.
0: Bylo jaro roku 1972 a blížila se Filipojakubská noc a s ní oslava čarodějnic. Jiří proto požádal kamarádku, zda by mu se Zdeňkou nesmluvila rande.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: U ty kamarádky se mu líbily moje nohy, které já jsem měla vždycky hrozně hubený, takže jsem si brala dvoje, troje podkolenky ke golfkám, takže on se nachytal na ty krásné nohy, které pak stejně byly hubený, jo. No a na ty čarodějnice, když jsme šli domů z čarodějnic, tak už byl 1. máj, tak mě povídal, jestli bych s ním nechodila.
3: Takhle rovnou do toho šel.
5: Ano, takhle rovnou do toho šel, tak jsem si říkala, že je nějaký divnej.
3: Co jste za ten večer měli už za sebou, že takhle rovnou řekl, no budeš se mnou chodit?
4: Že jsme si povídali, no a tak jako to vypadalo, že to je dobrý, tak abych nestrácel čas, že jo, nějakým zbalením, tak prostě buď jo, nebo ne, že jo, aby nebyla zbytečná prodleva.
5: No a pak vždycky, když přišel k nám, tak říkám naší mamce, řekni mu, že nejsem doma. No to trvalo asi tak měsíc, dva, ale vytrvale chodil.
3: No. Vy jste se ho bála, nebo?
5: Mně se nelíbil. No pak jsem zjistila, že je hrozně hodnej. No tak jsme pak spolu začali chodit, no.
3: U čeho jste to tak zjistila, že je takhle kluk hodnej?
5: Podle těch činů, jak se chová, co dělá, jak se o něj můžete opřít, spolehnout a tak dále, že jo? To je důležitý.
3: Jak jste to vnímal vy? Vám se Zdeňka líbila od začátku, předpokládám?
4: No, líbila. Tak jsme to, no, tak jsme takhle na výlety chodili a do skal s náma začala jezdit. A...
3: Vy jste měl teda partu, se kterou jste jezdil do skal, protože vy jste tak jako horolezečil, nebo jak to říct?
4: Hodně. Hodně jsem horolezečil. Líbilo se mě to. A...
3: Zval jste Zdeňku nějak na rande, nebo jenom na lezení do hor a na skály?
4: Ale to chodili jsme taky na rande, to jsme přijeli ze skály, šli jsme do hospody tančit. Do to dřív tady byli, že jo, po náchodě byli, já nevím, 3 kavárny, nebo kde se tančilo, tak tam jsme, tak jsme šli večer zase tančit. To bylo, víkend byl vytížený, naplnili ten.
5: No my jsme tancovali dlouho a hodně, několik let. Takže jako on chodil tančit už předtím a tančil výborně, takže jako to mě holky záviděly, takovýho tanečníka.
3: Takový tanec, to je přece jenom i možnost toho druhého chytit kolem pasu, přivinout, trošku se ho tak jako přiblížit.
4: To by byla kutatý, do Adžbaku jsou 3 2 tunely. To není jenom to není jenom o tanci.
3: Takže jste to takhle zkoušel?
4: Taky. Tak to zase nebylo úplně to na prvním místě, ale tak jo, no.
3: Jak se vám Zdeňka líbila? Jak byste ji popsal? Jaký máte ve vzpomínkách uloženou z té doby? Jaká to byla holka? Jak vypadala?
4: Byla hezká. To, vlastně to jde teď taky, no, akorát je trošku zestárla, ale jinak dobrý. A tak já jsem vždycky rozjel takový heslo, že stejně nenaleznete takovou ženskou, která by sportovala a můžete s ní taky někde do společnosti ukázat jako krasavici, že jo? A tohle to bylo tak akorát.
3: Tady jste ji našel?
4: To bylo dobrý, no. Ta tomu tak odpovídala.
3: Kdy přišla ta první pusa?
5: No, tak to si ani nepamatuju. Tak možná po měsíčním chození. To není jako teď.
4: Vždycky jsem chtěl za každou to, jak by to šlo, tak vždycky, no, ale tak zase to nebylo prvotně, že by všechno to, ale jako furt to tak jako stoupalo, no. Furt to bylo lepší a lepší.
3: Jak to mladí lidé tedy v té době, v těch 70. letech na začátku prožívali tu lásku? Co se tak odehrává v té mysli, v srdci, v duši mladé holky? Na co myslí, když už něco s tím Jirkou podnikla? Popište nám ty pocity.
5: No tak určitě ty motýly v břiše, to jsou, to asi je dneska taky stejný, jak to bylo. A každopádně ale jako holka bych ho nikdy svým způsobem nenaháněla, jak to dělají dneska holky, když to vidím u vnuka, co mu pošlou za fotky, SMSky a já nevím co, tak to jako nebylo. Tak spíš jako holka dělala drahoty, anebo se nechala dobývat. No samozřejmě, že vždycky dělalo mě dobře, nebo tak, že má zájem, že cokoliv bych chtěla, že udělá, nebo jen přání nějaký. Jedno, co mě nenosil kytky. A co mě nenosil, neříkal, že mě má rád. To jako ne. Ale to musí všechno člověk poznat. Kytky nejsou nejdůležitější a vždycky jsou lepší ty činy, než vypravovat, že má někdo někoho rád.
3: Lepší lásku dokazovat, než o ní mluvit.
5: Přesně tak. Přesně tak.
4: Zamilovaný jsem byl, ale proto jsem chtěl být s ní, takže jsme furt, jsem vymýšlel někdy, kam pojedem, kam půjdem. No, my jsme byli spolu, že jo? Akorát problém bylo to, že jsme pak nemohli třeba někam jet a být tam do druhého dne, že jo? Protože to rodiče nedovolili. Aby jsme jeli někde na chatu někam, to neexistovalo.
3: Poprvé jste se tak jako fyzicky zblížili kdy? Před svatbou nebo až po svatbě?
5: No před svatbou, přeci si ho nevemu, abych nevěděla co a jak.
4: A přeci nebudu dlouho čekat.
3: A to jste si naplánovali, nebo to tehdy bylo dílo okamžiku, chuti a náhody?
4: Ne, to bylo naplánované, protože naši měli zahradu, tady za koupalištěm, a tam byla taková kůlna, ale v té kůlně byl gauč. No a tak jsme chodili, vždycky jsme šli, jako zbylo se tady takhle, tady jak jste jeli přes to Karlovo náměstí, nebo tam je hospoda, ještě to tam je dodnes, tam jsme si koupili flašku Bikavéru a šli zakoupat ještě na tu zahradu. No a tam jsme to do půlnoci, do jedny, tak jsme tam byli a pak jsme šli domů, no.
5: No jo, no.
3: Takže pravidelné schůzky takhle.
4: No tak
5: určitě.
4: No, sobota.
5: Sobota, pátek, sobota.
3: Zdeňko, a jaké to bylo poprvé? Ten jeho přístup, ten dojem z toho a tak, jako nálada.
5: Co mám k tomu říct, teda já nevím.
4: Je to do kopce a běželi jsme jako srnky na hlavě.
5: A potom by kameru.
3: To šlo.
5: To šlo.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Zdeňce a Jiřímu Tučkovým.
2: Seznámili se na čarodejnice. U půlnočního ohně přeskočila jiskra a zažehla lásku.
1: A po třech letech začali uvažovat o svatbě. Už věděli, že jeden druhého nechtějí ztratit, ale naopak se zavázat, že tu celý život budou jeden pro druhého.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já si to pamatuju moc dobře, protože moje rodiče mě řekli, jelikož já jsem od 10 let dobře řídila auto a vždycky jsem auta měla hrozně ráda, takže mě rodiče řekli, že když se nebudu vdávat, že mě koupí auto. No tak jsem řekla, že se vdávat nebudu, tak mě v květnu koupili auto. No a v červnu jsem jim řekla, že se 5. července budem brát. No, jo, bylo to tak.
4: No to je asi omylo, ne?
3: No tak, byli překvapený, no ale tak oni ho měli rádi, že jo, tak i tatínek věděl, že je spolehlivý a jako kdyby ho neměli rádi, tak mu nedali přepsat hned půl baráku, ale jak jsme se vzali, tak na něj dali přepsat hned půl baráku, aby se s tím něco dělalo, nebo prostě, aby se tam necítil špatně, jo. Tak jako samozřejmě věděli, že je hodnej a já jsem předtím měla tendenci tak trochu bejt do luftu a mě trochu skrotil, takže byli rádi.
4: Ty přípravy na svatbu, jak vy si to pamatujete? Třeba já nevím, šaty, prstínky, jak se scháněly, nebo se něco připravovalo, bylo na vás něco přichystat?
5: Nebylo.
4: Jak to?
5: No nebylo, tak já jsem chodil ještě do školy v tu dobu, dělal maturitu. No tak prstinky, to už byla prodavačka hotová, to už si vydělávala, tak já tak všechno zařídila.
3: Jsem dělala školu ve dvoře Královým, tam jsem měla babičku, takže u ní jsem tam bydlela a ten tam za mnou jezdil, tak jsme babičce řekli, že se budem brát. Babička nám to schválila, tak jsme šli koupit prstinky, no samozřejmě za moje peníze, protože on tenkrát peníze neměl, že jo. Takže babička to věděla první. Pak jsme jeli k nám teda, k mém rodičům, tam jsme to řekli, no ty zůstali z toho docela, teda i kvůli tomu autu, že jo, tak z toho byli trochu divný. No a naši s jeho rodičema se před svatbou nesetkali nijak.

0: prvnímu seznámení došlo až ve slavný den. To ještě Jiří netušil, že zatímco on si maminku Zdeňky zamiluje a ona jeho, Zdeňka od své tchyně zájem a náklonnost ani v budoucnu nepocítí.
1: Nikdy jim to ovšem nevadilo. Jejich vroucné city jim to po celý život vynahradili. Lásku si před ostatními slíbili 5. července roku 1975.
2: Přivez mě ráno Kytku na kole.
3: To byla hezká, byla jako malinká hezká.
4: Vy jste na svatbu jel na kole?
3: No jenom k ním.
2: No, asi tak.
4: Co tomu říkali rodiče?
2: Tak ty už věděli, jaké je. Tak
3: rodiče, to bylo horší, to spíš připadalo, jak když jedeme na schůzi rohá, než na svatbu.
4: Přijel s Kytkou. Vy jste už byla zošlechtěná, nakadeřená.
2: To se tak nedělo. Tenkrát jsem se ostříhala, zasadila jsem si klobouk a bylo to. Jaká zušlechtěná, ušila jsem si šaty. No.
4: Vy jste na stroji, tak jako...
2: Jo, to já všechno. No teď na svatbu jsem si taky šila šaty.
4: Na oslavu 50.
2: Ano. No a odjeli jsme teda na ten obřad, tam máme tady nádhernou radnici, proto jsme měli teda i teď jako ten obřad, protože jsem chtěla zase ten příbuzným všem z Moravy na Slovensku ukázat tu radnici nádhernou.
3: Na náchodě.
4: Jaký byl obřad, Jirko?
3: No to bylo jen proslov, ne? Socialistický manželství a rodina a tohleto.
2: Rodina je základ socialistického státu.
3: No. Jsme tam stáli a už tam pusa byla a to a už to bylo o to, no, obřad, no.
4: Vrhal se na vás.
2: Ale ani ne, tak... já nevím, my jsme tohle to nikdy tak nebrali, my jsme byli rádi, že ta svatba je za náma, že prostě budeme spolu bydlet a můžeme už jezdit kam chceme a už nám do toho nebude nikdo mluvit a tak nějako jsme to...
4: Co rodiče, jak to prožívali?
2: Ty plakali.
3: Ty byli takový z toho, no.
4: Jaké jste měli prstýnky?
2: No, zlatý, široký, tepaný, krásný.
3: A tenkrát byli moderní, tenkrát to byla moda, široký prstýnek hodně a to.
4: Šlo mu to nasadit?
2: No šel, protože jsi to v obchodě zkusil a to. Teď jsme ho nasazovali na malíček, ty sami.
4: A neradil jste jí potom, hlavně se nezapomeň podepsat jako Tučková už?
3: To asi taky jsem ti neříkal, viď?
2: No to jsem trénovala už dopředu. To asi dělá každá holka.
4: Jako, aby to hezky vypadalo ten podpis.
2: Tak, přesně tak. To dělá asi každá holka. Každá holka se chce vdávat. A dítě, já nevím, jestli dneska někdo říká, že ne, je to možný, nevím, ale já si myslím, že každá holka se chce vdávat.
4: No a když je potom obřadu, tak co vám tak hlavou proletělo? Spokojenost, že už jste svoji, že už můžete cokoliv, nebo se na člověka navalí nějaké možná existenční starosti, že právě protože už je to jenom na něm.
2: Bydlet jsme měli kde? To jsme byli v tom domku u našich. Auto jsme měli. No a lyže jsme měli. No a co?
3: Akorát jediný problém bylo, že jsem měl jít na vojnu. A měl jsem vyjednáno, že tady půjdu do Svatoněho jít do dolu, abych nemusel na vojnu. No ale mě nevzali do Svatoněho jít a musel jsem na vojnu. Ale vojna, to byla krásná věc, to byla nádhera. Takový dovolený už nezažila, že na moje, za tu, to už jsme fakt takovou dovolenou ani neměli, co jsem byl na vojně. Nádhera.
4: Prosím, pro koho, pro vás nebo pro ženu?
3: Pro oba.
4: Jo.
2: No určitě, protože...
4: Jste veselý kopy teda.
3: to bylo veselý. Nejhorší byl přijímač, to jsem byl v planiumary, a byl pohraniční stráže, a ještě ke všemu důstojník. No a tak v tom přijímači to bylo blbý, tam jsme byli zavřeni. A pak jsem byl na rotě, tam vedle velenic, vedle českých velenic. No a tam... No to byla rekreace úplná, krásná. Protože vždycky jsem akorát zavolal, přijedeš, přijede. Tak moje manželka přijela, tam byla ve vesnici jako hospůdka, tam byla nějaká paní Hrbincová, ta tam měla jednotu krámek a nahoře bydlela, vedle měla ještě pokoj, který nám vždycky nechala tam, že jo, takže ona tam spala, vždycky přijela, já už jsem hlásil kuchaře na rotě, hele, přijede manželka, koukej něco pořádného uvařit. On navazil, manželka přijela, na rotě, z roty jsem se odstěhoval k ní, do pokojíčku, bába Vravnicová nám u manželských postelí rozsvítila svíčky vždycky takhle, no nádhera. Jestli můžu, horší to bylo o svarební noci, to bylo horší. Protože to jsme narychlo zbouchli, jsme si dom, v tom baráku dvě místnosti takhle dolů, provizorně tak a tam se teda udělali postele a tohle, ale no, to bylo takové, co se sehnalo kde. No a teď teda vlezeme večer do postele, že jo, no a to a najednou rána jak zděla a ona ta postele se rozpadla. To propadlo, ty rošty propadly a my jsme leželi na zemi v tom takhle a bylo to.
4: No. Bylo to nekvalitně odvedenou prací anebo vaším dováděním?
2: Nekvalitně odvedenou prací, protože každý prkno bylo jiný.
3: Oni byli krátký a vypadli, no, tak... No, to se stane, no.
0: Úsměv Zdence Jiřímu z tváře v životě mnohokrát zmizel.
1: Ale jejich lásku to nikdy neohrozilo, jak vám oba prozradí...

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Je krásné slyšet jímavé lidské příběhy, plné opravdové lásky.
2: Jsme šťastní, že ji v dnešním světě nacházíme a rádi bychom ji v našem pořadu Zlatá láska ocenili.
1: Proto jsme Patrika Rozehnala požádali, aby Zdence a Jiřímu Tučkovým předal naše dárky. Dva zlaté hrnečky Zlaté lásky a velké digitální rádio. Bylo to pro ně překvapením.
3: Ježíš, to si snad ani nezasloužíme.
4: Já myslím, že jo.
5: No, krásný.
3: Dřevěnej design, no to je nádhera. Tak to moc a moc děkujeme.
4: No, je to digitální rádio, ať si můžete i tenhle pořad, nejen ten, poslechnout samozřejmě v digitální kvalitě.
5: No, to je nádherný.
3: Úžasný,
5: jako, já se stydím, já bych vám ukázal, na co my posloucháme tady, ale to je hrůza.
4: Tak teď už to není hrůza, teď už je to tohle moderní. No. A myslím, že to dřevo se vám sem i hodí. Co?
3: Určitě se dřevo sem hodí, teď to je do chalupy.
4: No. A pak jsou tam dvě krabičky, každá jedna pro jednoho z vás, to si můžete rozbalit.
3: Kouzelný, fakt jo. No, to je nádherný.
5: No, nádhera.
3: To si můžeme vystavit tady, viď? Kouzlo. Děkujem.
4: Není zač, ať slouží.
2: Už William Shakespeare řekl, pravá láska nikdy neprobíhala hladce.
1: Tak to poznali i Zdeňka a Jiří Tučkovi z Horní Radechové v Podkrkonoší za dobu svého 50letého manželství.
2: Byli si vždy oporou. Tehdy, když Jiří přišel o práci a Zdeňka se musela přibrat ještě jeden úvazek.
1: Nebo když ji osud nachystal těžké rány. Byl to zase Jiří, který ji nenechal padnout a s láskou ji chránil.
3: Vždycky jsme spolu všechno řešili. Všechno. Ať to bylo to nejhorší, ale vždycky jsme řešili všechno spolu a věděli jsme, že se jeden na druhého můžeme spolehnout. Poprvé mě podržel hodně, když mě zemřel ten tatínek náhle, když mu bylo tak 59. A při dalším maléru to mě podržel hrozně, protože vlastně jsem měla dva veliký maléry. Když jsem začala podnikat, tak jsem prostě začala být workaholik a při vysazení z práce jsem asi ve 40 letech se úplně, jak to mám říct, psychicky zhroutila, zbláznila, nevím, jak rok a půl to trvalo. Takže se s dětima musel starat i o ten rozjetej biznis, i o domácnost, i všechno. Pomáhala maminka, já jsem rok a půl byla úplně mimo. Já jsem nejedla, nekomunikovala, nechodila, nic. Až pomalu mě z toho dostával. Já jsem měla fobie z velkých prostorů, z malých prostorů a tak dále.
4: Byl jste to vy, který na to upozornil, že nějaký problém tehdy s tou prací nastal, že je přepracovaná, nebo si to Zdeňka řekla sama a vy jste pomáhal?
5: Ne, to jsem neudělal, ale já už jsem věděl, že to přijde. Protože celý život furt chtěl jezdit k moři. Furt se chtěl opalovat a jezdit k moři. Já jsem k moři nikdy nechtěl. A já jsem pán, nikam nepojedem. Ne, koupila si dovolenou, exkluziv, že jo? Od rána do večera furt v krámě, večer počítač, ráno počítač. No teď jsme sedli do letadla, přijeli tam a tam běhali pikolici, dáte si tohle, dáte si tamhle toho, vemte si tady to, na pice tadyhle to. No a z toho se zbláznila. Protože jsme pak přijeli domů a ona už, že jo, tam neměla co dělat týden a bylo hotovo. To bylo hrozný teda. To bylo blbý, no. Když jsme šli na procházku a vyšli jsme z baráku, pak jsme už obešli les, tak už to bylo lepší. Pak jsme jeli na hory, shodou okolností do Velký Úpí, tam kamarád měl chalupu, nebo má ještě do dneska, takže pojedem k němu na chalupu. Tak jsme dojeli do spáleného mlýna, tam jsme vylezli z auta, kousek jsme popošli a ona říká, Já tam nedojdu.
3: A tak jsem mu pak říkala, víš co, jeď už do skal, protože přestal jezdit i do těch skal, prostě na to nebyl čas, musel se starat o děti, o obchod, o všechno. A když odjel, tak jako řekl, že jo, že jede do těch skal, no ale když odjel, tak teď vám to řeknu úplně blbě, chtěla jsem si vzít život. Přijel a já mu povídám, od někam mě odvez, já už tady bej takhle nemůžu, opravdu chtěla jsem si vzít život, kdybys nepřijel, já nevím, kdybys přijel třeba o 2, o 3 hodiny díl, tak jako třeba by se to stalo.
4: Nebál jste se v tu chvíli?
5: No bál, určitě no. Bál. A to jsme jeli teda na psychiatrii, tam jsme byli, s ní promluvili 2 minuty a pak tam šel jsem já k psychiatrovi, ten tam se mnou asi 3/4 hodiny vypravoval, no a nic, pak jsme jeli domů, ono mě ještě pomalu vynadala, že ona je nemocná, proč se psychiatr bavil se mnou. Patný slovo, já pám asi, ona si ví, co děláš, tak co dělá, tak uvidíme, no. Jediný pak, co bylo dobrý, že v podstatě k nám do krámu jezdila nějaká paní doktorka z Prahy, která měla nahrádku chalupu a tady si viděla, protože se znali tak jako trošku, tak si ji vzala do Prahy a tam mi to prostor dostala. Úplně jinou, tady by bývalo na psychiatrii, co šla, tak tam mi dali prášky a to by bylo úplně, byla úplně pitomá a nic z toho nebylo. A tady paní doktorka tady dala teda dohromady. Pak už se to začalo značně rychle zlepšit a to už byla radost.
4: To už jste se začal usmívat i vy trochu.
5: No jo, tak to už jsme začali chodit a už to už začínalo trošinku pracovat a tohle a už to šlo. To už bylo dobrý.
4: Takže jste věřil, že se z toho dostane?
5: No věřil, no. Určitě věřil. No, že to půjde pomalu, to je jasný, no, ale takže se z toho dostane nějakým způsobem, no.
4: Když se pak stav začal zlepšovat, co vy jste z toho pocitoval?
5: No tak měl jsem radost samozřejmě. To jako jo, to bylo dlouhý, no, ale jako to bylo vidět výsledky, že jo, jako když už se to zlepšilo, tak jo, to už, pak to bylo už dobrý.
3: No začal mě dávat cíle. Právě uzdravoval mě tím, že mě začal dávat cíle. Paní doktorka, paní profesorka Krejčí, tenkrát se jmenovala, mě dala zákazy, nesměla jsem vzít do ruky počítač, nesměla jsem jít do toho našeho biznisu, do toho kšeftu. Prostě měla jsem úplně režim a to dlouho, to asi rok. A dávala mě spíš prášky na povzbuzení mozkový činnosti, prokrvení a tak dále a ne utlumující. No ale prostě dával mě cíle, to jak jsme říkali, že dojedeme na ty, nejdřív to bylo, obejdeme Večí les, protože já jsem nemohla jít mezi lidi, mně připadalo, že lidi na mě blbě koukají nebo tak, tak jsme chodili večír do lesa, nebo, a to mě musel přemlouvat, tak jdem, zvládla jsi to, pak vždycky pochválení, jsi dobrá, zvládla jsi to, tak jako to bylo po takových kusech, vemte si, že to trvalo opravdu roka půl. No a jak přidával ty cíle, to bylo jako se sportem, tak s tímhle, jak přidával ty cíle, co zvládnem, co uděláme a tak dále. Až když říkal, až na kole objedeš Jizidierský jezero, tak budeš zdravá. Tak jsem pak na tom kole jsme objeli to Jizidierský jezero 90 km za 30 stupňového vedra a ještě proti větru. No. Takže z tohohle toho mě dostal, za tomu jsem nesmírně vděčná. No a potom, když jsem se totálně zrámovala na lyžích a byla jsem přes rok na vozejku. Tomu nikdy nezapomenu. Vlastně 3 takový veliký traumáče si se mnou prožil, kdy fakt teda někdo jiný by se třeba na to vykašlal, ale jako ne.
4: Klobouk dolů. Vy jste takový tvrdák, Jirko, jo? To nechcete možná dát najevo, ale obdiv vůči vám. Ona se vám vlastně takhle Zdeňka vyznala, že vám děkuje za to, že jste jí pomohl. A to musela být, řekl bych, pro chlapa docela velká oběť, postarat se o rodinu, o ní, o děti, o domácnost. Jste musel mít velkou sílu.
5: No tak to já vím, že jsem jí pomohl, to já jsem si to uvědomil.
3: Za ten život i v té nemoci jsem vždycky věděla, že se zkrátka o něj můžu opřít. Já bych chlapa babu nechtěla, jako chlapa, o kterého se nemůžete opřít. Co s ním?
5: Já si myslím, že to je normální. Kdyby nepřipadlo jinýho nějak to udělat jinýho. No rozhodně bych kvůli neodešel kvůli tomu, že je třeba nemocná vodní. Proč? To přeci není důvod. To je jako, to je blbost.
4: Jste ráda, že ho máte?
3: No jsem, no určitě jo. Určitě jo.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali pro dnešek, nám vyprávějí manželé Zdeňka a Jiří Tučkovi.
2: Letos už oslavili 50 let manželského života. Mají se moc rádi. Jak se po těch letech znají? Vědí o sobě všechno?
1: Zkusili jsme to ověřit několika stejnými otázkami, které každý z nich dostal zvlášť, aby se navzájem neslyšeli.
2: Jejich odpovědi jsme složili dohromady a vy si je teď můžete poslechnout.
3: Vzpomenete si, jaké náušnice nebo náhrdelník tehdy Zdeňka nosila, když jste se poznali?
4: Ježiši, nosila řetízek, to jo, a náušnice měla, myslím, s nějakým modrým kamínkem.
5: Zlatý náušnice, s kamínkem modrým.
3: Co mu tehdy nejvíc slušelo podle vás?
5: Kraťasy, riflový jako haberovky. Byste měl krásný nohy.
3: Vy jste oba na ty nohy, co?
5: Jo.
3: No a jako správná ženská, když jste začali spolu chodit, měla jste touhu ho třeba obléct, něco mu koupit, poradit mu, nebo tak?
5: No komplet se musel převlíknout. Jako, tak jako dělustrojenej, to bylo hrozný.
4: Ono se jí nelíbilo nic, ona jak dělala v textilu, tak byla jako na tu módu víc taková to, takže pak teprve mě ustrojila, no. Ona si mě pak strojila, jak chtěla už pak.
3: Jak jste jí něžně říkal?
4: Říkal jsem jí děndi, ale to bylo, jako to jí říkali, jako už doma. Předtím a mě se to líbilo takový, no, to bylo.
3: Jak vám něžně říkal?
5: Miláčku, Zdení, ale jinak ne, nevím.
3: Váš první syn, Jakub, kdo mu vybral jméno?
4: No, to jsme se společili.

0: hlavně pusu.
1: Jaké šaty má nejraději? Co nejraději nosí?
2: Teďka takový hodně volný to a dřív hodně nosila minisukně. Váska.
0: Prostě, no minisukně jsem měla ráda.
1: Kam vás nejraději líbal?
0: To se nedá říct.
1: Protože to do rozhlasu.
0: Protože to je do rozhlasu.
1: Kam jste svou ženu kdy nejraději líbal?
2: Tak spíš dolů, no.
1: Jaká část jeho těla je pro vás nejvíc sexy, na pohled taková pěkná, za kterou by se ani dneska nemusela stydět?
2: Tak já jsem ten vršek, já jsem horňák, že jo?
1: Jaká část jeho těla je pro vás sexy?
0: No, zadek a nohy.
1: Jakým stylem se držíte za ruce?
0: No, my jsme se hodně vodili za ruce a i teď ve stáří se hodně vodíme za ruce, ale teď dřív to bylo jiný, ale teď mě musí držet, abych mohla chodit, že jo, tak to je vždycky s takovou oporou už i do lokte, ale dřív jsme tak jako normálně, on mě chytil za ruku.
1: Vaši sevřel tedy.
0: No,
2: spíš si myslím, že já ji chytím takhle, že ji jako, tak jako, že ji chytnu.
1: Vložíte si její ruku do své?
2: No.
1: Kdo zavírá oči při líbání?
2: Nevím, já asi jo, taky někdy, určitě. Když nekoukám, jestli někdo nekouká.
1: Kdo zavírá oči při líbání? Nebo zavíral?
0: To nevím, když jsem je měla zavřený. Jestli mám taky.
1: Jo, taky.
0: Jo.

0: Zdeňka a Jiří Tučkovi přivedli na svět dvě krásné, zdravé děti. Prvorozený Kuba se narodil o Vánocích roku 1978.
1: Jeho příchod na svět ale Zdeňka odsouvala. 25. prosince totiž v televizi vysílali v premiéře komedii Jak dostat tatínka do polepšovny. Chtěla ji vidět. A tak porod odložila až na druhý den ráno.
2: Když už to tu padlo, ten film Jak vytrhnout rybě stolečku nebo Jak dostat tatínka do polepšovny, nebylo to trochu i o vás? Neskoušel jste taky takhle syna nahoru dostat? Nakonec jsme tady kousek od takových skal.
3: Zkoušel, ale jeho to netankovalo, nikdy ne. Ten toho to vůbec nebavilo a zase na tohle stranu já jsem rád. Ale no pak se seznámil tady s tou nynější, co to její manžel bejvalej, ten někde zahynul pod lavinou. No a tak jako něco zkoušeli, tak jsem pak s nima byl zase líst, tak to jako začal trošku. A no ale pak to opadlo jiný práce, ale vnuk začal na stěně, tenhle ten, a tak s ním jsem chodil jako na stěnu a to. Byl dobrý, mně se líbilo, jak leze všechno. A přestalo to bavit. Ze dne na den řekl, já už tam chodit nebudu, mě to nebaví.
2: Je nějaký jeden okamžik, který byste třeba vypíchla, kdy vás děti dojeli?
4: Dojmutá jsem třeba neustále z toho, že i můj téměř 50-letý syn mě každý den třeba je schopen obejmout, dáně pusu a tak dále. To, jako, to je pěkný, jo, že se chová takhle jako neustále. Jako jsem dojatá z jejich chování, protože se opravdu chovají jako pěkně a chovají se i k sobě pěkně. Myslím si, že to vychovávají i v těch dětech.
2: Co vy dva? Ještě se držíte někdy za ruce, obejmete se, dáte si pusu i v tomhle věku?
3: Tak za ruku se držíme každou chvíli.
4: Sex po 70 je nejlepší.
2: Pro toho, kdo třeba ještě nedosáhl toho věku, jenom popišme si, jaká je ta láska v tomhle věku.
4: Máme se možná rádi víc, než jsme se měli ze začátku, protože jako mladý člověk to tak nebere, ale s tím, jak přibývají roky a vůbec jako po těch letech, jako asi si nedovedem jeden bez druhého představit bejt. A je to hrozná představa, že tady zůstane jeden sám.
3: Tak nějak, no. Tak by se to dalo říct.
2: Jste rád, že jste se potkali?
3: Jo.
2: Máte i slzu v oku?

0: ruku.
1: No jo, no, tak já nejsem zase takový tvrdák taky. To já tvrdý jsem, ale na takovýhle věci osobní citlivý, to jsem měkej. Kdyby to bylo nějaký honění do kopce, tak tam jsem to dej. Ale takhle to je takový slabší, no.
0: Vy to k tomu patří, tě to hezké dát ty city najevo.
1: Patří, no.
0: A myslím si, že by si lidé měli říkat, co k sobě cítí. Někdy to možná chybí.
1: No a tak my si to řekneme, když my tady prosedíme tolika hodin.
0: Kdybyste si měla vybrat sousloví, které nejvíc vystihne tu vaši lásku, řekla byste, mám tě ráda, jsem šťastná, nebo miluju tě?
2: Asi všechny tři. Asi všechny tři. A jako na svatební oznámení, když jsme se brali, jsme si dali jeden verš a ten teda jako jde celým naším životem a vždycky si ho připomínám. Je teda z Bible. Je to 1. Korinským 13. kapitola 13. verš. Nyní zůstávají tyto tři: víra, naděje a láska.
0: To je hezký, že to člověk cítí celý život, ne?
2: No, asi jsme si to vybrali, protože jsme si říkali, že to pro ten náš život je takový stěžejní.

0: Zdeňka a Jiří Tučkovi už vědí, co je důležité, z čeho neslevit. A jejich láska je pevná jako skála. A věří, že na její vrchol půjdou ještě hodně let společně. Tam nahoře už pak bude kousek do nebeského ráje.
1: Jak už kdosi chytrý řekl, skutečná láska je pevná jako skála a jemná jako hedvábí.
0: Každý z nás občas potřebuje cítit pevný stisk, jemné náručí a slyšet něžná slova. Nikdy tím nešetřete. I vám se budou jednou hodit. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Koalice proti suchu vznikne v pondělí. Vysoké teploty mění režim dětských táborů. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Na boj proti suchu a stavbu nových přehrad chce vláda vydat 4 miliardy korun. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí má taky obnovit Národní koalici proti suchu.
2: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu připravuje legislativu.
3: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
2: 4 miliardy mají jít i na propojování vodohospodářských sítí nebo zadržování vody v krajině. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě, pokračuje šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
4: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
2: Průtoky většiny českých řek jsou letos v létě na minimech, někdy i historických. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Víc než 355 dětských táborů je letos nahlášených v Jihočeském kraji. V parných dnech musí jejich vedoucí přizpůsobovat program vysokým teplotám. Děti by měly méně běhat na slunci, dostatečně pít a mít možnost se ochladit nebo odpočívat. Pokračuje krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Daniela Verdánová.
5: Děti se hýbou. Není možné, aby zůstaly jenom bez aktivity, ale je třeba tu fyzickou aktivitu omezit, jak jde nejvíce. Určitě je vhodné se koupat, přijímat dostatek tekutin, nenutit je do jídla. Ten, kdo špatně to teplo snáší, ať si klidně dá lehnout.
1: Zpráva středověkého Helvštína na Přerovsku zaznamenala v červenci nejvyšší návštěvnost za posledních 5 let. Vstupenku si koupilo zhruba 15 tisíc turistů. První prázdninový měsíc loni jich bylo 7 tisíc. Pokračuje Pavlína Jindřová ze zprávy Hradu.
6: Z celkové návštěvnosti je pak patrné, že v měsících květnu a červnu byl zájem o návštěvu Helvštína o něco nižší, což bylo pravděpodobně způsobeno opravou příjezdové cesty k hradu, kdy tedy turisté museli využít náhradní objízdnou trasu a to mohlo tedy odradit řadu potenciálních návštěvníků. Tudíž nás o to více těší, že po skončení uzavírky na konci června se tento zájem znásobil.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26, na horách kolem 22. O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most u nájezdu ze Strašnic je uzavřený pravý pruh. Jsou tam hasiči, zasahují u požáru vagonů na nedaleké trati. A na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice se zkracuje kolona. Začíná na kilometru 175, osobními auty je to na 25 minut ke sjezdu na Bratislavu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak to byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Dnes večer tedy v divadle s odkazem na prvopočátky humoristické povídky, protože autor takových titulů, jako jsou, podívejte se do knihovny, najdete tam Kruté šprýmy, Léčba neklidem nebo Hranaté vejce, totiž anglický spisovatel, z jehož díla dnes budeme vybírat, Hector Hugh Munro, známý pod pseudonymem Saki, je zcela právem považován za průkopníka tohoto oblíbeného literárního žánru. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Anglický spisovatel, a říkejme mu tedy pro dnešek už jenom tím literárním pseudonymem Saki, se, jak už řečeno, v literárním světě proslavil co by průkopník a mistr novodobé humoristické povídky. Za všechny teď alespoň jeden komentář z řady Sakiho čtenářů. Tyhle povídky jsou pro mě balzámem na duši. Čiší z nich pohoda, i když tedy některé příběhy nekončí zrovna šťastně. Autor je ale napsal vybroušeným stylem a jazykem. A samozřejmě nechybí ani typický smysl pro humor.
2: Reginaldův výlet se zpěváčky. Nikdy, napsal Reginald svému nejmilejšímu příteli, nebuď průkopníkem. Raní ptáče všecko odskáče a osudem prvních křesťanů jsou nejtlustší lvy. Reginald svým způsobem průkopníkem byl. Nikdo jiný z jeho rodiny neměl vlasy hrající do Tiziánova ani hravý smysl pro humor. Za to měli na stole vždycky vázu s petrklíči. Z toho plyne, že nikdy nechápali Reginalda, který chodil pozdě k snídani, oždiboval topinku a vyjadřoval se neuctivě o všeho míru. Rodina pojídala kaši z ovesných vloček a věřila všemu, dokonce i předpovědi počasí. Proto si rodina oddychla, když se farářova dcera ujala úkolu Reginalda převychovat. Jmenovala se Amábela. To byla jediná výstřednost, kterou si farář dovolil. Amábela byla považována za krasavici a intelektuálku. Nikdy nehrála tenis a říkalo se o ní, že přečetla Mátlinkův život včel. Když člověk v malém venkovském hnízdě nehraje tenis a nadto čte Máterlinka, patří nezbytně mezi intelektuály. Kromě toho byla dvakrát ve Fécampu, aby pochytila správnou francouzskou výslovnost od Američanů, kteří tam tráví léto. Měla tedy dostatečnou znalost světa, jakou je možno pokládat za užitečnou při jednání se světákem. Z toho důvodu si rodina gratulovala, když se Amábela ujala převýchovy jejího svéhlavého člena. Amábela zahájila operaci tím, že svého nic netušícího žáka pozvala na svačinu do farní zahrady. Věřila totiž na zdravý vliv přírodního prostředí, neboť nikdy nepoznala Sicílii, kde je tomu jinak. A jako každá žena, která kdy kázala nutnost pokání vzpurnému mladíkovi, zdůrazňovala mu hříšnost planého života, jež se vždycky zdá daleko skandálnější na venkově, kde lidé vstávají se skřivánkem, aby se podívali, jestli se jim přes noc neurodila nová jahoda. Reginald jí připomněl biblické polní kvítí, kteréž nepracuje aniž přede, a přece ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl oděn tak skvěle jako ono. Ale to pro nás není příklad k následování, zalapala po dechu Amábela. Bohužel si to nemůžeme dovolit. Kdybyste jen věděla, co z toho mám nesnází, když se snažím vyrovnat se polnímu kvítí v jeho umělecké prostotě, jste opravdu nezřízeně ješitný na svůj zevnějšek. Řádný život je neskonale důležitější než to, jak vypadáme. Souhlasíte tedy se mnou, že to jsou dvě nesmiřitelné věci? Právě tak se nedá smířit řádný život s živým řáděním. Amábela si začala uvědomovat, že sama rozhodnost vždycky k vítězství nestačí. S odvěkou houževnatostí svého pohlaví tedy zanechala frontálního útoku a jala se zdůrazňovat svou práci mezi farníky, ve které jí nikdo nepomáhá, svou duševní osamocenost a svoje nesnáze, a v pravou chvíli vyrukovala s jahodami se šlehačkou. Poslední argument na Reginalda zřejmě zapůsobil, a když mu jeho preceptorka navrhla, aby zahájil činorodý život tím, že jí pomůže dohlédnout na výroční výlet bukolických dítek z místního sboru chrámových zpěváčků, oči se mu zaleskly nebezpečným nadšením člověka právě obráceného na víru. Reginald však zahájil činorodý život sám a bez Amabely. Ani nejctnostnější ženy nejsou obrněny proti rose v trávě, takže Amabela ulehla s nastuzením. Reginald v tom spatřil zásah prozřetelnosti. Celý život snil o zrežírování výletu chrámových zpěváčků. Se strategickým přehledem zavedl své plaché svěřence s ostříhanými makovičkami k nejbližší lesní říčce, dovolil jim koupat se a pak se usadil na jejich odložené šatstvo a pohovořil s nimi o jejich bezprostřední budoucnosti, která měla podle jeho rozhodnutí záležet v bakchanském průvodu městečkem. Předvídavost mu vnukla, aby pro tu příležitost opatřil zásobu plechových píšťalek, ale objev kozla v blízkém sadu doplnil plán skvělým dodatečným vnuknutím. Vysvětlil svým svěřencům, že správně by měli být oděni v panteří kůži, ale za daných okolností dovolil vlastníkům pokaňkaných kapesníků, aby se přioděli jimi, což také vděčně učinili. Vzhledem k nedostatku času si Reginald uvědomil, že své třesoucí se neofity nestačí naučit žádné hymně na počest Bakchovu, a tak je vypravil na cestu seznámější, i když méně příhodnou, hymnou abstinentní. Konec konců poznamenal, záleží na duchu, v jakém je věc míněna. Podle osvědčené etikety dramatických autorů o premiérách zůstal diskrétně v pozadí, zatímco procesí s nesmírným ostychem a s kozlem vykročilo truchlivě k městečku. Zpěv odumřel dávno předtím, než průvod dorazil na hlavní třídu, ale žalostné kvílení píšťalek vylákalo obyvatele na zápraží. Reginald tvrdil, že něco podobného viděl v obrázkových knihách. Obyvatelé však nic podobného neviděli nikdy v životě a také to otevřeně prohlašovali. Rodina Reginaldovi nikdy neodpustila. Neměla prostě smysl pro humor.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Sakyho popularitu mezi čtenáři lze docela dobře srovnávat třeba s Oscarem Wildem nebo G.B. Shawem. Dokonale promyšlené lsti a pasti na druhé jsou častým kořením jeho příběhů a vyniká v nich mezi jinými autorův oblíbený hrdina, mladý lord Clovis, pro nás tedy dnes Victor Price. Je to tak trochu škodolibý mladík se zálibou v těch nejroztodivnějších žartech.
3: Každý člověk má svůj význam, tedy i Cornelius Epin. Potkal jsem ho u Lady Blemleyové při jednom odpoledním čaji. Upřímně řečeno, domnívám se, že pan Epin je blbec.
4: Jsem vědecký pracovník a jako takový si dovoluji tvrdit, že věda dosahuje v posledních desetiletích udivujícího pokroku.
5: To nám vážně chcete namluvit, pane Epine, že jste objevil způsob, jak naučit zvířata mluvit lidskou řečí?
4: Ano, sire Wilfried, vlastně ne, sire Wilfried, nechci vám nic namluvit. Ne, já ho opravdu objevil.
5: A náš drahý starý kocomůr je váš první úspěšný žák, ano?
4: No, tím problémem se zabývám už 17 let, ale teprve v posledních 8 či snad v 9 měsících jsem byl odměněn zábleskem úspěchu. Experimentoval jsem s tisíci a tisíci zvířaty, ale v poslední době jenom s kočkami. Jsou to podivuhodní tvorové. Báječně se přizpůsobili naší civilizaci a přitom si zachovali všechny své vysoce vyvinuté instinkty. A tu a tam mezi nimi člověk narazí na výjimečný intelekt.
5: A kocomour má výjimečný intelekt, pane Epine?
4: Když jsem se před týdnem seznámil s vaším milým kocomourem, okamžitě jsem si uvědomil, že v jeho případě mám co dělat se super kocourem, vlastně nad kocourem, s mimořádnou inteligencí. A tak jsem s ním začal experimentovat.
5: No a?
4: No, přiblížil jsem se k cíli.
6: Sire Wilfriede, skutečně musíme poslouchat takové hlouposti?
4: Ale to nejsou hlouposti, slečno Reskrová. Já s kocomourem dokázal neuvěřitelné věci a teď jsem u cíle.
6: Tvrdíte, pane Epine, že jste kocomoura naučil chápat a vyslovovat krátké věty o jedno až dvou slabičných slovech?
5: Jako papouška?
4: Ne. Slečno Reskrová, takto po slabíkách učíme mluvit malé děti, divochy, zaostalé, dospělé a třeba i papoušky.
6: No ano.
4: Ale s vysoce inteligentním tvorem si musíte počínat jinak.
3: Opravdu se, drahý příteli, domníváte, že ten vypelichanec je nějak inteligentní?
4: No to.
5: Lovi si, neurážete laskavě toho milého tvora.
3: Ne, promiňte, ale...
4: Kocomour! Kocomour mluví naší lidskou řeči naprosto plyně.
3: Absolutní blbost, drahý příteli.
6: A neměli bychom toho kocoura sehnat, abychom s ním tedy pohovořili?
4: To by bylo nejlepší, Lady Blemlyová.
5: Podívám se po něm a předem s ním celou věc prokonzultuji.
3: Nežertujte, sire Wilfriede, váš kocomour je geniální, geniální stvoření. Stejně jako pan Epin.
4: Jistě, tedy... Jistě.
5: Přátelé, našel jsem ho. Podřimoval v kuřáckém pokoji. Řekl jsem mu, aby se šel nasvačit a...
3: Co říkal?
5: Že půjde, až se mu bude chtít.
6: Vy jste zašílel, můj choti.
5: Taky se mi zdá.
4: Je to... Největší úspěch vědy od vynálezu žárovky.
3: A vidím, že náš kocour právě přichází.
6: Chtěl bys trochu mlíčka, kocomourku?
7: Pro mě, za mě.
6: Tak hned ti naliju. Tak, a promiň, trochu jsem rozlila.
7: Můj koberec to není.
6: Kocomoure?
7: Co je?
6: Bylo to pro tebe těžké?
7: Co jako?
6: Naučit se lidské řeči.
7: Nemám rád otravné otázky. Odpovědi na ně stejně nic nevyřeší.
6: Tak. A mohl bys nám něco říct?
7: Přijde na to co?
6: Chce se někdo na něco zeptat? Ano, paní Pellingtonová.
8: Co si myslíš o lidské inteligenci? To je dobrá otázka, ne?
5: Velmi dobrá, Mavis.
7: Čí inteligenci máte konkrétně na mysli, paní Pellingtonová?
8: Třeba například mou.
7: Uvádíte mě do velkých rozpaků. No, když šlo vaše pozvání k nám, sir Wilfried důrazně namítal, že nezná ženskou se zakrslejším mozkem a že je obrovský rozdíl mezi pohostinností a péčí o slabomyslné.
5: Lady
7: Blemlyová na to řekla, že právě pro tu zakrnilost mozku vás zve, poněvadž jinak nemůže při nejlepší vůli přijít na nikoho tak debilního, aby si koupili jich staré auto.
6: Kocomůre... To přeháníš.
7: Nepřehání. Paní Pellingtonová, jde o auto, kterému všichni říkají Sisyfova pomsta, protože ho stačí tlačit a pak vjede i do kopce.
6: Kocomůre, to auto nehrálo při pozvání paní Pellingtonové vůbec žádnou roli.
8: Ráno jste mi říkala, Lady Blemlyová, že vaše auto je jako stvořené pro mé sídlo v Devonshire.
6: Ale já to tak...
7: Myslela. Chce si ještě někdo na něco zeptat?
3: Major Barfield se hlásí.
9: A co ty tvoje pletky s tou mourovatou číčou ze stájí? Co, kocomoure?
7: Co mi týkáte, majore? Do školy jsme spolu nechodili a nestudoval s takovými zaostalci, kteří nevědí, že o podobných záležitostech na veřejnosti obvykle nediskutujeme.
9: Nemyslel jsem to zle.
7: Myslel. Už vzhled mého pohledu na vaše chování v našem domě bych soudil, že jste zlomyslný člověk. Jenže vy nevíte, co já vím. A když už jste si začal... Co kdybychom převedli řeč na vaše avantýry?
9: Nic takového neexistuje.
7: Aha.
6: Nechtěl bys se s kocomůry podívat, jestli ti už kuchařka připravila večeři?
7: Děkuji pěkně, nechtěl. Takhle brzy po svačině ne. Nechci chcípnout z přejedení, i když by se to možná někomu hodilo.
5: Kočky mají přece devatero životu.
7: Ale pouze jedna játra.
6: Lady Blemlyová, to necháte toho hnusného kocoura, aby nás všechny zostuzoval.
3: Tak mě napadá, že kolem oken ložnic
10: většinou vede Římsa.
7: Dají se na ní chytat holuby.
8: Nikdo nemá právo dívat se nám do soukromí.
7: Pomě.
3: Třeba by se mu dala sehnat bedínka bílých myší.
7: Úplatky neberu.
6: Proč já jsem sem jenom jezdila? Proč?
7: Podle toho, co jste říkala včera na kroketu paní Körnitové, přijela jste se sem najíst. Říkala jste, že neznáte otravnější tupceny jsou Blemliovi, ale že mají alespoň tolik rozumu, aby zaměstnávali prvotřídního kuchaře, že?
6: To je skandál! Pane Epine, vy jste ničem!
4: Já za to nemohu, já jsem vědec, prosím.
7: Abych to dokončil. Říkala jste, že kdyby toho kuchaře neměli, stěží by někoho nachytali, aby sem přijel po druhé.
6: To není pravda! A paní Körnitová to může potvrdit.
7: Paní Körnitová toho asi moc nepotvrdí, taky si smočila.
5: No tak, kocomourku, zastav už příval své výřečnosti.
7: Sami jste si o to řekli. Tedy paní Körnitová opakovala vaši poznámku Bertimu Fantánovi a u vás navíc dodala. Ta ženská je pěkná vyžírka. Za 4 jídla denně by vlezla buchvíka, a tak je to už vidět na jím pupku. Pupku tady není těhotná.
6: Taková nestoudnost!
7: Berti Fantán k tomu podotkl? Promiňte, musím se omluvit.
8: Běžel?
3: Zahlédl jsem kocoura Tomas Fary. Tomu kocomour nemohl odolat. Tom tady nemá co dělat.
4: Přece jenom se v těch kočkách projevují zvířecí pudy, takhle odběhnou přímo uprostřed řeči.
5: Pane Epine, domnívám se, že vědecká činnost by měla sloužit blahu lidstva.
3: Já bych pana Epina hájil. Spousta vynálezů je vysloveně protilidských. Nejde jenom o kanony, ale například taková instituce manželství.
6: Nechte si ty vtipy, Clovisi.
4: Ale že je to zázrak?
6: Ponesete odpovědnost, pane Epine.
8: A co, když kocomour naučí mluvit i ostatní kočky? Co potom, pane Epine?
4: No tak je na nejvíc možné, že do svého umění zasvětil svou přítelkyni ze stájí, ale jinak snad ne, to ne, ne.
6: Přestože je kocomour cenné zvíře, přestože já jsem ochránkyní zvířat, Lady Blemliová nemohu než navrhnout okamžité utracení obou koček.
11: Zabít je, slečno Reskrova?
9: Jako voják se hlásím dobrovolně k vykonání poprav.
5: To je nehumánní.
3: Humánnost musí někdy stranou, zvlášť když jde o kolektivní zájem.
6: Správně, Clovis.
11: Mě také nedělala poslední čtvrthodinka dobře. Máme ho rádi. A nebýt toho zrůdného vynálezu pana Epina, vůbec bych o jeho utracení neuvažovala.
4: Přece ho nechcete zavraždit, Lady Blemliová, je to dítko mé vědy?
9: Mohl bych je prostě utopit, co říkáte?
5: Strychnin do žrádla, by byl kulturnější. Našeho kočího to bude strašně mrzet, ale řeknu mu, že u obou koček propukla zvlášť nakažlivá prašivina a že mám strach, aby se mu nenakazili koně.
4: A co můj objev? Má budoucnost. Víte, kolik let trpělivé práce jsem na tom strávil? 17, prosím. 17!
6: Jděte experimentovat s krávami, Epine. Ty jsou pod kontrolou a nepolezou po Římsách.
8: Nebo se slony do zoo. Prý jsou vysoce inteligentní a neplíží se lidem pod křesly a takže.
5: Dám jim ten strychnin.
11: Hlavně, aby se kocomour brzy vrátil.
3: Mohl by vás pomluvit v okolí.
6: To by byla katastrofa.
3: Už by vás nikdo nezval na jídlo, že, slečno Reskrova?
11: Clovisi, to bylo nevhodné.

0: Nevrací se.
1: S tou kočkou ve stáji jsem to vyřešil.
2: Mohu se vydat na průzkumnou akci do terénu a pokusit se ho odstřelit.
3: Je tam tma a stejně byste ho asi nenašel, majore.
0: Proč by ho major nenašel? Má výcvik.
2: Samozřejmě.
3: Podle mě teď Kocomour sedí v redakci místních novin a diktuje první pokračování svých pamětí. Bude to senzace dne.
0: Clovisi, nevím, proč musíte neustále tak nemístně žertovat.
3: Beru si příklad z Kocomoura. A teď jdu spát.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Po zmíněném originálním zážitku s kocomourem se náš Sakiho hrdina Lord Clovis teď vydává na návštěvu své tety. Ale nebyl by to jeho potměšilý autor, kdyby mu do cesty na stránkách svého vyprávění nepřihrál jednu nečekanou náhodu a s ní i další dobrodružství.
2: Nastoupil jsem tedy do vlaku jedoucího do městečka, v němž teta žila. Nešťastná náhoda chtěla, abych cestou vystoupil na jakémsi venkovském nádraží. Chtěje si koupit sklenku piva. Než se mi to však podařilo, vlak odsupěl i s mými zavazadly a já na nádraží osjezel. Zamyslel jsem se tedy nad tím, co dělat, neboť další vlak tudy projížděl až za 24 hodin, když tu ke mně přistoupila energická dáma středních let.
3: Vy musíte být pan Hope, domácí učitel, že?
2: No, vidina 24 hodin strávených na nádraží mě přiměla, abych připustil, že jsem domácím učitelem.
3: Já jsem paní Kebrlová a přijala jsem pro vás. Kde máte zavazadla?
2: Někam se mi zaběhla.
3: Hrůza, jak jsou dnes ty železnice nespolehlivé. No nic, moje komorná vám něco najde v šatníku mého muže. Nastupte si. Víte, mám skvělé děti. Claude a Wilfrid jsou delikátní a senzitivní chlapci. Irena má značně vyvinutý umělecký temperament. A Viola? Violka patří jednoznačně ke klasickému typu dětí 20. století. Je totiž moderní.
2: Máte zřejmě pozoruhodné děti.
3: To jistě. Nechci, abyste je pouze učil. Chci, abyste v nich vzbudil o učení ryzí zájem. V hodinách dějepisu například se je musíte snažit přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili. A nevtloukat jim do hlav jenom spousty jména, dát. Samozřejmě čekám, že s nimi budete párkrát týdně mluvit při jídle. Francouzsky? Francouzština je velice...
2: 4 dny v týdnu budu mluvit francouzsky a zbývající 3 dny rusky.
3: Rusky?
2: Ano, rusky.
3: U nás nikdo rusky nemluví. Ani nerozumí.
2: No to mě vůbec nepřivádí do rozpaku.
3: No.
2: Lidé si obvykle nepřipouštějí důležitost ruštiny. Ale to je zaostalé. Musíme si uvědomit, že domluvit se je nutné i z hotentoty. Pozor! Když je jí hodně.
3: Držte se! No,
2: díky. A s většinou Rusů se jinak než rusky nedomluvíte.
3: Ano. Jak se vám líbí můj nový automobil?
2: Jezdíte skvěle. Chápu, že podporujete britský průmysl a proto jezdíte v tak prostředním voze. Ale moderní člověk je schopen zapomenout na omezený nacionalismus a zakoupí si kvalitní zboží. A to i když je zahraniční výroby.
4: Doufám, že vám chutná naše víno.
2: Drahý pane Kebrle, pít se dá všechno, že?
4: Toto víno nám doporučili nejlepší odborníci z kraje.
2: Ano, mohu vám s dobrým srdcem doporučit jinou vinařskou firmu. Možná bude ještě lacinější než ta, od které berete tento nektar. Do jejich rukou se můžete svěřit bez strachu, že si uříznete příliš velkou ostudu. Ale jinak, na zdraví.
4: Na zdraví.
3: Dostali jsme na vás od kanovníka Týpa velice dobré doporučení.
2: No, no.
3: Ano. Řekla bych, že si vás velmi považuje.
2: No, díky.
3: A podle mě je kanovník opravdu vzácný člověk.
2: Kanovník Týp? Je nesporně roztomilý. Když přiznejme si, pije jako duha a bije svou ženu.
4: Ale, pane...
2: Hope.
3: To snad přeháníte.
2: Abych byl spravedlivý, musím uznat, že ji nebije bez příčiny. Paní Týpová hraje bridge tak, že bych z toho sám někdy vyletěl z kůže. Její vynášení a hlášky omlouvají u jejího partnera jistou míru brutality, ale vylít na ní jedinou láhev sodovky v neděli odpoledne, když už se jiná nesežene, to svědčí o bezohlednosti k ostatním hráčům. Představte si, píte neředěnou whisky. Tomu nemohu odpustit.
3: Je to možné?
2: No, řeknete si možná, že jsem jednal ukvapeně, ale právě kvůli tomuto incidentu se sodovkou jsem odtamtud odešel.
3: No, obraťme list.
2: Výborně. Nikdy se o tom už nezmíním.
4: No. Chtěl jsem se zeptat, čím míníte zahájit zítřejší výuku?
2: Vždy začínám dějepisem.
4: A dějepisem. V hodinách dějepisu je musíte přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili.
3: To už jsem mu vysvětlila.
2: Učím dějepis podle Schartz-Metterklamovy metody.
4: Ovšem.
3: Ireno, prosím tě, co tady děláš? Myslela jsem, že máte hodinu dějepisu.
5: To máme.
3: Tak proč sedíš na okně asi zahalená do vlčí předložky k posteli? A proč Viola?
5: Mám dělat nějakou Romu a Viola je vlčice.
3: Cože?
5: Ne opravdová vlčice, jenom její socha.
3: No to snad!
5: Římani si ji prý moc vážili, ale protože mi tady u okna byla zima, půjčila mi svůj kožich.
3: A kde jsou Klot? S Wilfridem?
5: Ti unášejí žabinky.
3: Jaké žabinky?
5: Nevím. Ono se jim nejdřív nechtělo, ale pan Houb si vzal tatínkovou pálku a řekl, že je zmlátí jako žito, když nepůjdou. A tak nakonec šli.
3: Ježiši Kriste!
6: Claude! Počkejte na mě, kluci!
3: Wilfride! Claude, okamžitě pustíte ty děti! Pane Hoube, co má tahle šílená scéna pro boha znamenat?
2: Počátky římské historie, paní Keprlová, únos Sabinek. Co pak to neznáte? Dovolíte.
3: To snad.
2: Schartz-Metterklamova metoda učí děti chápat dějiny tím, že je sami se hrají. Zafixují si je tak v paměti, víte? Jestli si ovšem chlapci díky vašemu nepříliš zodpovědnému zákroku budou celý život myslet, že Sabinky nakonec unikly, za to už opravdu nemohu přijmout zodpovědnost.
3: Třeba jste hrozně chytrý a moderní, pane Houpe. Ale musím se přiznat, že bych byla ráda, kdybyste nejbližším vlakem odejel. Zavazadla pošleme za vámi hned, jak přijdou.
2: Nejsem si docela jistý, kde v příštích dnech budu. Můžete mi tady ta zavazadla nechat, dokud vám telegraficky neoznámím svou adresu?
3: Ale jistě.
2: Jsou to jenom dva lodní kufry, golfové hole a leopardí kotě.
3: Leopardí co?
2: No kotě. Vlastně už to není kotě. On je už skoro dorostlý. Každý všední den dostává kuře a v neděli králíka. Po syrovém hovězím to s ním není k vydržení. Vždycky se asi tak hodinu chová jako blázen.
3: No to snad.
2: A automobil mi schánět nemusíte. Docela rád se projdu.

0: Příjezd skutečného učitele musel zákonitě způsobit v duších Keberlových velký zmatek. Ovšem na druhé straně musel na ně působit i nesmírně ozdravně, neboť skutečný učitel se nikdy nepokusí reformovat školství na úkor své kariéry. Přesně řečeno, na úkor svého platu.
1: Oh, jaká to pro tebe musela být otrava, drahý Clovisy. Jaká hrozná otrava zmeškat vlak a muset zůstat přes noc u cizích lidí.
0: Ale kdepak já jsem se ohromně bavil, tetičko. A že se tak ptám, kdo jsou ti lidé, které tu dnes u tebe potkám? Víš, abych neřekl něco...
1: Loda Pebema znáš. Pana plukovníka Hemptna a jeho chuť také, ne?
0: Ano, ano. Kdo jsou tamhle ti dva?
1: To je Leonard Bilsita z Máti. On je prostě fantastický, Clovisy. Alespoň jeho matka to tvrdí.
0: A čím pak je tak pozoruhodný, tetičko?
1: Byl na Urale.
0: No a?
1: Pochopil tam temná tajemství sibiřské magie. Často hovoří o svých esoterických schopnostech. Jenom si ho večer poslechni.
2: Má to nesmírné, ale opravdu nesmírné možnosti.
3: Ano, syn je génius. To, co pochopil z lidové moudrosti zabajkalských kupců a domorodců...
2: Ale mama...
3: ...je prostě fascinující. Ráda bych vás seznámila. Můj synovec Clovis, paní Hubsová, její syn Leona. Sympatický mladý muž.
2: Rád vás poznávám.
0: I mě je velkým potěšením a zároveň ctí. Vždycky jsem se zajímal o magii.
2: Ano, tak to si budeme rozumět. Já jsem odborník.
1: A tohle je, Clovisy, pamatuješ plukovník Hampton a jeho choť Mary.
4: Mezi námi já tomu Leonardovi moc nevěřím. Je to plácal.
5: Ale vypadá rozkošně, ne?
0: Mohli bychom ho požádat o nějakou ukázku.
1: Clovisy, doufám, že nechceš, aby nás tady třeba uškodil.
0: Něco vymyslím, tetičko.
1: Toho jsem se bála.
5: Máma, skvělý nápad.
3: Věřte mi, přátelé, můj syn před mýma vlastníma očima proměnil obyčejnou dýni v holuba doupňáka.
4: Pozoruhodné, madam, velice pozoruhodné.
5: Drahý Leonarde.
2: Ano?
5: Mohla bych vás o něco požádat?
2: Samozřejmě, jsem vám plně k službám, milostivá paní.
5: Proměňte mě tedy laskavě ve vlka.
0: Mary.
2: To je žart, milostivá paní, že?
4: Nikdy jsem netušil, že máš takovéhle sklony.
5: Pochopitelně jsem myslela ve vlčici. Na člověka by toho bylo moc, kdyby měl tak z nenadání změnit nejen zoologický druh, ale i pohlaví.
2: No to... O takových věcech by se nemělo žertovat.
5: Já přece nežertuji. Myslím to naprosto vážně.
3: Tak tedy, když chcete, tak Leonard určitě.
5: Jenom to prosím, nedělejte dneska. Je nás tu jenom 8 na bridge a rozházelo by nám to jeden stůl. Zítra nás bude víc. Zítra mě, Leonarde, prosím, proměňte ve vlčici. Po večeři.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: No a ještě předtím, než dokončíme tu poslední povídku o proměně ve Vlčici, tak tedy ještě několik Sakyho aforismů. Děti jsou nám prý dány, aby v nás potlačovaly naše dobré úmysly. Mladí mají své touhy, které se nikdy neuskuteční. Staří mají vzpomínky na to, co se nikdy nestalo. A Saky rovněž tvrdil, že prý ženy a sloni urážku nikdy nezapomenou. Možná bych teď měl říct, že si zbalím své saky paky, to je ale odvozeno z němčiny, to naše sakum prásk, a nechám tedy, ať Lord Clovis dovypráví pro dnešek svůj poslední příběh. Všechno dobré, přátelé.

0: Lorde Pepem, Lorde Pepem, chtěl jsem se zeptat.
1: Ano, Clovisi?
0: Nemáte ve své sbírce šelem nějakou vlčici?
1: Mám. Luizu. Velice pěkný exemplář. Přímo výstavní záležitost. Vyměnil jsem jí předloni za pár polárních lišek.
0: Výborně. Mně šlo ovšem o to, aby to byla dobromyslná vlčice, aby nikomu neublížil.
1: V mé zoologické zahradě je většina zvířat brzy ochočena a Luisa, troufám si říci, má na vlčici povahu přímo andělskou. Proč vlastně chcete dobromyslnou vlčici?
0: Kdybyste mi laskavě zítra večer zapůjčil k zajímavému experimentu.
1: Zítra večer?
0: Ano, vlci jsou noční zvířata, jak jsem se kdesi dočetl. Takže jí nebude příliš vadit, když se na kutě dostane trochu později,
1: no,
0: že?
1: No prosím, ale vlčice není jako knoflíček do límce. Vlčice se obvykle nepůjčuje. Můžete mi vysvětlit?
0: Ano, jak jsem řekl, zajímavý experiment. I vy se jistě pobavíte, Lorde Pepem, takže někdo z vašich lidí by jí mohl po setmění přivést z vaší zoologické zahrady sem.
1: Jistě.
0: S trochou pomoci by jí pak klidně propašoval do zimní zahrady v okamžiku, kdy Mary Hamptonová elegantně zmizí.
1: Tak tohle máte za lube. Kapku vlastní sibirské magie. A paní Hamptonová jde v té věci s vámi?
0: Mary mi slíbila, že mi pomůže, jestli se 100% zaručíte za Luizinu mírnou povahu.
1: Za Luizu?

0: Dámy a pánové, jak jsem řekl, představa neviditelnosti mě naplňuje přímo živelnou radostí.
1: Leonarde,
0: ano?
1: Udělej konečně něco, co by přítomnou společnost definitivně přesvědčilo o tvých skvělých schopnostech.
0: Ale ano, ano. Proč ne?
2: Správně. Chci se stát vlčicí.
3: Mary.
1: Leonarde, ty to dokážeš. On to dokáže, přátelé.
3: Ano, my všichni si to přejeme.
0: Ano, ano, ano, ale nejprve... Prosím, má někdo z přítomných 3 pence nebo jinou nepříliš cenou maličkost?
4: Ale Leonarde, přece nás nechcete nudit pitomou eskamotáží s mincemi. Na podobné triky nejsme nikdo zvědavý.
2: Proč mi stále nechcete vyhovět? Včera jste slíbil, že mne proměníte ve vlčici. Nebo to snad nedokážete?
1: Leonard dokáže všechno. Opravdu.
0: Už jsem vás varoval, milostivá paní. Je nebezpečné posmívat se těm tajemným silám, které dřímají i ve mně.
2: Nevěřím, že byste to dokázal.
1: Tak to zkuste, Leonarde.
2: Proměňte mě ve vlčici, nebo vám uteču. No tak, dobrá, tak tedy já odcházím. Já odcházím.

0: Nout a dokud jí plukovník Hemd nezastřelí, sežere nás.
1: To zvíře jde k nám.
0: Leonardo, tak dělej něco. Já nevím, jak...
2: Cože?
3: Nežertujte, Leonarde.
2: Vy jste měl tu drzost proměnit mi mou ženu ve vlčici a teď si tu klidně prohlásíte, že ji neumíte proměnit zpátky. Ostudné.
0: Leonardo to umí.
4: Ujišťuji vás, přísahám, že jsem paní Hempnovou ve vlčici neproměnil a že mě to ani ve snu nenapadlo.
3: Ale paní Hempnová se vlčicí stala.
1: Ono to na mě cení zuby.
4: To nemůže být paní Hempnová.
2: Ne? Tak kde je tedy má žena? Chci to vědět.
3: A kdo je potom tohle zvíře?
0: Čuchá to ke mně. Nezapoň.
5: Přijmeme-li vaše ujištění, Leonarde, že jste paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil, musíte nám lecos vysvětlit. Především to zvíře tady.
4: Já nic nechápu.
1: Ty jsi ale pitomec, Leonarde. Pánové, jste nemožní. Vy tady diskutujete, zatímco ta bestie se nás chystá roztrhat na kusy. Vidíte, jak se odzuje.
3: První by měl být sežrán Leonard. Stejně za to může.
2: Lorde Pemhem, vy se přece vyznáte v čelmách.
6: Jistě, a proto souhlasím s Clovisem. Někdo by tu měl být obětován.
4: Nedívejte se tak na mě. Já za nic nemůžu.
5: Zřejmě je těžké najít jiné řešení.
6: Já osobně znám důvěrně šelmy, které žijí v mém zvěřinci. Nikdy jsem se nesetkal s dravcem, jenž by se zčista jasna vynořil z azalek právě v okamžiku, kdy se ztratí okouzlující dáma. Pokud mohu soudit z vnějších znaků, vypadá tohle na dobře vyvinutou samici severoamerického vlka šedého odrůda...
3: Žeňte jí na Leonarda.
1: Lorde Pemhem, nemůžete jí odlákat nějakým jídlem a někam jí zavřít.
3: Ano, ale to je hloupost, tetičko. Paní Hemptnová přece zrovna povečeřela. Nyní se jí chce spíš jen trát.
0: Leonarde, já tě zapřísahám. Využij svých tajných schopností.
3: Leonarde, co kdybyste ji proměnil třeba v králíka? Ten by se pak dal snadno chytit. Miluji zadní nohy králíka.
2: Prosím.
1: Klovis, ty mluvíš o paní Hemptnové.
3: Ta taky nemá špatné nohy.
2: Chci zpět svou ženu a to v lidské podobě. Králíka si zakazuje.
3: Aha, pan plukovník je vegetarián.
6: Většina vlků, se kterými jsem přišel do styku, nezřízeně miluje cukr. Mohu to zkusit i s tímto exemplářem. Na? Ha? Chytej!
2: Hop! Chytla ho.
3: Máte moc šikovnou ženu.
2: Děkuji.
6: Pojď, malá, pojď. Pojď, dostaneš ještě cukříče. No, pojď, pěkně, pojď.
2: Tak dost. Kde je má žena, Leonarde?
4: Já nevím.
2: Jestli jste mou ženu neproměnil ve vlčici, vysvětlil byste mi laskavě, kam se poděla?
3: Byl jsem se podívat a vrátka ze zahrady jsou zamčená. Zevnitř. Byl tam klíč.
2: Nenutím vás, abyste mi vysvětloval, odkud se ve vaší zahradě vzala severoamerická vlčice, ale snad mám právo zeptat se, co se stalo s mou vlastní manželkou.
4: Já nemám nejmenší ponětí, pane plukovníku.
2: Leonarde.
0: Jestli paní Hemptnová ztratila lidskou podobu a jestli to nezavinil Leonard, nemůžeme tady zůstat. Nechci se přátelit se taky.
3: S vlčicemi? Oh. Pohleďte, kdo to přichází?
2: Mary! Promuch, Mary, co se to s tebou dělo?
1: Někdo mne zhypnotizoval. Probudila jsem se bezpižírně na zvěřinu a Lord Pemhem mě krmil cukrem. Nesnáším, když mě někdo hypnotizuje a cukr. Mi lékař zakázal.
0: Leonard vás promění.
4: No, víte...
1: Cože?
0: Byla jste vlčice, byla jste, cenila zuby, brčela a očichávala nás.
1: Proboha, snad ne i pány.
7: Ne, chraň

0: dokázal, Leonarde? Vážně? Byla jsem vlčicí?
1: Milostivá paní, přesněji řečeno.
2: No, tak, abych vás dlouho nenapínal. Byl jsem to já.
3: Ty? Glovisi?
2: Víte, prožil jsem 2 roky v severovýchodním Rusku a seznámil jsem se tam s lidovou magií hlouběji než při té turistické návštěvě, kterou vykonal náš milý Leonard. Člověk o těch zvláštních silách nerad mluví, ale občas, když slyší, jak se o nich vykládá spousta nesmyslů, zmocní se ho pokušení ukázat lidem, co taková sibirská magie opravdu znamená. A já tomu pokušení podlehl. Nezlobte se na mě. Mohl bych teď dostat kapku koňáku?

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, čtvrtečně páteční v tomto týdnu, právě otevírá, právě začíná. Krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová, moc se na vás těším. A vy samozřejmě víte, že jsou před námi celé dvě hodiny společného setkávání se a povídání. Dnes na téma, na vaše e-mailová přání, samota prý škodí zdraví. Trápí vás, že žijete sami, nebo jste naopak vděční za to, že máte svůj klid a jste raději o samotě, nebo potřebujete být ve víru dění a ve společnosti přátel. A je podle vás samota přítěží, nebo člověku přináší možnost v klidu přemýšlet a srovnat si myšlenky? A myslíte si, že má samota vliv nejen na naši psychiku, ale třeba i na fyzické zdraví? A jak se mění člověk, když žije sám? A mimochodem, rozlišujete samotu a osamělost? Samota je nám mnohým velmi často příjemná a dokonce i mnozí i potřebujeme právě proto, abychom si utřídili myšlenky, abychom se koncentrovali na důležité věci a tak dále. Ale osamělost podle výzkumu prý má vliv nejen na naši psychiku, ale také na fyzické zdraví, prý snižuje imunitu nebo zhoršuje komplikace spojené s chronickými nemocemi. Podle výzkumníků je osamělost pro naše zdraví rizikovějším faktorem než třeba obezita. Tak tolik a mnohem více na toto téma z vašeho úhlu pohledu a taky zkušeností. No a telefon k nám 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní čtvrteční večer a právě otevíráme
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byla na úvod Věra Špinerová a písnička Kouzlo bílejch čarno a krátce po 23. hodině pozdravíme našeho prvního hosta, kterým je paní Věra od Prachatic. Krásný večer, Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova.
0: Moc vás zdravím.
1: A chtěla bych říct, že samota, taky jsem zažila samotu, když třeba jdu do lesa sama ráno, když mám dovolenou a přítele jsem zatím neměla, takže jsem měla samý. Zlí chlapy, který mě mlátili a prostě se kvůli narodil přidušený a tohle, tak občas samota je, když jdu ráno do lesa, pět hodin, když je vidět, jdu na borůvky, na houby, vrátím se ve 8 nebo v 9 domů, lidi teprve stávají, už mám vlastně nazbíraný borůvky, jdu udělat koláč borůvek, nebo smaženici, nebo prostě co mi napadne, to jsem přinesla. Jsou vlastně ostružený, takže mám doma ostružit. Ženy. Teď jsem si našla vlastně přítele, příbuznej mi dal dohromady s přítelem tady ve Vodňanech, je moc hodnej na mě, to teda tak chlapa jsem nikdy nezažila během dovolený, co jsem s ním prožila a prostě samota odsaď pocaď. Jo.
0: No a máte já dokonce potřebu najde... být někdy sama, abyste měla svůj klid, nebo
1: no
0: ne?
1: No právě, že v práci, tam mám taky jednu ženskou, která mě nedá pokoj,
0: jo.
1: Tak prostě dneska jsem šla ráno na kobereček práci, jo, a prostě jsem si to vyříkala s nima, se všema, až si to dotyčnou, nevím, jak to bude s ní, ale prostě jdu na zákon, ona jde za mnou, prostě, nevím, ne, pro nás dojemy, tak už jsem udělal rázný proces.
0: Jo.
1: Takže teď jsem se zbalila saky pati, šla jsem si sednout na jiný místo, vzala jsem si rádio ze sluchátkama, prostě mám klid. Jdu ve 8 na svačinu, půl 11 na oběd a oni mi říkali včera, proč celý den brečím. Já jsem jim říkala, že co mi provedli, že prostě se nedělá.
0: Mm-hmm. Takže sama tak. Ráda, ale jenom opravdu někdy okrajově. Jinak
1: no a když jsem si někdo našla vlastně přítele, no tak přemýšlím, no tak jsem vlastně, no, asi pro něj udělala první poslední zatím, ale nevím, jestli, jak on to bere. On to tady poslouchá teďkon, takže nevím, co z toho bude. Ale samota odsaď podsaď, jo, já jsem chvíli sama ráda, jo, ale zase si třeba přečtu, koupím noviny, nebo si koupím los. A ten zítra si koupím los, protože vím, že 14 vždycky mám štěstí na losy.
0: Jo.
1: Minulý měsíc jsem si taky koupila los. Jo, teďko vlastně jsme byli na vejletě v Plzni, tak jsem říkal, koupím si veverku, protože mi říkají veveruška místo Věrka.
0: Jo.
1: No tak, no a vymazala jsem čísla, mám tam výhru, tak prostě jsem dneska na bazénu tady ve Vodňanech. Prostě vím, že tam mám velkou výhru, takže jsem zaplatila, celý lidi neznám, ale byl tam chlap, který neměl kus nohy, jako můj vlastní strejda, nemá nohu, takže jsem prostě jim zaplatila, koukala jsem, co pijou, jo, tak jsem jim koupila pivo, aby na moje zdraví, že přijde svátek v říjnu, aby to oslavili dopředu.
0: Dobře, no tak to jste dobrá.
1: Takže
0: dobře.
1: Oni to dopili, teďkom ta paní šla Atra, kdo jim to koupil, jenže na to nepřišli, tak já jsem udělal druhý kolo.
0: Jo.
1: Já říkám, no tak do třetice všeho dobrýho a zlýho, tak prostě ty lidi, no a včera zase jsem si vzala trochu práce, co jsem měla tady ještě dodělat, jenže tam byly nějaký dvě děti a koukali, co tam dělám, tak mi šli pomoct, no.
0: Dobře. Tak každopádně, co se týče tématu, tak za vás opravdu, jak jste řekla, velmi stručně odsud posud.
1: Anděl strážnej stojí asi.
0: Každopádně moc vám děkuju, Věro, za návštěvu a přeju vám hezký večer, mějte se pěkně.
1: Ne. Tak jo, vám taky a dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou. No a my popojedeme, takže připomínám, samota škodí zdraví, vyhovuje vám, jak to vnímáte, jaké jsou vaše zkušenosti a tak dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Karel Gott a Darina Rolincová, jejich to známý duet Zvonky štěstí. Máme telefon a na telefonní lince Jardu z Peleřimova. Krásný večer, Jardo.
1: Taky paní Tučko, zdravím vás, dobrý večer a zdravím všechny posluchače noční linky.
0: Děkuju.
1: A také Danu z Blaté si poslouchá. A teď k tomu tématu.
0: Ano.
1: Že u mě je ta největší samota, že se nemám s kým ráno na ty manželské postele probudit. Takový je to smutný, není ta partnerka stála a není s kým ani usínat.
0: Jo, takže to vám jakoby chybí takový nejvíce, jo?
1: Nejvíce zatím, ale jako jinak si na samotu nestěžuju, jsem poměrně mladý, že jako tu samotu bavu se toho, že vyhledávám společnost.
0: Jasně, takže máte pocit, že pro vás samota není prostě, že vám nevyhovuje?
1: Jako, ne, absolutně ne, pro mě není, já jako nemám rád samotu, jako, proto se jí snažím, radši se mezi ty lidi prostě jít, já jsem poměrně společenský a nedělám problém se seznámit úplně s tím člověkem, ho oslovit, jako by takhle by to přijde, nevím jak to, pro ostatní třeba, jako, já mám takový spíš takový charisma, že dokážu jako toho člověka zaujmout něčím.
0: Jo, máte nějaké příhody a bavíte ho zkrátka, jo?
1: Buď příhodou, nebo jo, prostě děti ho oslovit, dobře ho pozdravit, usmát se a už to se jinak připadá, buď ten člověk bude chtít navázat kontakt, nebo nebude chtít navázat kontakt.
0: No, jasně.
1: Záleží v každém člověku, jaký má, jak to prostě,
0: A nikdy nemáte potřebu zkrátka naopak od těch lidí jakoby utéct si třeba do lesa, tak si tak jenom vyčistit
1: jako
0: hlavu?
1: Třeba do lesa jdu na ty houby, když rostu, jako třeba ti se tomu se daří.
0: Sám jako na procházku, lesa, tak jo?
1: Jako třeba nemohl by být jako rybář třeba několik dní u vody, jo? Teď jsem byl na chatě,
0: no.
1: A jsme tam, a oni už jsou tam skoro 2 měsíce u vody.
0: No jo?
1: A chytají ty ryby, ještě přidělaný záběr je, že no skoro 2 měsíce, říkám, jsme skoro celý prázdniny už.
0: Tak to byste nemohl říkat, to je na vás moc, říkáte, jo?
1: To by bylo na mě moc asi, tak u vody sedět, jako koukat do vody, ale každý baví něco jiného, že jo?
0: No tak jasně, samozřejmě koníčky má každý jiný a někdo je opravdu velmi společenský a někdo zase právě má rád klid a
1: vydává ten klid přírodu.
0: No přesně tak, no, třeba.
1: A jak to máte dva dítečko třeba vy, když se můžu optat, jestli se můžu optat, jak máte
0: no
1: vy?
0: Tak já to mám v podstatě tak i tak, já ráda mezi lidma, no. Ale na druhou stranu samotu potřebuju, protože si potřebuju vyčistit hlavu, jak se říká, a odpočinout si.
1: Já samotu mám tady ty večery, jak je tak přemýšlím, rozvímám o těch dnech, přes den do práce, nějaký odpoledne nějaká ta káva, buď sám nebo jak takhle, jak když se to prostě to přihodí, no.
0: Jasně.
1: Ale užívám tak jak života. Korun taky teda není moc, ale nějak se s tím musí prostě člověk popasovat, no.
0: Tak
1: to dneska mám dostatek, jo.
0: Jo, tak to je dobře, že se vám to daří. Dobře, Jardo, no tak jo, tak vám taky moc děkuju a popřeju všechno dobré a takovou příjemnou taky společnost kolem zbytek, vás.
1: Taky krásný zbytek dětem, krásný zbytek prázdně, než to chvilička potrvá chviličku.
0: No zaplať pán
1: Bůh.
0: Jo.
1: Ještě a rodičům a všem dospělým, ať má ještě nějaký volno, nějaký dovolený a
0: Tak jo.
1: Tak jo.
0: Hezký večer, děkuji za návštěvu, naslyšenou.
1: Naslyšenou, taky dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a její biograf Láska a během písničky se k nám dovolal Pavel ze Židlochovic. Krásný večer, Pavle.
1: Taky přeju vám krásný večer.
0: Děkuju moc krát nápodobně. Tak co vy a samota, vyhovuje vám nebo máte pocit, že opravdu může škodit zdraví, že zkrátka z člověka udělá takového zapšklého samotáře, či co já vím, co všechno, každý to má jinak, tak jak vy to vnímáte?
1: Ono záleží, jak se s tou samotou naloží, že jo?
0: No je, no.
1: Já jsem vlastně od dětství, nejenom, že jsme jako neměli, jako jsme byli tři děcka, samozřejmě jsme neměli absolutně jako svůj pokoj každý, jo? My jsme měli společný pokoj.
0: Ano.
1: Nic je teda velký, takže jako to nevadilo a byla tam i teda jako sestra a brácha. Takže jo, prostě ale nevadilo to. Oni pak měli tak trošku vlastně pokoj pro sebe, protože já jsem vlastně od první třídy základní školy navštěvoval internátní školu pro slabozraké a nevidomé. Prvně, takže jsem tam vlastně přes týden nebyl.
0: Nebyl, jasně.
1: Tak jsem jim tam přišel narušit vždycky na sobotu na neděli.
0: To se lekli, kdo to přebyl, že jo?
1: Ten nejčí se. Ale že jsem byl teda od první třídy vlastně tady na té škole internátní, takže jsem byl, tam jsme byli v pokoji po 8, třeba po 11, po 8, jak který pokoj, jo. Uh-huh. No to samé samozřejmě učiliště, protože tenkrát za dřívějšího režimu bylo učiliště pouze v Praze, teď už je toho trošku víc, je víc možností, ale bylo v Praze učiliště. Uh-huh. A tak to byl samozřejmě ten samý systém, jako jo, pokoj po 8, jo, to. Teďka už to mají, myslím, lepší, že jsou třeba tam ty pokoje po 2, po 3 maximálně, a takže to je, teďka už to tam mají přece jenom tak trošku lepší. A jako ne, že by to k něčemu vadilo, ale vlastně celý to dětství, uh-huh, a ten začátek toho mládí, já jsem si prožil vlastně na těchto pokojích. A tam na tom učilišti, to samozřejmě bylo až v Praze, takže tam jsem byl třeba celý skoro měsíc.
0: Jasně,
1: tam byla povinnost jednou za měsíc dojet dom a já jsem tam tenkrát měl tu svou holku nějak to, tak to jsem ani, to se, kdyby nebyla ta povinnost, tak bych možná ani nejel. My jsme tam vždycky zůstávali přes tu sobotu, nedělu, oni se všichni rozjeli a zůstávalo tam jenom pár lidí a tak to bylo takový jako, takový jako, dobrý to bylo prostě.
0: Jo.
1: No a pak teda přišlo to, že jsem teda, jo, skončil. Já jsem tam zůstal chvíli v Praze, ale pak teda jsem se vrátil semka. Mm-hmm. Já jsem teda žil pak jednu dobu v Golčově Jeníkově.
0: Aha.
1: A takový věci, ale pak jsem se teda dostal zpátky semka k nám do Židlochovic a tady to tak nějak vlastně začalo. Když naši prodali náš starý dům, tak vlastně mě našla mamka s tím druhým manželem, mě našli ubytovnu, tak to ještě taky bylo jako, že sice jsem měl pokoj třeba sám pro sebe, ale bylo to jako taková jednotka, kde byly ty jednotky, kde byl společný záchod a to tam byli kluci ze Slovenska, přidružená výroba. Ale fajn docela jako. Takže taky, až pak to teda začalo, no, jako že jsem byl sám, že jsem dostal byt tady od města, ale to taky byl bytový dům a takový věci. Až pak jsem se teda dostal vlastně do té garáže, o čemž vyjou posluchači, takže to nemusím nějak tajit. Je to za mnou, takže klidně o tom můžu mluvit. Uh-huh. No a v té garáži vlastně to byla taková samota. Prožil jsem tam několik třeba Vánoc jako prostě sám a to. A já jsem si ale na tu samotu tak nějak jako zvykl. Nebyl jsem úplně jakože úplná samota, protože vlastně jsem chodil dolů do, jak já jsem říkal, do Dury, jakože do města a tam jako přátelé nebo něco, jsem našťoval tu hospůdku, takže jsem byl jako nějak v kontaktu třeba s lidima.
0: Ano.
1: Tak jako.
0: A když jste chtěl být sám, tak jste měl svůj klid prostě.
1: Tak jsem měl svůj klid a já jsem a i takovej svůj systém, svůj řád a mě to docela vyhovovalo, protože já jsem si vychutnával takovou věc, jakože mě nikdo neříkal, ať už kdokoliv, ať už rodiče nebo prostě nikdo mi neříkal, kdy mám chodit spát, koho si můžu říct, kdy mám večeře, kdy mám obědvat. Mm-hmm. Prostě takové ten můj svět prostě jsem si vytvořil, že jo. Byl jsem tam docela dlouho vlastně v té garáži 15 let jako takového toho mýho, ten můj svět. A pak jsem to ale dostal od města teďka, co mám tady tu unimobuněčku, to bydleníčko, takže to taky je dobře. Mm-hmm. Sice jsem tu sám, ale jak už určitě všichni vědí, tak vlastně jsem nepřetržitém kontaktu s tou Jančou,
0: ano,
1: s tou kamarádkou přes noční linku, takže my jsme pořád spolu, pořád si pomáháme, takže i když jsem sám, tak sám nejsem.
0: Tak nejste, takže je to vlastně tak, jak si přejete a vyhovuje vám to, což je fajn, že jo?
1: Jasně, zůstalo mě to, že si vstávám, kdy chci, vyspát, kdy chci,
0: jo.
1: Kdy chci, a přesto vlastně...
0: Přesto máte přátelé, kamarády.
1: Je kontrolované, je mi pomáháno a je mi fajn, že vlastně s někým můžu sdílet.
0: Tak to je super.
1: Jakoby tu samotu, ten svůj život.
0: Ano.
1: Tak je to takové.
0: Dobře.
1: Je to takhle. Takže záleží, jak říkám, záleží na tom, jak kdo s tou samotou naloží. Samota.
0: Přesně tak. Pavle, musím poděkovat už, ale každopádně moc děkuju za příběh a za váš pohled na věc. No a ať se vám hezky žije, ať už mezi lidmi, nebo také v klidu o samotě. Mějte se moc hezky, hezký večer.
1: Taky přeju všem hezký večer.
0: Děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Korn, ještě tě mám plnou náruč, tolik písnička, jinak máme 2 minutky po 11:30 a na telefonu pozdravíme Danu do Blatné. Krásný večer, Dano.
1: Krásný večer, děkuji. Děkuji za přijetí, protože dneska jsem vyloženě se těšila na tohle téma.
0: Aha.
1: No, protože já jsem taková trošku samotářka, jak jsem si užívala v mládí hodně kultury.
0: Ano, ano.
1: Tak potom vlastně vychovala jsem ty 3 děti a když vyletěly z hnízda. No nicméně, no. Chci pozdravit všechny předřečníky, abych nezapomněla ano. Teda úvodu. A Jardu do Pelřimova moc ho zdravím a všem přeju pohodičku. A teď k tomu mému názoru na tu samotu.
0: No jo.
1: Já rozlišuju teda vyloženě samotu a osamělost.
0: Ano,
1: jo.
0: Ano.
1: Já samotu mám, vlastně jak jsem předeslala, já ji mám docela ráda, protože jsem si hodně roku užívala jako kulturního vyžití v podobě teda stání za mikrofonem a zpívání. Takže opravdu s přestávkami a tak dále. Takže nechybí mě vyloženě, děti už mě odrostly, takže ty už jsou dospělí a tím pádem jako musím se s tím nějak popasovat. Ale jak jsem už předeslala, já rozlišuju samotu a osamělost. A osamělá si teda nepřipadám, protože když náhodou se den, dva neozvu, tak mě někdy dcera i zkontroluje, jo, telefonem. A když si chci vyrazit mezi lidi, tak si mezi ně vyrazím, s každým si popovídám, každý, kdo má zájem si popovídat, tak si popovídám o čemkoliv, nemám problém se bavit o čemkoliv, i třeba s pocestnýma, když jdu na nákup,
0: ano, ano.
1: Nemám problém. No, ale vyloženě, abych si srovnala tu hlavu a takový ty svoje myšlenky a to, co třeba mě čeká, co mám udělat, tak na to já potřebuju vyloženě už klídek. A už taky mám nějaký roky a po té 70 prostě člověk potřebuje si urovnávat myšlenky a nepodléhám tomu, že bych byla osamělá,
0: ano, ano.
1: Že žila bez kontaktu s lidma, to vůbec ne. No, i když je to teda někdy to trošku dřev, ale už nevyhledávám takový ten velký ruch a rušno. Teď tady třeba budeme mít pout, jo, a já vyloženě budu ráda, když se přesunu buď do zahrady, jestli vůbec bude možný se tam dostat, dobojovat a nebo tak nějak. No, takže tak asi za mě. No, vyloženě
0: dobře.
1: Zdravím Jarouška z Pelřimova, jak jsem řekla, protože se mě taky pozdravoval, tak opětuji.
0: Ano,
1: zdravím
0: ano.
1: Moc tebe, Jitulko.
0: Děkuju taky.
1: Zdravím moc všechny posluchače, který velice ráda poslouchám. Vždycky je to pro mě přínosem, i když jenom poslouchám, naslouchám.
0: Ano, ano.
1: A vždycky si z toho něco vybírám. A mějte se všichni krásně.
0: Tak to je dobře. Tak moc děkuju za návštěvu a budu se těšit zase příště a přeju krásné letní dny, Dano. Měj se hezky.
1: Noc, ano.
0: Děkuju, dobrou
1: děkuji,
0: noc.
1: Děkuju moc, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Kryštof a také Tomáš Klus, no a písnička jménem Cesta. A dovolil se k nám Jaroslav z Brna. Jaroslave, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, paní Tunku.
0: Dobrý večer.
1: Zdravím všechny lidi dobré vůle.
0: Ano.
1: Takže i vás.
0: Děkuju.
1: Téma se mi velmi zamlouvá, poněvadž je takové filozofické.
0: Ano.
1: A takové témata já mám rád.
0: To je dobře.
1: No, takže řekl jsem si Jaroslave zavolej, tak jsem to udělal.
0: No. No to je dobře.
1: Tak, tématu. No, já bych řekl, jak byste řekla i Tunko, já bych řekl i já bych řekl, jak vy, tak i tak. Tik-tak. No, takhle. Mám rád dobrou, nebo nevyhledávám společnost, ale jako nebráním se společnosti. Takhle, řeknu to přímo, jak to je. Rád se bavím s lidmi,
0: ano.
1: Rád si vyměňuji názory s lidmi, rád si hraju třeba nějaké hry s lidmi a tak dál, ale že bych nutně vydával společnost, to zase ne.
0: Nemáte potřebu, já spíš, jasně.
1: Ne, já spíš řekl bych, že to beru tak nějak spontánně, víte, tak
0: ano,
1: nějak
0: ano.
1: Samovolně, tak jako nenutím se k tomu, jo, jako takhle. Ale na druhé straně mi samota nedělá žádné potíže. Podobně jak paní Dana, já se někdy v samotě, já se někdy sám, když jsem sám ze sebou, taky já se někdy cítím dobře. Nevadí mi samota. V žádném případě ne. Toulám se po hvězdách, filozofuji.
0: Ano, ano.
1: A nenudím se.
0: To je dobře.
1: Já bych řekl takhle. V naší rodině, v které jsem vyrůstal, my jsme rodina knihomolů.
0: Jo.
1: Takže i já jsem knihomol. No, a jeden z mých oblíbených autorů je italský autor Alberto Moravia. Autor Horál, napsal mimo jiné Horálka, Zimanka.
0: Ano, ano.
1: To bylo zfilmováno se Sophie Loren a napsal spoustu ještě dalších knih. A on píše i krásné povídky. A on ve své tvorbě on má takovou, on má moudra. On má ve své tvorbě moudra. On má i krásné povídky. A jednu takovou knižku, Útlok povídek, jsem četl a jedna z těch povídek mě velice zaujala. Celá povídka od začátku do konce je dialog dvou kamarádů. Jeden navštíví druhého. A baví se o všem možném, o životě ve své plné syrovosti a o samotě, o ženách. A tak jakoby filozofují. A když je tam pasáž, kdy se baví tak o té samotě a o ženách a tak dál, tak jeden chlapík říká tomu druhému, to je souvětí, to jsou tři, čtyři věty snad, a já vyberu jednu větu, která se dá vyjmout a použít jako citát. A jestli mě rozumíte?
0: Ano, ano.
1: No a mně se to natolik zalíbilo, že si to pamatuju.
0: Jo.
1: Jsem si to napsal, tak si to pamatuju. Takže vytrženo z kontextu. Není sám, kdo je sám. Je sám, kdo se cítí sám. A to je moudro.
0: Ano, ano, ano.
1: A já bych k tomu dodal tohle. Já to řeknu upřímně. Já ve společnosti lidí spíše hloupých a duševně nějak moc nenavýší, jako lidi tak duševně omezených a tak, nevždy si člověk může vybírat společnost.
0: Ano, ano.
1: A někdy je mu prostě dána i tahle lidé, že mu dána společnost lidí, který si člověk asi nemůže vybírat.
0: Ano.
1: A kterou si nezvolí. A tak v tom případě v takové společnosti nevítané, já se dokážu cítit mnohem osamělejší, než když jsem sám.
0: Když jste úplně sám. Dobře, tak Jaroslave, moc děkuju za ten váš příspěvek, protože byl velmi přínosný, i za to vaše moudro, které si pamatujete, a přeju vám všechno dobré a jenom samou vlídnou samotu, když si ji budete přát, jo?
1: Já vám děkuji, paní Jitunko.
0: Hezký večer vám přeju.
1: Přeji všem dobrou mysl a dobré zdraví.
0: Ano, ano, to je důležitá věc. Mějte se hezky, Jaroslave.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Rána a písnička Ztracená bloudím. Blížíme se k půlnoci a na telefonu máme Janu Zírkova. Krásný večer, Jano.
1: No, krásný pohodový večer všem i vám, paníčko.
0: Děkuju za všechny.
1: A já bych takhle na úvod podotkla jenom, že si myslím, že můžu mluvit i za všechny ostatní, že kdo posloucháme Noční linku, tak si určitě nepřipadáme samotný, protože Noční linka je takový skvělý noční společník, tak si myslím, že takhle máme mít.
0: Tak to je dobře.
1: No a já teda ještě chvilku zůstanu u Noční linky, protože ano. Právě ona Noční linka mě pomohla zbavit se té samoty, protože, jak už zmiňoval pan Pavel, tak taky jsme se skamarádili přes Noční linku a Pavel je takový zdatný technik, tak mě pomohl na chytrém telefonu i nainstalovat službu WhatsApp. To je vlastně taková služba, kde se vidíte přes ten telefon, přes kameru, můžete spolu komunikovat, vidět se. No a také mě zasvětil do Facebooku, kterého jsem byla dlouho leta odpůsobila.

0: Tak, no.
1: No, stane se, že se člověk někde naskytne, vyskytne a že vlastně ho ta společnost těch dotyčných lidí neoslovuje. To prostě tak je, no.
0: Ty dvě roviny to má, no. Prostě za mě asi takovou tu kladnou a i zápornou, no.
1: Takže i samota je pro vás prostě důležitá, abyste si tak jako třeba utříbila myšlenky a udělala taky, si svůj taky klid v sobě a tak v duši, jak se taky říká, že jo?
0: Když si potřebuje třeba odpočinout od něčeho, no.
1: No je, tak to je taky ideální. No. Dobře, no tak jo, Jano, tak moc děkuju a jinak vám přeju také děkuju. Krásné letní dny a děkuju za návštěvu.
0: Ano, i vám a pěkný zbytek léta i všem posluchačům, naslyšenou.
1: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Martinová a až na vrcholky hor dospívali jsme a těsně před půlnocí pozdravíme na Valašsko Pepína. Krásný večer, Pepíno.
1: Taky krásný večer, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju. No, Pepíno.
1: No, ano.
0: Tak co vy a samota? Jak vy vnímáte tuhle tu věc? Rád, nerad?
1: Tak samota. My už jsme zvyklí. Já už jsem 16 roku na důchodě, takže my býváme na té polosamotě, takže my tu jsme zvyklí jenom sami na sebe, takže nějak máme klid, nevnímám, že by

0: ten den uteče, protože při práci, při zvířatoch a tak.
1: A teď mluvíte o tom, že bydlíte na samotě, ne že byste bydlel sám, jo?
0: Ne. Mm-hmm. Teď jsem sám od středy, protože manželka je na operaci kyčle, takže
1: aha, jo.
0: Jsem sám, takže ten, ale jinak jako je to úplně jako v klidu.
1: Jaké je to v dnešní době takové bydlení na samotě? Potřebujete někdy, nebo stýská se vám někdy po ruchu města třeba?
0: Ne,
1: vůbec
0: paní,
1: ne.
0: Vůbec ne, protože já jsem celý život po světě jezdil, takže to je úplně, člověk vypne a má svůj takový režim a klid, takže teď my jsme, včera jsme byli jako to zatmění slunce bylo, tak přijeli kamarádi a jeden hvězdář, on aj v ten 99. u nás byl, protože u nás je absolutní tma, žádné osvětlení.
1: No jasně,
0: tmění.
1: Ano, ano.
0: Tak se fotili, že a tak jsme to do noci ty snímky prohlídali, že já osobně jsem se jako nedíval, protože jsem měl ještě jakousi práci kolem koně a takové ty drobnosti, že a tak až več v noci jsme tak večeřali, tak opoždění, že a tak se zahrál jsem na harmoniku jim, takže měli jsme veselo.
1: No tak to jste si udělali krásný večírek, pánečku.
0: Takže už to už je poslední to zatmění, co jako zažiju, nebo jsem zažil, že? Takže my jsme, to bude až za 50 roku, takže
1: jo.
0: To už je pase. Ale bylo to krásné. A jináč jako říkám, u nás jako jsem teď v létě třeba jsem tam nějaký ten hřibař, ale teď hřiby nerostou, takže není těch lidí a já ráno skoro jedu do toho hůstia, že pár těch kmenů stáhnu, že přijde hajnic, si to poměří a to. No pak potom už před obědem jedu domů, bohužel horko kvůli a i koňový, že
1: ano, ano, ano.
0: No a tak prožíváme to úplně v klidu, takže
1: tak nejsme, dobře.
0: Máme klid a nejsme sami. Takže,
1: ano, ano, ano. Jo. No, tak jo, tak to může být krásná poetika tam
0: jo,
1: u vás přímo.
0: Je to krása. Akorát tej vody trošku méně, že, ale tak nedá se nic.
1: Já vím, ano,
0: no,
1: ano.
0: No, všade to je. Jak to člověk poslouchá, lidé to mají úplně zlé. Vím, bo okolitě, co jsou chataři, tak nemají vodu, když tak přijdu k nám na vodu, že? Tak,
1: ano, ano, ano.
0: No.
1: Dobře, no tak jo, tak Pepíno, dobře. Moc vám taky děkuju, ať se vám krásně žije a bydlí na samotě u lesa.
0: Jo, krása, dobrou noc, mějte se.
1: Mějte se taky hezky, děkuju, naslyšenou.
0: Dobrou noc.

0: písničkou od Johnny Matise jsme se přehoupli do nového dne a ejhle, je tu pátek s datem už 14. srpna. Na prahu nového dne nám všem přeju krásný páteční den. Užijte si ho podle toho samozřejmě, jak nejraději umíte a jak nejraději dokážete a nejlépe dokážete. No a hlavně nám všem přeju samozřejmě hodně důvodů k radosti a také pevné zdraví i v páteční den. A máte-li pracovní povinnosti a jdou dobře od ruky a pokud vás čeká prázdninový letní den, tak si ho užijte naprosto naplno. Co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny nás čeká povídání na téma Samota škodí prý zdraví? Trápí vás, že žijete sami? Nebo jste naopak vděční za to, že máte svůj klid? Jste raději o samotě? Nebo potřebujete být ve víru dění a ve společnosti přátel? A je podle vás samota přítěží? Nebo člověku přináší naopak možnost v klidu přemýšlet, srovnat si myšlenky? A myslíte si, že má samota vliv třeba nejen na naši psychiku, ale i na fyzické zdraví? A jak se podle vás mění člověk, když žije sám? A rozlišujete samotu a osamělost? Samota je nám mnohým velmi často příjemná, dokonce ji mnozí i potřebujeme, proto abychom si právě urovnali myšlenky, abychom se koncentrovali na důležité věci, ale osamělost podle výzkumů může ovlivňovat i naše zdraví. Tak tolik a mnohem více na téma samota. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak hezkou noc, hezký poslech a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Rezek a jeho písnička Jsi. A 8 minut po půlnoci pozdravíme Rudolfa na Žatecko. Rudolfe, krásnou noc vám přeju.
1: Krásnou noc všem posluchačům i vám.
0: Děkuju. Děkuju.
1: A já bych chtěl přispět taky trošku do toho,
0: přispěte?
1: U mě ta samota je taková různorodá, jo. Já jsem teda teďko už 7. rok sám, jako. Uh-huh. Naštěstí teda mám přátelé, ale víte, když pak jako přijde to období, kde ty přátelé mají rodiny, že jo, jezdí na dovolenou a tak podobně, jo. Když člověk pak nemá s kým, že jo, tak dělat tu dovolenou a letošní léto je takový extrémní poměrně. Takže je mi smutno vždycky, no. Tak si říkám, tohle mě docela oslovilo, to, co jako dneska máte tady.
0: Mm-hmm. A vy nerad třeba cestujete sám, že byste se někam vypravil, nebo s partou kamarádů, že byste se někam vypravil?
1: No, já to cestuju rád, mám trošku zdravotní handicap takovej. Mm-hmm. No, mám jako štípnutou kostrč a to je strašně bolestí. Mm-hmm. To prostě se špatně pohybujete, nebo už se pohybuje.
0: Jasně.
1: Pohybuje. No a takový tak jako někde tamhle někam, jako rád jsem vždycky jezdil třeba po vlastech českých a podobně.
0: Ano.
1: A vždycky i u moře, jo, jsem takový italofobik, protože jsem byl tam 3x v Itálii.
0: Mm-hmm.
1: No ale tak jako je to takový dost dneska těžký, ono se řekne, jo, tak s někým tam se seznámíte nebo jako tu samotu, ale ono to tak jednoduchý není, jak to vypadá, už jsem se o tom přesvědčil několikrát. Kamarádů mám tak nějak, já nevím, 5-6 dobrých kamarádů.
0: Mm-hmm.
1: No ale tak říkám, tak ty jsou vesměs všichni prostě mají ty rodiny a tak dále. Já prostě jsem sám delší dobu a teď ještě i děti se prostě s nima to je dlanový povídání, prostě nekomunikují se mnou dítě, mm-hmm. s manželce a podobně, ty jsou takový rodinný šarvátky, to není to dnešní téma, by jsem nechtěl. Ale jako bych přivítal, no, někoho, kdo je na tom třeba stejně jako já.
0: Mm-hmm,
1: já jsem člověk takový, já když začnu povídat, tak já mám tolik, prostě to hodně říkají, že jsem hodně upovídaný. Ale společnost mám rád, jako jo.
0: Prostě jo.
1: Třeba někde sedíme, jdu s kamarádem, takhle někdy tady, no, mám asi 500 metrů od sebe, tak jdeme na to pivko a v té hospodě, vím, že tam je to taky, že jo, tam schodí určitá kasta lidí a tam zase to není takový hodný období. Takže jako by jsem nechci zdržovat, protože jsou určitě další, který chtějí zavolat, tak jako by jsem tím chtěl oslovit někoho, kdo třeba je na tom stejně jako já, jo, v těchto těch aspektech, který jsem tady povídal. No a tak jako máte fajn téma, jako já vás poslouchám.
0: Děkuji.
1: Když jsem možná byl. Ale je jediný, co je problém, se dovolat. No.
0: Jo, neklapne to vždycky, jasně.
1: No, nikdy to neklapne. Já už jsem měl takový různý metody, paní Duško, že jsem vždycky zkoušel, když třeba byla písnička, vy jste něco povídali, pak zase bylo jako nějaká, tak jaký je čísla, tak do toho se vsunou, tak to někdy se povede, někdy ne, no. Tak jako,
0: jasně.
1: Každý má jiný, prostě jinou metodu tady na tohle. To jste výborný rádio.
0: Děkujeme.
1: Úžasný.
0: Děkujeme za přízeň a za pochvalu.
1: A takže ještě jednou teda na závěr by jsem jako uvítal, kdyby někdo byl na tom jako já a já vím, že to není seznamka žádná, ale prostě tak lidi poslouchají, že jo, mají podobný nebo stejný názory nebo každý něco jiného a tak. Takže já vám chci popřát všechno nej a ať si takový rádio, jaký jste a budu se těšit zase na další.
0: Tak jo, děkujeme moc a děkuju za návštěvu a ať se vám daří a hezké dny přeju, jo? Mějte se pěkně.
1: A krásný léto ještě.
0: Nápodobně taky. Taky, Rudolfe. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Trianda, skupina Olympik. A taky jsem se narodil bos. No a dovolal se František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásnou noc přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuška, vám taky přeju krásnou noc, pěkný vysílání a posluchačům všichni pěkný poslech.
0: Tak jo, děkuju moc krát. Tak co vy a samota, Františku, vy jste, já mám pocit, pořád mezi lidmi hlavně, co?
1: No, tak já vám to řeknu. Tady ještě nikdo neřekl to, co řeknu vám já.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem, jak jsou někde sám kolikrát, tak já usnu sám, jak, jo, když jsou někde o samotě, tak dokážu usnout. A to bylo aj na vojně ve stráži.
0: Jo.
1: Tak jsem tam byl sám, no, a já jsem usnul třeba u zástavy Vestoja. Víte, co to je Vestoja?
0: No to je zvláštní Vestoje, to vám řeknu. No,
1: ale jak se něco šustlo, tak se prostě... Jo, tak jsem se procítil jako, jo, no, takže nikdy mě nikdo nenachytal tam, že jsem spál z zástavy, no. Jinak třeba přijedu 100 kilometrů daleko od Židlochovic do restaurace.
0: Ano, ano.
1: Tam si něco poručím a paní, ta Češíca přišla zpátky, dostanu nějaký to jídlo a říká, nejste pan František, jako já říkám, on jsou, proč? Ona říká, já vás poslouchám vždycky v rádiu, jak mluvíte, jo? No, a ona totiž jede, ona slouží ospoň třeba do 10, v 10, že jede dom, dojede dom v 11 a ještě synovi, že chystá nějakou baštu,
0: ano,
1: a že
0: ano.
1: Si pustí rádio, no a poslouchá noční linku, tak tam je...
0: No jo, svět je malý, jak se říká.
1: Já jsem jenom trochu promluvil, ona asi podle hlasu.
0: No jo, poznala, někdo má vysloveně ucho dobrý na lidský hlasy a rozlišuje, no, je, tak to je možný, ano, ano.
1: A dneska taky, dneska tam hrajeme kráty s jedním kamarádem u spodě a tam seděla taková paní, jedna z měsíc přítelů, a najednou říká, jste pan Švadiček? Já říkám, musím prosit, a proč? No, my jsme vás včera poslouchali, nebo vedli v rádiu, jak jste mluvili, jo, my vás rádi poslouchali.
0: No tak to vidíte.
1: A zase jsem tam nebyl sám, zase tam byl rachot, jo, a vykládání a sdělování.
0: Jo, takže závěr, pořád, jo. Aniž byste chtěl pořád mezi lidmi, ale přece jenom potřebujete někdy být sám, Františku?
1: No, tak jako si to... Já jako nevinucu, nepotřebuju, protože vidíte, kdybych potřeboval být třeba s nimi spat, nebo já jdu pozdě spat, že? Takže jsou akorát teď u toho rádi, já jsem sám, jak to, jo?
0: Ano, ano, rád, ano.
1: No. Ale jinak mám, já mám celkem rád společnost, jako, jo, lidi, když je v kolmě rachu, to jo, jo, ale musí to být všechno dobrý, jo, nesmí to být nějakým... s nějakým zlým, aby jsme se třeba někde nehádali, nebo tak. Takže v dobrým jsou rád sám, teda rád lidím, tak, aby to řekl.
0: Jasně, no. jasně.
1: No, a třeba na městě, na mě už čekala, paní čekala, jak přijdu z restaurace, tak vyndu věc z restaurace, že tak říkala, pane Františku, já už teda vás čekám, zase se vám přičá, no, a zase jsou lidi okolo, no, takže zase nesu sám. Kurci okolo mě něco, někdo mutá, jo, a tak,
0: jo, jo.
1: Tak,
0: no. Tak to je dobře, a nebo, že jsou to v dobrým všechno.
1: Nebo vidí o to moje vozítko lidí a zhání o mě jako, udělat nějakou práci, jo, no a tak mě tam najdou v té hospůjce, no a zase mám okolo sebe lidi, jo.
0: Ano,
1: no.
0: ano.
1: Takže,
0: nestačíte před ním utýct, Františku.
1: No, ale co říkám, že když jsem sám, že usnu, já bych nemohl dělat jako zodpovědnou práci, třeba řídit lokomotivu nebo tiráka.
0: Jo, že byste to prospal celý, jo.
1: To, abych to prospal a na to život, na to smrti, myslím, protože bych někde mohl rád.
0: Jo, velmi malér, no jo.
1: Velmi malér, no. Takže tak, no.
0: Tak jo, Františku, taky vám moc děkuju a přeju vám samozřejmě samotu jenom tehdy, když si ji budete přát a když vám bude vyhovovat. Mějte se hezky, hezkou noc přeju.
1: Taky podobně, no.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková právě dospívala a my se přesuneme do Otrokovic. Čeká na nás Staňka. Krásnou noc, Staňko.
1: Krásnou noc, Jitko, a všem, kdo poslouchají.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: Byl to starý song, ale my nejsme starý, my máme staré děti.
0: Jo.
1: No, jinak jako to, co říkal pan František, tak se mě taky párkrát stalo a nevolává to do noční linky a já říkám, jo, jako už jsem byla oslovená jménem přímo.
0: Ano.
1: Jo, ale jako s tím, s tou samotou, jestli teda téma...
0: Ano, samota a tak.
1: Jako, co se týká jako taky, jako si nestěžuju na velkou jako společnost.
0: Mm-hmm.
1: A čím víc jako to třeba nefunguje v rodině, tak tím víc já jsem vždycky říká, ne, co s chlapem, jo. A dneska říkám, jo, jako potřebovala bych jako tím, že blbě člověk vidí.
0: Mm-hmm.
1: A jako ráda bych měla ten doprovod, ale ten spolehlivý doprovod.
0: Jasně.
1: Ale partner se nehledá, partner se musí potkat. Seznámky v žádném případě.
0: To je pravda.
1: A jako je to složitý, je to hodně složitý. Dneska mě vzali moji kamarádi, kamarádka skoro nevidí a její manžel jsou spolu 25 let a říkám, buďte rádi, že jste dva. Jako není to jednoduchý. A byla jsem ráda, že mě vzali do Českého Těšína, jeli jsme tam nakupovat něco, konkrétně nebudu říkat řetězec.
0: Jasně.
1: Ale opravdu si považuju tady těchto lidiček. A no, jako nebráním se potkat někoho, ale to se musí opravdu potkat. Jako nedá se hledat. Partner se nehledá, partner se musí fakt potkat.
0: No a jinak, když jakoby bydlíte sama, žijete sama, tak vyhovuje vám to vlastně, že máte, uvědomujete si zase obrovské výhody tohoto, že máte svůj klid, svůj režim a tak?
1: Já to řeknu jinak. Ano, mám svůj klid. Asi by mě něco nabouralo, kdyby to se změnilo, ale zase teď jsem se začala, jak jsem říkala, trošku to nefunguje v nejbližším příbuzenstvu jediné moje děti. Prostě ten systém si je tak nějak ukradl a tak jak jsem říkala, jo, sama, ale ne sama.
0: Jasně.
1: No, mě třeba říkají jako jedna trošku taková jednodušší kamarádka, proč si nenajdeš chlapa? Já říkám, víš co, partner se nehledá, partner se musí potkat. A víš, co je první? První je oční kontakt. A to právě my, co tak trošku jako hodně blbě vidíme, tak tam je to složitější. A proč si nenajdeš partnera v té tvojí společnosti? Říkám, no protože potřebuju spíš k sobě někomu, kdo mě zastoupí a
0: ano.
1: pomůže. Jako nečekám, že bych potkala někoho, okolo bych lítala, koho by se musela vysloveně já starat. Jo, je to o tom vzájemném. Vzájemná pomoc. Jako upřímně, nedovedu si představit vedle sebe člověka staršího než tu já, protože to jsou obyčejně ti, kteří už chtějí tu péči.
0: Jo.
1: Ale jako taky já mám třeba kamarády mezi lidima 20, ale 45 a víc, 50, ale to by nebyli partneři. Ale teď mám třeba kamaráda, my jsme se neviděli v životě, jo, ale známe se po telefonu z určitých jako kontaktů nějakého vysílání. A to je tak úžasný človíček.
0: Ano,
1: 45 roku, jo. A říkám, prosím tě, proč nemáš o 20 víc? Jako, je to složitý, je. Ale jako opravdu bych tak nějak nelovila, já nelovím, ale opravdu jako vidím to tak, že vidím, že blbě vidím, ale jako moje roky spíš míň, jo, a to jsem si nikdy nezovedla představit. No, a jako asi by to tak mělo být, že já nepotřebuju chlapa, jako já mám barák, je kolem něho hromadu práce a vím, jasně, že udrazuju tím, že tady je moc práce, ale já po nikom nechci práci.
0: Rozumím.
1: Já si udělám to, co udělám, akorát na co nestačím, na to prostě mám kamarády, ale abych jako kolem někoho chodila s tím, že se budu jako starat o někoho a jenom já o něho, ne.
0: Jasně.
1: V případě.
0: Takže v podstatě zkrátka na něco samota dobrá, na něco zase tak úplně ne, jak tak poslouchám pozorně, je to tak.
1: Řeknu to tak, když mi někdo řekne, jo, dojdu, stavím se tu, ať je to kdokoliv, ženská chlap, jo, tak vím, že někdo přijde a pak když někdo dojde a zazvoní, říkám, kdo sem leze?
0: Kdo mi jde rušit můj klid a pohodu, že jo? No jo.
1: No, jako kdo není ohlášený najednou, jo, prostě, jako říkám to ve srandě, ale,
0: jasně,
1: ale je to
0: jasně.
1: Prostě tak, jo, jo, jo. Jako když se někdo ohlásí. Ale taky mi vadí, když někdo řekne přijdu a pak nepřijde pro něco třeba. A pak přijde, jako by se nic nestalo a to už jako se na to dívám tak nějak jako divně, jako buď teda se domluvíme.
0: Ano.
1: Opravdu jako platí to, co jsme se domluvili.
0: Dobře, Staňko, taky už musím poděkovat každopádně. Přeju všechno dobré, hlavně hodně zdraví, hodně optimismu, dobré nálady a ať se vám daří.
1: Zdravíčko. Tak jo,
0: přesně tak. Děkuju. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbírka, Můr našich lások. Tolik písnička, na telefonu teď máme paní Jiřinu. Krásnou noc, Jiřino. Halo, halo, halo.
1: No, ano, ano.
0: No, jste v noční lince.
1: Pasovala.
0: No.
1: Ano, dobrý večer. Ta písnička pasovala akorát tak na nás. My jsme, já jsem měla manžela Slováka.
0: Mm-hmm.
1: Takže to bylo slovenské.
0: Mm-hmm.
1: A už mě v 2008 umřel a od té doby jsou sama.
0: Mm-hmm.
1: No sama, nedá se říct, dcera bývá nahoře, já jsem dole.
0: Jo.
1: Tak, ale to je, víte, jak to je. Děti jsou sami a maminka, sem tam se na ňu dojdu podívat.
0: Jo, jo, jo.
1: A já mám dvě chodítka.
0: Mm-hmm.
1: Protože mám jeden schodek, důle to bych nezešla,
0: mm-hmm.
1: Tak ona mě vždycky to chodítko jako jedno, když jsem měla, tak ona něho vždycky znesla, musela nosit hore, dole.
0: No,
1: tak
0: no.
1: Jsem si koupila druhé a jedno mám v pobytě, druhé mám pod tím schodkem a pár kroků udělám přes chodbu. Jsou před naším venku, sednu si pod strom do stínu a tam chvíli vydržím, sedě, dívám se na svět. A to je celý můj život, televíza a stromy. Teď byli mladí v Turecku,
0: mm-hmm.
1: Tak pozvali z Brna vnučku, aj s manželem, aj z pravnučku, aby mě šli hlídat, tak jsem nebyla sama, tak jsem byla ráda. Teď mě zase smutno po nich, protože odešli. Už tu malou tu nemám,
0: mm-hmm.
1: Tak už je něco takové.
0: Takže samota vám prostě nevyhovuje, radši máte lidi kolem sebe, jo?
1: No, radši, ale tu žádný dokola nikdo takový není.
0: Mm-hmm.
1: Já mám už 86 roku, víte,
0: mm-hmm.
1: Tady žádný takový není v té naší ulici. To všechno ty staří lidi už to byli.
0: Jasně.
1: Umírali a...
0: Mm-hmm. Takže je vám tam smutno spíš, když tam nemáte děti.
1: Je tady smutno.
0: Rozumím, je. Rozumím. No každopádně jsem ráda, že jste se u nás zastavila v noční lince, aspoň na chvilku, paní Jiřino, a přeju vám pevné zdraví, ať se vám daří a máte radost právě třeba
1: zdraví,
0: z těch dětí.
1: Já vím,
0: to je to nejdůležitější vždycky.
1: Tak nezlobte,
0: nezlobím se, já jsem ráda, že jste se zastavila a doufám, že se zase brzo uslyšíme, jo? Mějte se hezky.
1: Ano, děkuju.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: čase být.
1: Lucie Bílá a písnička Dobrý kafe. A dovolala se Pepa Skyová. Krásnou noc, Pepo.
2: Zdravím a i vám přeju krásnou noc. Dostal jsem od manželky napomenutí, že když jsem s váma posledně mluvil, že jsem vám nedal slovo, nebo že jste mě nemohla klást otázky, že jsou ukecané.
1: Jo.
2: Protože byla taky vzhůru, tak to poslouchala.
1: Jo, to já se nemusím pořád ptát, já jsem ráda, když lidi vypráví sami.
2: já bych aj rád byl, kdybyste mě položila nějakou otázku. Tak. Je to něco o samotě, že?
1: Samota prý škodí zdraví, se říká, samota osamění. Jestli rozlišujete, jestli někdy tu samotu potřebujete, abyste byl sám se sebou a skoncentroval se na svoje věci, jestli je to pro vás důležité, nebo naopak se cítíte nesvůj, když se sami. Z kterého konce to chcete vzít, je to na vás?
2: No, tak já to začnu o té samotě. Já jsem rád sám, když jdu na zahrádku a můžu se kochat jako tu přírodu a to se tam urodilo letos, je to teda smutný pohled, protože co mohlo uschnout, tak uschlo. Ale jinak mám radši společnost. Jezdíme do Vůčovic na harmoniku, kde hrává jednou za měsíc kamoš, který mě hrál na 70. Takže tam si zaspíváme, jsme tam lidi tak stejného věku, tak a celkem příjemní. A nemám rád lidi, nebo společnost, kde jsou lidi, kteří neznáší názor o jiného, i když je opačný a uráží tyto lidi, tak o tam radši se zvednu a jdu pryč.
1: Jasně, rozumím.
2: Já mám možná známý, řekne si svůj názor, mám ho rozlišný, ale jako uznám jeho fakta nebo moje a každý si přebereme, vezem si toho, co chcem, ale neurážíme.
1: Ano.
2: S takovýma lidma jsou rád, ale jak někdo začne urážet, tak odkázím pryč. Protože já se rád bavím, rád si zaspívám, a jako mám společnost rád, jako a co rád, když mám kolem sebe lidi, jinak mě samota jako doma, když manželka byla v nemocnici, to mě nedělá moc dobře.
1: Nebaví vás, jo.
2: Nebaví mě to, protože pouštím hudbu, televizu moc nemocím, protože tam není moc na co hledět. Říkám, že to vždycky, když chci na to, říkám, jediný dobrý program je tam fotbal a hokej. A to ona moc nemusí, tak říká, no, 22 bláznů se tam honí za kulatým lesnicem. Vám, babi, to bych musela rozumět.
1: Ano.
2: Jinak zítra mám manželka narození, tak dojde u všechny tři děti s rodinama, tak už se těším, bude veselo.
1: Budete mít zase hodně společnosti.
2: Máme výdajně takový rozdělávací stůl, tak ho přestěhujeme do většího pokoje a budeme rozdělávat to, aby jsme se vešli všichni.
1: Ano, no tak to je super.
2: Už to bude jak vůle, bude tam zub. Někteří jsou divočejší, že musíme sem tam přibrzdit.
1: Jo.
2: Ale jinak, která, když mám kolem sebe lidi, ne. Říkám, jediná samota mě nevadí, když jdu na té zahrádce.
1: Takže samota není úplně pro vás.
2: Tak lidi, je to kousek od Kyjova a je to tam tak za větrem, jak se říká.
1: Ano.
2: Tady, když jsme to mají s manželkou, říkám, babi, tady jak na kraji v nebi.
1: Tak to moc přeju, ať se vám na zahrádce daří, ať se to pak taky trošku zazelená k podzimu.
2: Potřebovali, aby nám poslali odnekud trochu té vody.
1: Jo. No jo, s tím zaléváním v létě je to horší. Tak každopádně, Pepo, moc vám děkuju, ať se vám daří, užijte si oslavu, vaší paní, všechno nejlepší.
2: Já už jsem měl strach, že si ani nedovolil, já jsem šestkrát už to zkoušel, pán Mítka na mě kašle, ona už mě ani nevezre.
1: Ne, to takhle není, to je takový, my tady máme na počítači vlastně takový hybrid, jako telefonní linka, a tam vlastně nabíhají ty takový světýlka a pod každým světýlkem je někdo z vás schovaný. Takže já tam vlastně ani nevidím a podle toho si vás potom vždycky přepojíme, jak se to rozbliká. Takže takto.
2: Tak děkuji.
1: Chvála loterie to je.
2: Příjemnou noc vám přeju.
1: Děkuju, nápodobně.
2: Mějte to hezký.
1: Zase se budu těšit příště, Pepo. Naslyšenou, užijte si oslavu.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Vaša Patejdl, mal som rád býtníkou. Tolik písnička a jdeme do finále. Čtvrtečně páteční noční linky. Pojďme se podívat také do pošty, jinak za všechny odkazy. Mnohokrát děkuju, psali jste hodně a mnoho věcí právě, které se týkají toho našeho tématu, a pan Mojmír Kříž ze světa třeba dodává. Je otázka, zda si člověk svou samotu vybral sám nebo neměl jinou možnost. Skončil jsem v domově důchodců, mám hodně přátel, ale v tuhle chvíli je mojí společnicí hlavně komtesa Agnes Freja, doktorka flinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. Dneska mi přinesla darem malého ptáčka a myšku. Oba byli mrtví, tak jsem jí je zahodil. Ještě se s ní podělím o jogurt a půjdeme spát. S lidmi se setkám zase zítra na večerní mši a v neděli na liturgii a moc se na ně těším. Jinak přeju příjemné vysílání, všechny zdraví. Mojmír Kříž ze Svitav. Pane Mojmíre, já vám moc děkuju. Přeju také všechno dobré, krásné dny. A jinak, protože jsme téměř na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že budete bdít, máme pro vás spoustu krásných pořadů, tak vám přeju hezký poslech. No a já se budu těšit zase velmi brzy na svět.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. No, pojďte se podívat tady. Vidíte, u mě doma v knihovně celá jedna dlouhá řada patří Karlu Čapkovi. Dokonce různá vydání, výběry. Panečku, tak to by bylo, aby nebylo z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dnešní divadlo pro vaše uši, ano, věnujeme opět počase Karlu Čapkovi. Pro dnešní večer především tedy Karlu Čapkovi povídkáři, který vstoupil originálním způsobem nejenom mezi autory detektivní literatury, protože ony ty Čapkovy povídky vlastně nejsou nikdy čisté detektivky, spíš takové psychologické příběhy s kriminální zápletkou. No a když se navíc obrací do historie, vzniklo z toho třeba tohle zajímavé vyprávění o pádu rodu Votických a v rozhlase výborná příležitost pro dvojici Miloš Kopecký a Vlastimil Brodský.
2: Jednoho dne přišel do kanceláře policejního úředníka doktora Mejzlíka takový pomenší člověk se zlatými brýlemi a ustaranou tváří.
3: Archivář Divíšek. Pane doktore, já k vám jdu na poradu. Jako k vynikajícímu kriminalistovi. Mě totiž řekli, že vy račte být jaksi zvlášť, pokud jde o složitější případy. Totiž to je neobyčejně záhadný případ.
2: Doktor Mejzlík vzal do ruky tušku a poznámkový blok.
4: No prosím, jen řekněte, oč jde.
3: Mělo by se vyšetřit, kdo zavraždil toho Petra Berkovce, jak zemřel jeho bratr Jindřich a co se stalo s jeho chotí Kateřinou.
4: Petr Berkovec, pokud vím, nemáme tady o jeho smrti žádné hlášení. Vy chcete podat udání?
3: Ale ne.
2: Pan archivář se neklidně zavrtěl na židli.
3: Totiž já se k vám obracím o radu, víte? Muselo se stát něco strašného.
4: A kdy to bylo? Prosím, nejdřív datum.
3: No přece roku 1465, to byste měl vědět, pane. Za požehnané vlády krále Jiříka z Poděbrad.
4: No tak, milý pane, na tenhle případ je spíš doktor Knobloch.
2: Abyste věděli, to je policejní lékař.
4: Já vám ho zavolám, ano?
2: Pan archivář se zasmušil.
3: To je škoda. Mě tak doporučovali vás. Víte, já právě chystám historické dílo o vládě Jiříka z Poděbrad a přitom jsem klopítl o takovou věc, se kterou si nevím rady.
2: Neškodný, rozhodl se doktor Mejzlík.
4: Milý pane, já se obávám, že vám nebudu mnoho platen. Abych se přiznal, v dějinách jsem příliš slabý.
3: To je chyba. Dějiny byste měl znát. Ale i když vám, pane, příslušný materiál není znám z první ruky, já vám uvedu všechny zjištěné okolnosti. Bohužel je jich málo. V první řadě je tu ten dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Ten dopis je vám ovšem znám.
4: To prosím není.
3: Ale člověče, ten dopis přece publikoval už před 17 lety historik Šebek ve svých registech. Aspoň to byste mohl vědět. Jenže ani Šebek, ani Pekař, ani Novotný, ani nikdo jiný nevěnoval tomu dopisu patřičné pozornosti. A právě ten dopis, který byste ovšem měl znát, neuvedl na stopu tohoto případu.
4: Aha. No tak dál.
3: Tedy nejdříve ten dopis. Já tu jeho text bohužel nemám, ale jenom jedna zmínka se týká našeho případu. On tam totiž pan Ladislav Pcháč píše panu Boršovskému, že jeho, totiž pana Jana Boršovského strýc, pan Ješek Skalický ze Skalice, a to jméno si prosím pamatujte, že tedy pan Ješek Skalický ze Skalice toho léta páně 1465 není čekán na dvoře v Praze, jelikož jeho milost královská vlastní rukou panu Ješkovi po těch neblahých skutcích na Votici Velenově, jak praví korespondent, uložila na dvůr královský nadále nechoditi a prchlivosti své pánu bohuželeti a spravedlnosti boží čekati. Tedy rozumíte? My bychom řekli, že jeho milost král pana Ješka konfinoval na jeho zboží a statcích. Pane, není vám něco nápadné?
2: Pan Divíšek se vítězně zahleděl na doktora Mejzlíka.
4: No tedy zatím mi ještě není nápadného nic.
3: A vidíte, Šebek si toho také nevšiml. Je tedy velmi nápadná, pane, je ta okolnost, že jeho milost král nevolá pana Ješka, ať už pro jakékoliv neblahé skutky, na řádný světský soud, nýbrž doporučuje ho boží spravedlnosti. Jeho milost tím dává zřejmě najevo,
2: pan archivář nabyl úctivého výrazu,
3: že ty neblahé skutky jsou takového rázu, že je sám panovník vyjímá ze světské spravedlnosti. Kdybyste znal jeho milost, pane, věděl byste, že to je naprosto nevšední případ. Král Jiří blahé paměti tuze držel na řádné a přísné konání spravedlnosti.
4: No, snad se pana Ježka bál, prosím vás, za těch jeho času.
3: Pane, co to říkáte? Král Jiří, že by se někoho bál a dokonce někoho z pouhých rytířů?
4: No tak to byla nějaká protekce, to víte u nás.
3: Žádná protekce. Za krále Vladislava byste snad mohl mluvit o protekci. Ale za krále Jiříka ne, pane. Na toho byste si s protekcí nepřišel. Ten by vás hnal.
2: Pan archivář se poněkud uklidnil.
3: Žádná protekce ne. Pane, tady zřejmě muselo být něco zvláštního na těch neblahých skutcích, že jeho milost král je ponechal boží spravedlnosti.
4: Aha, no a jaké to byly skutky?
3: No to přece vy mě máte nalézt. No nač pak jste kriminalista? Právě proto k vám jdu.
4: Pro pána krále, jak já můžu vědět, co se stalo léta páně 1465?
3: Nejdřív musíte znát fakta. Když tedy jsem si všiml té nejasné narážky, začal jsem pátrat po těch neblahých skutcích na Votici Velenově. Bohužel se nezachoval žádný zápis, ale za to jsem v kostele na Votici Velenově našel náhrobní kámen pana Petra Berkovce. A ten kámen, pane, je právě z roku 1465. Víte, on, pan Petr Berkovec, byl zeť pana Ježka Skalického, toho, kterého král Jiřík nepozval na Pražský hrad. Petr Berkovec pojal za manželku jeho dceru Kateřinu. Tady je fotografie jeho náhrobku. No nevidíte nic zvláštního?
4: Ne, nevidím.
2: Doktor Mejzlík prohlížel z obou stran fotografii náhrobního kamene, na němž byl vytesán nějaký rytíř s rukama složenýma na prsou a dokola nápis gotickou frakturou.
4: No počkejte. Počkejte, tady v rohu je otisk prstu.
3: No to je snad od mého prstu, ale všimněte si tady toho nápisu.
4: Ano, Domini MCCCCL. X5, no leta páně 1465, no to je letopočet smrti toho pána, ne?
3: No to se rozumí, ale nevidíte nic? Některá písmena jsou zřejmě větší, koukejte se.
2: Rychle začal psát tuškou zmíněný letopočet.
3: Ten sochař vytesal schválně písmeno O, C a C větší. To je kryptogram, rozumíte? Napište si ta písmena O, C, C. Nenapadá vás nic, no?
4: O, C, C. O, C, C. To by mohlo být... Aha! Zkrátka, okcizus, že? No to znamená zavražděn.
3: No právě. Sochař tím naznačil potomstvu, že urozený pan Petr Berkovec z Devotice Velenova, byl úkladně zavražděn. Tady to máme.
4: No, a zavraždil ho jeho tchán, ten Ješek Skalický.
3: Nesmysl. Kdyby pan Ješek zavraždil pana Berkovce, volala by ho jeho milost na hrdelní soud. Ale to není všechno, pane. Hned vedle tohohle náhrobku je druhý, pod kterým odpočívá Henrikus Berkovec z Devotice Velenova, bratr pana Petra. A na tom náhrobku je týž letopočet, 1465, jenže bez kryptogramu. A pan Jindřich, čili Henrikus, na tom náhrobku má v rukou meč. Sochař chtěl patrně naznačit, že zemřel v čestném boji. A teď mě pro boha povězte, jak ty dvě smrti spolu souvisí.
4: No tak... Snad je to jen náhoda, že ten Jindřich přišel o život téhož roku.
3: Náhoda. Pane, my historikové žádnou náhodu neuznáváme. Kam bychom přišli, kdybychom připustili, že se něco stalo náhodou? Tady musí být přece nějaký příčinný vztah. Ale to není pořád ještě všechno. Rok na to 1466 zemřel v pánu pan Ješek Skalický a prosím, jeho zboží tak připadlo dědictvím jeho sestřenci, řečenému panu Janu Boršovskému z Čerčan. Víte, co to znamená? To znamená, že jeho dcera Kateřina, kterou, jak ví každé malé dítě, pojal roku 1464 pan Petr Berkovec za ženu, už také nebyla naživu. A tahle paní Katuše, prosím, ta nemá nikde žádný náhrobek. Račte dovolit. To je také náhoda, že paní Katuše nám naprosto mizí hned po smrti svého manžela. Co? Tomu říkáte, pane, náhoda? A proč nemá náhrobek? Co? Náhoda? Nebo právě to jsou ty neblahé skutky, pro které jeho milost král doporučoval panu Ježkovi spravedlnost boží.
4: Poslyšte, to je docela možné.
2: Doktor Mejzlík se dlouze a povážlivě zadíval na seznam osob.
4: To je zatrápená věc, no. A možná, že nám schází někdo pátý.
3: Co byste chtěl s tím pátým? Vždyť se ani s těmi čtyřmi nevíte rady.
4: No, tak tedy to musel být někdo z těch dvou, kdo zabil Berkovce. Buď jeho tchán, nebo jeho bratr, ale... Safra, poslouchejte, že ona to udělala, ta Kateřina.
3: Pro pána, na to jsem nechtěl ani pomyslet. Ježíš Maria, že by to provedla ona? A co by s ní bylo dál?
2: Doktoru Mejzlíkovi zrudly uši od přemýšlení.
4: Okamžik. A už do toho začínám vidět. No hrom do toho, no tohle je případ. No ano, to se shoduje. Pan Ješek v tom má hlavní roli. Aha. Kruh se zavírá a proto on Jiří... No teď tomu rozumím, poslouchejte, to byl Číman, ten král Jiří.
3: To byl, panečku, to byl moudrý panovník.
4: No, tak koukejte se.
2: A doktor Mejzlík usedl na svůj vlastní kalamář na stole.
4: Tak nejspíš to mohlo být takhle a já na to vezmu jed, že to tak bylo. Tedy především hypotéza, kterou přijmeme, musí vzít v počet všechna daná fakta. Žádná ani sebe menší okolnost jí nesmí odporovat. A za druhé, je musí vřadit do jediného souvislého děje. Čím jednodušší a uzavřenější a souvislejší je děj, tím je pravděpodobnější, že se věci staly tak a ne jinak. Tomu my říkáme rekonstrukce činu. Víme? Hypotéza, která všechna zjištěná fakta zařadí do nejsouvislejšího a nejpřehlednějšího dějového pásma, ta pro nás bezpodmínečně platí, rozumíte? To je naše metodické pravidlo.
3: Ano.
4: Tedy fakta, která musíme mít na zřeteli, jsou v pravděpodobném pořádku tato. Za prvé, Petr Berkovec pojal za choť Kateřinu, za druhé byl zavražděn, za třetí Kateřina mizí bez náhrobku, za čtvrté Jindřich bere za své v nějakém boji, za páté král vytýká Ježkovi Skalickému jeho prchlivost, ale za šesté nepohání ho na soud. Aha. No tedy, Ješek Skalický byl nějakým způsobem v právu. Jsou to všechna daná fakta? No zajisté. No a tak tedy dál. Ze srovnání těchto faktů plyne, že Petra nezavraždil Jindřich ani Ješek. Kdo ho tedy mohl zavraždit? No? No patrně Kateřina. Ten dohad se nám potvrzuje i tím, že nemáme po Kateřině žádný náhrobek. Byla nejspíš někde zahrabána jako pes. A proč vůbec nebyla pohnána na žádný soud? No patrně, protože ji nějaký prchlivý mstitel bezmála na místě zabil. Byl to Jindřich? Patrně ne. Kdyby Jindřich trestal Kateřinu smrti, byl by s tím starý Ješek asi souhlasil a proč by ho potom král káral za jeho prchlivost? Tedy z toho plyne, že Kateřinu utratil její rozuřený otec. Aha. No a teď je otázka, kdo zabil v boji Jindřicha, pane? No, kdo to udělal?
3: Nevím.
4: Ale no tak přece Ješek, člověče. Vždyť už tu nikoho jiného nemáme. Teprve tím se nám celý příběh zaokrouhluje, chápete to? Tedy podívejte se. Kateřina, žena Petra Berkovce, jak se říká, zahořela hříšnou láskou k jeho mladšímu bratrovi Jindřichovi.
3: Máte na to doklady?
4: Ale no to plyne z logiky děje, prosím vás. Poslouchejte, buď jde o peníze nebo o ženskou. To my známe. Jak dalece Jindřich tu vášeň opětoval, to nevím, ale tady musíme hledat motivy, proč by Katuše zavraždila svého muže. A já vám říkám do očí, že ona to udělala.
3: Já jsem to tušil.
4: No a teď se objeví na scéně její otec Ješek Skalický jako rodinný mstitel. Zabije svou dceru, protože ji nechce odevzdat Katovi, a pak vyzve na souboj Jindřicha, protože ten nešťastný mladík je jaksi spoluvinen na zločinu a zatracení jeho jediné dcery. V tom souboji Jindřich padne s mečem v ruce. Ovšem, je tu druhá alternativa. Jindřich chrání Kateřinu vlastním tělem před rozuřeným otcem a v souboji padne... Ne. Ta první alternativa je lepší. No... Tady máte ty neblahé skutky. A král Jiří, protože cítí, jak málo je lidský soud povolán soudit čin tak divoce spravedlivý, ponechává docela rozumně toho strašlivého otce, toho prchlivého mstitele vyšší spravedlnosti.
3: Pane, vy jste prokázal cennou službu naší historické vědě. To vrhá tak dramatické světlo na tehdejší lidi a vůbec... Až výjdou mé dějiny vlády krále Jiříka z Poděbrad, dovolím si vám je, pane, poslat. To budete koukat, jak tam ten případ vědecky zpracuju.
2: Po čase opravdu dostal doktor Mejzlík mohutný svazek dějin vlády krále Jiříka z Poděbrad s vřelým věnováním archiváře Divíška. Pročetl celou knihu od A až do Z, neboť přiznejme to, byl velmi hrd, že má podíl na vědeckém díle. Ale nenašel nikde nic. Až teprve na stránce 471 v bibliografických poznámkách četl drobonkým písmem toto. Šebek Jaroslav, Regesta 14. a 15. století, strana 213, dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Zajímavá, vědecky dosud nespracovaná poznámka o Ježku Skalickém ze Skalic zasluhuje zvláštní pozornosti.

0: Bylo by chybou domnívat se, že povídky Karla Čapka patří jen a pouze do těch dvou svazků známých jako povídky z jedné a z druhé kapsy. Jsou tedy mimo jiné třeba i bajky a podpovídky, které se obírají člověkem, zvířaty, přírodou, věcmi, zkrátka mnoha věcmi kolem nás. K vydání je připravil, považte, doktor Miroslav Halík, takto otec dnešního profesora a teologa Tomáše Halíka. A mezi jinými v jeho zajímavém výběru najdeme i tenhle příběh o spolku věřitelů barona Biháriho.
1: Tak zase nám odešel jeden náš člen. Starý pan Police, víte, co prodával psací stroje, dej mu pánbu věčnou slávu, pravda, bylo mu už něco přes 80 let, ale ještě tu mohl dlouho bejt, no chudák, chodil takrát na ty naše úterky. Kdybychom mohli tušit, že nás tak brzy opustí, byli bychom ho zvolili za našeho předsedu, ne, že by byl z těch větších věřitelů, ne. On měl za panem baronem jenom pár tisíc, ale aby měl starý pan radost, že jo? To se zas musí nechat. Mezi námi je dobrá vůle, pane, jako v málo kterém spolku. No teď už se to nedá spravit, ale jen jsme mu dali na rakev radost se podívat. Já. A jakýže je to spolek? No to máte tak... Žil v Praze nějaký pan baron Bihári, takový veliký urozený člověk, vlas jako havran a oči, no, ženské se za ním jenom bláznili. Měl v Bubenči najatou vilu, dvě auta a co se týče milenek, tak to jenom podle účtu jich bylo 7. Marná slava, byl to kavalier, ten pan baron. Měl mít velkostatek na Slovensku, lesní panství tamhle někde u Jasiny, nějakou celulózku, sklárnu a navrtaný petrolej, kde si u Antalovců. No zkrátka, báječný majetek. Nemáte ponětí, co na to potřeboval. Traktoru, mašina, kancelářských zařízení, šeku, psacích strojů, šperku a kytic. No jo, pravda, takový majetek má hroznou režii, ale pan baron se taky uměl ukázat. Všecko dělal ve velkém, člověk by na něm zrovna oči nechal. No a ono se pak ukázalo, že celulózka není, petrolej není, lesní panství není a velkostek taky ne. Byla jenom sklárna, ale stroje z ní pan baron už dávno prodal. A taky se ukázalo, že pan baron Bihári není žádný baron, ale nějaký chájem rod tamhle z Perečína. Mělo se na něho udělat udání jako pro podvod a takové věci, ale když se sešlo pár jeho věřitelů, tak jako viděli, že by si na něm moc nevyžalovali. Něco těch koberců a voňavek, co měl ve vile, to by nikoho nevytrhlo, to dá rozum. Že jo, a když pana barona zavřou, no tak přijdeme o všecko, řekli si ti věřitelé. Ale třeba jednou pacholek mizerná přijde nějak k penězům. Gauner on je, hubu má jako šlejfíř a vystupovat umí jako kníže. Může se nám bohatě oženit nebo co? No zkrátka v takovém pádu by nám mohl zaplatit aspoň něco. Jenom ho nesmíme zničit, nebo své peníze už nikdy neuvidíme. No a tak se všechny žaloby odvolali a udělal se spolek věřitelů. Bylo nás asi 170. Ono vám to bylo jako tihle rotariáni, od každého povolání někdo. Obchodníci s auty, vrchní sklepníci, bankéři, krejčí, klenotníci, květinař, jeden stavitel, jeden koňař, parfumér, je švadle na pár advokátů a kde kdo. Dohromady asi za 16 nebo 17 milionů. No a tak jsme se teď scházeli a radili, jak pana barona zachránit, aby to s ním neprasklo. Museli jsme ho držet nad vodou, aby mohl semhle tamhle zkusit své štěstí a přitom dávat pozor, aby něco nespískal, po čem by ho zabásli. No, jednou jsme ho na den ztratili z očí a už nám zavalel nějaký podvod a my jsme to museli potichu vyrovnat. Pane, to byly napínavé doby. On byl pan baron zrovna posedlý po kartách a jen falešně hrát A nebo se chtěl dát na špionáž. To přinese báječné peníze. No porád ho někdo z nás musel hlídat. Ale to se musí nechat. Pan baron byl ukrutně milý společník. Vždycky nás skvěle pohostil a pak řekl, zaplaťte to a napište to na účet. No, co platno, jak živí jsme tolik neužili, jako tehdy s panem baronem. A taky jsme si na sebe zvykli a tuze dobře jsme si všichni rozuměli. No, sami takový starší, rozšafní, zkušení lidé, kteří by jenom chtěli vidět peníze, co měli za panem baronem. No a pak nám pan baron zmizel, prý utekl do Ameriky, do Hollywoodu nebo kam. No co pak ten se nestratí a možná, že jednou udělá ohromné peníze, dopak ví, třeba se nám po letech vrátí, jenže víte, my věřitelé jsme si na sebe opravdu zvykli. Pan baron nám sice ukrutně chyběl a ty peníze taky, ale ještě víc by nám chybělo, kdybychom se přestali jednou týdně scházet. My jsme si vždycky tak pěkně popovídali o těchto těch hospodářských věcech. No víte, co je dnes těch trampota šikán a taky už není v kšeftě ta solidnost, jak bývala dřív. No taky jsme si vyměňovali zkušenosti z různých branží. Depak jinde by se našinec dostal k tomu, aby slyšel, jak to vypadá v automobilech nebo v květinářství. Ale u nás, v tom našem spolku, jsou všechny ty branže, jak se říká, jako na jedné lodi. A tak jsme si řekli, vem to nešť. Našeho pana barona vzal čert, ale my tuhle jsme se našli a budeme k sobě držet dál a basta. No, a tak my se každého úterka scházíme dál, už po 10 let. Vždycky si vzpomeneme na našeho pana barona, jak on se chudák v té Americe potlouká. A pak mluvíme o těch zlých časech. Člověk si aspoň uleví. I o všelijakých nemocech, že asi můžeme pohovořit. Já. Tak už asi 12 z nás je na pravdě boží. Starý pan Policer nám teď bude tuze chybět. Je škoda, že jste nikdy nepotkal pana barona Biháriho. To vám byl takový šaramantní pán. No, a vy byste aspoň mohl chodit do našeho spolku, že jo?
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
0: Jak už jsme dnes několikrát slyšeli, povídky Karla Čapka jsou věru vzácnou příležitostí pro velkou hereckou miniaturu. Velká miniatura, to zní hezky, co? Takový dialog pánů Miloše Kopeckého, Vlastimila Brodského, Karel Heger a teď Martin Růžek a Zločin na poště. To je vám další Čapkova citlivá studie lidského charakteru, ještě podpořená právě herectvím Martina Růžka. Ono je to tak, to Čapkovo můžeme trestat, ale někdo musí odpouštět. Stále platí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou, přátelé.
3: Pane, spravedlnost. To bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s váškami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí my rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil 2 lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako zpronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hanby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si, to děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit, a za druhé, vždyť ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal. Pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelik. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá, zatím jsem na poštu poslali nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídá mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál Express telegram do Hongkongu, ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štipnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá, pane Machmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu, to bych zatím nerad dělal. Ale helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku. Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomandovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne, kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou belu. On měl, pane, ten Filipek, pravdu. Přinesl mě asi 30 men, to víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá, pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek. A pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku, jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan adjunkt z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On pan Houdek jako pan adjunkt, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane adjunkt, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě jako pan Houdek chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si pan adjunkt zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého Nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady je dláto. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu, člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houdkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten Houdek, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel, proč mě s tím obtěžujete? Pane adjunkte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten Houdek se třásl jako list, to je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, Já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna. Teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme. Pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám. Tak tady mám rekomandovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou Ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slično. Ale kdyby se tady ty 200 Kč, říkám, a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 Kč našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky, tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala, já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno. Povídám, tak co? Mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za 20 minut vyběhne pošťák Uher a křičí, pane Wachmeister, tak už se našly ty 200 Kč, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 Kč našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pámbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě. Kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. No dobrá, řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát a dal si zavolat toho Houtka. Houtek přišel a když mě viděl u hraběte, zbledl. Ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houtek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě. Ne, řekl chraptivě Houtek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mě bylo z těch očí housko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houtka v kočáře. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem, snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného jako láska.

0: dva břehy může spojit most.
1: A kdo máš místo krve vodu, ti po břehu vyhni se proudu.

0: chci způsobit zmatek. Chci nechat geografie.
1: Ta mapa, to je papír čistý. Kdo je on, může být jistý, že šťastnou lásku prožije.